0: nikdy neopustí.
1: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
2: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Od mikrofonu vás zdraví a u poslechu vítá Milan Remeš. V červencových týdnech saháme do archivu pro příběhy některých současných i bývalých pracovníků našeho rádia. Dnešní vyprávění o putování za poznáním Boha a jeho lásky patří Lucii Endlicherové, které se doptávala Karolína Vološinová. Ať se vám dobře poslouchá.
3: Dobrý den, já jsem Lucie Endlicherová a ráda bych vám řekla o své cestě k Bohu a o své cestě ke Kristu. A záměrně to říkám takhle rozděleně, protože nějakým způsobem to na mé cestě víry rozdělené bylo. Začít bych měla asi u jedné věty, která mi obrátila život vzhůru nohama. To je věta, kterou mi řekla moje maminka, když mi bylo 15 let. A ta věta zněla, nikdy ses neměla narodit, asi zásadní omyl mého života. Když je vám 15, pár týdnů předtím poprvé v životě držíte Bibli a srovnáváte se s tím, jestli Bůh je nebo není. A najednou vám člověk, který je vám z nejbližších, řekne něco takového, tak vám to opravdu obrátí úplně kompletně všechno. Mně se tohle to stalo. A vlastně mojí záchranou v té době bylo, že už tomu skutečně předcházelo to, že jsem přečetla Bibli. Tedy dobře, nebudu to přehánět, v té době jsem měla přečtených prvních pár stránek, ale u mě to zafungovalo tak zvláštně tak, že když jsem přečetla zprávu o stvoření světa, tak jsem zaklapla Bibli a řekla jsem, Bůh je. Vůbec jsem o tom nepochybovala, vůbec jsem neměla potřebu nějak dál to zdůvodňovat. V mém světě se najednou všechno nějak přeskládalo a dávalo to smysl. Možná bych mohla ještě předeslat, že tohle bylo na počátku roku 1990 a předcházelo tomu to, že naše učitelka dějepisu a občanské nauky, která do té doby chodila pod paží s Marxovým kapitálem, tak najednou jednou přišla z Biblí a říkala, tohle je ta kniha, kterou si musíte přečíst. Já jsem měla věřící kamarádku, tak jsem se od ní Bibli půjčila a pak už tedy následovalo to, o čem byla řeč. Ještě předtím jsem přemýšlela o tom, jaký má život vlastně smysl a těsně předtím, než jsem si uvědomila, že věřím, že Bůh je a stvořil svět a má s člověkem nějaký záměr, tak jsem měla hodně nastudovanou japonskou mytologii a japonský šintoismus. A byla jsem přesvědčená, že budu šintoistkou. Těšila jsem se, až se podívám do Japonska. Prostě vždycky v mém životě figurovaly nějaké otázky po smyslu života a po tom, kam směřujeme. Myslím, že tady se to spojuje s tou maminčinou větou, s tím nikdy ses neměla narodit. Já jsem si vždycky připadala nepatřičně a nějak navíc. A hledala jsem, kam vlastně patřím, kde je mé místo tady na světě, kde mám nějaké doma, ke komu patřím a co dá smysl mému životu. Když mi tenkrát maminka řekla, že mě nechtěla, tak to pro mě znamenalo hluboké vykořenění a taky velký boj, protože souběžně s tím, že jsem se začínala seznamovat s tím, jaký je Bůh, tak jsem se najednou musela vyrovnat s tím nejhlubším odmítnutím, které jsem zakusila. A bylo to zvláštní v tom, že jsem vnímala, že ta maminčina věta nějak dává do souvislosti celý můj život, mé dětství, všechno, co se dělo, nebylo to jednoduché, asi vůbec o tom není potřeba mluvit, ale najednou jsem viděla, že to, že se ptám potom, jaký má život smysl a to, že hledám, kam vlastně směřovat a ke komu patřit, souvisí jednak hluboce tady s tím maminčiným bojem a s tím, jestli mě ve svém životě chtěla nebo ne, ale že to jde ještě hlouběji, že i když moje rodiče zažívali tenhle ten boj a ten hluboký otazník nad tím, jestli tady mám být nebo ne, tak tady byl Bůh, který mě tu chtěl a který ty věci připravil tak, že jsem se narodila, že jsem vyrostla a že on je ten, který si mě takhle na tenhle svět přivedl pro sebe. A to byla vlastně ta zpráva, kterou jsem vyčetla tenkrát už v tom stvoření světa, protože jsem v té zprávě tak vnímala Boží lásku a to, že Bůh tvořil věci s nějakým záměrem, že mi bylo jasné, že ten záměr musí být i v tom mém životě, že to nemůže být jenom tak. Najednou to, co jsem četla na těch řádcích knihy Genesis u stvoření světa, byla zpráva o tom, že věci mají smysl, že nejsou jenom tak. A to bylo něco, co mi dávalo hluboký pokoj. A pak tu byla ještě jedna zpráva, která měla v sobě i kousek hořké pilulky, ale ta se dala překonat. A ta zpráva byla o tom, že Bůh člověka stvořil pro sebe a pro vztah se sebou a že ho miluje a touží po jeho blízkosti. A že vlastně ta první moje chyba na mé straně je to, že já po Boží blízkosti netoužím. A dobře, nemůžu toužit po něčem, co neznám. Napřed jsem musela zažít a zakusit, poznat, jak Bůh člověka miluje, aby mi najednou došlo, že ta moje primární chyba je, že já jsem Boha nemilovala a netoužila po něm. Ale tohleto poznání mi najednou rozkrývalo obrovské vědomí mých vlastních chyb. Na prvním místě téhleté chyby, toho hříchu, odmítnutí Boha, obrácení se k němu zády a pak i dalších věcí, které nebyly v pořádku. Z toho poznání Boží lásky najednou vyrostla ta v něčem hořká pilulka toho tady a tady to vůbec nebylo dobré, ale to se celé překrývalo tou otevřenou Boží náručí a nabídkou odpuštění. Tahle ta chvíle, mě tenkrát bylo 15, mi opravdu změnila život ve všech směrech. V tom, že jsem poznala Boží lásku, v tom, že jsem poznala svůj hřích, svoje odvrácení se od Boha i tu nabídku návratu k němu. A taky tu první velkou výzvu, která z toho všeho plynula, protože když jsem poznala Boží lásku, tak jsem poznala i to, že já mám milovat. A že na to odmítnutí, pochybnosti a otazníky, které jsem vnímala ze strany rodičů, mám odpovědět ne neláskou, ne odmítnutím, ale odpuštěním. A to byl pro mě velký boj, který trval spoustu let. A pak bych chtěla říct ještě jednu věc, která byla na té cestě důležitá. Jestli si uvědomujete, tak já jsem začínala tím, že chci mluvit o své cestě k poznání Boha a Krista a záměrně jsem to oddělila. Protože v těch 15, když jsem uvěřila, že Bůh je a že člověka miluje, tak jsem byla součástí církve, všecko fungovalo a dávalo smysl, ale zároveň v mém životě byla vždycky hluboká touha žít tak, aby se můj život líbil Bohu. A zároveň, i když tam tahle ta touha byla, a já jsem nebyla jenom nějaký chodič do kostela, ale byla jsem někdo, kdo četl Bibli, modlil se vlastními slovy, usiloval o to mít s Bohem vztah, tak pořád jsem zároveň dělala věci, které vůbec nebyly v pořádku. Řešila jsem, padala jsem, chtěla jsem to dělat, jinak nešlo to. Přitom jsem v srdci měla tu hlubokou touhu líbit se Bohu. A ten život už byl tak skoro jako rozpolcený na dvě půlky. Někdy v té době, to bylo někdy, když mi bylo 28, jsem odjela na 3 měsíce do Anglie jako au pair a tam jsem měla velký prostor přemýšlet o věcech a setkala jsem se v té době s jednou svou kamarádkou, Katkou, která mi nabídla jiný pohled na Boží milost, který jsem v té době neznala a neslyšela. A tam jsem poprvé zaslechla to, že nemusím makat, snažit se a vést život, který bude stoprocentní, protože pak mi Pán Bůh řekne, dobře, služebníku věrný a dobrý, pojď. Vejdi, tady jsem, tohle je tvoje místo. Ale najednou mi ukázala Boží milost jako něco, pro co i kdybych se rozkrájela, tak nemůžu nikdy udělat tolik, abych ji získala. Ale zároveň je to něco, co se nabízí úplně zadarmo. Jenom tím, že věřím tomu, že takhle to je. A já jsem si jistá, že jsem jenom do té doby měla poznání, které nebylo dobré, které mi neukazovalo tu pravdu, jak je zapsaná v Biblii, tak jak skutečně je. A když jsem ji takhle poznala, tak se mi ještě jednou obrátil život úplně vzhůru nohama a najednou jsem pochopila, že nejde jen o to, že Bůh člověka miluje a že Ježíš je zosobněním jeho lásky, ale že jsem taky volána k tomu, aby Ježíš byl nejenom mým spasitelem, tím, kdo za mě zemřel na kříži, ale aby byl i mým pánem, tím, komu dám svůj život naprosto do rukou. Ono to může znít trošku fanaticky a nesrozumitelně, ale je to především to vědomí, že když o věcech přemýšlím a rozhoduju se, tak se vždycky taky ptám Boha, co si o tom myslí. A on mi nejčastěji řekne, udělej si to, jak chceš. Ale na mé zodpovědnosti je formovat to svoje rozhodování tak, aby zapadalo do Božích plánů pro život člověka. A ty jsou jasně zapsané v Bibli a dá se o nich nějakým způsobem přemýšlet, dá se s nimi nějak počítat. Tak tohle je ještě jedna změna, která se v mém životě odehrála, díky které dneska už můžu mluvit o tom, že jsem poznala Boha a Ježíše a že vím, že Bůh Otec je ten, který touží po člověku a touží potom mít s ním hluboký vztah a mít ho blízko. A jak Boha znám, On dělá všechno proto, abychom to v životě žili, aby to tak s námi bylo.
0: Lucie, dá se Boží láska nějak měřit? Jak to vypadá?
3: Já se obávám, že někdy je Boží láska něco, co my bychom z lidského pohledu vůbec jako lásku nebrali, protože to už je takové to staré přísloví, že koho Pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje, a to se neposlouchá úplně dobře. Ale tak, jak to zakouším už za těch vlastně víc než 30 let života s Bohem, tak vím, že Bůh pro mě chce to nejlepší. A i tam, kde o tom pochybuju, kde tomu nerozumím a kde mám velký otazník, tak když se podívám po nějaké době zpátky, tak vidím, že to bylo to nejlepší, i když mi to tak v té chvíli nepřišlo. A teď kážu sama sobě, protože teď aktuálně nežiju úplně lehké období, a věřit tomu, že je to dobré a je to to nejlepší pro mě, jak mi Bůh projevuje svou lásku, není úplně jednoduché. Ale skutečně věřím tomu, že Bůh stvořil člověka pro lásku se sebou a udělá všechno proto, abychom tu lásku mohli zakoušet. Má na to právo, protože on je autor.
0: Kde vzít sílu k odpuštění někomu, kdo tě tady nechtěl mít?
3: Já tomu úplně rozumím, těm okolnostem, proč se to stalo tak, jak se to stalo. Já vždycky, když to vyprávím, tak se vlastně stydím, protože já nechci, aby to znělo, že rodiče z toho obžalovávám, vůbec ne. Pak je to samozřejmě bojně, jak se s tím srovnat na té druhé straně. Pro mě to bylo 8 let cesty, kdy jsem vždycky měla dojem, že už je odpuštěno, a nebylo. Spousty modliteb, spousty probrečených nocí, a nakonec jsem prošla modlitbou za uzdravení, ve které ti lidi, kteří se se mnou modlili, se mnou ty věci procházeli, odevzdávali je Bohu. Nevím, proč zafungovalo zrovna tohle. Prostě to bylo to místo, kde se najednou úplně všechny věci zároveň uzavřely a zároveň otevřely a už tam prostě nejsou. A to neznamená, že by mi vymizely všechny vzpomínky například, ale nebolí to. A myslím si, že ta základní síla je opravdu ta přicházet k Bohu. A další věc, která v tom hraje velkou roli, je podle mě upřímnost i k sobě samému. Já to tak mám, ale mám dojem, že mnoho křesťanů to tak má, protože máme pocit, že tak je to správně. Že sami se sebou hrajeme hru na Mirky Dušíny, na ty hodné kluky a holky, kteří dělají věci správně, a nepřiznáme si, že třeba ještě věci nejsou uzavřené, odpuštěné, a říkáme, už to tam není, ale ono to tam pořád je. Myslím si, že je úplně v pořádku říct, nemám sílu odpustit, bolí mě to, cítím se zraněná, je to větší než já, Bože, proč se to stalo? Projít si úplně všemi pochybnostmi, všemi negativy, všemi otazníky, všemi nejistotami, křičet na Boha, hádat se s ním, žalmy jsou toho plné. Pokud neprojdu úplně hluboko vším tím, co se ve mně jakýmkoliv takovým směrem odehrává, tak si myslím, že nemůžu dojít na konci k tomu, že říkám, buď vůle tvá, a mám otevřené ruce a pouštím to.
0: Jak se přichází k Bohu?
3: Kdykoliv a jakkoliv. Myslím, že každý můžeme najít ten svůj způsob, který nás přibližuje k Bohu nejvíc. Nemyslím si, že by byla jedna jediná cesta. Dobře je, Ježíš je cesta, ale on je ten, kdo přivádí k Otci, ale pak už je na nás, jakým způsobem půjdeme, pokud poznáme Otce i Ježíše. Pro mě třeba je to vždycky to, když můžu chodit, speciálně po horách, ale v podstatě kdykoliv a jakkoliv. Je to v malých detailech. Já miluji třeba pozorovat děti. A hodně často jsou pro mě děti odrazem toho, jaký je Bůh, a takovým zastavením. Mě hodně často Bůh dělá to, že úplně mi něco jako cinkne, a já vím, že to je Boží vzkaz pro mě. Se tak jako usměju směrem k nebi, abychom o sobě věděli. A přijde mi, že je to úplně jednoduché, a každý budeme vědět, jak na to ve chvíli, kdy máme někoho, koho máme rádi, záleží nám na něm a chceme s ním být nějak v kontaktu a nějak mu projevit svoji lásku. Tak úplně stejně se to dá dělat i s Bohem.
2: Bůh je ten, který si mě na tenhle svět přivedl pro sebe. Poznala a přijala Lucie během svého života. Poznala, že Bůh ji tady chtěl a že v něm má její život smysl. O jeho lásce říká, skutečně věřím tomu, že Bůh stvořil člověka pro lásku se sebou a udělá všechno proto, abychom tu lásku mohli zakoušet. Jeho lásku můžete poznat a zakoušet i vy. A pokud byste chtěli vědět více, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Dnešní epizodu i ty předešlé si můžete poslechnout v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách, kde stačí zadat název podcastu Stopy. Pro dnešek se s vámi z Rádia 7 loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.
4: Když vedeme druhé, kteří jsou nám podobní, je to jiné, než když jsou z různých prostředí. Specifika vedení v ekumenickém prostředí uvádí pořad 3D Talk s Petrem Rausem, bývalým místopředsedou Ekumenické rady církví. Připojte se dnes od 10:45.
5: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

psání, Bože, můžeš vrátit čas. Ale nevím, zda je k mání, zda slyšíš duše mé.

vtáčkom, letěl by som za les. Pozrieť sa, čo

Uč se od dětí. Správný dříví hře třikrát, tohle už po třetí. Když to chceš v životě vyhrát, pust se do dětí.

0: Začíná hudební deník Jak se vám líbí s Milanem Tesařem. Příjemný poslech. Dnes si představíme finskou akordeonistku a skladatelku Anne-Marie Kivimäki z Tampere. Právě v Tampere na světovém hudebním veletrhu Vomex jsem se s Anne-Marie potkal. Hovořili jsme o jejím nejnovějším albu Kotýn, což znamená domů. Na začátku nám hudebnice řekne, jak se právě k tomuto tématu dostala.
1: Základem mého doktorského studia byly archivní nahrávky z oblasti Karélie, zhruba z let 1910 až 1920. Jednou z hlavních postav byl Ilja Kotikalio, akordeonista a vypravěč. Po druhé světové válce musel odejít z Karélie, protože Finsko postoupilo část karelského území Rusku. Na tom jsem postavila své doktorantské studium. Potom se mi ozvalo Historické muzeum v Lahti s otázkou, zda by moje doktorská práce, multimediální, zahrnující fotografie, výstavu a zvukovou krajinu, nemohla být prezentována právě tam. Vytvořila jsem tedy nový projekt s názvem Kotýn, což znamená domů. Tak se jmenovala celá výstava, která byla k vidění v Lahti loni. Vznikla také stejnojmenná nahrávka, věnovaná evakuovaným lidem a těm, kteří museli opustit své domovy v Karélii. Právě proto je téma i název takový.
0: My si z alba Kotýn jako první ukázku poslechneme skladbu Untamo Raut.

0: S akordeonistkou a skladatelkou Anne-Marie Kivimäki si představujeme její album Kotýn domů. A já se ptám, jestli se i po hudební stránce jedná o konceptuální dílo.
1: Na albu jsou i zvukové krajiny, například úvodní intro, které pochází přímo z výstavy, a také moje sólové hraní. Cestovala jsem na Island, kde žije můj kolega a přítel Matti Kallio, a společně jsme tam vytvořili jednu skladbu. Jsou tam i nahrávky s mým milým přítelem Taitem Hofrénem, který loni zemřel. S Taitem jsme natočili několik skladeb a byl také uměleckým producentem alba. Hodně mě baví mezinárodní spolupráce, takže vzhledem k tomu, že cestuji, teď jsme například na Vomexu v Tampere, jsem se před 6 nebo 7 lety právě v Tampere na Vomexu setkala s Dagou Gregorovič z Polska a rozhodli jsme se, že spolu něco uděláme. Vycházela jsem z historické zkušenosti Finska, které v roce 1944 postoupilo část Karélie Rusku, a požádala jsem Dagu a její ukrajinskou hudební partnerku Danu Vinickou, aby do jedné skladby vtiskly své pocity roku 2024. Vznikla tak spolupráce Můj Stalin, vzpomínání, tedy společná skladba reflektující podobnou situaci Finska a Ukrajiny. Na albu jsou také mý blízcí přátelé z Estonska, Ramo a Marko z Dua Půlůb. Zkoušeli jsme, jestli spolu můžeme něco vytvořit. Jela jsem za nimi do Tallinu, hráli jsme a improvizovali. Vznikla asi 16-minutová skladba, kterou pak Ramo trochu sestříhal, takže má teď zhruba 9 minut. Je to ale moje zvuková krajina a moje představa mezinárodní spolupráce. Takto jsem tedy postupně vybírala a skládala ty správné skladby pro toto album.
0: My si teď poslechneme zmíněnou 9-minutovou skladbu, natočenou ve spolupráci s estonským duem Půlůb.

saa tätä.

0: Super.
1: Jak už víme, na albu Kotýn od Anne-Marie Kivimäki nezní jen akordeon, ale i další nástroje. Mě zajímalo, jak autorka jednotlivé barvy vybírala.
2: První věc, kterou řeším, je volba zvuku a ten hledám skrze svůj akordeon. Akordeon a pak nástroje jako Nars Juh, tedy západosibirská podoba kantele a také kantele samotné. Vždy nejdřív poslouchám barvy a kvalitu v zvuku a teprve potom se rozhoduji, které hudebníky a zpěváky oslovím ke spolupráci. Základem je pro mě vždycky zvuk.
1: Pokračujeme společnou skladbou s islandským hudebníkem Matým Kaliem, Tuntén.

0: Naším hostem je finská akordeonistka Anne-Marie Kivimäki. Představujeme si její nové album s tématem domova.
1: The Kotlin is a topic for my album and also this
2: téma domova je zásadní, jak pro toto album, tak pro výstavu, která byla loni v Lahti, ale objevuje se i v mé knize. Vydala jsem knihu, která obsahuje karelské písně a také příběh mé pratety, která musela v roce 1944 opustit svůj domov v Karelii. Psala si deníky, protože během druhé světové války působila jako dobrovolnice. Šlo o takzvanou pokračovací válku, jak ji ve Finsku říkáme, která skončila v roce 1944. Dostala se na ostrov Valamonsáry, který dnes leží na území Ruska. A tam spolu s přáteli z armády zapisovala písně a vzpomínky. Právě to mě inspirovalo k vydání knihy, v níž jsou její vzpomínky z té doby i karelské písně.
0: My si poslechneme píseň Ilon Virsi, kterou zkomponovala Anne-Marie Kivimäki, ale naspíval ji krátce před svou smrtí producent alba Taito Hofrén.

0: Téma druhé světové války propojila Anne-Marie Kivimäki na svém albu s válkami současnými, především s válkou na Ukrajině. Mohou takové skladby nějak pomoci v dnešním rozjitřeném světě?
1: Rozhodně ano. Když hraju a po koncertě se s posluchači bavím, velmi často mi říkají, že jim ta hudba připomněla jejich vlastní vzpomínky, vzpomínky jejich rodičů, anebo že to pro ně bylo velmi dojemné a hřejivé. Publikum tím hodně získává. Když udržují při životě i ty nelehké vzpomínky, tedy něco, co k nám patří, co máme ve svých srdcích a v paměti.
0: Vedle hudby, kterou jsme zatím poslouchali, má Anne-Marie Kivimäki i další projekty. Je například členkou souboru Suistamon Sehk, který propojuje karelskou taneční hudbu s elektronikou. Zajímalo mě, v čem je pro ní mezi oběma projekty hlavní rozdíl.
1: Je skvělé, že můžu dělat obojí. Mám své solové projekty, hraju sama, případně s hráči na kantele, Siliou Palomeky a Timem Vénenenem, což je dohromady akustické trio s názvem Anne-Marie Kivimäki Ensemble. Něco jiného je Suistamon Sehke. To je akordeon, tanec, zpěv a elektronika. I tenhle typ hudby mě moc baví, protože všichni tančí. I já můžu tančit na pódiu a je v tom spousta radosti. Se solovým projektem se naopak můžu dostat do komornějších situací, jako je tahle. Cestujeme malou dodávkou, já zahraju a posluchači se mohou soustředit na hudbu. Se Suistamon Sehke naopak vyhledáváme velká pódia, velké festivaly a ukazujeme tuto stránku sebe sama.
0: Skupina Suistamon Sehke nám teď zahraje skladbu Umpierven.

0: S Anne Marie Kivimäki jsme hovořili v jejím městě v Tampere ve Finsku. Světový hudební veletrh Womex se v roce 2025 konal právě tam. Ale finští hudebníci jsou na Womexu vždy silně zastoupeni, ať se koná kdekoliv v Evropě. Proč tomu tak je?
1: Myslím, že je to především otázka vzdělávání, protože studium lidové hudby na Sibeliově akademii, dnes součástí Helsinské univerzity umění, začalo už v roce 1983. Já sama jsem tam absolvovala magisterské studium hudby v roce 2003 a doktorát v roce 2018. Díky tomu máme velmi dobré znalosti tradiční lidové hudby a zároveň vytváříme vlastní současnou podobu folku. Finská lidová hudba je podle mě jedinečná a my Finové jsme tak trochu blázni. Často se říká, že když přijedou Finové, přivezou sebou vlastní žánr. Právě to vzdělání a systematický rozvoj lidové hudby je podle mě důvodem, proč jsou finští hudebníci na Womexu tak silně zastoupeni.

0: Před písní jsme hovořili o tom, jak silné postavení má ve Finsku rozvoj lidové hudby. Oceňuje to domácí publikum? Chodí lidé ve Finsku na koncerty této hudby?
1: Yes, it's not mainstream. It's
2: ano, není to mainstream, ale své publikum lidová hudba ve Finsku má. Zároveň si ale myslím, že finští folklorní hudebníci míří spíše na mezinárodní pódia, což není úplně dobrá zpráva pro finské publikum. Zdá se mi, že lidé v zahraničí dokážou finskou lidovou hudbu ocenit možná ještě víc než doma. Přesto ale ve Finsku stále existují pódia a prostory, kde má lidová hudba své místo.
0: Mým hostem byla akordeonistka Anne-Marie Kivimäki. Na závěr se jí ptám na její plány.
1: Yes, actually, I have this...
2: Ano, vlastně mám plán, že příští rok budu každý měsíc vydávat jednu skladbu a možná i jedno hudební video. A v prosinci by z toho mělo vzniknout celé album.
0: My si dnes na závěr poslechneme ještě jednu ukázku z alba Kotýn, Domů. Bude to skladba Můj stelen ve vzpomínkách, ve které finskou hudebnici doprovodí její kolegyně Daga Gregorovič z Polska a Dana Vinickaja z Ukrajiny. Pořad připravil a od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Překlady odpovědí načetla Alena Rubášová, zvuk a střih měl na starosti Šimon Kupka.

0: Tady je Proglas.
1: Hladíte k nám.
2: Když máš v životě splín a kafe chutná jako blín, podél řeky na jich jít zkus. Vem si pár starých džíns a jdi do New Orleans, třeba s holkou

život je ten nejlepší pes. A mezi kreoly můžeš mít cokoliv, třeba funus, kde hrajou jazz.

hřišti malé smrti. Ve francouzské čtvrti ukázali smysl a směr. Vrať se, než skončí hra, tak jako Mardi Gras, podél řeky, jdi na sever.

kostka srdcí, co jednou bude hodnotit všechno, co chce i to, co nechce, váhu, která nejde překlopit. Dneska se cítí nějak jinak.

až je zas jednou potkám v parku, jak ptákům káže přiletět. Zeptám se, co říká všemu zmatku, který vládne týhle planetě. Třeba mi řekne, že se pletu.

nadýchaných mraků prach, hlína a štěrk. Co nás tam čeká, voják se ptá. Se svatým obrázkem, noc vítězná!

se svatým obrázkem, naše nit se tam tká. Naše nit.

Jako se zasní a hned si něco přeji. Opičí obličej za snídku bez naděje. Odlíčit obočí, odložit boží masku a pošeptej mi, co máš na prodej. Kapesní snář a z očí černou pásku, mosaznou minci na kolej a bílou holí nakresli do oblázku dům a pak mě zavolej. Už je jen tenka, už celá září, už je z ní vytepaný zlatý plíšek, už zrcadlí se v tvojí tváři a nebojí se tmy. Zeptej se výšek, co se všechno smí, ze mě už nedostaneš ani slůvko, už nikomu nic nepoví, můj němý strážník na ostrůvku. Komíny zvážní a s nimi věže a pouliční vůz pozametá smetí. Můj milý věz dnes přijímá se v leže po vzoru dětí, po paměti.

iba na zemi. Je naša viera márna a sme stratení, ak veríme však, že si z hrobu skál. Tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje.

naša viera márna a sme stratení, ak veríme však, že si z hrobu skál, tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal.

ale najednou já. Ale najednou já jsem. Ale najednou já jsem v zemi. Ale najednou já jsem v zemi, kterou. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a... Jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se v krajině.

0: zapomněla, že má křídla.
1: A k čemu, že to vlastně jsou?
0: Zapomněla, kdy se snídá.
1: Že na stole leží toast. Zapomněla, že má tátu.
0: Neví, kde teď s mámou vlastně jsou.
2: Je to tak dávno, co si byli blízko. Někdy je těžký se vzpomenout.

0: Vždycky chtěla jiný jméno, a k čemu, že ho vlastně má? Přece růže pod jiným jménem bude stejně voňavá.
1: Chtěla by si věřit víc a svý strachy dobře znát, umět si vybrat, na jakou stranu

0: posloucháte další pokračování našeho cyklu Malá škola liturgie. Tentokrát je věnován významu pohybu při liturgii, a tedy pěti procesím při bohoslužbě. Příjemný poslech. Unáhlené soudy, vnucování se silou a touha po nadvládě nemají s evangeliem nic společného. Připomněl Lev XIV. Před modlitbou Anděl Páně v neděli 19. července. Papež vyzval věřící, aby následovali způsob jednání Boha, který trpělivě proměňuje svět zevnitř, aniž by člověku odnímal svobodu.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drazí bratři a sestry, pěknou neděli. Po podobenství o rozsévači Ježíš nadále promlouvá k zástupům prostřednictvím obrazů. Mluví o dobré pšenici a koukolu, hořčičném zrnku a o kvasu v mouce. Jsou to tři krátká podobenství, která mají připomínat příchod Božího království do dějin, jeho působení v životech lidí, způsob, jakým roste, šíří se a proměňuje svět zevnitř. Ježíš nás v těchto příbězích varuje před pokušením představovat si Boha jako moci pána, který se prosazuje silou, zabírá prostor, aby vládl, a přichází s výrazem triumfu. Naopak, Bůh dává přednost nepatrnosti, znamením své nenápadné lásky, která nám ponechává svobodu přijmout ho nebo odmítnout, která si hledá cestu i uprostřed plevele, působí skrytě a neviditelně jako nejmenší ze všech zrnek, která v tichosti prokvasí těsto.
1: Fratelli e sorelle, con queste parabole Gesù ci dice qualcosa di importante.
0: Bratři a sestry, v těchto podobenstvích nám Ježíš sděluje něco důležitého o tom, jak Bůh působí v našem životě i v dějinách. Někdy očekáváme cosi senzačního. Toužíme po Bohu, který by zasáhl zhora a okamžitě vytrhal plevel zla. Představujeme si silného a mocného Boha a bohužel tomuto obrazu přizpůsobujeme i náš způsob, jak být křesťany a jak být církví. Boží království se však šíří i uprostřed koukolu a vyžaduje od nás pohled schopný vnímat dobro, které klíčí i tam, kde se rozmohla temnota zla, aniž bychom všechno hned soudili. Přichází jako nejmenší ze zrníček a proto si od nás žádá trpělivost, abychom dokázali doprovázet tyto cesty a rozpoznávat je v nepatrnosti každodennosti a v prostotě běžného života. Roste totiž neviditelně, jako kvas v mouce, a tak nás osvobozuje od skleslosti a vybízí nás k důvěře i tehdy, když se nám zdá, že Bůh je nepřítomný. On nás však doprovází neustále a jeho láska k nám je neustále při díle. Tento boží styl se musí stát způsobem, jakým ať už jako jednotlivci nebo jako církev obýváme realitu světa, který nás obklopuje. Jsme povoláni k tomu, abychom přijali evangelní styl, abychom se ukvapeně nevymezovali arrogantními soudy, abychom se neprosazovali mocí a silou, abychom nestráceli důvěru v boží dílo. Jak říkal tehdejší kardinál Ratzinger, podřídit se logice zrnka, která není logikou úspěchu a velikosti, ale vyžaduje, abychom se stali malými a sloužili životu člověka. Tak se sami staneme jako malé zrnko evangelia, které klíčí, a jako kvas lásky, který proměňuje těsto světa. Modleme se k nejsvětější Marii, která dokázala přijmout zrnko slova v nepatrnosti, aby nás podporovala na naší cestě a přimlouvala se za nás. V závěru polední mariánské modlitby se papež obrátil k věřícím shromážděným v Castel Gandolfu a ujistil je, že s obavami sleduje události v zemích zasažených válkou.

0: a násilím.
1: Non dimentichiamoci di chi soffre.
0: Nezapomínejme na ty, kteří kvůli konfliktům trpí a umírají. Vedle velkorysého nasazení ve prospěch míru nechť nechybí ani naše vytrvalá modlitba. V sobotu 18. července večer se papež na nádvoří letní rezidence v Castel Gandolfu zúčastnil koncertu pořádaného diecézí Albano. V závěrečném poděkování umělcům a organizátorům zdůraznil, že ve světě poznamenaném válkami, nenávistí a násilím pomáhá krása hudby a umění pozvednout zrak k Bohu a najít naději. Žijeme ve světě, v němž chybí krása. Je tu tolik problémů, války, konflikty, nenávist, násilí, nezaměstnanost a mnoho dalších nesnází. Možnost zúčastnit se události, jako je tato, je opravdu velkým darem, protože nám připomíná, že existuje něco víc. Ukazuje, že muž a žena dokážou zviditelnit krásu, která jde od srdce k srdci, a pomáhá nám zahlédnout nebe, pozvednout k němu zrak. Řekl papež Lev v závěru koncertu v Castel Gandolfu. Houslista Marco Rogliano přednesl polonézu s variacemi z třetího houslového koncertu Nicola Paganiniho, zatímco klavíristka Rosanna Tomasi Golcar představila volnou fantazii a variace na téma Normy Vincenza Belliniho v úpravě Luise Bacalova. Umělce doprovázel orchestr i Musici di Parma pod vedením dirigenta Piera Carla Orizia.

Zvyk otupuje, takže nám může snadno unikat význam gest, která děláme. A jestliže se to děje v běžném životě, zajisté ještě více to pociťujeme v liturgii. Do liturgického obřadu, do bohoslužby, téměř vždycky vstupujeme rozptýlení. Rychlý rytmus všedních dnů rozptyluje nebo dokonce mate, dezorientuje naše srdce, stejně jako rozum a city. Liturgický obřad, bohoslužba, má vracet člověku orientaci, znovu správně nasměrovat naše srdce, rozum i city. Jak víme, jazyk těla a gest je velmi bohatý. A je-li tělo v pohybu, stává se ještě výmluvnější. Chůze při liturgii není pouhým přesunem z jednoho místa na druhé. Je to pohyb, který zahrnuje celou osobu. Právě při liturgické slavnosti má chůze stělesnit chápání víry jako cesty. Křesťanský život je následování Ježíše, kráčení vpřed. Chůze v křesťanském životě a ještě více při bohoslužbě se stává jakýmsi podobenstvím o církvi na cestě. Na cestě je ten, kdo si předem stanovil cíl. Ale na cestě je i ten, kdo ještě neví, kam směřuje, ale s nadějí hledá místo, kde by našel pokoj. Při liturgii mají proto zvláštní význam procesí. Pomáhají nám totiž porozumět, jakým směrem se má náš život ubírat. Najdeme jich hned několik. Úvodní procesí směřuje od hlavního vchodu k oltáři. Slavnostním způsobem připomíná příchod Pána mezi nás v osobě kněze. Shromáždění povstane, a to je také první pohyb, který doprovází tento slavnostní příchod a vyjadřuje ochotu vstoupit do vztahu s Bohem. V tomto úkonu jsme vyzváni, abychom se ztotožnili s putující církví na cestě ke Kristu, kterého symbolizuje oltář. Vstupní procesí otevírá kadidlo a kříž, což je připomínka modlitby, která stoupá k Bohu jako libá vůně. Když vstoupíme do nějakého domu nebo místnosti, už na prahu vnímáme vůně, která je typická pro různá prostředí. Stejně tak je vůně kadidla výraznou charakteristikou, možná dokonce silnější než zrak a sluch, upoutávající pozornost k tomu, co se chystáme slavit. Kromě toho kadidlo pomáhá věřícím pochopit, že naše modlitby, jakkoliv mohou být skromné, stoupají k Božímu oltáři, když jsou přednášeny v Kristově jménu. Okamžik dalšího liturgického procesí nastává před evangeliem. Celebrant nebo jáhen směřuje k ambonu s evangeliářem a je doprovázen, je-li to možné, ministranty se svícemi a kadidlem. Toto procesí má připomenout tajemství Kristovy přítomnosti. A proto jsou gesta, jimiž je provázen evangeliář, stejná jako ta, která jsou vyhrazena pro oltář. Má se tak zdůraznit, že pouze Kristus je naším mistrem. Kráčíme k němu, který má slova věčného života a který je definitivním Božím slovem určeným člověku. Poukazuje se tak na spojení mezi oltářem a ambonem, dvěma místy, z nichž pochází pokrm pro život věřících. Boží slovo a Kristovo tělo a krev. Třetí procesí nastává při ofertoriu, tedy obětování. Nesení darů k oltáři má být znamením oběti našeho života, oběti, která se odehrává na cestě a v čase a která není nikdy zcela dokončená. Procesí při nesení darů má tedy vysoce duchovní hodnotu a význam, protože ukazuje na účast na Kristově oběti skrze oběť našeho života a na ochotu nechat se proměnit Boží láskou, která nás vede k bratřím. A konečně čtvrtý procesní pohyb se odehrává v okamžiku svatého přijímání. Význam tohoto procesí je dvojí.
společenský i osobní. První se projevuje, když společně kráčíme, abychom přijali Kristovo tělo, a také zpěvem, který sjednocuje lid na této cestě. Druhý je naopak zdůrazněn vyznáním víry, naším amen, které pronášíme před přijetím eucharistického chleba. Z presbytáře pak vychází poslední procesí, které nás vede zpátky k bráně kostela. Odtud se znovu vydáváme na cestu, naplněni Bohem, abychom Boha zvěstovali, abychom svým životem říkali, že nic není silnější než jeho láska. Je to on, kdo dává smysl našemu životu a kdo jej naplňuje. To je pro dnešek z Vatikánu všechno. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

Myšlenkou na den je promluva papeželova 14. před nedělní modlitbu Anděl Páně o 16. neděli v liturgickém mezidobí 19. července.

Drazí bratři a sestry, pěkný den. Po podobenství o rozsévači Ježíš nadále promlouvá k zástupům prostřednictvím obrazů. V záznamu 13. kapitoly Matoušova evangelia mluví o dobré pšenici a koukolu, horščičném zrnku a o kvasu v mouce. Jsou to tři krátká podobenství, která mají připomínat příchod Božího království do dějin, jeho působení v životech lidí, způsob, jakým roste, šíří se a proměňuje svět zevnitř. Ježíš nás v těchto příbězích varuje před pokušením představovat si Boha jako moci pána, který se prosazuje silou, zabírá prostor, aby vládl, triumfoval. Naopak, Bůh dává přednost nepatrnosti. Znameními své nenápadné lásky nám ponechává svobodu jej přijmout nebo odmítnout. Ta nenápadnost si hledá cestu i uprostřed plevele, působí skrytě a neviditelně jako nejmenší ze všech zrnek, která v tichosti prokvasí těsto. Bratři a sestry, Ježíš nám sděluje něco důležitého o tom, jak Bůh působí v našem životě i v dějinách. Někdy očekáváme cosi senzačního, toužíme po Bohu, který by zasáhl zhora a okamžitě vytrhlal plevel zla. Představujeme si silného a mocného Boha a bohužel tomuto obrazu přizpůsobujeme i náš způsob, jak být křesťany a jak být církví. Boží království se však šíří i uprostřed koukolu a vyžaduje od nás pohled schopný vnímat dobro, které klíčí i tam, kde se rozmohla temnota zla. Vnímat, aniž bychom všechno hned soudili. Přichází jako nejmenší ze zrníček a proto si od nás žádá trpělivost, abychom dokázali tyto cesty rozpoznávat v nepatrnosti každodennosti a v obyčejnosti běžného života. Roste totiž neviditelně jako kvas v mouce a tak nás osvobozuje od skleslosti a vybízí nás k důvěře i tehdy, když se nám zdá, že je Bůh nepřítomný. On nás provází neustále a jeho láska k nám je neustále při nás, při našem díle. Tento boží styl se musí stát způsobem, jakým, ať už jako jednotlivci nebo jako církev, obýváme realitu světa, který nás obklopuje. Jsme povoláni k tomu, abychom přijali evangelijní styl, abychom se ukvapeně nevymezovali arrogantními soudy, abychom se neprosazovali mocí a silou, abychom nestráceli důvěru v boží dílo. Jde o to, jak říkal tehdejší kardinál Ratzinger, podřídit se logice zrnka. Ta není logikou úspěchu a velikosti, ale vyžaduje, abychom se stali malými a sloužili životu člověka. Tak se sami stáváme malým zrnkem evangelia, které klíčí, a kvasem lásky, který proměňuje těsto světa. Modleme se k nejsvětější Marii, která dokázala přijmout zrnko slova v nepatrnosti, aby nás podporovala na naší cestě a přimlouvala se za nás.

Bylo 6 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je úterý 21. červenec 2026. Podle katolického kalendáře připomínáme památku učitele církve svatého Vavřince z Brindisi, hlavního představeného kapucínů, diplomata a misionáře, zakladatele prvního kláštera česko-rakouské řádové provincie v Praze na Hradčanech. Zemřel v červenci 1619. Ve Florencii se v tento den roku 1515 narodil italský kněz svatý Filip Neri, zakladatel kongregace světských kněží oratoriánů, apoštol Říma a patron humoristů. Zemřel roku 1595. Svátek mají muži a chlapci se slovanským jménem Vítězslav. Znamená slavný dílem či mocí. V následující půlhodině nás čeká četba dnešního evangelia. Ranní chvály a chybět samozřejmě nebude ani duchovní slovo.

Slovo svatého evangelia podle Matouše, kapitola 12, verš 46 až 50. Kristovi příbuzní. Když ještě mluvil k zástupům, jeho matka a příbuzní stáli venku a chtěli s ním mluvit. Někdo mu řekl, hle, tvoje matka a tvoji příbuzní stojí venku a chtějí s tebou mluvit. On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl. Kdo je moje matka a kdo jsou moji příbuzní? Ukázal rukou na své učedníky a řekl, to je moje matka a to jsou moji příbuzní. Každý totiž, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i matka.

0: Nyní vás zveme k modlitbě raních chval. Modlit se s vámi bude Josef
1: a Michal.
0: Máme památku svatého Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve. Všechny texty budou ze 4. týdne žaltáře, strana 1296 v novějším vydání, 1296 nebo 1166 ve starším vydání. 1166. Závěrečná modlitba bude z památky na straně 1610 v novějším vydání, 1610 nebo 1433 ve starším vydání, nebo 1433. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Můj milý člověče, zpívej nebes králi, slyš, jak z rána vesele ptactvo Boha chválí.
1: Chválí Stvořitele, Pána nebeského, vroucí vzdává jemu dík za ochranu jeho.
0: A ty, Boží obraz, dílo jeho ruky, meškáš jemu věnovat vděčné písně zvuky.
1: Poděkuj teď vroucně Bohu za ochranu, na celý čas života odezdej se Pánu.
0: On ti bude otcem, vodit bude tebe, jeho láska sešle ti požehnání z nebe.
1: V každé trpké zkoušce poskytne ti síly, najdeš pokoj, jehož svět nikdy neudílí. Chci tě, Hospodine, chválit celým svým životem, chci se ubírat cestou bezúhonou.
0: O dobrotivosti a spravedlnosti chci zpívat, tobě, Hospodine, chci zahrát.
1: Chci se ubírat cestou bezúhonou, kdy ke mně přijdeš.
0: Chci kráčet v nevinnosti srdce ve svém domě.
1: Nepostavím si před oči nic hanebného.
0: Nenávidím toho, kdo jedná zvráceně. Ke mně se nepřidruží.
1: Příčí se mi zkažené srdce, nechci znát nic zlého.
0: Kdo svého bližního v skrytu pomlouvá, toho zahubím.
1: Pyšného očima a nadutého srdcem toho nesnesu.
0: Svým zrakem budu hledat věrné v zemi, aby přebývali se mnou.
1: Kdo kráčí životem bezúhonně, ten mi bude sloužit.
0: Nebude bydlet v mém domě, kdo jedná lstivě.
1: Kdo mluví lživě, před mýma očima neobstojí.
0: Denně chci hubit všechny bezbožníky v zemi, abych vyplenil z Hospodinova města všechny pachatele nepravosti.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Chci tě, Hospodine, chválit celým svým životem, chci se ubírat cestou bezúhonou.
1: Nevzdaluj od nás, Pane, své milosrdenství.
0: Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců, a chválihodné a velebené je tvé jméno na věky.
1: Neboť jsi spravedlivý ve všem, co jsi nám učinil.
0: Zhřešili jsme, špatně jsme jednali, když jsme od tebe odpadli, chybili jsme ve všem.
1: Nevzdávej se nás navždy pro své jméno, neruš svoji smlouvu.
0: Nevzdaluj od nás své milosrdenství, pro Abraháma svého miláčka, pro Izáka svého služebníka a Izraele svého svatého.
1: Jímž jsi slíbil, že jejich potomstvo rozmnožíš jako hvězdy nebes, jako písek na mořském břehu.
0: Ach, Pane, malými jsme se stali před všemi národy, pokořeni jsme dnes na celé zemi kvůli svým hříchům.
1: Nemáme v tento čas ani hlavu, ani proroka, ani vůdce. Není celopal, žertva, nekrvavá oběť, ani kadidlo.
0: Nemáme místo, kam bychom přinesli před tebe své prvotiny a nalezli milosrdenství.
1: Přijmi nás aspoň pro zkroušenou mysl, pokoru ducha.
0: Jako celopal beranů a bíků, jako 10 000 tučných beránků, tak ať je dnes před tebou naše oběť.
1: A ať se ti líbí, že tě zcela následujeme, aby nebyli zklamáni ti, kteří doufají v tebe.
0: Celým srdcem tě nyní následujeme, bojíme se tě a hledáme tvou tvář.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Nevzdaluj od nás, Pane, své milosrdenství. Bože, zaspívám ti novou píseň.
0: Veleben buď Hospodin, má skála, on učí mé ruce bojovat, mé prsty zápolit.
1: On je mé milosrdenství, mé útočiště, má pevnost a můj zachránce.
0: Můj štít a můj útulek, on mi podmaňuje národy.
1: Hospodine, co je člověk, že se o něho staráš? Co je smrtelník, že na něho myslíš?
0: Člověk se podobá vánku, jeho dny stínu, který přechází.
1: Hospodine, skloň svá nebesa a sestup, dotkni se hor a budou dýmat.
0: Sešli blesk a rozprašne přátele, vystřel své šípy a poděs je.
1: Vstáhni svou ruku z výšin, vytrhni mě a vysvoboď z přívalů vod a z ruky cizáků.
0: Jejich ústa mluví lež a pravice přísahá křivě.
1: Bože, novou píseň ti zaspívám, na harfě s 10 strunami ti zahraji.
0: Tobě, jenž dáváš králům vítězství, který si vysvobodil Davida, svého služebníka.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Bože, zaspívám ti novou píseň.
0: Vy všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě. I když jste bez stříbra, pojďte, zásobte se a jeste, pojďte a kupujte bez stříbra a zadarmo víno a mléko.

0: Vyslyš mě, Hospodine, spoléhám na tvá slova.
1: Vyslyš mě, Hospodine, spoléhám na tvá slova.
0: Přicházím na úsvitě a o pomoc volám.
1: Spoléhám na tvá slova.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Vyslyš mě, Hospodine, spoléhám na tvá slova. Zachraň nás, Hospodine, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida,
0: jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našem otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
1: dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů,
0: z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
1: aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Zachraň nás, Hospodine, z rukou všech, kdo nás nenávidí. Bůh nám dává tento nový den, abychom ho radostně chválili, a posiluje naši naději. Proto ho s důvěrou prosme. Oslav své jméno, Bože, a vyslyš nás.
1: Bože, Otče našeho Spasitele Ježíše Krista,
0: vzdáváme ti díky, že jsi nám skrze něho dal poznání a nesmrtelnost.
1: Dej našim srdcím pravou pokoru,
0: abychom se podřizovali jeden druhému z úcty ke Kristu.
1: Vlej nám, svým služebníkům, svého ducha,
0: abychom se měli navzájem upřímně rádi jako bratři.
1: Ty jsi přikázal člověku, aby svou prací ovládal svět.
0: Pomáhej nám, aby tě naše práce oslavovala a posvěcovala naše bratry. Oslav své jméno, Bože, a vyslyš nás. Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, dej nám více víry, abychom tě chválili s vnitřní opravdovostí podle tvé vůle, přinášeli trvalý užitek. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Amen. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života. Amen.

0: Na Proglasu následuje duchovní slovo, první čtení z úterý 16. týdne v mezidobí.
1: V úterý 16. týdne v mezidobí čteme z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům, zbytek druhé a začátek třetí kapitoly. Podtitul Pavel služebníkem nové smlouvy. Když jsem přišel do Troády, abych hlásal Kristovo evangelium, dveře se mi pro pána otevřely do kořán. Přesto však jsem neměl v duši klid, protože jsem nenalezl svého bratra Tita. A tak jsem se tam s nimi rozloučil a šel jsem dále do Makedonie. Ale díky Bohu, který skrze nás neustále vítězí v Kristu a působí, že se naším prostřednictvím všude šíří vůně poznání o něm. My jsme totiž Bohu jako voné kadidlo vydechující Krista, a to jak mezi těmi, kdo docházejí spásy, tak i mezi těmi, kdo jdou k záhubě. Pro jedny vůně smrtonosná, vedoucí ke smrti, pro druhé zase vůně životodárná, vedoucí k životu. Kdo však je k tomu způsobilý? My jistě nepatříme k těm lidem, a je jich mnoho, co s Božím slovem kupčí. My mluvíme naprosto upřímně, jako vyslanci Boží a před Božím zrakem, protože jsme spojeni s Kristem. Zase už začínáme sami sebe doporučovat. Potřebujeme snad, jako jistí lidé, doporučující listy na vás nebo od vás? Naším listem jste vy. Máme ho vepsaný do srdce, všichni lidé ho znají a mohou číst. Je to očividné, že jste Kristovým listem, který jsme my vyhotovili. Není však napsán ingoustem, ale duchem živého Boha, ne na deskách kamenných, ale na jiných deskách, v lidských srdcích. Takovou důvěru máme k Bohu skrze Krista, ne že bychom sami sobě mohli něco přičítat, jako by to pocházelo od nás, ale když na něco stačíme, je to od Boha. On nám také dal schopnost sloužit nové smlouvě, která nespočívá v liteře, ale v duchu. Neboť litera zabíjí, ale duch oživuje.

Bylo 6 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je úterý 21. červenec 2026. Podle katolického kalendáře připomínáme památku učitele církve, svatého Vavřince z Brindisi, hlavního představeného kapucínů, diplomata a misionáře, zakladatele prvního kláštera česko-rakouské řádové provincie v Praze na Hradčanech. Zemřel v červenci 1619. Ve Florencii se v tento den roku 1515 narodil italský kněz svatý Filip Neri, zakladatel kongregace světských kněží oratoriánů, apoštol Říma a patron humoristů. Zemřel roku 1595. 230 roků nás dělí od narození podnikatele Františka Kavalíra, zakladatele sklárny v Sázavě. Zemřel v roce 1853. Na dnešek také připadá 140. výročí narození průkopníka ochrany přírody a krajiny v Československu, přírodovědce a pedagoga Rudolfa Maximoviče. Odešel v roce 1963. 115 let uplynulo od narození kanadského filozofa, spisovatele, literárního kritika a zakladatele mediální teorie Marshalla McLuhana, autora pojmu globální vesnice. Zemřel roku 1980. Svátek mají muži a chlapci se slovanským jménem Vítězslav, to znamená slavný dílem mocí. A nyní se podíváme na to, jaké dnes bude počasí. Bude polojasno až jasno, v severní polovině území místy až oblačno a zpočátku na severu Čech ojediněle slabé přehánky. Nejnižší teploty 12 až 7 stupňů, v údolích ojediněle až 5, v tisíce metrech na horách kolem 7. Vítr bude vát slabý, k ránu místy mírný, severozápadní až do 5 metrů za sekundu.

S 6 hodinou a 37 minutou se na Proglasu zaměříme na očekávané události dnešního dne. Festival židovské kultury Hamakom v Holešově začne pietní vzpomínkou na umučené obyvatele někdejšího židovského geta. Následovat bude slavnostní zahájení na tamním zámku s hudebním doprovodem komorního souboru Korda Magico. Nové prodejně společnosti arcibiskupské zámecké víno Kroměříž požehná arcibiskup Josef Nuzík. Na 15. ročníku Mezinárodního festivalu svatovítské varhaní večery v Praze zazní světová premiéra skladby Jaroslava Tůmy pro varhany a lesní roh. Účinkují Ondřej Vrabec a Michála Káčerková. Oblastní muzeum v Lounech zahájí výstavu k 50. výročí vzniku chráněné krajinné oblasti České středohoří. Seznámí s topografií, geologickou stavbou, typickým rostlinstvem a živočichy i dalšími zajímavostmi našeho druhého největšího chráněného území.

0: Společnost pro výzkum kamenných křížů, která už více než 4 desetiletí funguje v Aši, spustila nový web i s mobilní aplikací, kde je dostupná databáze těchto památek po celém Česku. Digitalizace se dočkaly původně ruční záznamy, výsledky letité badatelské práce.
1: My jsme se rozhodli pro ten web, protože chceme, aby ty výsledky toho bádání za těch 40 let společnosti byly víc přístupné veřejnosti, protože ta knížka, kterou jsme vydali v roce 97, už jakoby je zastarala. Tady máme spoustu dalších informací, které ty veřejnosti může přečíst, můžou zjistit, co jsme za tu dobu zjistili, můžou si ten kříž navštívit. Snažíme se teda chránit ty citlivé kříže, ale u těch, které jsou na mapách CZ, dáváme souřadnice, aby ty lidi si mohli...
0: Informovala tajemnice Společnosti pro výzkum kamenných křížů Marie Štrojbelová.

0: 12 let doprovází Adite náhradní rodiny při vytváření bezpečného a harmonického prostředí pro děti. Služba, která spadá pod diakonii Západ Českobratrské církve evangelické, nabízí mimo jiné respitní pobyty. Jsou zaměřeny na odlehčení pěstounům a zároveň poskytují dětem program pro rozvoj emocí a vztahů. Za službu Adite hovoří Veronika Šimečková.
1: Aktuálně pořádáme dva terapeutické letní pobyty. Starší děti ve věku od 13 do 18 let čeká terapeutický pobyt pro dospívající a ten je nazvan Cesta poklidného bojovníka. Děti budou provázeny tématy pro dospívající. Cesta poklidného bojovníka, tam se vlastně zaměřujeme na budování identity, posilování sebedůvěry, navazování nových vrstevnických vztahů, podpory sebevědomí a posílení identity. Jedná se o terapeutické letní pobyty. Ty děti vyrůstající v náhradní rodinné péči, tak si sebou nesou různá traumata a potřebují specifický přístup. Spustili jsme veřejnou sbírku, skrze kterou nám můžete pomoci uhradit ubytování, stravu i programový materiál nebo zázemí pro aktivity a tu sbírku najdete na stránkách darujme.cz. Budeme rádi za každý příspěvek a sdílení.

Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.

stojíš vedle mě na koberci a šeptáš, poslední neumírá naděje, ještě odpočívej.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Za malou chvíli v 7 hodin se můžete těšit na zprávy Českého rozhlasu Plus. Po nich v 7 hodin a 45 minut to bude hudební kompas, kde si představíme skotskou folkrockovou skupinu Toridon.
3: Bylo 7 hodin, je úterý 21. července, otevíráme ranní Plus. Dobré jítro přejí Martina Mašková
4: a Štěpánka Martanová.
5: Český rozhlas Plus.
4: Tomio Okamura jedná v Číně, o jaký typ komunikace s Českem stojí Peking.
3: Vláda podpořila uzákonění zákazu používání mobilů ve školách, má platit od příštího roku. Jakou odezvu návrh vyvolal?
4: Jak si v době konání prestižního aerosalonu v britském Fairburn vedou konkurenti Airbus a Boeing?
3: Nejdřív si poslechněte zprávy, ty dnes celé ráno bude připravovat Martin Matějka.
6: Nový britský premiér Andy Burnham jmenoval členy vlády novým ministrem zahraničí bývalý šéf laboristické strany Ed Miliband. Ministrem financí se stal bývalý ministr obrany John Healey, který v červnu rezignoval. Ministryní vnitra dál zůstává Shabana Mahmudová. Burnham v pondělí sestavením vlády pověřil britský král Karel III. A vládní kabinet v zápětí opustil třeba dosavadní vicepremiéra ministra spravedlnosti David Lammy. Zasedání nové vlády je naplánované už na dnešek. Burnham se stal sedmým britským premiérem za posledních 10 let. Vláda podpořila návrh, který zakazuje používání mobilních telefonů ve školách, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zákaz by měl podle návrhu začít platit od 1. září 2027 a týkat se má dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Plošný zákaz kritizuje třeba předseda opoziční strany TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Podle něj už používání telefonu reguluje 90% českých škol.
7: Plošný zákaz nic neřeší, nic neposouvá, nebude ve své podstatě účinný. Skutečně ta účelná pomoc, účelná regulace jde formou individuální regulace ve školách a toho, že se ty školy mohou mezi sebou inspirovat, pojďme jim pomoct, pojďme jim poradit.
6: Proti zákazu je i dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj by školy měly naopak děti naučit kriticky myslet a s telefony bezpečně zacházet. A plošné omezení naopak může vést ke zhoršení vztahů dětí ve škole. Spojené státy dokončily 5 hodin trvající sérii nočních vzdušných úderů na Irán. Oblastní velitelství amerických sil CENTCOM to uvedlo na síti X. Podle něj armáda zasáhla iránská vojenská velitelská centra, námořní kapacity, dronové a raketové základny a systémy proti vzdušné obrany. Iránské revoluční gardy naopak informují o úderech na několik amerických vojenských cílů v Kuvajtu a Bahrajnu. Irán taky uvedl, že zasáhl 2 ropné tankery v Hormuzském průlivu. A ten podle Teheránu zůstane uzavřený, dokud budou pokračovat americké vojenské operace v oblasti.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Poslanci i senátoři jednají o návrzích, kterými by se vraždy v Česku staly nepromlčitelnými. Dnes má policie na vyšetření 30 let, ročně je neobjasněných asi 5 případů ze 140.
8: Nepromlčitelnost vražd navrhuje například senátorka Jitka Seitlová z KDU-ČSL.
9: Pozdní potrestání plní generálně preventivní i satisfakční funkci.
8: Podobně vysvětluje vlastní návrh úpravy trestního zákoníku, který připravil společně s Renatou Veseckou za motoristy taky ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
10: Žijeme v době, kdy moderní kriminalistika a analýza DNA dokážou objasnit desítky let staré případy.
8: Oba návrhy jsou podle Tomáše Křivny z právnické fakulty Univerzity Karlovy populistické. Desítky let odložený trest už totiž neplní svůj účel.
11: Má být újmou tomu pachateli jako odplata a za druhé ho vychovat tomu vedl řádný život.
8: Senátorský návrh teď bude projednávat ústavně právní výbor. Poslanecký návrh míří do druhého čtení. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
6: Stát vlastní pozemky, na kterých by se dalo postavit zhruba 15 000 bytů, vyplývá to z analýzy Státní investiční a rozvojové společnosti. Stovky bytů by mohly vzniknout třeba na pozemcích v blízkosti železničních tratí, řekl Českému rozhlasu ředitel společnosti Zbyněk Pokorný.
12: Z této prvotní várky těch 300 hektarů 200 lokalit v podstatě nějakých, řekněme, 15 projektů, u kterých má smysl se na ně dívat podrobně. Ten potenciál na těch lokalitách může být klidně až jako nějakých 15 000 bytů.
6: Byty chce stát podle aktuální hospodářské strategie nabízet v první řadě klíčovým profesím, jako jsou bezpečnostní složky, zdravotníci nebo učitelé. V Praze je podle zjištění Státní investiční společnosti nejvíc vhodných pozemků v rukou správy železnic, ale třeba také kolem nemocnic. První projekt by mohl být připraven k výstavbě v roce 2029. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Mistry světa ve fotbale přivítali ve španělském Madridu ulice zaplněné fanoušky. Podle odhadu madridské radnice se do centra města vydal milion lidí. Na příjezd dvoupatrového autobusu s hvězdným týmem čekali více než 3 hodiny. Hráči totiž před setkáním s fanoušky měli i oficiální povinnosti.
13: Statisíce lidí si krátili čas kolem náměstí Cibeles před madridskou radnicí s pěvem a tancem. Příjezdu hráčů předcházela různá hudební vystoupení. Fotbalisty přijal v paláci Sarsuela král Felipe VI s rodinou. Tam ještě byli hráči v obletích, které záhy vyměnili za trička s nápisem Jsme mistři světa a navštívili ještě premiéra Pedra Sáncheze. Pak se vydali na klikatou cestu městem a k pódiu před radnicí dorazili až před 10. večerní. Vysloužili si potlesk a ovace 100 tisíců fanoušků. Mistrovský titul získali Španělé teprve podruhé, naposledy v roce 2010 v Jižní Africe. Z Madridu Pavel Novák, Český rozhlas.
6: Na D1 z Brna ve směru do Prahy dejte pozor, za sjezdem na Měřín na 127,5 kilometru řeší nehodu nákladního auta a to skončilo mimo vozovku, na místě je šipka silničářů a je uzavřený stoupací pruh. Na dálnici D1 z Ostravy ve směru do Brna spozorněte za sjezdem na Bílovec. Na 343. kilometru opravují po noční nehodě svodidla a je neprůjezdný levý pruh, zatím je to tam bez kolony. Na Pražském okruhu ve směru na letiště zpomalíte za sjezdem na Vestec na 3. kilometru. Se zastavíte, fronta pak pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Je to kvůli regulaci vjezdu do tunelu a následnému silnému provozu za nimi. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě místy přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 18 až 23 stupňů na jižní Moravě naměří až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy, Martin.
14: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Charita Česká republika zaznamenala úspěch ve sbírce na pomoc obětem zasaženým červnovým zemětřesením ve Venezuele. Díky dárcům se zatím podařilo vybrat částku přesahující 3 miliony korun. Prostředky ze sbírky České charity putují k partnerské organizaci Charita Venezuela, která pomáhá k zajištění nezbytného nouzového přístřeší, pitné vody, léků a psychosociální podpory. Manažerka zahraniční komunikace z Charity Česká republika Zuzana Haníková doplnila informace k průběhu sbírky.
1: Za dobu trvání sbírky se nám podařilo vybrat už přes 3 miliony korun. Za to velice děkujeme všem dárcům, kteří se rozhodli obyvatelům Venezuely pomoci. My ve Venezuele spolupracujeme přímo s místní charitou, která reaguje na potřeby místních lidí, právě poskytuje pomoc přímo v zasažených oblastech, věnuje se nejzákladnějším potřebám, ať už je to distribuce vody, potravin, zajištění zdravotní péče nebo i následně nouzového přístřeší pro zasažené obyvatele. Na tyto aktivity bude využita i právě sbírka Charita pro Venezuelu. Obnova tam bude dlouhodobá, ta mezinárodní pomoc tam bude potřeba po mnoho měsíců i možná po mnoho let. Charita Česká republika reaguje na ty současné potřeby a bude Venezuelu podporovat i nadále.

0: Každou sobotu a úterý se na Broumovsku otevírá veřejnosti několik barokních chrámů, které patří k nejcennějším svého druhu v Česku. Sakrální památky propojuje léto otevřených kostelů. Podrobnosti má organizátor projektu broumovský děkan Martin Lanži.
1: Od 9 do 12 během července je možné navštívit 4 kostely, konkrétně Šonov, svatou Markétu, Otovice, svatou Barboru, svatého Jiří a Martina v Martinkovicích a v Božanově. Tam je Marie Magdaléna, to je jeden okruh a odpoledne potom se jedná o kostely v Heržmánkovicích, všichni svatí, v Ruprechticích, svatý Jakub Větší, v Bernéřovice svatý Michal Archanděl a ještě v Broumově kostelík svatého Václava. Takže těchto 8 kostelů je možné navštívit, ať už dopoledne od 9 do 12, respektive od 14 do 17 během července a v srpnu se to otáčí. My katolici na Broumovsku tvoříme minoritu. V celém výběžku jsme asi 2%, které žijou víru dle intencí katolické církve, takže myslím si, že to, jak to probíhá dneska, tak je ideální model. Jde o to, že jeden den je možné navštívit kostely během pracovního dne a druhý během víkendu.
0: Přiblížil projekt Léto otevřených kostelů děkan farnosti v Broumově Martin Lanži.

0: V Brně pokračuje festival Létos Café Práh. Dnes večer vystoupí místní vokální skupina Mošny společně s kapelami Mrakoplaš a Choroši. Zítřejší program přiblíží kulturní produkční Michal Šimíček.
1: Nás čeká opravdu různorodý žánrový koncert. Vystoupí brněnští Kvanty Minoris, Meziměsto a také andělem ověnčený Janek Běťák, písničkář s úžasnými písněmi. 23.7. zahrají opět tři kapely, Nebez tebe, Tokio a David Málek Band. Všechny večery se odehrávají před kavárnou, startují v 19 hodin a další program a podrobnosti si můžete dohledat na www.cafepráh.cz.

0: Na zámku Červená Lhota probíhá až do konce srpna pohádkové divadlo pro malé i velké. Program připravuje Václav Koubek. Pro Glasu řekl.
1: Mám to skvělý divadlo, soubory, divadlo Del Arte, Játrpe, Pavla Šmída, Koráb, Koňmo, všechno je česká divadla. A ty divadla hrajou pohádky, všechny pohádky jsou veselé a samozřejmě jsou i živé vystoupení se živou hudbou a jsou jak pro rodiče, tak pro děti. Přijďte na pohádku na Červenou Lhotu vždy úterý, čtvrtek, sobota od 15 hodin až do konce prázdnin. Víc www.vesnickýhudebníklub.cz.
0: Nejbližší představení se koná dnes, pohádka Z budíku v podání teatru Pavla Šmída. Ve čtvrtek to bude od stejného ansáblu Větrná pohádka a v sobotu na diváka čekají Cindy Bádova dobrodružství, jak je nastudovalo divadlo Koráb. Začátek je vždy v 15 hodin.

0: prostorách Městského muzea v Rýmařově na Bruntálsku probíhá výstava s názvem Jindrovi k narozeninám. Expozice vznikla u příležitosti životního jubilea světoznámého fotografa, pedagoga a organizátora kulturních akcí profesora Jindřicha Štrajta.
1: Výstava odráží autorův vztah nejen k hradu Sovinci, ale i k celému Rýmařovsku. Expozice nabízí výběr toho nejlepšího, jak z jeho černobílého fotografického cyklu Vesnice je svět, tak i výběr cyklu nového, barevného, který je zde vystaven úplně poprvé. Součástí je i panelová výstava na Rýmařovském náměstí.
0: Uzavírá redaktor Antonín Žolnerčík. Doplníme, že výstava v Rýmařově potrvá do neděle 6. září.
2: Keď sa vonku prudko schladí, keď ťa štípe mráz, nechoď prosím bez nálady, leto príde zas. Keď ťa v lete slnko hreje tak, že ho máš dosť, žiadne strachy, nič to nie je, aj zima bude hosť.

západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.

Bylo 7 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je úterý 21. červenec 2026. Podle katolického kalendáře připomínáme památku učitele církve svatého Vavřince z Brindisi, hlavního představeného kapucínů, diplomata a misionáře, zakladatele prvního kláštera česko-rakouské řádové provincie v Praze na Hradčanech. Zemřel v červenci 1619. Ve Florencii se v tento den roku 1515 narodil italský kněz svatý Filip Neri, zakladatel kongregace světských kněží oratoriánů, apoštol Říma a patron humoristů, zemřel roku 1595. Za údajné organizování ozbrojeného odporu proti komunistickému režimu byl před 75 lety po vylhaném procesu v Brně popraven Petr Křivka, legionář a člen osobní stráže prezidenta Beneše. 75 by oslavil americký oscarový herec, komik a zpěvák Robin Williams. Odešel roku 2014. Nařízením vlády před 55 lety bylo historické jádro Prahy prohlášeno za městskou památkovou rezervaci největší na světě. 15 let na věčnosti je emeritní arcibiskup běloruské diecéze Minsk-Mohilev kardinál Kazimierz Świątek, svědek víry narozený v bývalém východním Polsku, vězeň komunismu. Návratem lodi Atlantis z její poslední cesty do vesmíru před 15 lety skončil americký program raketoplánů. Trval od dubna 1981. 72. narozeniny dnes slaví ředitel českého katolického biblického díla, kněz, biblista, starozákonní exegeta a překladatel pater docent Petr Chalupa. Svátek mají muži a chlapci se slovanským jménem Vítězslav. Znamená slavný dílem, mocí. A nyní se podíváme na to, jaké dnes bude počasí. Bude většinou oblačno, ráno a dopoledne v jižní polovině území ještě polojasno nebo skoro jasno. Přes den se ojediněle na severu a severovýchodě místy vyskytnou přehánky. Večer budou oblačnost i srážky ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až 25, v 1000 metrech na horách kolem 14. Vítr zpočátku místy slabý, jinak mírný severozápadní až severní o rychlosti až 6 metrů za sekundu a večer bude postupně slábnout.

0: a tam někoho z nich sežere lev a nebo tygr.
1: Prázdninový program nabízí i Family a Senior Point Brno Lesná. Ve středu pořádá čtenářský kroužek pro seniory, kde se lidé mohou potkat, debatovat a sdílet dojmy z četby. Další termíny jsou v srpnu 13. a 26. Blíže referentka Milena Procházková.
2: Čtenářský kroužek určen pro lidi, kteří mají čas nebo mají volno v odpoledních hodinách. Čtenářský kroužek je hodina vymezená pro lidi, kteří rádi čtou a rádi si povídají o knížkách nebo o autorech a jsou ochotní a schopní sdílet i s těmi ostatními, takže dát i jim prostor, aby se vyjádřili, naslouchat, komunikovat. Vždycky máme dané téma, téma je dané na celý rok dopředu, takže víme, který měsíc se čemu budeme věnovat. Letošní a příští rok se věnujeme dílům autorů, podle abecedy to máme. Takže tento měsíc se zabýváme díly autorů a autorek, jejichž příjmení začíná na písmeno G. Sejdeme se u stolu, u čaje nebo u vody, každý si přinese i svoje knížky, které jsou mu blízké, o kterých chce mluvit. Většinou lidé mají založené úryvky a tak i přečtou, aby tak nějak nastínili to, jak autor píše, jakým jazykem se vyjadřuje, jak košatým nebo naopak strohým. Dost často si někdo i připraví souvislý text, nám ho přečte vlastně o tom autorovi, o době, v které tvořil, o jeho dalších dílech. Je to různé, každý může říct, co chce. Je taková otevřená skupinka. To odpoledne ještě může někdo přijít, kdo by chtěl se takhle pozdílet. K nám se není potřeba přihlašovat a není potřeba se ani omluvit.

0: bubenka, své milý pointu, který bubnuje, a on se vždycky dotáhne plno bubnu, a pro seniory čtvrtou středu v měsíci tady máme bubnovací kroužek. To bubnování se střídá se zábavnými vědomostními kvízy, a když se poštěstí a máme v měsíci 5 střed, tak probíhá cvičení pro oči. Myslím si, že máme hodně bohatý program, že se snažíme obětit skupiny dobře, pokryt všechny ty jejich požadavky. Lidi si tady můžou aj uvařit kafičko za dobrovolný příspěvek a se tady sejít na neutrální půdě.
1: Uzavřela na Proglasu Milena Procházková z Family a Senior Pointu Brno Lesná.

0: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: Za malou chvíli bude 7 hodin a 45 minut a to znamená, že na Proglasu začíná pořad Hudební kompas. Polaroid je název nového alba skotské folkrockové skupiny Toridon. Představíme si je právě teď v rámci Hudebního kompasu. Začneme skladbou Longest Night.

Představujeme si skotskou folkrockovou skupinu Torridon a její nové album Polaroid. Kapele se daří oslovovat posluchače moderním zvukem a přitom si zachovávat silnou vazbu na tradiční hudbu skotské Vysočiny. Album vyšlo u příležitosti 20. výročí existence skupiny a vedle keltského folkroku pracuje také s chytlavými popovými melodiemi a moderní rockovou produkcí. Název Polaroid symbolicky odkazuje ke snaze o zachycení vzpomínek a okamžiků, které formují lidský život. Stejně jako fotografie z fotoaparátu Polaroid, přinášejí i jednotlivé písně obrazy lásky, přátelství, nostalgie a také krásy skotské krajiny. Poslechneme si ještě skladby Who Are You a Pressed for Time.

0: Poslouchali jsme skotskou skupinu Toridon. Dnes odpoledne si v hudebním kompasu představíme etiopského saxofonistu Girmu Woldemikédel. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Marta Novou a Martinu Maškovou.
2: Český rozhlas Plus.
1: A jaká témata nás čekají v této hodině? Vláda navrhne ústavnímu soudu, aby zamítl anebo odmítl kompetenční žalobu prezidenta. Jaké prvky ústavy se ke sporu vztahují?
3: Šachistka Judit Polgárová odmítla nabídku stát se maďarskou prezidentkou. Jak bude pokračovat jeho hledání?
1: Díky čemu se českým středoškolákům daří v mezinárodních přírodovědeckých soutěžích? Uslyšíte zlatého medailistu z mezinárodní biologické olympiády.
3: Tolik tematická nabídka další hodiny. Teď je čas na zprávy a s nimi už je ve studiu Martin Matějka.
4: Vláda navrhne ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla, řekl to ministr spravedlnosti Jeroným Tejce z hnutí ANO. Zároveň žádá, aby o věci dál nerozhodoval ústavní soudce Pavel Šámal. Podle Tejce se při vydání předběžného opatření projevil soudní aktivismus a zasáhl tak do ústavního postavení vlády.
5: Názor prezidenta a návrh by měl být zamítnut, případně odmítnout, protože nejde pouze o otázku účasti na jednom summitu NATO, ale ve skutečnosti jde o zachování základních ústavních principů českého ústavního systému.
4: Pavel podal kompetenční žalobu kvůli svému nezařazení do delegace na summit NATO, kam pak na základě předběžného opatření ústavního soudu odjel. O žalobě soud teprve rozhodne. Téma podrobně rozebereme v Ranním plusu hned po zprávách. Česká republika dnes v Londýně podepíše memorandum o spolupráci při přípravě dalších lokalit pro malé modulární reaktory. Ty mají vzniknout v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Za Česko podepíše memorandum ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
6: Je to milník české energetice, protože vlastně poprvé jdeme s jádrem mimo tradiční lokality, jako jsou Dukovany a Temelín, do regionu.
7: Řekl Českému rozhlasu ministr průmyslu a obchodu. ČES ve spolupráci s firmou Rolls-Royce SMR, ve které drží asi pětinový podíl, hodlá do roku 2050 vybudovat modulární reaktory s celkovým výkonem až 3 gigawaty. První takový reaktor by měl vzniknout v areálu Temelína, a to v první polovině 30. let. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
4: Pracujícím důchodcům by mohli od roku 2028 stoupnout penze, schválila to vláda. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku se těmto seniorům má automaticky přičítat k valorizaci. Zákon teď míří do sněmovny.
8: Návrh počítá taky s tím, že už od příštího roku by se mohly zvyšovat penze lidem od 80 let. Každých 5 let by k důchodu dostali navíc 500 korun. Teď tento systém funguje až od 85, pokračuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
9: Ve vysokém věku se totiž výrazně samozřejmě mění náklady a výdaje na zdravotní péči, také na sociální péči.
8: Plošné navyšování důchodů kritizuje bývalý ministr práce lidovecký poslanec Marian Jurečka. Podle něj by mělo být zvyšování cílenější.
10: Daleko více našim seniorům by pomohlo, kdyby stát mohl zvýšit adresnou cílenou pomoc, například formou zvýšení příspěvku na péči.
8: V aktuálním vládním návrhu zároveň taky není avizované zastropování důchodového věku na 65 letech. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Mezinárodní měnový fond schválil čerpání další částky z čtyřletého úvěru poskytnutého Ukrajině. Částku v přepočtu necelých 15 miliard korun může země začít čerpat okamžitě. Rozhodnutí oznámila výkonná rada fondu po dokončení přezkoumání finanční dohody s Ukrajinou. Mezinárodní měnový fond schválil čtyřletý úvěr pro Ukrajinu ve výši v přepočtu přibližně 170 miliard korun v únoru letošního roku. Peníze mají zemi pomoct s udržením ekonomické stability během války. Na Filipínách začíná dvoudenní setkání ministrů zahraničí Sdružení zemí jihovýchodní Asie. Dorazit na něj mají i šéfové diplomacie Spojených států, Číny a Ruska. Děje se to v době, kdy se stále víc vyostřuje napětí v Jihočínském moři a roste tlak Číny na Tchaj-wan.
11: Potravinová a energetická bezpečnost, pokračující politická krize v Myanmaru a hlavně hledání cesty, jak zmenšit napětí v Jihočínském moři. To budou priority letošního setkání ministrů zahraničí v Manile.
12: Marco Rubio is attending the meetings alongside with his Chinese and Russian counterparts.
11: Překvapením je hlavně avizovaná účast ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Z Číny dorazí šéf diplomacie Wang Yi a ze Spojených států Marco Rubio. Hlavně Filipíny chápou účast amerických špiček jako podporu svého boje proti chování Číny v Jihočínském moři. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
4: Dejnice z Vyškova ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Rousínov na 213. kilometru se zastavíte. Následná fronta pokračuje až do omezení na 210. kilometr. Na příjezdu do Prahy z Chomutova dejte pozor za sjezdem na Středokluky na 5. kilometru se dojíždí do Kolony. Ta pokračuje až do omezení ke sjezdu na letiště. A tam se projíždí pouze jedním pruhem a zdržení je asi 10 minut. Na Pražském okruhu ve směru na D1 se před malou chvílí povedlo obnovit provoz v Lochkovském tunelu a kolona ze 17. kilometru se tak bude dávat do pohybu. V opačném směru počítíte s frontou za sjezdem na Jesenici, tam se zastavuje na prvním kilometr, kolona se nesouvisle sune až na 19. kilometr. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme většinou polojasno, dopoledne ještě od severu převážně oblačno a nejvyšší odpolední teploty 18 až 23 stupňů na jižní Moravě naměří až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

zemi vítězů, jsi článkem uprostřed všech svých řetězů. Viděj jen před sebe, maj dlaně na zádech a signál ztrácí dech.

zemi utkaný z nití lidských snů a v ranách zapsaný a venku hejno hus a vítr zvedá pil a v kraji

Bylo 8 hodin a 10 minut. Na Proglasu se nyní zaměříme na očekávané události dnešního dne. Festival židovské kultury Hamakom v Holešově začne pietní vzpomínkou na umučené obyvatele někdejšího židovského geta. Následovat bude slavnostní zahájení na tamním zámku s hudebním doprovodem komorního souboru Korda Magico. Nové prodejné společnosti arcibiskupské zámecké víno Kroměříž požehná arcibiskup Josef Nuzík. Na 15. ročníku Mezinárodního festivalu svatovítské varhaní večery v Praze zazní světová premiéra skladby Jaroslava Tůmy pro varhany a lesní roh. Účinkují Ondřej Vrabec a Michaela Káčerková. Oblastní muzeum v Lounech zahájí výstavu k 50. výročí vzniku chráněné krajinné oblasti České středohoří. Seznámí s topografií, geologickou stavbou, typickým rostlinstvem a živočichy i dalšími zajímavostmi našeho druhého největšího chráněného území. Literární festival v Trhových Svinech má na programu setkání s držitelkou ceny Magnesia Litera Pavlou Horákovou. Přehlídka svinenské čtení nabízí i letos autorská čtení, besedy a autogramiády předních českých spisovatelek a spisovatelů. Městská knihovna Ostrov zve na technickou poradnu nejen pro seniory. Setkání pravidelně pomáhají s obsluhou notebooku, telefonu a aplikací. S léčivými bylinami Beskyt se seznámí návštěvníci centra Ursus v Dolní Lomné. Komentovaný program v certifikované přírodní zahradě Zelený ráj je vhodný pro děti i dospělé. Hudební seskupení Janoška Ensemble poprvé vystoupí v Praze, konkrétně ve Smetanově síni obecního domu. Vystoupení propojí klasickou hudbu, jazz a improvizaci do jednoho virtuózního celku.

0: Táborová sezóna je v plném proudu. Na Proglasu jsme zjišťovali, jak letos probíhá ve středisku Archa v Rajchnovicích na Kroměřížsku. Aktuálně se zde koná druhý turnus určený pouze chlapcům, převážně ministrantům.
1: Je to uprostřed lesů, takže máme štěstí, že je tu krásná příroda, takže můžeme s táborníky vyrazit i do lesa, do stínu. Je nás tady přibližně 20 vedoucích plus kuchaři a kuchařky a máme 60 táborníků. A co máme s ministranty v plánu? Vyrazíme s nimi na dobrodružství do Středozemě, tak se na to těšíme, budeme potkávat elfy a paslíky a taky zažijeme nějaké dobrodružství s prsteny moci, tak to bude určitě velké dobrodružství. A mimo to, že s nimi zažijeme nějaký příběh, tak s nimi zažijeme i něco duchovního. Každý den máme duchovní program, máme mše svaté a i nějaké pohybové aktivity a snažíme se je povzbuzovat i v té fyzické aktivitě.
0: Zhrnula táborová vedoucí Anna Hrochová a přidává zážitek, který si z Rajnochovic odnesly menší děti.
1: Mají za cíl to, aby táborníci i vedoucí zažili hezkou atmosféru, aby zažili přátelství a společenství. A taky věřím tomu, že chceme, aby to všechny přivádělo k Bohu. Takže to je ta myšlenka, která nás všechny tady pohání v tom, co tvoříme, je, že chceme táborníky i sebe přivádět blíž Bohu. Mladší děti mají speciální turnus, který je jakoby nultý a mají ho jenom na týden. A děti se vypravili na dobrodružství s Noem a pomáhali Noemu stavět archu a schánět zvířátka, aby je mohl nalodit. A stala se tam taková krásná věc, že většinu času bylo velké horko, byly doopravdy vysoké teploty, děti scháněly zvířátka a scháněly zásoby jídla a právě ve chvíli, kdy dostavili archu a měli se s Noem nalodit, tak se spustil déšť a pršelo celou noc a ráno se vyjasnilo, tak to byla i pro vedoucí taková připomínka té boží prozřetelnosti a blízkosti, protože to je něco, co doopravdy nenaplánujete.
0: Dodává Anna Hrochová, vedoucí táboru pod střediskem Archa Rajnochovice.

0: U Hausvaldské kaple u Srní na Klatovsku vzniká nová dřevěná střížka nad ruinami staré stavby, do níž byl kdysi sveden tamní údajně léčivý pramen. Interiér doplní 160 cm vysoká skleněná socha Panny Marie Lurdské, patronky tohoto poutního místa, známého jako Šumavské Lurdy. Žehnání bude při tradiční pouti 15. srpna, informoval Ondřej Uher ze spolku Karel Klostermann, spisovatel Šumavy, který úpravy podnítil.
1: Do ní byl svedený ten pramen. A my jsme si jako říkali, že vlastně by bylo fajn tam něco udělat po těch 20 letech, ale nechtěli jsme do té zříceniny nebo do té ruiny zasahovat násilně. To nám přišlo, že vlastně to má svoje kouzlo, a tak jsme si říkali, že postavíme něco, co to jako překryje, co to bude chránit, ale zároveň nenarušíme tu historii a toho ducha toho místa. Takhle vznikl ten nápad udělat takovouhle jako dřevěnou střížku. Je to svěží prvek, ale to místo myslím, že jako vlastně hezky doplní.
0: Nový prvek připomene 20 let od obnovy areálu Hausvaldské kaple, kterou v 50. letech 20. století odstřelila v pohraničním pásmu armáda komunistického Československa. Modřínová konstrukce s šindelovou střechou a otevřenými bočními stěnami překryje zbytky zdí menší stavby z roku 1902. Dovnitř umístí spolek skleněnou sochu Panny Marie Lurdské od Vladěny Tesařové, která už vytvořila na Šumavě řadu skleněných soch a plastik s duchovní tematikou. Z její dílny je Hausvaldská kaple i modrý skleněný blok s otiskem spojených dlaní, kam dopadá voda vedená dřevěnými koryty.

Před malou chvílí bylo 8:30, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je úterý 21. červenec 2026. Podle katolického kalendáře připomínáme památku učitele církve svatého Vavřince z Brindisi. Hlavního představeného kapucínu, diplomata a misionáře, zakladatele prvního kláštera česko-rakouské řádové provincie v Praze na Hradčanech. Zemřel v červenci 1619. Ve Florencii se v tento den roku 1515 narodil italský kněz svatý Filip Neri, zakladatel kongregace světských kněží oratoriánů, apoštol Říma a patron humoristů. Zemřel roku 1595. 230 roků nás dělí od narození podnikatele Františka Kavalíra, zakladatele sklárny v Sázavě. Zemřel v roce 1853. Na dnešek také připadá 140. výročí narození průkopníka ochrany přírody a krajiny v Československu, přírodovědce a pedagoga Rudolfa Maximoviče. Odešel v roce 1963. 115 let uplynulo od narození kanadského filozofa, spisovatele, literárního kritika a zakladatele mediální teorie Marshalla McLuhana, autora pojmu globální vesnice. Zemřel roku 1980. Svátek mají muži a chlapci se slovanským jménem Vítězslav. Znamená slavný sídlem, mocí. A nyní se podíváme na to, jaké dnes bude počasí. Většinou oblačno, ráno a dopoledne v jižní polovině území ještě polojasno nebo skoro jasno. Přes den se ojediněle na severu a severovýchodě místy vyskytnou přehánky, večer budou oblačnost i srážky ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až 25, v 1000 metrech na horách kolem 14. Vát bude zpočátku místy slabý, jinak mírný severozápadní až severní vítr do rychlosti 6 metrů za sekundu, který bude večer slábnout.

Možná se k tobě někdo otočí, možná se k tobě někdo přidá a jedním bleskem přímo do očí se na tvém lístku změní třída. O každé výhře přijde odveta, odevzdá čelo další válce, zasychá v koutě tvoje paleta.

Snad dobré jídlo někdo poručí, snad někdo omije ti dlaně, vymaní ruku z mého područí, se myšem přikryje si zbraně. Postavím raketoplán do léta, držím ti všechny svoje palce, zasychá v koutě tvoje paleta.

se neubráním představám, asi je tohle naše s Bohem, zatím tě ale v noci potkávám.

0: Více než 300 českých skautů a skautek se na začátku srpna vydá do Maďarska na středoevropské skautské jamboree. Nedaleko Budapešti se setkají s vrstevníky ze Slovenska, Polska, Rumunska, Velké Británie i dalších zemí. Celkem se akce zúčastní zhruba 750 mladých skautů a dalších 250 dobrovolníků. Letošním tématem budou antické olympijské hry. Účastníky čeká týden plný sportu, workshopů, dobrovolnických aktivit i poznávání kultury jednotlivých zemí. Na podrobnosti se nyní zeptáme vedoucího české výpravy Martina Sedmery. Dobrý den, vítejte na vlnách Proglasu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: V jaké fázi jsou aktuálně přípravy na jamboree a s jakým očekáváním do Maďarska jedete?
1: Tak na naší straně jsou přípravy v podstatě hotové, nás jako české výpravy. Organizátoři dolaďují poslední detaily, dodělávají programy, areál už mají připravený, už jsme tam byli i jakožto vedoucí kontingentu ze všech těch hlavních zemí na návštěvě a viděli jsme ho a už se jim těší na to, až budou moct přivítat účastníky kousek od Maďarska v létě s otevřenou náručí.
0: Jak se téma antických olympijských her promítne do programu? Co účastníky čeká?
1: No, nevíme, co konkrétně mají organizátoři připraveného. Víme, že pojmenovali po antických reálích tematické balíčky, které si můžou účastníci vybrat. Oni mají na výběr vždycky ze dvou aktivit mimo areál, jedna taková více kulturní a jedna je taková více sportovnější. Například je tam návštěva maďarského parlamentu a potom ta druhá aktivita je například projížďka na kánoích na Vršice. A ty balíčky jsou tematicky pojmenované, ale konkrétně, co je čeká z příběhového hlediska, ještě nevíme.
0: Jak důležitá je pro mladé skauty možnost setkat se s vrstevníky z různých kultur?
1: Pro ty mladé skauty a skautky, kteří na tu akci jezdí, tak to je první takováhle velká mezinárodní akce často. Ta akce je určená pro účastníky ve věku 14 až 17 let a je to pro ně vždycky nezapomenutelný zážitek, hlavně díky tomu, že ta akce je přístupná. Oproti třeba celosvětovému skautskému jamboree, které se koná jednou za 4 roky, které je výrazně dražší než ta naše regionálnější středoevropská akce. A tyhle ty zážitky nejen s těmi svých vrstevníky z České republiky, ale hlavně s těmi mezinárodními, tak je to jako pro ně super. A pak těhletí lidi, kteří navštíví to středoevropské jamboree, se pak stávají aktivními skauty a pak vyráží na další zahraniční akce.
0: Zaznělo, že jste vedoucím české výpravy na jamboree. Co všechno tato role obnáší?
1: Tak pro nás je to hlavně koordinace té české výpravy. Ta má asi 370 členů, z nich 300 jsou v účastnické roli a 70 z nich jsou dobrovolníci, kteří budou jako realizátoři té akce, budou na briefování organizátory na to, co mají dělat. Budou to rozličné role, ať od realizace programu po úklid areálu. A my musíme tyhle těm lidem předávat informace od organizátorů. Náš největší úkol byla registrace, to znamená vybrat těch 30 skupin, tedy 300 účastníků, kteří s námi pojedou, a potom jim postupně předávat informace, připravit je na tu akci samotnou, aby věděli, co a jak se bude dít. A zároveň předávat organizátorům informace a dotazy od těch našich účastníků.
0: Informoval Martin Sedmera, vedoucí české výpravy, která se na začátku srpna vydá do Maďarska na středoevropské skautské jamboree. Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně sil s přípravami, ať se vše vydaří podle plánu. Naslyšenou.
1: Děkujeme, naslyšenou.

Generální představenou kongregace školských sester svatého Františka se stala poprvé Slovenka, sestra Regina Žuk-Olševská ze slovenské provincie. Na funkční období do roku 2031 je zvolila generální kapitula kongregace, která o víkendu skončila v Asízi. Generální vikářkou je teď sestra Gina Sebastian z indické provincie. Češka sestra Dominika Konečná je rádkyní, stejně jako další Slovenka v nově zvoleném vedení, Alžbeta Koželová. A Ana Maria Duran Piancari z Chile u nás působí školské sestry svatého Františka v centrále v Praze. Žijí i v Brně, Liberci, Hojišíně a Slatiňanech. Inspirujeme se životem svatého Františka z Asízy, píši na svém webu. František miloval Ježíše, církev, přírodu a chudobu.

ktorý nečakáš, ktorý berie sny a mení v prach.

V 9 hodin budeme v pořadu před kostelem pokračovat v prohlídce baziliky navštívený Panny Marie na svatém kopečku u Olomouce. Omlouvám se za malý omyl. Biskupský environmentální rezort v Hukvaldech na Frýdecko-Místecku pořádá každoročně celou řadu zajímavých a hlavně naučných přednášek o přírodě, a to nejen o její ochraně. Pravidelnou lektorkou kurzů bývá i ekoložka Markétka Cichá, kterou si do ostravského studia pozval redaktor Antonín Žolnerčík. Tématem jejich rozhovoru od 9 hodin bude léto a příroda.

0: Bylo 9 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní začíná pořad Na stole je téma, tentokrát Zůstaň tady, léto.
1: Tento pořad vzniká za podpory společnosti Dallmayr Česká republika.

0: Při poslechu pořadu Na stole je téma vás vítá Antonín Žonerčík. Biskupský environmentální rezort v Hukvaldech na Frýdecko-Místecku pořádá každoročně celou řadu zajímavých a hlavně naučných přednášek o přírodě, a to nejen o její ochraně. Pravidelnou lektorkou kurzu bývá i ekoložka inženýrka Markéta Cichá, kterou dnes vítám v ostravském studiu. Dobrý den.
1: Dobrý den i dobrý den vám, vážení posluchači.
0: Paní Cichá, v minulých pořadech jsme hovořili o sovách, o biodiverzitě, o tom, kdy začíná jaro. Dnešní téma, které máme na stole, bych nazval léto a vše, co s ním souvisí. Na začátek otázka. Kdy začíná léto?
1: Léto začíná, dá se říci, ve dvou termínech. A když si vezmeme to meteorologické, tak to je vlastně léto, které začíná 1. červnem, končí 31. srpna a slouží hlavně meteorologům, aby mohli zaznamenávat teploty a ty teploty porovnávat s předchozími roky a různě vytvářet různé statistiky, aby jsme věděli. Dále máme astronomické léto, to je vlastně to, které většinou my všichni jako uznáváme a mluvíme o něm. Většinou začíná v červnu, buď to 20. den, nebo 21. den. V České republice v roce 2026 nám začíná letos tedy, nám začíná 21. června, tudíž teda už je jako za náma, ale to je v plném proudu. No a my jsme ho potom také poznali, protože vlastně jsou to dny, které nás tahají ven, kdy máme delší den než noc. Sluníčko hřeje, na zahradě nám všechno kvete, zvířata jsou v plném proudu, mláďata odrůstají, rodiče hánějí potravu a to všechno teď momentálně tak nějak můžeme pozorovat a budeme si spolu o tom i povídat.
0: Stále se hovoří o klimatických změnách, slyšíme o oteplování. Letošní květen a dokonce i začátek června teda mně osobně připadal dost studený a chladný. Tak jak je to s tím oteplováním?
1: No, je to tak, jak vy říkáte. Kolikrát my třeba máme pocit, že je to globální oteplování, klimatická změna, že prostě žádná není, protože jednou je chladno, jednou je horko, média, televize nám najednou říkají, že prostě všude je horko, tak, nebo že třeba i všude chladno, tak nemůže být to oteplování. Ale vlastně jsou základní pojmy, které si musíme jak kdyby ujasnit a uvědomit si je všichni, protože je rozdíl mezi počasím a je rozdíl mezi klimatickou změnou nebo klimatem. A v podstatě počasí, to je něco, co probíhá teď aktuálně. Když se podíváme ven, tak vidíme, že je třeba horko nebo je chladno, ale to je počasí. Jedeme na dovolenou, tak prostě jsme rádi, protože máme prostě počasí, které bude jako dobré. Ale pokud se budeme bavit o nějaké klimatické změně, tak to se nebavíme o úseku, který je dneska, za týden, za dva týdny, ale bavíme se o úseku, který je třeba 30 let nebo třeba 100 let. Prostě je to úsek, který je opravdu velmi dlouhý. Může to být třeba v krátce měřítku jeden život, jo, dospělého člověka, že třeba když dneska moje babička bude vzpomínat na to, jak byly ty léta v jejím mládí, tak to bude opravdu úplně jiné, ale je to klimatické, neboli klima, je dlouhodobý úsek, nebo časový, ale počas je teď, co je. A to, že třeba máme na začátku června chladno, to nemusí souviset vůbec s klimatickou změnou. Naše planeta je tak nádherná, tak obrovská a probíhá na ní spoustu různých fyzikálních prostě procesů, spoustu různých vazeb. Opravdu jsou to takové různé jako složitosti. A teď třeba probíhal v Atlantském oceáně La Niño cyklus a to je cyklus, který byl teď poslední rok, dva, kdy vlastně má vliv na tu naši planetu nebo na naši Evropu, že máme chladnější zimu, že máme chladnější červen. Jenomže on se překlápí do La Niña, což teď momentálně se překlopilo právě na konci toho června a vlastně teď v červenci jsme mohli zažívat ty šílené tropy, ty tropické dny, kdy opravdu ty teploty sahaly skoro k třicítkám, protože vlastně pro naši Evropu nebo i pro naše jako pásmo u nás je jako denní teploty v létě, jsou typické ideálně 22-28. Průměrně nám to říkají hodnoty, které meteorologové jako měří. Pokud máme teplé letniny, tak to jsou dny, které mají 28 až 32 stupňů. A pokud přijdou ty vlny veder, tak to už je prostě na 33 stupňů a výše, což jsme mohli poslední dny jako zažívat. Každý den, který přes den je nad 30 stupňů, tak se považuje za tropický den. Pokud máme v noci teplotu, která neklesá pod 20 stupňů, tak je to tropická noc. Takže to opravdu jsme teďka zažívali a sami jsme si to vyzkoušeli, jaké to je. Jestli se otepluje, neotepluje, tak v podstatě meteorologové opravdu za posledních několika set i let měření zjistili, že opravdu ta teplota v České republice na naší planetě se otepluje a jde nahoru. Můžeme se podívat třeba na úžasné grafy, úžasné jako přeložené krásné texty na klima změna, kde je vlastně napsáno, když to budeme jako blíže vyčteme, že za nějakých přibližně 61 let v České republice se nám teplota zvýšila o 2,3 stupně Celsia. To ještě není úplně všechno, protože my, když jako budeme jako v tom bádat hlouběji a podíváme se hlouběji, co nám říkají ty data, tak my zjistíme, že leden, červenec, srpen a prosinec jsou měsíce, kdy se oteplilo nejvýrazněji a které jsou jak kdyby nejteplejší měsíce. A když bychom vyprůměrovali tyto měsíce, tak bychom zjistili, že ta teplota se zvýšila o 2,7 stupňů Celsia. My můžeme slyšet průměrnou globální teplotu, že se zvýšila o 1,2, 1,3. Ale opravdu Česká republika, ta se otepluje neskutečně rychle, dá se říci dvojnásobně oproti globálnímu jako průměru.
0: Nevím, jestli se mě to zdá, teda jenom mě, protože bydlím ve městě, ale mám takový dojem, že i ty louky kvetou nějak dřív, že všechno vzpěchá, už obilí zraje pomalu na konci května a jsou to dopady tedy těch klimatických změn, dá se to tak říci?
1: Já bych to tak nazvala, že ano, že to jsou v podstatě dopady toho, že aktuální počasí se nám v podstatě otepluje a tím, že máme dříve tepleji, tak tím vlastně ta příroda na to reaguje. Opravdu reaguje na to tak, že rostliny mnohem dříve kvetou. Bohužel třeba já, co jsem letos sledovala, protože jsem se dala na včelaření, tak jsem sledovala to, že najednou prostě ty stromy rychle kvetou za sebou, že ono existuje kalendář pro včelaře, kde máte napsáno, kdy jaké stromy kvetou. A když listuju v tom kalendáři, tak si říkám, tyjo, ono to opravdu prostě je mnohem jako posunuté a myslím si, že každý včelař, samozřejmě těch je hodně, tak to mohl zpozorovat. Takže najednou opravdu nám rychle vykvetou ty rostliny, což na začátku teda mají dostatek potravy ten hmyz a ve chvíli, kdy vlastně jako začne být teplo, začne být třeba ten extrém, tak najednou prostě ta příroda, tam máte vody méně a může to znamenat třeba i pro ten hmyz, že ta rostlina bude mít méně nektaru, méně prostě té látky, kterou ona potřebuje. No a vlastně ty rostliny, když ví, že bude třeba sucho, nebo vnímají prostě nedostatek vody, protože vlastně srážky, to jsme ještě ani neříkali, ale ty jsou zhruba konstantní, kdyby jsme je vyprůměrovali. Jenomže samozřejmě, když je více teplo, tak je větší výpar, tudíž prostě se nám více vypařuje vody z té přírody a ta voda v té přírodě chybí. Ty rostliny to vnímají a oni prostě se snaží urychlit si ten proces. Jo, rychle prostě vytvořit semena, prostě semena roznést a v podstatě, aby urychlili. Takže na konci léta, dá se říct na konci srpna, můžeme pozorovat některé právě ty květnaté louky, které už jsou odkvetené a vypadají jak kdyby na podzim. Nebo na tom rozhraní opravdu i ty některé stromy můžou se bránit tak, že uzavřou průduchy, začne některým stromům i padat dříve listí, než je jako běžné. Takže opravdu tady tohle je spíš jako něco, na co reaguje příroda. Že příroda reaguje právě na to, že je teplej. Jak moc má na to člověk samozřejmě vliv na tu klimatickou změnu, je dohadování spousta lidí. Já třeba často se setkávám ze spousty názory, ale vlastně každý z nás si může prostě najít odpovídající údaje a v podstatě opravdové, kdy vlastně člověk pozná, že dnešní klimatická klimatická změna je antropogenního původu. Že tam ten člověk je a vlastně, když budeme pozorní tak, a budeme číst tu přírodu, tak jak vy jste si toho třeba všimnul, tak přesně uvidíme, že prostě najednou začne mnohem dříve všechno kvést, najednou dokonce uvidíme a budeme sledovat, že třeba i ptáci některé druhy třeba dříve hnízdí, nebo se nám některé druhy vracejí ze zimoviště malinko dříve. Třeba čáp bílý nelétá ani do subsaharské Afriky, ale třeba zůstává ve Španělsku, protože ta zima je pro něho jakože není tak jako velká, takže potom přilétají. Takže určitě velmi dobrý postřeh a já jsem zvědavá, jak se to bude dál vyvíjet třeba s tou jako přírodou.
0: V souvislosti s oteplováním tedy znamená to, že z jižní Evropy nebo třeba i ze severní Afriky se tady začnou objevovat rostliny, takoví ti vetřelci, že se jim tady začne dařit a mohou vytlačit ty naše středoevropské rostliny, na které jsme zvyklí?
1: To je krásně řečeno. A ono spíš jde o to, že když tady je tepleji, tak se těm rostlinám, které jsou u nás nepůvodní, lépe daří. A protože si vemte například netykavka žlaznatá, tak ta se postupně jako rozšiřuje, má ráda, když je dostatek tepla, dokáže vyprodukovat až kolem 1000 semen za tu sezónu a v podstatě šíří se tím, že krásně puká, to určitě známe, jak někdy procházíme kolem těch různých prostě lokalit, takže se dotkneme těch semen a oni vystřelí. Dokonce ty semena od té netykavky se dají konzumovat, jsou dobré. Jsme to jedli takhle na exkurzích a podobně, takže jako to bylo jako dobré. Ale těm rostlinám se jako daří. Ono třeba u těch nepůvodních rostlin, například invazivní druhy se jim říká, tak to jsou rostliny, které dokážou zabrat najednou obrovské množství. Třeba ta netykavka zabere veliké množství v tom břehu, ale zároveň, když potom přijde ten podzim, vystřídá jako to léto, tak ona uschne a vlastně odkryje se holá zem. No a v tu chvíli hrozí třeba eroze. Proto je třeba nežádoucí. Tak je nežádoucí, že vlastně utlačuje naše jako původní jako rostliny, takže i ta biodiverzita tam je takzvaně jako nižší. Můžeme třeba se setkat s rostlinou, jako je třeba křídlatka japonská. Já jsem se setkala, že někdo tomu říká bambus, protože ona je vlastně uvnitř jako dutá, ale mně to přijde prostě jako typická jako rostlina. A ta se k nám dostala tak, že se vlastně vzala z východní Asie a nasadila se do různých párků okrasných, zahrad, jo, zámeckých zahrad a tak dále. A to je rostlina, která když se jenom trošku ulomí a postupně větrem nebo čímkoliv se přenese jinde, tak ona dokáže zakořenit a dokáže se dále rozmnožovat. Když je třeba menší úsek, tak ten úsek v podstatě začne porůstat, takže začne vytlačovat zase ty naše původní rostliny, ale co ona je, nebo co je u ní zajímavé, tak ona má takzvané alelopatické účinky. Ona dokáže, ta křídlatka japonská, vypouštět svými kořeny takovou chemickou látku, která vlastně má důsledek ten, že ostatní rostliny rostou pomaleji. A ona tím dostává tu výhodu a roste mnohem prostě rychleji a roste do té výšky. Pak ona je zastíní ty naše rostliny nebo ty v tom okolí a vlastně oni nemají moc šanci. A takhle ona dokáže porůst velké oblasti a tím, že se dokáže jenom odlomit, jo, že se vlastně takzvaně vegetativně ona jako rozmnožuje, tak ona se dostává opravdu všude, hlavně kolem třeba vody, takže bývá tam jako veliký problém. A zase je to jako rostlina, která dokáže vyprodukovat teda obrovské jako prostory té rostliny. V podstatě jako, jo, moc medonosný přínos to nemá. Ale co je zajímavé třeba, tak zase ona je léčiva. Že v léčitelství někdo může tuto rostlinu jako sbírat a může z toho být jako nadšený. No. Další třeba rostlinou, která je obrovská, která má 3 až 5 metrů, je bolševník velkokvětý. To je ale zase rostlina, která je problematická v tom, že když budeme procházet takovýmto porostem, svítí sluníčko, tak můžeme prostě mít až jako kůži poraněnou, takovou až skoro popáleniny, takže zase velmi nepříjemné. Ten bolševník porůstá opět obrovské jako prostory a zase zaujímá, zabírá to místo těm našim původním druhům. Ono jako celkově je problém, že vlastně oni nemají nepřítele tady tyto rostliny a proto se dokážou dobře jako, nebo hodně jako šířit a ve chvíli, kdy vlastně je teplo, tak jim to prostě nahrává.
0: Posloucháte Proglas Hostem pořadu Na stole je téma je ekoložka Markéta Cichá. Hovoříme o létu a o všem, co k němu neodmyslitelně patří. Tak to bylo několik ukázek z flóry, ale domnívám se, že i ve fauně se tady objevují nepůvodní druhy. Sice zvířata krásná, ale kolikrát problematická.
1: Třeba mýval severní, to je tak nádherné zvíře, můj osobní jako pohled, jo, na tohle to zvířátko, takový jako dost roztomilý, a on je opravdu velmi, velmi inteligentní, a tím, že vlastně se byl dovezený jako zvíře, které se chovalo u nás jako kožešinové, a pak bylo buď to utekl z té farmy, nebo nějak se jako dostal z této farmy do přírody, tak opravdu té přírodě postupně ty stavy se zvyšují, protože tím, jak on je velmi inteligentní, velmi se dokáže si zvyknout na to prostředí, takzvaně adaptovat se, tak on si dokáže najít v podstatě jakoukoliv potravu a on dokáže dobře lézt po stromech, takže to je jedna z jeho obrovských jako výhod. Teplo mu také nevadí, na to se dá taky velmi dobře jako přizpůsobit, takže určitě jako mýval severní za mě je takový jeden z těch nejpěknějších, ale je to prostě jako je malej jako nezbeda. A pak dalším velmi podobným, který je vlastně jako příbuzný, dá se říct jeho, takový bratranec, je psík mýval. A vlastně ten psík mývalovitý ztratil tu vlastnost toho lezení. On už nedokáže tak lézt po stromech, on se pohybuje jenom po zemi, ale on zase dokáže mít třeba i 10 mláďat, dokáže mít opravdu jako hodně. A zase jo, je všežravý, takže upírá ten prostor třeba i potravu těm jezevcům, dokáže se dobře přizpůsobovat, ty teploty mu nevadí, takže v té krajině se velmi dobře jako šíří a množí se dále. A pak třeba častokrát můžeme vidět například i nutrie říční. S těmi nutriemi jsem ho viděla hodně videí, třeba i, že v Praze je krmí, ale častokrát se setkávám s tím, že v tom popisku je, tyjo, tady máme v Praze hodně bobrů. A vlastně ta nutrie, ona jako pojídá hodně rostliny, takže ta strava, že je rostlinožrava, tak je jako podobná, ale když se zaměříme na to zvíře, tak už jenom jednoduchý pohled na jeho ocas nám prozradí, že jde o nutrii a že nejde o bobra. Samozřejmě, když si ho prozkoumáme více, tak vidíme tvar hlavy, tvar těla, že je jako úplně jiný. No a u těch nutrií tam je taky problém. Tam je problém v podstatě ten, že ona velmi ráda si dělá nory v hrázích, takže narušuje ty hráze, což pak může být problém třeba zase, když budou ty povodně. Takže i tady jako v tomhle z tom jako směru. Ale zase, když je budeme krmit ty nutrie, budeme jim vlastně vytvářet ještě ty podmínky, což chápu, že je to asi jako pro někoho roztomilé, to může se někomu jako zdát, protože si třeba člověk neuvědomuje ty následky, tak jim se bude dařit čím dál více a budeme mít problémy právě s těma hrázema, s erozí na hrázích, rostlinky budou všude kolem těch vodních toků, kde oni se pohybují, budou znehodnocené. Takže v tomhle tom je jako ten, vidím ten problém, no. Ještě mě napadá rak, to je signální v podstatě, mramorový, vlastně nepůvodní druhy raků, kteří třeba přenášejí mor račí, jsou na něho sami jako odolní, a náš rak říční, který v podstatě v těch lokalitách žil, tak buď to sám prostě uhyne na ten mor, anebo prostě ty populace těchto jako nepůvodních raků ho absolutně jako převálcují, protože někteří ty raci se dokážou velmi dobře jako množit, takže tam potom vidíme jako další jako takový problém, že čím dál více těch raků říční jako ubývá. Co mě třeba ještě dalšího tak napadlo, tak třeba veverky. My jsme se minulé bavili trošku, myslím, že i o veverkách. A vlastně, když jsem se letos tak nějak trošku jako více tím zahloubala, tak jsem zjistila, že vlastně burunduk páskovaný, to je veverka z Asie, která vlastně se dříve u nás jako hodně prodávala jako domácí mazlíček, tak dneska už je zakázaná se prodávat a chovat. A když už by ji někdo měl, tak to musí být nahlášené, protože je vlastně tady riziko toho, že ona prostě se dostane do té přírody a zase to bude další nepůvodní druh, který nám jako přibyde. Co mě třeba zaujalo, tak hnedka ti chovatelé, místo aby třeba si řekli fajn, tak třeba tyhle veverky jako chovat nebudem, tak přeskočili na chipmanka východního, který je teda jako z Ameriky, a chová se dneska jako ty chipmunkové a ty se třeba víc jako prodávají. Takže pokud třeba se rozhodneme, nebo někde pojedeme na dovolenou, tam se nám to zvíře bude hrozně líbit a my se rozhodneme si to exotické zvíře potom doma koupit a chovat ho, tak rozhodně musíme myslet na to, že vlastně ty zvířata bychom následně, když už prostě třeba nemáme ty možnosti nebo změnili se nějaké věci v domácnosti, že nemůžeme vypustit jenom tak do volné přírody, protože bychom právě podpořili to rozšiřování těch nepůvodních druhů. Ono teď vlastně bude i období, nebo je období jako cestování, někteří už máme dovolené za sebou, tak ono se to nezdá, ale třeba když budeme někde procházet nějakým terénem v zahraničí, tak si můžeme donést na botách semena. Můžeme třeba i na oblečení donést semena. Nebo třeba se nám nějaká rostlina líbí, tak ji nenápadně utrhneme revek. Jo, to znám u nás v domácnosti, moje drahá polovička miluje rostliny, takže ten by nejradši pěstoval všechno. Ale opravdu, když už třeba něco takového uděláme, tak zkusit se snažit to nasadit tam, kde není ta potom možnost, aby to dál jako rostlo a rostlo, protože třeba bambus, to mě taky překvapilo, ten prostě roste, ten jak se jednou zasadí, tak to roste všude, to má ty oddenky, jo, máte kachličky, teď vám to ty kachličky prostě vyvrátí a dokáže se dostat prostě jako do té krajiny, takže na tohle to bych si dala teďka jako při tom cestování určitě jako pozor, no.
0: Paní Cichá, vzpomněla jste dovolenou. Krásná doba dovolených. Dovolená je vždycky tak nějak spojená s koupáním. Je u nás vůbec ještě bezpečné koupání někde v přírodě, když slyšíme, tam jsou sinice a tam to kvete a tam, nebo raději se spolehnout na chemicky vyčištěný bazén?
1: No, ono podle mého názoru není tak jednoduché na to odpovědět, protože každý z nás preferujeme určité jiné hodnoty. Obě tyto varianty mají něco svého do sebe. Když půjdeme do bazénu, tak víme, že ta voda je vychlorovaná, může tam být třeba ještě brom, další chemické látky, které vlastně tu vodu úplně vyčistí, to znamená, že tam nebudou žádné cerkálie, nebudou tam žádné sinice, žádné jako řasy. Ta voda opravdu bude průzračná, jo, že vlastně vidíme jako krásně skrz a působí na nás jako čistě. Někdo může mít ale jako citlivější pokožku, takže může potom třeba vzniknout nějaký ekzem, nebo se může jako škrábat, nebo třeba vás můžou svědět oči a můžete z toho jako začít prostě sazet. To znám taky pár takových jako případů. Tady vždycky záleží, jestli se jako rozhodnout ano nebo ne pro ten bazén. Pokud třeba někdo má menší děti, tak zase třeba chápu, že to menší dítě se lépe hledá, když se tam ztratí pod vodou z vlastní zkušenosti, že můj syn začal furt pod vodou plavat, takže tam ho jenom chytnu, vytáhnu a je to, v rybnice se mi jako hůř hledá. Jsem víc nervóznější. No a u těch rybníků a v těch přírodních v podstatě jako nádržích a podobně, tak tam bych nejprve doporučila si určitě jako se podívat na webové stránky, které se zabývají přímo kvalitou vody. Dneska opravdu chodí spoustu odborníků, odbírají vzorky a zveřejňuje se to, jestli je vhodné to koupání v přírodě nebo není. Většinou ze začátku ještě těch sinic řas není tolik jako rozmnožených. V podstatě dá se říci, my tomu můžeme říkat i vodní květ, kdy vlastně se nám tady toto jako rozšiřuje. Když přijdeme prostě k tomu rybníku, vidíme, že tam je prostě zelený povlak třeba sinic. Možná bychom si mohli trošku uvědomit, že vlastně tyto sinice jsou to vlastně malé bakterie, které produkují i toxiny. A ty toxiny, když my se v nich jako vykoupeme, tak my hned třeba nepoznáme, že nám se něco děje, ale můžou působit velmi negativně na to naše tělo. Může nám prostě být pak špatně, můžeme se osypat. Může to mít následky jako určité zdravotní zase podle toho, kdo jaký jako je. Pamatuju na vysoké škole, to byla paní, která se opravdu učitelka věnovala hodně sinicím a ta teda jako na nás hodně pěla, ať na to, ať tam nikdy nelezeme a ta nás teda hodně strašila, ale to já jako nechci, to je zbytečné. Takže určitě jako nekoupat. Já bych se tam teda jako taky nekoupala, ale pokud ta voda sice není úplně průhledná, nevadí vám to, že se vám nohy zaboří do bláta, to je docela se zajímavé, jo, jak se krásně zaboříte, sem tam nějaká jako škeblička a podobně, sem tam se otře nějaký kapřík nebo nějaký, nějaký karásek o nožku. Samozřejmě v té přírodě je to zase o něčem jiném, protože tam krásně zase v okolí stromy šustí, jo, líte nad váma prostě vlaštovky, jiřičky, jak pojídají ten hmyz, takže to je prostě jako paráda tady u tohohle z toho. A zase ten člověk, který má rád tu přírodu, kterému prostě tohle z toho všechno okolo nevadí, nevadí mu, že prostě přes kamínky dojdete jako do vody, tak určitě zase třeba i doporučuju tady toto. A myslím si, že dneska těch informací a podobně, jestli ta voda je dobrá, není dobrá, tak je jich jako dostatek a já věřím, že když se takhle jako v té vodě okoupou, tak určitě jako z toho budete mít radost. Hlavně se osvěžíte, že jo, v tom parním dnu, kdy není na to prostě si vlézt do té studené vody a věřím, že tam potom není jako žádný problém. Rozhodně bych tu vodu jako nepila, takže třeba vždycky dětem prostě říct, ať to nepijí a tam, kde prostě opravdu vidíme, že prostě nám to krásně kvete nějakou řasou hodně, nebo třeba tam jsou ty sinice, tak prostě najdeme někde nějaké jako jiný jako zdroj té vody. Můžeme to kombinovat, jo, opravdu i tady toto, tato varianta je, anebo třeba když se zdá, že máme na sobě hodně větývek z toho rybníka nebo nějakých jako různých listí, které tam jsou, tak prostě přijdeme domů a normálně se okoupeme. Dneska třeba častokrát i bývá u těch vod, už bývají sprchy, takže se můžete na místě osprchovat, takže i toto je jako jedna z dobrých variant. Já si myslím, že jako ta kvalita ze začátku roku bývá jako dobrá, samozřejmě čím je tepleji, sinice milují teplo, prostě různé řasy milují teplo, takže se nám začnou krásně rozrůstat a tak dále. Takže určitě jako doporučuju se někde svlažit vody a každý si musí sám rozhodnout, jestli prostě chce radši bazén, kde je ten chlor, brom a tadyhle věci, anebo jestli chce to přírodní.

0: pořadu Na stole je téma, posloucháte rozhovor s ekoložkou Markétou Cichou. Při tom koupání někde u rybníka, u jezera, někde v nádrži, tak sluníčko pálí, doporučuje se namazat se nějakým tím krémem, s nějakým filtrem, sama chemie. Názor ekoložky na filtry chemické na tělo.
1: Tak můj osobní názor je, že namazat se je dobré, protože každý jsme se spálili, že co si budeme jako povídat, a vlastně spálenina u sluníčka není jako moc dobrá. A my vlastně, když jsme přijeli vždycky k vodě, k tomu rybníku, tak rychle jsme se svlíkli, rychle jsme se namazali a už jsme pelášili prostě do té vody a šup do ní. A to je vlastně jako chyba, protože většina tady těchto jako krémů musí zaschnout a zasychají zhruba 15 až 30 minut. Takže správný postup je, že přijdeme k vodě, v klidu se vyvlečem, namažeme se, no a vlastně necháme to zaschnout zhruba 15 až jako těch 30 minut a vlastně docílíme toho, že vlastně se to dostane do té pokožky a tak rychle se nedostávají ty krémy právě do té vody. Protože když uděláme přesně to, jak kdysi, jak jsme byli děti, jak jsme rychle nás máma namazala, my už pelášili prostě do té vody, tak to je přesně to, že potom jako sedíme u toho břehu nebo i na bazéně, sedíme u toho bazénu a vidíme na té vodní hladině lesklý takovou barvu, takový lem, takovou leskou hladinku. Říkáme, tyjo, a to je právě jako ten opalovací krém. Pak, když zkoumáme hlouběji a neřešíme úplně až tak, jak kdyby tu cenu, tak vlastně jako zjistíme, že těch opalovacích krémů na trhu nejenom, že je velké množství, ale že používají určité jak kdyby jiné látky. Takové jako ty ekologičtější, které se snažím také třeba vybírat, tak ty používají takzvaně jako minerální filtry, a ten minerální filtr se skládá prostě z nějakého oxidu zinečnatého a titaničitého, ale výhoda je, že oni vám sice vsáknou do té pokožky, ale nedostanou se do krevního řečiště. A v podstatě i pro tu přírodu, když už se teda z nás jako vyplaví do té vody, tak je to jako mnohem šetrnější, než když prostě použijeme například opalovací krémy na bázi oxygen, benzenu, tak nějak mám pocit, tak to je v podstatě i tyhle látky. A vlastně potom dochází k tomu, že se to uvolňuje hlavně do našeho krevního řečiště, až z 2/3 se to tam jako dostává. Jako oni moc neuvádějí, jak je to má vlivy, tam jenom trošku jako se píše ohledně endokrinních jako žláza hormonů a podobně. Ale vlastně problém je v tom, že když vlastně používáme tady ty chemické, tak zjistili jako věci, že v podstatě ten plankton, který je vystavený tady těmhle jako filtrům, tak ztrácí prostě tu schopnost orientace v té vodě. Když ten v podstatě ten opalovací krém tam nechali na 2 týdny, tak část z něho i uhynula. To byly jako studie, které byly prováděny jako tady, jakože v České republice. A pak samozřejmě jsou studie různé provázané u moře. A častokrát dneska se letí na dovolenou jako k moři a opravdu toho krému tím, že jsme Evropani, tak ho musíme použít jako hodně, tak si neuvědomujeme, že vlastně tady tyhle ty chemické, jako na té chemické bázi, nebo třeba na té bázi, které mají v sobě nanočástice, tak se uvolňují do toho moře a bohužel to teda má vliv i na bělení korálových útesů, na různé živočichy, na různé třeba ty ježky, které máme rádi v moři a podobně. Dokonce i jako to má vliv na delfíny. To je jaké jedna taková ze studií, co jako zjistili. A tak. Takže určitě, když bychom někde jeli, tak rozhodně si pořídit nějaký ekologický krém, který se nám dostane třeba jenom na tu vrchní pokožku, nechat ho zaschnout a následně jít do té vody. Co mě třeba překvapilo, tak dneska už jsou ve světě i pláže, kde třeba zakazují některé druhy krémů opalovacích, že už je to i takhle jako daleko, aby vlastně jako nepřicházely jako také o ty korály. Protože už i tak jsou korály v podstatě jako dost jako ohrožená jak kdyby skupina. Neváhat, zeptat se třeba v lékárně, zeptat se v drogerii, podívat se na složení, které většinou je latinský, ještě jich tam schválně dají 40, ať se nám to blbě jako přečte. Doporučuji různé prostě opravdu ty ekologičtější a hlavně ty, které jsou na té minerální jako bázi.
0: Zvykli jsme si v létě cestovat většinou do zahraničí, nejlépe k moři. Kdo nebyl u moře, tak nebyl na dovolené. My, co zůstáváme spíše na dovolenou v republice, tak buď to přespíme někde v kempu nebo v penzionu, v hotelu, ale jak je to s přespáváním počírákem? Je to možné u nás? Je to dovoleno, že se přespí někde pod smrčkem na horách?
1: To je krásně řečeno. Ono většinou je důležité si uvědomit, kde třeba v té přírodě jsme. Jestli jsme na třeba v chráněném území. A čím to chráněné území je hodnotnější, je prostě větší třeba národní parky, tak ty jsou samozřejmě přísnější, že vlastně tam se jako to nedovoluje spát pod tím širákem. A když máme třeba chráněné území, tak sama jsem se jako setkala s tím, že většinou, když se těch správců člověk zeptá nebo poptá se v okolí, tak když se tam prostě člověk někde ulehne s tím spacákem, není to kempování, je to opravdu prostě, že jenom si někde ulehnete s tím spacákem a přespíte jako pod tím krásným nebem, které nad váma jako večer září, tak oni to většinou tolerují. Samozřejmě jsou místa, které jsou i zakázané. Vždycky je dobré se třeba o tom informovat, zeptat se, ale pak je spoustu míst, které nejsou ani daleko od našeho bydliště a vlastně my jsme nestihli ani prozkoumat a tam prostě třeba přespat můžete úplně bez problému. Takže rozhodně za mě ještě ty místa jsou a určitě jako doporučuji, co je třeba, teď jsem se setkala moderní, tak je třeba moderní vyjet autem a spát v autě. My jsme letos teda taky vyrazili na takový ekofestival, Čolek se to jmenuje, je to vlastně u Hulína. A tam byl teda takový krásný prostě sad, který jsme si dopředu teda jako vyhlídli, věděli jsme, že teda tam přespat můžeme, měli jsme to i s organizátorama jako domluvené a tam jsme teda přespali, jo, část spala venku, část spala teda v autě, většinou my maminky s dětmi jsme přespali v tom autě a tohle jsem si všimla, že teda je taky začíná být hodně moderní, že vlastně jako tím, že ty ceny rostou, co si budeme jako povídat, ty ceny penzionů, ceny jídla prostě, tak člověk už hledá, kde ušetřit a je to zase taková i trošku varianta pro ty děti, která je dobrodružná. Protože pro ty děti prostě spát v autě, spát venku, tak je to něco takového jako fajn. A protože ještě bylo docela chladno, tak to auto bylo jako dobrý. Ale určitě jako doporučuji prostě vzít i ty děti a ať si to vyzkouší spát venku, protože ono přece jenom je to trošku takový malý nekomfort, není mu třeba úplně teplo, že musí ležet v tom spacáku a tak dále, takže za mě jsou ty místa, ale je potřeba zase se podívat a přečíst si, jak jako na tom to dané místo je.
0: Takže venku přespat můžeme, nejlépe na mechu někde. Napadá mě teď trávníky ve městech nebo na těch našich zahradách, tak máme sousedy, kteří jsou schopni sekačkou posekat trávník na zahradě i třikrát za týden na Angličana. Je to dobře? Není to dobře?
1: Za mě to určitě dobře není, protože ono, když posekáme takhle tu nízkou trávu, tak zaprvé zlikvidujeme veškerý hmyz, tudíž veškerou potravu a za další takový trávník hrozně rychle ze sebe prostě vypaří vodu, jakékoliv zásoby, které v té zemi jsou a začne za chvilku nám jak kdyby hnědnout, začne prostě buď to se spálí, anebo jde jak kdyby do takové fáze jako dormace, spánku, takže určitě jako ne. Pokud je to možno, tak prostě udělat si třeba ostrůvek. Sekat prostě celou zahradu prostě úplně na Angličáka, když se takhle nazýváte, tak určitě prostě nechat tam větší ostrůvky, menší, ale nechat i tu trávu jako růst, nebo třeba mozaikovitě sekat. Mně třeba, co se mi teď hrozně líbilo a vlastně teď zazněla i taková trošku pochvala, tak v Novém Jičíně jsem 3 roky zpátky navrhovala ve městě, aby opravdu sekali mozaikovitě. V podstatě opravdu veřejnost si se o tom přečte, dozví se to, takže vlastně pejskaři ví, kde si mají toho pejska vzít na to vodítko a vlastně teďka i přišla taková právě chvála, že konečně jak se to jako tímto způsobem seká, tak že vlastně to nikomu nevadí, že ta voda se tam mnohem déle zadrží a že vlastně opravdu jako je tam spoustu jako toho hmyzu, jo, té potravy, takže je tam taková rovnováha, jak kdyby nastala k lepšímu, takže určitě jako doporučuji i v těch městech prostě být tolerantní a pokud někde jsou tady tyto plochy, když máme pejska, tak se jim jako vyhnou. Ono je to hrozně zajímavé. Když se někde vůbec neseče a roste to, tak lidi volají, že se má sekat. A zase, když jsou jako místa, které jako jo, opačně, tak zase volají, že prostě proč jste to posekali, jo? Že vlastně jako vždycky volá ta druhá skupina jako lidí, ale to my třeba jako běžní občani nevidíme. Takže to třeba jsem teď taky jako z toho města jako slyšela a podobně. A mně to vždycky přijde, že my chceme jako něco, co jako nemáme, ale opravdu jako vědecky a když se na to podíváme z ekologického hlediska, mnohem přínosnější je, když když ta tráva je vyšší, když se neseká třikrát prostě do týdne. Je problém i teď tím, že vlastně se mění to počasí, máme intenzivnější délky sucha v tom létě, najednou přijde obrovská srážka, rychle nám prostě zaprší, pak zase vysvětne sluníčko. Tak když tohle to se stane na anglickém trávníku, tak všechna voda vlastně, která spadla, tak buď odtekla, to je první věc, a nebo vlastně hned vypaří se. Ale když prostě ten silný přívalový dešť přijde na tu vyšší tu trávu, ta tráva dokáže přece jenom odrazit nějaké ty sluneční paprsky, dokáže pojmout tu vodu a dokáže pořád udržet tu půdu zdravější. Kolikrát třeba my chodíme po té zahradě nebo ve městě, ale neuvědomujeme si, že vlastně pod nohama máme poklad. Máme poklad v tom smyslu, že tam máme v zemi půdní organismy, o kterých se moc jako nemluví. Dále ta půda zadržuje docela dost i vody. Tam jsou pory, v kterých je právě ta voda. A ve chvíli, kdy máme dlouhé období sucha, tak ty pory se vysušují a vlastně ta půda se zhutňuje. A v tu chvíli, kdy hodně zaprší, tak ta voda rychle odteče, ale do té půdy se nedostane ta voda. A ty mikroorganismy se jak kdyby snižují, je jich tam čím dál méně. A čím víc budeme mít mikroorganismů v té půdě, to je jako ta zdravá půda, tím lépe ta půda pojme vodu. Jo, ono tom se o tom moc jako nemluví, ale takové ty zvířátka v té zemi, když si to vezmem, tak v jedné čajové lžičce může být klidně i 500 000 malých jako zvířátek ve zdravé. To je jako opravdu to ještě svět, který není zas tak jako prozkoumaný tady jako po této stránce. A když ta půda dobře funguje jako v zemi, tak vlastně jako i těm rostlinám se daří a dokážou i dobře zadržovat tu vodu. Ono je to všecko zase jako propojené, takže rozhodně za mě nechávat prostě růst trávu, kde je možno. Jsou takové ty sekačky, které sekají sami, nastavit prostě s menší jako intenzitou, ale tam to asi zase moc nejde, protože tam jde asi sekat jenom nízký ten trávník, ale třeba jenom půlku zahrady, ať seká a udělat takový nějaký kompromis, jako pokud to jde.
0: Paní Cichá, když už jsme hovořili teď o té vodě, jak máme pomoci ptákům třeba nebo zvířátkám, protože je sucho, 14 dnů neprší, měsíc neprší. Kam oni chodí pít? Jak se dostanou k vodě? To musí letět až někam k řece nebo k rybníku, když to je daleko?
1: Ano, musí letět k jakémukoliv vodnímu zdroji. Někdo má na zahradě tůňku, někdo na zahradě třeba svádí vodu do nádrží a protože si uvědomuje někdy to nebezpečí, tak tam může teda dát různé větve, různé zábrany, tak, aby ten ptáček, když se jde napít, obylem tam spadnul, aby mohl vylézt bezpečně. Někdo třeba dává pítka, můžeme dneska koupit pítka, nebo můžeme třeba vzít obyčejnou misku, do té misky dát prostě vodu. Takže těch možností je určitě jako velké množství. Neměli bychom na to zapomínat, protože i ptákům je v létě jako teplo a většinou, když třeba takhle vidíme na té větvi nějakého ptáčka a opravdu je horko, tak ten pták se ochlazuje tak, že on otevře zobáček do kořán, začne

dát misku s vodou, tak můžete to potom pozorovat. Běžně třeba v Porubě pozoruju na spoustu jako místech, kde jsou misky. Jeden pán byl na mojí přednášce a ten mi vykládal, že má na starosti, myslím, že 12 takových misek a v létě pravidelně chodí každý den a zalívá to a dodává tu vodu a vlastně ty ptáci se přesně naučili i na ten jeho časový harmonogram, jak on to má, on je senior, takže říkal, že on to dělá hrozně rád pro ty ptáčky, takže určitě teď v tomhle jako létě rozhodně doporučuji. Můžete udělat pítka pro hmyz. To je zase jednoduché. Vezmete prostě misku, dáte na ní kamínky, aby tam ta včelička nebo jakýkoliv hmyz, když přiletí, aby mohl dosednout a aby se tam neutopil. A z těch kamínků, aby nabral si tu vodu. Můžeme ještě přesklopit přes to sklenici a tím docílíme, že se nám ta voda bude doplňovat. Stačí se třeba podívat na různé jako náměty, třeba i na internet. Tam je jako spoustu takových jako návodů, třeba jako jak mít to pítko pro ten hmyz a hlavně je to za pár kaček. Takže určitě těm zvířátkům takhle můžeme pomoct. Ono i v té přírodě ty zvířata se ochlazují. Ono, když si vezmeme kromě třeba těch ptáků, jak jsem to popisovala, tak hrozně zajímavé je třeba u těch včel, kdy oni přiletí k tomu česlu, k tomu vchodu a oni vlastně křídýlkama vhánějí vzduch do toho úlu a zase ventilují jako vevnitř, jako ven. Nebo třeba čmelák zemní. Jo? On může mít hnízdo klidně metr hluboko v zemi a ty dělnice nabírají tu vodu, letí s tou vodou, oni naberou teda do jako váčku takového v těle, naberou tu vodu, letí s tou vodou až do té země, tam si tam slezou dolů, kde je to hnízdo a polívají ty okraje toho hnízda, polívají těma kapičkama vody. No a zase pak ještě můžou zahmávat křídlama a tím zase dochází k tomu, že se ta voda odpařuje a ochlazuje se jim to hnízdo jak kdyby dole. Nebo třeba mravenci, jo, kolikrát my to třeba jako nevidíme, ale protože máme mravenčí hnízdo, jako to, co my vidíme, to dá si říct jedna část a pak další tři části jsou jako dole nebo dvě části, ono záleží, jak je to velké, o jaký druh mravenců jde, protože ty mravenci to je obrovské jako množství různých druhů a tak dále, ale oni mají takové přizpůsobení, že mají větrací šachty, takže když je prostě jako teplo, hodně svítí sluníčko, tak oni jsou schopni prostě otevřít ty ventilačky, když to tak jako řeknu, vhánět si tam prostě ten vzduch, dokonce si pomáhají i těličky, těmi malýma těličkama, ale tím, jak jich je hodně, tak samozřejmě pro ně to má vliv, dokážou i přeskládávat si to podzemí, tak, aby tam zase se větralo, takže i takhle oni se jako krásně na to jako připravujou. Je to kolikrát bych řekla jako hrozně neskutečné, co ty zvířata jako umí, jak vlastně jako se na to připraví. Někteří se připravovat nemusí, kudlanka nábožná, ta to miluje, ta si vyleze, užívá si to sluníčko, že hrozně často vidíme na jižní Moravě, ale dneska máme to štěstí vidět v okolí Ostravy, ve Studence, jo, co jsem opravdu takhle jako koukala, říkám, páni, kudlanka. No a to každý poznáte, protože má, že jo, hlavičku velkou, zelená je celá, nožičky má krásně složené, aby mohla perfektně jako chytat hmyz, protože je dravá. No a co je třeba úžasné, tak ona dokáže otočit hlavu o 180 stupňů, což málo který hmyz jako umí. Všichni známe, že může ulovit i samečka, na konci léta sameček se s ní chce pářit, pokud jí donese málo potravy, tak se stane sám potravou a ona potom vezme a klade v podstatě vajíčka do takového pěnovitého hnízda, říká se tomu ootéka. Představte si kokon na trávě. Tak něco v tomhle jako způsobu to tak jako vypadá. No a vlastně tady ty vajíčka na konci léta, jak ona je naklade, tak oni tam jsou až do dalšího zase, dá se říct, jara a z těch vajíček se vylíhnou pak ty malé kudlanky a oni vypadají úplně stejně jako dospělá kudlanka, ale jsou malí. A je to vlastně vývoj nedokonalý, ale postupně ty kudlanky rostou, že jo, až jsou stejně velcí jako ta jejich jako máma, když to tak řeknu. Takže to je taky jako úžasné, jako jak si někteří takhle zvyknou, nebo třeba některým to taky nevadí, třeba vlha pestra, to mě teď tak jako napadá, protože vlha pestra loví hmyz, tak já už vidím v mé hlavě, jak ta vlha pestra letí a ulovila tu kudlanku. a teď vidím tu vlhu a taková vlha, ta miluje prostě staré pískovny, kde ona
ona vlastně si vyhrabe díru do toho břehu, klidně si tu díru může vyhrabat metr až 2 metry hluboko, tam ona klade 5 až 7 vajíček a v podstatě zahřívá a oba rodiče potom loví a donášejí jako tu potravu. Je to pták, který k nám přilétá opravdu na konci jara, na začátku léta, během toho léta vyvede ty mláďata a zase na konci srpna už letí do té Afriky. Vlha pestrá je nádherně zbarvená, je i okolo Ostravy, můžeme opravdu ty místa jako

0: pozorovat, takže ta taky, nebo s něma tam můžeme vidět malé nenápadné břehule, které tam v podstatě jako vlétávají do toho břehu a taky tam mají ty hnízda, anebo třeba teď, jak jsem za vama šla tady do rádia, tak jsem poslouchala, jak nade mnou sviští roris obecný a vlastně já na něho koukám kolikrát, úplně zírám a říkám, páni, ty seš celý černej a pořád lítáš, že vlastně ti není horko, protože on, když přiletí z té Afriky, zase na začátku léta, dá se říci, tak on v podstatě hledá hnízdo, ty hnízda si dělají většinou pod střechami, kde vlastně jsou různé díry, škvíry, zateplení, jo, a podobně. A je samozřejmě tady ten roris obecný je konzervativní, to znamená, že když někde vyvede mláďata, tak se tam opakovaně každý rok vrací. Když mu někde jinde dáme ptačí budku, tak se mu tam nechce. Můžeme mu sice pustit zvuky rorisu, že je to obsazené, ale on stejně prostě si vybere tu svoji. A vlastně tady ten roris, to je jako pták, který nalétá 200 000 km ročně. To znamená, že když my si to představíme, tak večer, když koukáte na měsíc, tak on za jeden rok uletí do půlky vzdálenosti k měsíci. Takže dva roky by letěl k měsíci, a nebo když by letěl kolem rovníku, kolem naší planety, tak za jeden rok ji obletí 6x. Takže to je takové jenom jako přirovnání, jak si to můžeme představit, protože 200 tisíc, já jsem ženská, nevím, co to je, že, kilometru. Takže takhle jako jo, dva roky po letním měsíci, jo, kdybych byla rodis, to si dokážu jako představit. Vodorovně dokáže letět rychlostí až 100 kilometrů v hodině, což je obrovská rychlost, on dokáže za letu spát, není to spánek, jako mi vypne půl mozku a zase zapne půl mozku a zase to přehodí, on nabírá vodu za letu, ale hlavně teď v parních dnech, co je, tak ten hmyz. On postupně, vlastně my všichni víme, že když se zahřeje země, zahřeje se teplý vzduch, tak on nám stoupá nahoru, ale on vynáší ten hmyz do těch výšek. Proto když jsem šla do toho rádia, tak on prostě sbíral ten hmyz v té výšce, protože teď je období, kdy krmí svoje mláďata, kdy ty mláďata potřebují hodně potravy a on je tak přizpůsobený tomu, že vlastně on tou černou barvou, on chytá to teplo, to sluníčko, ty paprsky. Jenomže tím, jak on létá, tak vlastně to peří, to chytne to teplo, ale jak letí, tak ten vzduch vlastně odebere mu to teplo. Takže on vlastně tím, jak je v tom letu, tak nestihne, ty teplé paprsky se nestihnou dostat na pokožku toho rorise, drží se nahoře na tom peří a vlastně ten vítr, kterým on prosviští, tak ten mu odebere to teplo. To je prostě dokonalé přizpůsobení, no úžasné. Takže to jsem se teď tak ale úplně rozvášnila.
1: Tak hovořili jsme o hmyzu, jak se přizpůsobí teplu, a co takhle savci, volně žijící v přírodě, jak ti se přizpůsobují?
0: Tak většina savců, většinou, když je takhle hrozně velké horko, tak se někde schovají. Buď to do nory, nebo třeba někde pod keřem, odpočívají. Co třeba já mám ráda, tak mám ráda prase divoké. Prostě divočáka, to je jako takový favorit. On ten divočák má jako pár potních žláz, které jako jsou na těle, ale jako nemá jich jako moc, takže on vlastně v parním dnu se přizpůsobuje tomu tak, že když je v těch mokřadech nebo někde, kde je ta voda, tak on se prostě v tom blátě vyválí, vyrochňá se, teď to bláto se na něho nalépí úplně ze všech stran. Komáři mají smůlu, ty můžou zabrečet v tu chvíli, protože se nedostanou na tu pokožku. Klíšťata, které na sobě mají, nebo kloše, tak vlastně tím, jak to bláto usychá, tak ono ho to mírně, příjemně ochlazuje. No a zároveň vlastně jako se přilepí tady tenhle kloš, nebo ten klíště na to bláto a jak odpadává prostě to bláto postupně z toho prasete, tak vlastně si i odparazitovává, když tak jako řeknu. Takže ty na to úplně vyzrály a někdy, když se dívám teda jako na mého syna, tak si říkám, páni, ten má stejnou strategii jako ty divoké prasata. A taky je spokojený, taky vždycky odblátá a je jako fajn. Takže určitě tímhle způsobem, nebo třeba teďka srny snaží se být ve stínu, momentálně zrovna na začátku léta většinou položili, narodili se jim mláďata, srnčata, na které všichni samozřejmě víme, že nesmíme sahat, i když je to tak roztomilé. Teď mi přišlo zase video, paní se tak úplně nad tím jako pozastavila, jak je to krásný. Říkám, nesahat. Máma prostě utíkala, chudák, nevěděla, co si myslet, jako srnčí máma. A v podstatě opravdu nesaháme, necháme to mládě jako tam. A co je třeba zajímavé a co se pojí i s létem, kromě toho, že teda ty mláďata za chvilku budou za těma mámama běhat, teď ještě jsou ve fázi, že teda leží, že bohužel se sečou ty louky, občas teda některé jsou posekané, to je teda velmi zlé, ale pokud třeba někdo z vás máte jako prostor, můžete se přidat do projektu přímo s hledáním mláďat s dronem. Dneska se hledají mláďata nové s dronem, že vám vyletí dron, má termovizi a přesně na té louce určí, kde to srnče leží. To je tak velmi efektivní, bohužel je to finančně náročné, takže někdo může třeba i finančně jako přispět, ale nebo můžete se klidně i jako k tomu jako přidat. Je to opravdu vymakané, že prostě máte plastové, jako silikonové rukavice, berete trávu, jo, nikdy neberete to mládě do ruk a tak dále. Takže opravdu jako dá se tomu jak kdyby dneska jako pomáhat. No a co se teda pojí třeba i u toho srnce, kromě toho, že teda mají teď mláďata, tak zrovna teď prostě bude doba hříje, takže vlastně srnec se bude pářit s tou srnou a ten zárodek, to embryo, které bude v té srně, tak vlastně se zastaví, bude v takové fázi jako strnulosti a bude se vyvíjet až příští rok. Protože vlastně jako teď se oplodní, zhruba 10 až 11 měsíců trvá, než porodí. Ale ten plod se vyvíjí 4 až 5 měsíců. To znamená, že se začne vyvíjet až v podstatě tak, ať se ty mláďata narodí do období hojnosti, do období prostě, kdy nám to léto prostě krásně jako takhle frčí. To je jako neuvěřitelné. Takže opravdu ty zvířata mají různé takové jako přizpůsobení a není na to si teď v létě na dovolenou vzít knížku, encyklopedii, sednout si a číst si.
1: Na závěr pořadu pozvěte zájemce o přírodu, o ekologii na nějaké přednášky vaše, které pořádáte, a to nejenom v Hukvaldé hale, možná v celém Moravskoslezském kraji. Máte příležitost?
0: Takže ráda bych vás určitě pozvala, ale většinou přednášek teda bude až od září, protože teď se budu věnovat přírodovědným táborům a budu se věnovat dětem. A od září budou přednášky v Opavě, budou přednášky v Ostravě, v Porubě, v environmentálním rezortu Hukvaldy. Budou to různé témata. Budou to témata netopíři, budou to témata ježci, budou to témata veverky. A možná někde v nějaké knihovně zase se třeba domluvíme, jak se adaptovat na sucho, naše zahrady, jak je přizpůsobit a podobně. Můžete mě sledovat na Facebooku, buď to pod mým jménem Markéta Cichá, anebo pod ekologickými programy. Dále připravuju pro vás ještě spoustu akcí, protože jsem založila spolek Společně v přírodě s úžasnými kolegyněmi, takže klidně určitě sledujte Společně v přírodě, buď to na stránkách nebo na Facebooku. A dále bych chtěla všem popřát krásné dovolené, krásné radosti z té naší přírody, krásné zážitky a prostě zastavit se a vychutnat si to, že opravdu ta příroda je nádherná. Takže já vám přeji i hodně zdraví a užívejte krásné léto. Naschledanou.
1: Hostem pořadu Na stole je téma byla ekoložka Markéta Cichá. Z ostravského studia se od mikrofonu loučí a pohodový zbytek léta přeje redaktor Antonín Žonerčík.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: Přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Martin Matějka.
3: Ministryně financí jedná na letišti se stávkujícími odboráři. Úřad britského premiéra Burnhama chce snížit domácnostem zdanění elektřiny. Cyklisté na Tour de France vstoupí časovkou do závěrečného týdne závodu. Na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí popojíždí kolona k nehodě za sjezdem na Kralupy. A bude většinou oblačno, na severu místy s přeháňkami, teploty do 23, na jižní Moravě až 25 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Odbory pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Zaměstnanci nesouhlasí s tím, že by měl letiště vést bývalý prezident ČSA Radomír Lašák. Spojují ho s někdejším úpadkem národních aerolinií. Přímo na letišti se zaměstnanci jedná ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Jím mluvčí Stefan Fous Radiožurnálu napsal, že chce Schillerová vyslechnout obavy pracovníků, diskutovat o nich a vyvrátit případné nejasnosti. Letiště podle rezortu nebude propouštět a v plánu není ani privatizace společnosti. Prioritou ministerstva je rozvoj infrastruktury a zajištění stabilního provozu. Letiště podle mluvčí Denisy Hitmánkové funguje bez omezení. V řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi se zlepšily podmínky pro ryby. Radiožurnálu to řekl Antonín Tůma z povodí Moravy. Skončilo masivní odumírání přemnožených senice, které zejména v noci spotřebovávaly velké množství kyslíku. Voda v řece se teď podle Tůmy přirozeně obměňuje a opět funguje fotosyntéza.
5: Nádrží. O kyslíku máme poměrně dostatek, tam je 100% nasycení, řádově 8,5 mg, ale pořád, co se týká toho kyslíku v samotný recedy, 4 mg na Bulharech a 3 mg v Dýji na Břeclavi.
3: Tyto hodnoty by ale pro ryby už měly být bezpečné, synice se ale podle povodí můžou znovu přemnožit. Vláda nového britského premiéra Andyho Burnhama plánuje domácnostem snížit zdanění elektřiny. Podle Downing Street by mělo začít platit od 1. října a lidem má pomoct vyrovnat se s rostoucími životními náklady. Opatření chce financovat z prostředků získaných po zrušení vládního programu digitální identifikace. Burnham dnes poprvé povede zasedání kabinetu. Jako nový britský premiér chce rychle prokázat, že britská politika může fungovat a že je po letech stagnace možné zlepšit životní úroveň. Mistry světa ve fotbale přivítali v Madridu ulice zaplněné fanoušky. Podle odhadu radnice se do centra španělské metropole vydal milion lidí. Na příjezd dvoupatrového autobusu s hvězdným týmem čekali více než 3 hodiny. Hráči měli před setkáním s fanoušky oficiální povinnosti.
6: Statisíce lidí si krátili čas kolem náměstí Cibeles před madridskou radnicí s pěvem a tancem. Příjezdu hráčů předcházela různá hudební vystoupení. Fotbalisty přijal v paláci Sarsuela král Felipe VI s rodinou. Tam ještě byli hráči v oblecích, které záhy vyměnili za trička s nápisem Jsme mistři světa a navštívili ještě premiéra Pedra Sáncheze. Pak se vydali na klikatou cestu městem a k pódiu před radnicí dorazili až před 10. večerní. Sloužili si potlesk a ovace 100 tisíců fanoušků. Mistrovský titul získali Španělé teprve podruhé. Naposledy v roce 2010 v Jižní Africe. Z Madridu Pavel Novák, Radiožurnál. Sport.
7: Cyklisty na Tour de France čeká podnuvolna individuální časovka. Do 26 km dlouhého úseku vyjede ve žlutém dresu vedoucího závodníka a 5minutovým náskokem Slovinec Tadej Pogačar. Pád v nedělní etapě vyřadil jeho dlouholetého soupeře Dana Vingegaarda. Jak by k posledním 6 etapám mohla přistoupit Pogačarova stáj, odhaduje český závodník na Tour Pavel Bittner.
8: Bude to zajímavý to sledovat, jestli budou trošku víc defenzivní, anebo ne. Já si myslím, že tím, jak jsou silní, tak prostě budou chtít závodit dál, tak jak tak. Můžou tam asi třeba snažit ještě dát dál toho ráníka do celkového pořadí, když jsem slyšel, že to není jejich priorita. Myslím, že teďka ta tour ještě pořádně jako začne pro ty závodníky v té top ten.
7: Největší českou nadějí v dnešní 16. etapě Tour de France bude časovkářský mistr republiky Matias Vacek, který je v celkovém pořadí 50.
4: Zelená vlna. známe lepší cestu.
9: Situace na D1 v Brně, D2 plná od Židlochovic. D1 před Brnem jak ve směru z Prahy, tak od Vyšková relativně volně průjezdná. Jen chvílemi přibrzdí řidiče kamionů v okolí Slatiny přibližně na kilometru 201. Oproti tomu na D2 směrem z Bratislavy na příjezdu do Brna trvá hodně silný provoz. Převážně nákladní vozidla zastavují už kousek za sjezdem na Židlochovice okolo 10. kilometru. Dálnice D8 z Prahy do Ústí a fronta zhruba ze 7. kilometru k nehodě za sjezdem na Kralupy na 10. I tam jsou to hlavně kamiony. Osobní auta výrazně zpomalí až těsně před exitem 9. Zdržení okolo 10 minut. Na silnici 55 z Břeclavy do Uherského Hradiště v Hodoníně trvá obousměrná uzavírka části obchvatu. Stále tam odklízejí následky po noční nehodě nákladního a osobního auta. Náhradní trasa je vedená přes město.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí opět Petr Raus, mimo jiné bývalý člen řídícího výboru Ekumenické rady církví v České republice a později i jejím místopředsedou. Petře, vítám tě zpátky v pořadu 3D Talk.
3: Ahoj.
2: Dnes budeme mluvit o tom, jak být vedoucím v ekumenickém prostředí. Na začátek se zeptám, když se řekne ekumenické prostředí, co si pod tím jako vedoucí představuješ?
3: Bavíme se o církvi, tedy mluvíme o ekumenickém prostředí křesťanské církve. K tomu bych asi předeslal, že věřím, že církev je jenom jedna, Kristova církev. A má různé podoby, Jednota bratrská říkávala různé větve toho stromu církve, takhle to vnímám. Jsou to různé formy, různé podoby té jedné jediné Kristovy církve. Samozřejmě církev má svoje hranice, které jsou vymezené vírou v Ježíše Krista jako Boha. Tedy z druhé strany řečeno, církev je vlastně vymezena vírou v Boží Trojici, protože pokud nevěříme v Boží Trojici, to, že Bůh je trojjediný, tedy Otec, Syn a Duch Svatý, tak pro nás Ježíš zůstává někým méně než Bohem a tam už potom církev končí. To už jsou jiné podoby víry, tam už bych spíš mluvil o nějaké židovské sektě nebo o nějakých takových formách zbožnosti. Církev je daná vírou v Ježíše Krista jako jednu osobu Boha.
2: Jsou tedy různé denominace, větve jedné církve. Jde jenom o nějakou tu takovou tu organizační spolupráci nebo jde o něco možná hlubšího?
3: To už je různé. Určitě je možné, že v ekumenickém dění jde jenom o organizační spolupráci, o nějakou formu spolupráce. Takových aktivit existuje celá řada, ale mně připadá, že je skoro škoda zůstávat na této rovině. Pro mě bylo až překvapivě milé, když jsem přišel do toho prostředí řídícího výboru Ekumenické rady církví, jak podobné je to setkávání, řekněme, zborového staršovstva. Ten rozdíl byl pro mě tehdy překvapivě malý. Čekal jsem, že to budou větší rozdíly, že ta denominační rozmanitost se víc promítne do těch vztahů mezi bratřími a sestrami, tak jak jsme tam byli. A ono ne. Ono se ukázalo, že to je opravdu normální společenství církve, normální společenství bratří a sester, kde pravda máme trochu rozdílné názory, někdy i dost rozdílné názory na některé věci, ale rozdíly zdaleka nemusí být překážkou dobrých vztahů. A tak jsem to v tom prostředí řídícího výboru Ekumenické rady církví mohl prožívat. Takže není to až takový problém. Na druhou stranu, byl by to problém, pokud bychom začali na těch rozdílech bazírovat, pokud bychom je přeceňovali, pokud bychom z nich dělali problém. Oni problémy být nemusí, pokud se navzájem respektujeme.
2: Proč je podle tebe důležité, aby křesťané uměli spolu takhle společně napříč církevními hranicemi spolupracovat a možná nejen spolupracovat, ale i vést, být vedoucími?
3: Pro mě je zásadní 17. kapitola Jana a další podobné biblické oddíly, kdy pán Ježíš dává zřetelně najevo, že mu na jednotě církve záleží. Že je to pro něj zásadní otázka. Z tohoto důvodu je to i pro mě zásadní otázka. Tam, kde křesťané nedovedou vidět v příslušnících jiné denominace sestry a bratry, kde se s nimi nedokážou sjednotit v té víře v Krista, bez ohledu na ty různé názorové rozdíly, tak tam už je pro mě diskuse nebo i budování vztahů obtížné. Ale tam, kde vnímám tu otevřenost, tak tam potom se dá lecos řešit, lecos prodiskutovat, ale hlavně dá se si navzájem porozumět. A v tom porozumění, ne v tom srovnání všech do jedné šablony, ale v tom porozumění a sjednocení bez ohledu na ty rozdíly, vidím, vnímám, že se ta Kristova touha po jednotě církve vlastně naplňuje. Protože církev má být pestrá.
2: Kromě toho, že jsi byl místopředsedou Ekumenické rady církví, tak jsi byl i místopředsedou Rady církve bratrské. Jak bys popsal rozdíl mezi tím být vedoucím ve své církvi a být vedoucím v tom ekumenickém prostředí?
3: V tom ekumenickém prostředí je zřetelnější a člověk si výrazněji uvědomuje, že být vedoucím je v církvi především být služebníkem. V té vlastní církvi člověk rozhoduje o určitých věcech, o určitém směřování, víc modeluje třeba i biblické chápání té církve, i když ono to samozřejmě moc nejde, jde to stuha a pomalu, ale je úkolem vedení církve, aby motivovalo, aby učilo, aby nějak směřovalo tu církev, to patří k povinnostem. Zatímco v tom ekumenickém prostředí já, řekněme z té pozice řídícího výboru, nemám vůbec žádnou možnost, ale ani vůbec žádné oprávnění ovlivňovat věrouku té, které denominace. Já ji musím respektovat tak, jak je daná. Mimochodem jsem přesvědčený, věřím tomu, že Pán Bůh ji respektuje taky. Tam je taková zajímavá, snad si můžu dovolit takový odkaz, zajímavá věc. Pán Ježíš jednou svým učedníkům říkal, cokoliv byste svázali na zemi, bude svázáno i v nebi. A cokoliv byste rozvázali na zemi, bude rozvázáno i v nebi. Já jsem tomu vždycky rozuměl, že tam mluví o lidech, ale ono tam není kohokoliv, ale cokoliv. Tedy tam jde o věci. A protože věci si do nebe neberem, tak tam může jít jenom o myšlenky, o názory, o postoje. Tak já z tohohle vnímám, že Pán Ježíš v jakýchsi hranicích, ale tu naši názorovou rozmanitost bere vážně, že s ní pracuje. Samozřejmě v těch určitých mezích, které jsou dané tou základní výpovědí písma. Takže i já musím respektovat tu názorovou rozmanitost. Aby to bylo možné, tak ji potřebuju porozumět. A ve chvíli, kdy porozumím, tak se mi to stane bližším. Už to není překážka. Typický příklad. Že pro mnoho protestantů jsou obrovským problémem katolické modlitby ke svatým. Ale ve chvíli, kdy si uvědomím, že církev je, jak to katolická, římskokatolická církev říká výslovně, my to sice až tak neříkáme běžně, ale v podstatě to vnímáme úplně stejně, že církev je tady na zemi i ta v nebi. Že jsme pořád jeden lid. Ti, kteří ještě bojují na zemi, i ti, kteří už zvítězili a jsou u Pána Boha, nebo už odešli z této země, nepřestávají být Božím lidem. A že tedy tak, jako prosím o přímluvu někoho tady, kdo sedí vedle mě na této zemi, tak mohu prosit o přímluvu i kohokoliv, kdo žije už mimo tento svět. A pokud to takhle ten druhý vnímá, tak i když já se k tomu nepřipojím, tak mu můžu rozumět. A jestli mu rozumím a jestli v tom nevidím zásadní překážku, tam je určitý rozdíl v té představě, že ten, kdo má víc zásluh, v uvozovkách řečeno, má u Pána Boha větší slovo. No to evidentně není tak úplně pravda, ale ta přímluva druhého, ta hold svoji hodnotu má, to obecně víme. Takže mohu tomu druhému rozumět i v takových věcech, ke kterým se sám nepřipojím a není pro mě potom problém ho respektovat i ten jeho způsob zbožnosti.
2: Ty sám jsi z ekumenické rodiny, kdy tví rodiče pocházeli každý z jiné církve, je to tak?
3: Ano, ano, ano. Pro upřesnění, tatínek byl z církve bratrské, maminka z Českobratrské církve evangelické. My jsme tři bratři, všichni patříme k církvi bratrské, důvod velmi prozaický. Když se moji rodiče přistěhovali do Brna a teď teda řešili, co s dětmi, maminka chodila do evangelického sboru, tatínek chodil do církve bratrské. No, v církvi bratrské byla nedělní besídka souběžně se shromážděním, v evangelické církvi začínala až po skončení shromáždění, tedy velmi nepraktická věc a to je důvod, proč my jsme v církvi bratrské.
2: Tak i takové dobré tradice a zvyklosti můžou sloužit. Byl někdy moment, kdy jsi zjistil, že tvoje vlastní tradice nebo zvyklosti nejsou jediné možné, že třeba jiná denominace tě naučí nebo oslovila nějak více?
3: Tak to jsem vlastně vnímal od malička. Protože jsem se pohyboval v prostředí těch dvou denominací, viděl jsem určité rozdíly a tím, že to bylo od dětství, tak jsem oběma způsobům rozuměl. Některé se mi líbily víc tam, ale učil jsem se vnímat, snad jsem se naučil vnímat, že není dobré vytrhávat jednotlivosti, že vždycky ten celek zbožnosti je nějak vyvážený, nějak provázaný. A že je třeba ho brát skutečně jako celek, nevyzobávat si z ty jednotlivosti z různých celků v představě, že si z toho vytvořím nový a lepší model, no nevytvořím. Protože to, co vznikalo, je ověřeno generacemi a má to smysl právě v té komplexnosti, v té provázanosti. Takže se toho držím. Jinak ty zvyklosti denominační se mění a ne vždycky k dobrému. Tam člověk má možnost a asi by měl působit na tu svoji vlastní denominaci, aby zvažovala, jestli některé věci nezměnit, buď nově, protože někde vidí lepší inspiraci, anebo se vrátit ke svým starým způsobům, které opustila, protože na ní působil nějaký jiný, vlastně pro ní původně cizí vliv a ona mu podlehla. Pro mě je tady typický příklad křesné mluvňat. Že Alois Sadlov ještě píše v jednom svém článku, že za určitých okolností je možné si představit i křest dospělého. Pro ty naše otce byl křest nemluvňat samozřejmostí. To jsme postupně opustili a nevím, jestli to bylo úplně rozumné. Ale stav je takový, jaký je.
2: Které věci jsou z tvé zkušenosti ty věci, na kterých bychom měli jako křesťané stát společně a které věci můžeme nechat jako odlišnosti, rozdílnosti?
3: Stará jednota bratrská měla takový zajímavý systém. Mluvila o těch věcech podstatných, případných a služebných. Ono se to v průběhu historie jednoty všelijak měnilo a ty jednotlivé prvky těchto velkých přihrádek se všelijak měnily. Ale v zásadě, anebo na tom počátku, ty podstatné věci, ty byly tři. Víra, naděje a láska. Všechno ostatní bylo služebné, to znamená, mělo to sloužit té víře a lásce a naději. Pokud trvám na něčem, co neslouží lásce, tak nad tím mám otazník. No a pak jsou už ty věci případné, to jsou ty, které nejčastěji vyvolávají spory, ale na těch opravdu nezáleží. My máme jako evangelikální křesťané někdy problém s tím lpěním na liteře písma. Samozřejmě písmo je základem naší víry, ale písmo jako celek. A pokud chci brát písmo jako celek, nebo pokud chci brát vážně každou výpověď písma, tak musím brát vážně i tu Pavlovu, že litera zabíjí. A pokud budu lpět na liteře, na každém vytrženém veršíku, na každém slovíčku, bez ohledu na jeho kontext, smysl, účel, adresnost, no tak jsem vedle. Tak to už není biblická víra. To už mám z Bible modlu. Ale Bible není modla. To není mrtvý předmět. To je živý dopis. To je něco, s čím Boží duch pořád pracuje. A co má schopnost pořád nově oslovovat a pořád nově mluvit. Objeví se otázka, kde je ta hranice. Jak poznám, co mluví do mé situace a co už odvál čas. Jakože v Bibli jsou věci, které už odvál čas a Bible sama to říká. Tady je mi pomocí církev. A myslím si, že nutnou pomocí, protože církev byla tím subjektem, který vymezil biblický kánon, který vybral ty knihy. Věříme, že pod vlivem Božího ducha. Takže pro mě tou pomocí je rozhovor s dalšími křesťany. A teď záleží na dosahu, dopadu toho, kterého problému, jestli to je otázka, která má vliv opravdu jenom na ten můj sbor, protože řešíme konkrétní problém konkrétních lidí a nemá to žádný obecný přesah, no tak to budu konzultovat se svým staršostvem. Pokud to budou zásadní věci, které hýbou dějinami světa, no tak se musím ptát celé ekumény. Včetně těch, se kterými třeba zásadně nesouhlasím, ale pokud u nich vidím víru v Krista jako vtěleného Boha, tak je musím brát vážně.
2: Tady pro dnešek skončíme a jelikož je to velké téma, široké téma, o kterém by se dalo mluvit dál, tak budeme pokračovat v příštím díle. Pro nyní se od mikrofonu loučím Já Vojta.
3: A Petr.

V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí: České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u úterní voničky pro milovníky dechové hudby. Pokračuje řada prázdninových a dovolenkových hudebních akcí a festivalů. Tím nejbližším bude 33. ročník setkání dechových hudeb v Dřevohosticích, které proběhne o víkendu 25. a 26. července v areálu Dřevohostické zámecké zahrady. Sobotní program zahájí koncert slovenské šansoniérky Sidy Tobias ve 20 hodin. Poté bude koncertovat letní výběr. Nedělní program otevře slavnostní zahájení ve 14 hodin. Pak postupně vystoupí dechové hudby Bučkovanka ze Slovenska, Zdounečanka, Bojané a Ištvánci. V programu vystoupí mažoretky ze skupiny Stars z Bystřice pod Hostýnem.

Dechová hudba Ištvánci nám hraje též v dnešní Voničce. Přejeme ničím narušený poslech a úspěšný dnešní den. Zůstaňte s námi u poslechu Proglasu.

Bylo 11 hodin a na Proglasu začíná pořad čtení na pokračování. Otevřeme devátou část knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma. Tentokrát s názvem Svátek pana Lesního. Autorem textu je Felix Háj, čte Marcela Kopecká. Přeji vám příjemný poslech a loučím se od mikrofonu. Odpolednem vás bude provázet Martin Novotný.

Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část devátá, svátek pana Lesního. To byste, maminko, koukala, co je za krásu v zámku, začal Kája po ránu při snídani. A což, když si tam začal dělat kotrmelce v té kráse? To bylo něco, řekla maminka. Já je, maminko, nedělala v té kráse, já na trávníku. A povídala vzácná paní Jasnost, že si nás máte moc považovat, že jsme čiperné a zdravé děti. Moc čiperné, to je pravda. A k jídlu nejvíc. Vzdychla trochu maminka. Včera se Zdeňa strefovala do krajáče. Povídala, že se tomu učíte v lesovně a místo krajáče trefila dva talíře. A což chudinka Týna? Povídala včera, že jste jí navázali na špagátek všecky kolíčky na prádlo. A co se s tím nazlobila, než to rozvázala? A to my si chtěli asi na něco hrát a potom jsme na to zapomněli. Maminko, ale Týna není chudinka. Povídala vzácná paní, chudinka, že je staré báby čepec. Abys nezapomněl, Kájo, pro svou hloupou řeč, za 3 dny má vzácný pán svátek. Víš, co to znamená? Řekla maminka důrazně. A je, maminko, to já vím moc dobře. Vzácná paní bude dělat dorty a máslové koláčky s rybízem a čikuládu. A ty budeš říkat gratulaci, dodala důrazně maminka. Tatínek ji přines od pana řídícího. Heleď. Vytáhla opatrně z knihy složený list. Je tuze krásná. Poslouchej. Maminka si sedla k oknu a začala. Vzácný pane, rok minul zas a já jsem přišel přát. Dej Bůh vám všecko, co jen račteš dát. Kája sebou trhl. To račte se mu nic nelíbilo. Ani to vzácnému pánovi nikdy neříkal. A což to ždát? To taky nic není. No to se ta gratulace panu řídícímu moc nepovedla. Počkej, chlapče, je to moc drobně psáno. Už tak dobře nevidím. Povídá maminka a dává papír blíž k očím. Kéž Bůh vám stále zdraví dá, to je ta vroucí prosba má. Poslouchej, Kájo, teď je to tuze dojemné, pokračovala maminka ve čtení, ale Kája už tu nebyl. Vyklouzl zcela tiše z otevřených dveří, jen tak kývl rukou na Péťu a už se rozběhl k lesovně. Po pozdravu mezi tím, co se psi už proháněli dvorem, Kája hned zjistil. A, Týna tluče cukr, a to nějak brzo, až za 2 dny je svátek vzácného pána. Už umíš gratulaci? Ptala se Týna. No, ani moc ne, jen mi maminka četla něco, račteš dát, ani nevím, co to je. A to já se ještě naučím jako nic. Tlučete ráda cukr, Týno? Moc ne, broukla Týna. To je taková nic práce, škoda času. Ale vzácná paní nechce o prášku z krámu ani slyšet. Říká, kdo ví, co v tom je. Poběžíte asi hned po ránu do Lážova pro poštu. Vzácný pán čeká něco nutného. A tamhle je koláč, chceš? Zdeňa už přijde. Kája sedí na schodě u kuchyně v lesovně, ukusuje koláče a maminka Hajná dočítá gratulaci. Trochu se jich věje hlas, když končí. Ať dlouho je nám zachován náš milovaný vzácný pán. Skládá list. Tuze hezky to pan řídící sebral, jen co je pravda. A ty, Kájo, rozhlédne se po kuchyni. Pro pána krále on utekl. Za to se musí naučit dnes večer polovičku. To už Kája běží se Zdeňou pro poštu. Víš to, Kájo, že v každé obálce včera byla 500 koruna? Ptá se Zdeňa, která třeba mladší Káji, má rozhodně lepší pojem o financích než Kája. Ten zrovna brkl o pařes, ale hned na bolest zapomněl. Co si povídala? 500 koruna? Ale 500 koruna, 500, řekla maminka. Kája se zarazil. Safra, to je peněz,
To já by sem si hned koupil pytel rozinek. Zdeňa zvolnila krok. Já ne, já bych takhle ten kočár, co jsme v něm včera jeli. Pan lesní dočítá noviny, paní lesní si libuje, co teď Zdeňa sní. A to jen ten Kája, dodává pan lesní a jde do lesa. V kuchyni paní lesní počítá nahlas. 60 deka tlučeného cukru a potom 25 a potom 75 a potom 12. Týna domývá nádobí a říká poklesle. Vzácná paní, toto budu tlout do rána. A 28 deka tlučeného cukru a 5 deka a 22 deka. Tak, tady to máš napsané. Rozděl mi to na talíře, všude přidej papírek, kolik roztlučeného cukru tam je a já si jdu prohlédnout zavařeniny.

0: Děti jdou pěšinou. To je tu smutno, zpívá málo ptáků, ještě je brzo z jara. A nebo je tak smutno, že se musíme učit gratulaci. A je, naše maminka mi ji zrovna četla, když jsem utek. Třeba ani nemusíme jít hned teď k nám.
1: Já už umím kousek, chlubila se Zdeňa.
0: Tak začni.
1: Drahý tatínku, já malé poupě, já sedím v koutě. A je, tuhle s tím poupětem bude už umět i náš Péťa. Já bych ji neříkal za nic.
0: Zdeňa se trochu urazila. Jen aby ti nebyla dobrá. Najednou se lekneš a je to.
1: A tady je Kája,
0: zavolala maminka Hajná.
1: Kdo pak ti dovolil utíkat, když jsem ti četla gratulaci, co? Teď hezky domů a budeš se učit. Zdenička půjde s tebou. Taky může chvíli sedět.
0: Maminka předříkává. Vzácný pane, rok minul zas a já jsem přišel přát. Kája opakuje, až to umí. Pak maminka předříkává dál. Dej Bůh vám všecko, co jen račteš dát. Kája škobrtne.
1: Maminko, téhle řádce se nenaučím. Co je to ždát? Já se musím smát, když to slovo slyším.
0: Tak jen se moc nesměj.
1: A ždát, to je jako žádat. Ždát, ne ždát.
2: Je, teta, řekla Zdeňa. Vy jste zdrovínka teď taky řekla žďát.
1: Protože mne pořád mýlíte.
2: Kájo, opakuj.
1: Protože mne pořád mýlíte,
0: opakuje Kája. Maminka vstane a mlčky položí proutek na stůl.
3: Teta, prosím vás, vchází Týna. Nemohla byste jít hned k nám?
0: Kája radostně si oddechl, Zdeňa vyskočila.
1: Hned, Týno. A na dlouho?
0: Ale ne, jen na chviličku. Dvě slepice mají tipec a já jej ještě neumím stáhnout.
1: A tak to bude za chviličku. Kájo, Zdeňo, vy tu počkáte. Jsem tu hned. Kde pak se mi zas povede dostat vás pod střechu?
2: Už běžím, Týno.
1: Kájo, ty si zatím opakuj ty čtyři řádky. A ty, Zdeničko, ty se třeba uč taky.
0: A už obě odběhly.
4: Chvíli je ticho.
1: Jú, naší mamince se to řekne. Opakuj, když už ani nevím, jak to začíná. A co by ses tom učila ty, když budeš říkat tu poupětovou?
0: Dostává nápad.
2: A nebo, hleď, Zdeňo, udělám ti bouchačku z rákosu, mohla by ses naučit té mé gratulaci a já bych říkal já malé poupě. To já umím jako nic.
1: A smál si se, že už ji bude umět i váš Péťa.
2: Ani mi nenapadne, jen se uč, račteš dělat. To bude náš tatínek koukat.
0: Ale Kájovi se do učení gratulace nechtělo ani trochu. Ještě bude vyjednávat.
1: A to já jsem řekl jen tak. Kde pak náš Péťa? Ten by se tomu ani nenaučil.
2: I jen si říkej tu svou.
0: Kája vzdychal. A to je doba, že maminka nejde. To, aby měli tipec všechny slepice. A nebo snad se udělal po cestě Týně?
1: To by se měl spíš udělat tobě,
0: zahlaholil u okna pan lesní. Došlo mi kouření. Musíte doběhnout k panu Kalbíkovi.
2: To je moc dobře, vzácný pane. Kdybych byl holka nebo naše maminka, tak byste to neřekl.
1: Víte, vzácný pane, šeptal Kája. My tu máme čekat na naši maminku, až se vrátí z těch tipců. A když já ani nevím, co je to račtež dělat.
2: Je, tatínku, my to nesmíme před vámi povídat, že se učíme gratulaci a on by to hnedla řekl,
0: zlobila se Zdeňa. A ty jsi to dořekla, smál se pan lesní. No, vám tak svěřit tajemství, to by si člověk dal.
2: To není, vzácný pane, svěřil tajemství, to je gratulace.
0: A už běžte do Lážova. Zas hlaholil pan lesní. Tuhle máte lístek a peníze. Mamince Hajné to řeknu. A tak už byl zas druhý den a Kája pořád jen uměl tři řádky. Jak začal, co jen, z místa nevěděl. Tatínek dostal nápad.
3: Tak tu řádku vynecháš. A do večera uměl Kája ostatní. Maminka sice řekla, že to moc dobře neumí, ale večer přece svázala velkou kytku fialek, tatínek přinesl z lesa kapradí, inu maminka Hajná taky se vyznala a kytka byla jedna radost.

Třetího dne po ránu Kája v nedělních šatkách s kytkou v ruce čeká na tatínka. Ten si taky obléká nedělní liveraj. Maminka běžela s gratulací nejdřív. Pan lesní si potrpěl na oslavení svátku a přišel gratulovat, kde kdo byl na samotách. Maminka udílí poslední rady a pokyny. Tatínku, kdyby se Kája Zajík u té poslední řádky na povězmu, začíná to dál. Kéž Bůh vám stále zdraví dá. A ty, Kájo, hezky, pomalu a hlasitě. A pozdravujte Rochockého a ostatní. Kájo! Ale Kája už uhání napřed. Nejradši by si tu gratulaci odbil, než přijde tatínek. Ale kde pak? Teprve mluví strejček Šafářovic, potom teta, no, Kája se staví před pana lesního zrovna, když vchází tatínek a spustí. Vzácný pane, rok minul zas a já jsem přišel přát. Dej Bůh vám všecko, všecko. Kája je v rozpacích. V tu chvíli zdvíhá černé oči. Vzácný pane, teď je ta řádka, co řekl tatínek, aby se mi vynechal. A teď mi má napovědít. Obrací se k tatínkovi, ale ten opravdu zapomněl. Marně vzpomíná. Pan lesní už chce Káju pohladit po hlavě a říci, že ví, že mu přeje to nejlepší, když Kája spustí. Dej Bůh vám všecko, já malé poupě. No, to odříkal znamenitě. A kdo tu byl, musel se smáti, jak si Kája pomohl. Jak doříkal, obrátil se na tatínka. Vy jste to také zapomněl, tatínku, a to je dobře. Aspoň se nebude maminka zlobit. A jak se to hodí, že padl ten svátek na neděli? Otevřely se dveře a šla Zdeňa. Taky nesla fialky a hned spustila. Drahý tatínku, já malé poupě, já stojím v koutě. Počkej, Zdeňo, vyhrkl Kája. Tu poupětovou už vzácný pán dnes slyšel. Jestli neumíš jinou, tak můžeš přestat. To byl tatínek hajný rád, když hlučně vešel pan Štulc a za ním ještě několik pánů z Lážova. V nastalém ruchu vyběhl Kája a za ním Zdeňa do kuchyně. Maminko, on tuhle Kája, začala plačky Zdeňa. Je tatínkův svátek a k tomu neděle. Žádný pláč a žaloby. Támhle si sedněte k malému stolku, dostanete snídani. Dnes půjde tatínek na velkou. Zatím připravím pánům svačinu. Dobroty na malém stolku rázem děti usmířili. Ty jsi menší, řekl Kája. Tak máš taky jistě menší ledviny. Musíš si brát jen menší kousky, rozděloval Kája pamlsky. Týna ještě přinesla talíř. Ať máte ode všeho. Tuhle jsou preclíky k pivu. A ty já nechám naší mamince, hlásil Kája. Jak je to k pivu, tak to bude jako u trejch. Těch si ani nevšímej, Zdeňo. A čokoláda je moc dobrá, vidíte, týno. Ta už jim honem nesla novou várku. No, snědli toho děti, až Kája prohodil. Svátek a takové ty trachtace, jak říká naše maminka, jsou tuze dobrá věc, jenže vždycky po nich bolí bříško, jako mě zrovínka teď. Už toho, Zdeňo, nech, budeme jíst zase až zítra ráno. Zlaté oči, smála se paní lesní od Plotny, které vás uvidí jíst až zítra ráno. Jen až přijdete v poledne z kostela. Svátek se panu lesnímu povedl, jak náleží. Po velké i pan farář s panem řídícím přišli mu stisknout ruku a popřát dlouhých let a zdraví a tak dál. I kníže pán poslal mu gratulaci a paní lesní se oběd znamenitě vydařil. Pivo bylo, řekl pan lesní, jako křen a Kájovi to bylo hrozně k smíchu. Hned povídal týně. Ju, jako křen, ten pálí a čpí, leda jako utrejch. Jak jen to někdo může pít? Ale Týna zrovna upíjela ze sklenky. Kde pak utrejch? Jako malvas, Kájo. Ju, marvas, naše maminka nikdy nelže a říká utrejch.
A což, když po obědě přišla lážovská kapela a spustila rovnou na dvoře? Paní lesní s Týnou se mohly uběhat, jak honem scháněli pohoštění pro ně. Vzácný pán se spokojeně usmíval. Tož, páni muzikanti, ještě tu mou zamilovanou. A oni hned začali. Muziky, muziky, vy pěkně hrajete. Teta Šafářovic táhla za sebou Mariánku. Poběž, děvenko, poběž, budeme dělat tany, tany, taniny. Ale Mariánka se dala do pláče a Kája ji vzal za ruku a povídal. Pojď, Mariánko, budeme dělat hejsa hopsa do brandejsa. Zdeňa ji chytla za druhou ručičku a Mariánka se usmívala jen což a poskakovala jako kozlátko. Byl obdivuhodně teplý den. Páni muzikanti posedali na lavičkách na dvoře a když se posilnili, znova začali hrát. Pan lesní šel pro paní do kuchyně. Maminko, není to nic platno, musíme si skočit. A už se točili. Hned potom postavil se pan lesní před maminku Hajných, poklonil se a řekl. Smím prosit, teta? Maminka se červenala a upejpala, ale přece šla. Kája měl i hubičku pootevřenou, když viděl tatínka, jak se uklání před vzácnou paní a říká. Smím prosit, vzácná paní? Týna chytla šafáře, šafářka toho muzikanta, který místo hraní trunčil. Kájovi oči jen svítily. Poklonil se před Zdeňou a řekl. Smím prosit? A Zdeňa řekla. Ju. A taky se děti motaly mezi ostatními. Inu veselo bylo, tuze veselo, ale zdravě veselo. To se ví, že dětem se zamotala hlava a švihly sebou. Ale to všecko bylo k smíchu. Nakonec odměnil pan lesní hudebníky peněžitým darem. Paní lesní nalila každému stopečku jalovcové. Oni zahráli loučení a už šli. Samoty stichly, děti spaly. Pan lesní dostal dnes výjimečně 3 stupečky jalovcové, pak řekla paní lesní, a už dost, tatínku, už půjdeme spát. A pan lesní si zaliboval. To se mi vydařil sváteček, maminko, co? A ta jalovcová tobě. Maminka Hajná vykládá tiše tatínkovi. Vidíš, tatínku, taky jsem neskřepčila jako svobodnice. Ani se to snad nesluší pro mne, ale když vzácný pán mne tak vyznamenal. Však ti to, maminko, slušelo, jen co je pravda, a tanečnice si bývala náramná. Jenomže si myslím, tatínku, aby ten náš chlapec zítra neřekl, jeje, maminko, vy jste včera rejdila. Ale náš chlapec usínal dokonale spokojen. Moc se mu maminka líbila. Je ze všech na světě nejhezčí, řekl si.

0: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: 11 hodin a 30 minut, máme 11:30, úterý 21. července.
1: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

0: Pokračuje pěší pouť k Božímu milosrdenství. Poutníci se v sobotu, tedy 18. července, vydali ze 6 různých koutů republiky. Jejich cíl je ale společný. Slavkovice u Nového Města na Moravě. Provází je slova svatého Františka, patrona letošního roku, která zní: jdi a obnov můj dům. A my jsme nyní ve spojení s jedním poutníků z Prahy, Jáchymem Řezbou, který nám přiblíží její průběh. Vítejte na Vlnách Proglasu, slyšíme se?
1: Ano, chvála Kristu, tady dva poutníci pražského proudu k Božímu milosrdenství, poutník Jáchym a poutník Joška.
0: Dobře, Jáchym Řezba, pokud se nepletu. Kde se právě nacházíte se svou skupinou a co vás ještě čeká?
2: No tak, chtěl jsem vám říct, že se nacházíme na silnici, ale během toho jsme se přemístili do prostřed krásného pole, takže nyní putujeme po poli, ale užíváme si to, věříme našim navigátorům, že nás dovedou do zdárného cíle a za chvíli nás tedy čeká oběd, na který se všichni těšíme ze všeho nejvíc, skoro. A no, chtěl bych ještě něco doplnit, Jáchyme.
1: Dnes doputujeme do Číhošti a tam také přespíme na faře Josefa Toufara.
0: Ano. Kolik lidí letos putuje z Prahy? A jak vypadá váš běžný den na cestě?
1: Proměnlivý je náš počet. Těžko by nás někdo spočet. V tuto chvíli je nás 25, ale je to tak, že většina poutníků sice jde celou pouť z Prahy Petrovic až do Slavkovic, ale někteří se připojí a odpojí na den nebo dva.
2: No, a vlastně naše skupina je rozložena po celém věkovém spektru. Nejmladšímu poutníkovi bylo asi 5 let a nejstarší Josef, tak tomu je 71.
1: Ale ten je z nás všech nejčilejší.
2: Táhne vlastně až celý prout.
0: Daří se vám během pouti naplňovat letošní motto jdi a obnov můj dům? A jak konkrétně případně?
1: To záleží, jak to berete. Svatý František, když toto uslyšel, myslel si, že má obnovit a opravit ten kostel, v kterém to slyšel. Ale pak zjistil, že to nebylo ono, že měl obnovit církev. Určitě si myslím, že se nám to daří naplňovat tím, že posloucháme přednášky o některých momentech ze života svatého Františka.
2: A já bych ještě chtěl doplnit, že my vlastně jako křesťané jsme vlastně údy těla Kristova církve a tedy když začneme vlastně každý sám u sebe, tak vlastně můžeme pomoct obnovit takhle tu církev. A nejlepší způsob, jak to udělat, to je prostě pouť, že poutník, jak říkal náš při jednom kázání, náš otec, který nás doprovází, Mario Šliješko, tak poutník se modlí nejen tím, že se modlí, ale také tím, že stále jde dál.
1: A možná, že se nám to daří naplňovat i tím, že minulý rok nás bylo méně než letos. Letos je přihlášených účastníků zhruba 35, minulý rok jich bylo asi 20.
0: Říkáte 35, říkal jste předtím 25 zhruba momentálně ve vás aktuálně. Jen pro mou představu a představu pro posluchače, jak daleká cesta vlastně z Prahy do Slavkovic to je?
1: 190 kilometrů.
0: Děkuji. děkuji.
1: Každý den ujdem 25 až 30.
0: Ano. Takže to nás informoval na Proglasu Jáchym Řezba a Jan ještě?
1: Tam Josef.
0: Josef, dobře. Z pražské větve poutě k Božímu milosrdenství. Děkujeme za vhled a přejeme všem poutníkům hluboké duchovní zážitky. Naslyšenou a krásnou cestu. Pěkný den.
1: Taky děkujeme. S Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem.

Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.

0: Charita Česká republika zaznamenala úspěch ve sbírce na pomoc obětem zasaženým červnovým zemětřesením ve Venezuele. Díky dárcům se zatím podařilo vybrat částku přesahující 3 miliony korun. Prostředky ze sbírky České charity putují k partnerské organizaci Charita Venezuela, která pomáhá k zajištění nezbytného nouzového přístřeší, pitné vody, léků a psychosociální podpory. Manažerka zahraniční komunikace z Charity Česká republika Zuzana Haníková doplnila informace k průběhu sbírky.
1: Za dobu trvání sbírky se nám podařilo vybrat už přes 3 miliony korun. Za to velice děkujeme všem dárcům, kteří se rozhodli obyvatelům Venezuely pomoci. My ve Venezuele spolupracujeme přímo s místní charitou, která reaguje na potřeby místních lidí, právě poskytuje pomoc přímo v zasažených oblastech, věnuje se nejzákladnějším potřebám, ať už je to distribuce vody, potravin, zajištění zdravotní péče nebo i následně nouzového přístřeší pro zasažené obyvatele. Na tyto aktivity bude využita i právě sbírka Charita pro Venezuelu. Obnova tam bude dlouhodobá, ta mezinárodní pomoc tam bude potřeba po mnoho měsíců i možná po mnoho let. Charita Česká republika reaguje na ty současné potřeby a bude Venezuelu podporovat i nadále.

A s blížícím se polednem přichází čas na myšlenku na den. Myšlenkou na den je promluva papeže Lva 14. před nedělní modlitbou Anděl Páně o 16. neděli v liturgickém mezidobí 19. července. Interpretuje tento text Martin Holík.

Drazí bratři a sestry, pěkný den. Po podobenství o rozsévači Ježíš nadále promlouvá k zástupům prostřednictvím obrazů. V záznamu 13. kapitoly Matoušova evangelia mluví o dobré pšenici a koukolu, horščičném zrnku a o kvasu v mouce. Jsou to tři krátká podobenství, která mají připomínat příchod Božího království do dějin, jeho působení v životech lidí, způsob, jakým roste, šíří se a proměňuje svět zevnitř. Ježíš nás v těchto příbězích varuje před pokušením představovat si Boha jako moci pána, který se prosazuje silou, zabírá prostor, aby vládl, triumfoval. Naopak, Bůh dává přednost nepatrnosti. Znameními své nenápadné lásky nám ponechává svobodu jej přijmout nebo odmítnout. Ta nenápadnost si hledá cestu i uprostřed plevele, působí skrytě a neviditelně jako nejmenší ze všech zrnek, která v tichosti prokvasí těsto. Bratři a sestry, Ježíš nám sděluje něco důležitého o tom, jak Bůh působí v našem životě i v dějinách. Někdy očekáváme cosi senzačního, toužíme po Bohu, který by zasáhl zhora a okamžitě vytrhlal plevel zla. Představujeme si silného a mocného Boha a bohužel tomuto obrazu přizpůsobujeme i náš způsob, jak být křesťany a jak být církví. Boží království se však šíří i uprostřed koukolu a vyžaduje od nás pohled schopný vnímat dobro, které klíčí i tam, kde se rozmohla temnota zla. Vnímat, aniž bychom všechno hned soudili. Přichází jako nejmenší ze zrníček a proto si od nás žádá trpělivost, abychom dokázali tyto cesty rozpoznávat v nepatrnosti každodennosti a v obyčejnosti běžného života. Roste totiž neviditelně jako kvas v mouce a tak nás osvobozuje od skleslosti a vybízí nás k důvěře i tehdy, když se nám zdá, že je Bůh nepřítomný. On nás provází neustále a jeho láska k nám je neustále při nás, při našem díle. Tento boží styl se musí stát způsobem, jakým, ať už jako jednotlivci nebo jako církev, obýváme realitu světa, který nás obklopuje. Jsme povoláni k tomu, abychom přijali evangelijní styl, abychom se ukvapeně nevymezovali arrogantními soudy, abychom se neprosazovali mocí a silou, abychom nestráceli důvěru v boží dílo. Jde o to, jak říkal tehdejší kardinál Ratzinger, podřídit se logice zrnka. Ta není logikou úspěchu a velikosti, ale vyžaduje, abychom se stali malými a sloužili životu člověka. Tak se sami stáváme malým zrnkem evangelia, které klíčí, a kvasem lásky, který proměňuje těsto světa. Modleme se k nejsvětější Marii, která dokázala přijmout zrnko slova v nepatrnosti, aby nás podporovala na naší cestě a přimlouvala se za nás.

0: Dobré poledne z Proglasu. Při dnešní polední modlitbě myslíme zvláště na obyvatele těchto míst a měst Olomouc, Horka nad Moravou a Skrbeň. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
2: Amen. Ducha Svatého.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
4: Ať se mi stane podle tvého slova.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
4: a přebývalo mezi námi.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
5: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbení.
0: Modleme se.
3: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
6: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,
6: a světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Připojíme modlitbu Anděle Boží.
3: Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj, mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj, ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo svět ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám, a tak s tebou ve spojení, ať vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně, chválím Boha ustavičně. Amen.
0: Svatý Vavřinče z Brindisi,
7: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
7: orodujte za nás.
8: Pán s vámi,
7: i s tebou.
8: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
7: Amen.
8: Dobrořečme Pánu.
7: Bohu díky.

Je krátce popolední a s tímto časem přichází okamžik pro hudební siestu. Nejprve vyslechneme koncert pro dva lesní rohy D-dur Georga Filipa Telemana. Academy of St. Martin in the Fields řídí Jona Brown a solové nástroje, solové lesní rohy interpretují Herman Baumann a Timothy Brown.

Právě skončil koncert pro dva lesní rohy D-dur Georga Filipa Telemana. Následuje koncert C-dur pro dva hoboje, smyčce a basso continuo Antonia Vivaldiho. Solové hoboje interpretují Burkhard Gletzner a Ingo Goricky. Čembalo interpretuje Christine Schwimsheim. Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzig řídí Burkhard Gletzner.

Práve skončil koncert C-dur pro dva hoboje, smyčce a basso continuo Antonia Vivaldiho. Následuje koncert D-dur opus 1 Pietra Antonia Locatelliho. Solové husle interpretují Václav Hudeček a Jan Mráček. Soubor Barocco Sempre Giovanne řídí Josef Krečmer.

Skončil koncert D-dur Pietra Antonia Locatelliho. Následovat budou tři koncerty od Francesca Geminianiho. Concerto Grosso D-dur opus 3, Concerto Grosso G-moll opus 3 číslo 2 a Concerto Grosso E-moll opus 3 číslo 6. Soubor Europa Galante řídí Fabio Biondi.

to byl první z trojice koncertů Francesca Geminianiho Concerto Grosso D-dur opus 3 číslo 1. Následuje Concerto Grosso G-moll opus 3 číslo 2. Soubor Europa Galante opět řídí Fabio Biondi.

Druhým koncertem od Francesca Geminianiho bylo Concerto Grosso G-moll opus 3 číslo 2. Následuje Concerto Grosso E-moll opus 3 číslo 6 a soubor Europa Galante řídí opět Fabio Biondi.

0: Jako poslední v dnešní hudební siestě byla trojice děl Francesca Geminianiho a poslední bylo Concerto Grosso E-moll opus 3 číslo 6.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut po

0: Máme úterý 21. červenec 2026 a od mikrofonu Radia Proglas vám krásný, příjemný den přeje Martin Novotný.
1: Z díla Johanna Sebastiana Bacha se zachovalo 200 nádherných duchovních kantát. Dirigent Helmut Rilling je nejen každou neděli se svými stuttgartskými soubory provozoval, ale také všechny natočil. Každé úterý po 6:30 večer vysíláme jednu z nich.
2: Martin Matějka a aktuální zprávy.
3: Česko chce posílit protidronovou obranu. Rusko útočilo na plynárenskou a přístavní infrastrukturu. České tenistky Bartuňková a Samson bojují o postup do druhého kola na turnaji WTA v Praze. Silnice 55 Solomouce do Přerova je po nehodě u Kokor neprůjezdná. A je většinou oblačno na severu místy s přeháníkami teploty do 23, na jižní Moravě naměří až 25 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Vláda chce posílit protidronovou obranu Česka, zajistit to má novela, kterou představili ministři vnitra a dopravy. Ta má rozšířit pravomoci společností, které spadají do kritické infrastruktury. Nově by mohly rušit nebo zneškodnit drony, které se objeví v bezletových zónách nad svými objekty. To doteď můžou dělat jen policisté nebo vojáci. Vláda tak podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO reaguje na rostoucí bezpečnostní hrozby. Novela má zároveň urychlit zásahy policie v podobných případech. Podle šéfa rezortu dopravy za SPD Ivana Bednárika je právě rychlá reakce klíčová.
5: Doposud muselo dojít k vyhodnocování, že jestli přichází bezprostřednímu ohrození majetku nebo zdraví. Teď návrh počítá s tím, že i potenciální špionáž nebo něco podobného může policista na místě vyhodnotit a zasahovat proti bezpilotnímu systému.
3: Návrh teď míří do mezirezortního připomínkového řízení. Nový trik na lákání peněz využívají podvodníci na Vysočině. Oběti se snaží oklamat falešnou zprávou o neuhrazeném poplatku za parkování. Dnes o tom informovala policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že neznámý pachatel tímto způsobem vylákal z ženy na Jihlavsku celkem 15 000 korun. Zneužil k tomu jméno jedné z existujících platform na úhradu parkování, vysvětluje Dana Čírtková.
6: Přijde jim současně odkaz, který když rozkliknou a vyplní v něm veškeré údaje ke své platební kartě, tak jim potom neznámý pachatel odčerpá peníze. Proto důrazně varujeme před tím, aby si lidé nejdříve ověřili, zda za parkování na Easy Park skutečně něco dluží.
3: Rusko už třetím dnem systematicky útočí na plynárenskou infrastrukturu v Charkovské oblasti, oznámila to ukrajinská společnost Naftohaz. Naopak ukrajinské síly dnes provedly další útoky na jihu Ruska v moskevské Bělogorodské oblasti a také na anektovaném Krymu.
7: Podle společnosti Naftohaz ruské útoky, které pokračují od soboty, poškodily plynárenská zařízení v Charkovské oblasti a Naftohaz proto musel částečně omezit dodávky plynu. Ukrajinská obrana informovala o útoku na Ševčenkové u Kupiansku v Charkovské oblasti, kde Rusko podle těchto zdrojů použilo kazetovou munici. Podle oblastních úřadů bylo poškozeno asi 10 budov. V noci a dopoledne Rusko zaútočilo také na Oděsu a Oděskou oblast, kde byla cílem především přístavní infrastruktura. V Oděse byl dnes vyhlášen smutek za 3 oběti včerejších útoků. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Poslední hasičská jednotka zůstává u požárem zničené výškové budovy 34 v továrním areálu ve Zlíně. Likvidaci požáru ale zatím vedení zásahu neohlásilo. Pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
8: Provádí neustálý monitoring požářiště. Co se týče ochlazování požářiště, tak k tomu už nedochází, že to není potřeba. Bylo zrušeno stanoviště u řeky Dřevnice, ze které se čerpala voda k prolévání sutin.
9: Sport. Na tenisovém Live Sport Prague Open pokračují druhým dnem zápasy prvního kola. Nikola Bartuňková hraje s Číňankou Yuan Yue a Laura Samson nastoupila proti Australance Jointové. Podrobnosti ze Štvanice přidá reportér Jaroslav Plašil.
10: Už skoro dvě hodiny je na kurtu Nikola Bartuňková, která v rozhodujícím třetím setu vede 4-1 nad čínskou soupeřkou Yuan Yue. Hraje se také na vedlejším dvorci. Laura Samson se snaží o srovnání skóre 3-4. Zatím prohrává česká tenistka, která hraje s Majou Jointovou z Austrálie. Laura Samson je teď na podání, stav 3-4 a 30 obě. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
9: Na Tour de France začíná 16. etapa, kterou je časovka jednotlivců. Jako poslední do ní ve žlutém dresu vyrazí suverénní lídr Slovinec Tadej Pogačar. Z českých cyklistů po půl druhé odstartuje Pavel Bittner, po druhé hodině Jakub Otruba a před 16. český časovkářský mistr Matias Vacek.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Ucpaná D2 u Brna a kolony na D1 u Želivky. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy čekejte silný provoz a kolony. Brzdí se za sjezdem na Blučinu na 11. kilometru v obou pruzích a kolona pak hlavně kamionů se sune až do Brna do omezení. Od sjezdu na Chrlici jedou pomalu i osobní auta. Ucpaná je i spojka bratislavské a vídeňské dálnice přes Modřice. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se zdržíte u Želivky v koloně. Na kilometru 56 u sjezdu na Zruč nad Sázavou je zúžení. Kolona má 3 kilometry a postojíte do 15 minut. Silnice 55 z Olomouce do Přerova před Kokory po nehodě neprůjezdná. Je tam objížďka přes Krčman, Majetín a Brodek u Přerova v obou směrech. Na Pražském okruhu postojíte před sjezdem na Ořech, opět v obou směrech. Delší je to ve směru z D1 na letiště. Tam musí kvůli koloně regulovat vjezdy do tunelu. Počítejte osobním autem asi 20 minut navíc. A pozor dejte v Praze i na Městském okruhu ve směru z Troje na Smíchov. V tunelu Mrázovka se ucpává výjezd na Radlickou a brzdí se prudce v tunelu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Dobrý den, jsem ráda, že jste si k poslechu vybrali řadu rozhovorů, ve kterých naši hosté od pondělí do pátku komentují aktuální dění kolem nás, pochopitelně v souvislostech. A jsem ráda, že pozvání přijala Lenka Hrabalová, iránistka a arabistka. Zaměříme se zejména na vývoj americko-iránského nekončícího konfliktu, dopady změn klimatu v Afghánistánu a Pákistánu, změny tamního životního stylu a také na politiku Talibánu a dopady na práva žen či menšin. Zita Senková přeje nerušený poslech.
4: Jak to vidí?

0: 13 hodin a 10 minut máme úterý 21. července a já mám pro vás další živý rozhovor. Komunitní centrum Žižkostel na Praze 3 tento týden pořádá třetí ročník festivalu Žižkostel v pohybu. Pětidenní program nabídne od pondělí do pátku workshopy současného tance, práce s hlasem, divadelní improvizace, nového cirkusu a pohybového divadla. Více si řekneme s Helenou Urban z festivalového týmu, kterou mám právě na telefonu. Dobrý den, vítejte v živém vysílání, slyšíme se?
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Jak nám může být pohyb užitečný k životu?
1: No, za nás z festivalu si myslíme, že pohyb vede k radosti a je to takové trochu poslání festivalu, že pohyb je radost a ještě větší radost to je, když ho děláme společně, takže se snažíme poskytovat lekce, kam se člověk může zajít s ostatními a užít si to.
0: Jak jste vybírali program nebo a také lektory letošního ročníku?
1: Tak určitě jsme začínali u lektorů, kteří s námi nějak déle doby spolupracují, protože jsme komunitní centrum a snažíme se tu komunitu opravdu budovat. To znamená lektoři, kteří u nás učí třeba i přes rok pravidelné lekce, nebo u nás tvoří u nás nová představení. Jsou to profesionálové, kteří jsou aktivní umělci a k tomu ještě učí. Takže hodně z nich jsou vlastně lidé napojení na to naše komunitní centrum. A potom, když jsme se vytvořili ten program jednotlivých dní, tak když nám tam někde něco chybělo, tak jsme se snažili dohledat vhodného lektora podle toho, kdo by se tam hodil.
0: Ano, program na další dny, takže moje další otázka, jaký bude program a co čeká na návštěvníky?
1: Tak dnešní program například je zaměřený na improvizaci, takže tam máme tři různé lekce. První dvě jsou takové spíš divadelní a ta večerní je taková tanečnější, kontaktní improvizace. A další dny ve středu nás čeká právě práce s hlasem. Není to nutně jako o zpěvu, ale je to vůbec o tom, jak nějak pracovat se svým vlastním hlasem, se zvukem i se slovem. Ve čtvrtek nás čeká nový cirkus, je tam žonglování, závěsná akrobacie i párová akrobacie a v pátek potom zase tanec, tak jak byl včera v pondělí současný tanec, ale i jiné styly.
0: Takže zajímavý a bohatý program. Je další a moje poslední otázka. Je možné se jednotlivých workshopů účastnit i samostatně nebo je nutné koupit si vstupenku na celý festival?
1: Určitě je možné chodit i samostatně a máme i vstupenky na jednotlivé dny, takže když někoho zajímá to téma, tak může přijít na celý den a má to pak i levnější.
0: To byla Helena Urban za festivalový tým Žižkostel v pohybu. Děkujeme za rozhovor a přejeme krásné festivalové zážitky. Naslyšenou, pěkný den.
1: Naslyšenou.
0: No a my budeme pokračovat nějakou klidnou a příjemnou hudbou.

0: 13 hodin a 21 minut a 21. července máme dnes úterý. Úterý 21. července 2026 a my bychom si mohli třeba upozornit na tři pořady, které budou následovat ve vysílání Proglasu. Nejprve ve 14 hodin tradiční hudební kompas Girma Volde Mikael, etiopský saxofonista. Poté třeba v 16 hodin slyšte lidé s podtitulem Hudební výlet do Berlína. A něco pro mladší generaci, Barvínek v 17.10, 10 minut po páté, Barvínek o filmu, aneb jak se to jak to vlastně začalo. A pokračujeme nějakou klidnou hudbou.
1: Nejsem štěstí tvého stroje, ani příběh na první dojem, nejsem sen, co ti patří.

0: Společnost pro výzkum kamenných křížů, která už více než 4 desetiletí funguje v Aši, spustila nový web i s mobilní aplikací, kde je dostupná databáze těchto památek po celém Česku. Digitalizace se dočkaly původně ruční záznamy, výsledky letité badatelské práce.
1: My jsme se rozhodli pro ten web, protože chceme, aby ty výsledky toho bádání za těch 40 let společnosti byly víc přístupné veřejnosti, protože ta knížka, kterou jsme vydali v roce 97, už jakoby je zastarala. Tady máme spoustu dalších informací, které ty veřejnosti může přečíst, můžou zjistit, co jsme za tu dobu zjistili, můžou si ten kříž navštívit. Snažíme se teda chránit ty citlivé kříže, ale u těch, které jsou na mapách CZ, dáváme souřadnice, aby ty lidi si mohli...
0: Informovala tajemnice Společnosti pro výzkum kamenných křížů Marie Štrojbelová.

0: kdo tě zradil, a kdo tě jednou zachrání, ať víš, kdo tě zradil, a kdo tě jednou zachrání, a kdo tě jednou zachrání.
1: Pojďme si jenom říct, co všechno se změnilo.
2: A na jaké půdě jsme se teda ocitli teďka, v té současné chvíli.
1: Všechno se změnilo. Já jsem tedy zklamán v řadě ohledů.

13 hodin a 33 minut, 3 minuty po půl druhé. Je úterý 21. červenec 2026. Katolická církev ukazuje na svatého Vavřince z Brindýzy. Narodil se v rodině zámožných Benátčanů v červenci 1559. Když osvěřel, rozhodl se vstoupit mezi kapucíny. Postupně se stal provinciálem v Toskánsku, Benátkách, v Janově a ve Švýcarsku a roku 1602 generálním představeným řádu. V listopadu 1599 dorazil s bratřími na naše území. V Praze na Hradčanech u kostela Panny Marie Andělské založil první kapucínský klášter česko-rakouské provincie. Jako diplomat, misionář procestoval celou Evropu. Naposledy vydechl v Lisabonu o svých šedesátinách. Brněnští kapucíni napsali: těžko bychom hledali ve svých řadách moudřejšího spolubratra, ne náhodou je učitelem církve. Svoji moudrost projevoval také v diplomatických službách, kdy vyjednal mír v Itálii a pak dělal diplomatickou spojku za 30 leté války.

Je úterý 21. červenec 2026. Právě 15 let je na věčnosti emeritní arcibiskup běloruské diecéze Minsk-Mohilev kardinál Kazimierz Świątek, rodák z bývalého východního Polska, vězeň komunismu. Roku 1941 byl odsouzen k trestu smrti za údajnou protisovětskou činnost. Popravu zmařila německá invaze do Ruska. Novoknězi se podařilo uprchnout. Po roce 1944 přežil desetileté strádání ve stalinských táborech nucených prací na Sibiři. V čele Minsko-Mohilevské arcidiecéze stanul po rozpadu Sovětského svazu. Institut Pavla VI. Mu v roce 2004 udělil vyznamenání Svědek víry. Kardinál Świątek je přijal s rukou krajana Jana Pavla II. Prohlásil tehdy, že ocenění patří zejména všem katolíkům v Bělorusku, kteří i přes 70 let krutého pronásledování komunistickým režimem zachovali věrnost Bohu a církvi. Výslovně je věnoval starým ženám, které dokázali předat víru vnoučatům a pravnoučatům a domácí církev tak uchránili zániku.

Je úterý 21. červenec 2026. 72. narozeniny dnes slaví ředitel Českého katolického biblického díla, kněz, biblista, starozákonní exegeta a překladatel pater docent Petr Chalupa, emeritní děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Svátek mají 21. července, muži a chlapci se slovanským jménem Vítězslav, znamená slavný sídlem mocí. Blahopřejeme.

0: 12 let doprovází Adite náhradní rodiny při vytváření bezpečného a harmonického prostředí pro děti. Služba, která spadá pod diakonii Západ Českobratrské církve evangelické, nabízí mimo jiné respitní pobyty. Jsou zaměřeny na odlehčení pěstounům a zároveň poskytují dětem program pro rozvoj emocí a vztahů. Za službu Adite hovoří Veronika Šimečková.
1: Aktuálně pořádáme dva terapeutické letní pobyty. Starší děti ve věku od 13 do 18 let čeká terapeutický pobyt pro dospívající a ten je nazvan Cesta poklidného bojovníka. Děti budou provázeny tématy pro dospívajících. Cesta poklidného bojovníka, tam se vlastně zaměřujeme na budování identity, posilování sebedůvěry, navazování nových vrstevnických vztahů, podpory sebevědomí a posílení identity. Jedná se o terapeutické letní pobyty. Ty děti vyrůstající v náhradní rodinné péči, tak si sebou nesou různá traumata a potřebují specifický přístup. Spustili jsme veřejnou sbírku, skrze kterou nám můžete pomoci uhradit ubytování, stravu i programový materiál nebo zázemí pro aktivity a tu sbírku najdete na stránkách darujme.cz. Budeme rádi za každý příspěvek a sdílení.

Před pár okamžiky bylo 14 hodin, máme úterý 21. července a s 14. hodinou přichází čas na odpolední hudební kompas. Tentokrát nám hudební kompas představí Girmu Woldemichaela, saxofonistu, významnou postavu etiopského jazzu. Z nového alba Nafkoté, což znamená má touha, si poslechneme nejprve skladbu Bemistir Kiberigne, Pohřby mě potají.

Posloucháme etiopského saxofonistu Girmu Woldemichaela. Jeho životní příběh začal ve velmi těžkých podmínkách. Narodil se do chudé rodiny, která se o něj nemohla postarat, a vyrůstal tedy v sirotčinci v Addis Abebě. Právě tam dostal v 13 letech svůj první hudební nástroj, klarinet. A během jediného roku se vypracoval natolik, že začal hrát v městské pochodové kapele. Poté se naučil hrát také na saxofon a flétnu a stal se vyhledávaným hudebníkem na tehdejší živé scéně etiopského hlavního města. Jeho saxofon se stal charakteristickou součástí zvuku mnoha významných orchestrů. Nadějný rozvoj etiopské hudební scény však přerušil vojenský převrat v roce 1974. Režim vojenské chunty Derg potlačil kulturní život, zakázal většinu populární hudby jako údajný západní vliv a během období známého jako rudý teror pronásledoval své odpůrce. Mnoho hudebníků odešlo do exilu nebo bylo nuceno svou kariéru ukončit. Girma Woldemichael se pod 15 let snažil získat povolení k odchodu ze země. To se mu podařilo až v roce 1991, kdy odcestoval se skupinou Ethio Stars na turné do Spojených států. Spolu s několika kolegy se rozhodl nevrátit do Etiopie a později se usadil v kanadském Torontu, kde navázal na svou hudební kariéru a stal se jedním z nejvýznamnějších nositelů odkazu takzvaného Ethio Jazzu. Z jeho nového alba Nafkoté Má touha si poslechneme ještě skladby Veta Tua a Fikri Shinderibé, což znamená Přines mi svou lásku.

Ve třech ukázkách se nám představil v Kanadě usazený etiopský saxofonista Germa Voldemichael. Zítra ráno zamíříme s hudebním kompasem do Finska. Představíme si nové album bratrského dua Loi Molan Voima. A zítra odpoledne budeme poslouchat mezinárodní trio L'Antidote, které příští týden vystoupí na folkových prázdninách v Náměšti nad Oslavou.

0: 14 hodin a 18 minut máme úterý 21. července. V Brně pokračuje festival Léto z Café Práh. Dnes, tedy 21. večer, vystoupí místní vokální skupina Mošny společně s kapelami Mrakoplaš a Choroši. Zítřejší program přiblíží kulturní produkční Michal Šimíček.
1: Nás čeká opravdu různorodý žánrový koncert. Vystoupí brněnští Quanti Minoris, Meziměsto a také andělem ověnčený Janek Běťák, písničkář s úžasnými písněmi. 23. 7. zahrají opět tři kapely, Nebe z tebe, Tokio a David Málek Band. Všechny večery se odehrávají před kavárnou, startují v 19 hodin a další program a podrobnosti si můžete dohledat na www.cafeprah.cz.

0: Bylo 14 hodin a 30 minut, 14:30. Máme úterý 21. července a od mikrofonu Proglasu vám srdečně krásný den přeje Martin Novotný. V Kroměříži se dnes otevřel nový vstupní objekt do vinných sklepů společnosti Arcibiskupské zámecké víno, který zároveň slouží jako reprezentativní prodejna těchto vín vznikajících pod hlavičkou arcibiskupství. Stavbu, která propojuje moderní architekturu z pohledového betonu s respektem k archeologickému dědictví ze 16. století, požehnal arcibiskup Josef Nuzík. Příběh jejího vzniku je podle mluvčího olomoucké arcidiecéze Jiřího Gračky zajímavý, protože původní záměr měl vypadat úplně jinak.
1: Celý ten projekt je pokračováním rekonstrukce zámku, která probíhala v minulých letech, a součástí záměru bylo také zpřístupnění takzvané mlýnské brány, což je objekt, který propojuje zámek s vedlejším arcibiskupským gymnáziem. V tomto objektu v mlýnské bráně dlouhá léta byla trafostanice a aby bylo možné mlýnskou bránu vlastně zpřístupnit veřejnosti, bylo potřeba tuto trafostanici přemístit jinam. To přemístění trafostanice ale doprovázela řada nečekaných výzev. Původně měla vzniknout v prostoru zvýšené zahrady za starým vstupním objektem zámeckých sklepů, ale při těch pracech archeologové narazili na mimořádně cenný nález, základy brány z poloviny 16. století. Proto jsme vlastně přehodnotili ten projekt, trafostanici jsme dali do místa té původní prodejny zámeckého vína a za ní přímo nad archeologickým nálezem potom vznikla ta současná stavba. Je koncipována jako moderní budova z pohledového betonu, ale její tvar i některé prvky architektonické nebo třeba značení v podlaze odkazují na ten archeologický nález, na tu cennou bránu, kterou jsme aspoň takto chtěli připomenout a zároveň uchovat v základech té budovy.
0: Informuje mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka. Historie kroměřížského vinařství sahá až do roku 1266, kdy olomoucký biskup Bruno ze Schaunbergu povýšil Kroměříž na město a vinné sklepy založil.
1: Později byly výrazně rozšířeny. V roce 1345 jim tehdejší moravský markrabě, pozdější císař Karel IV. Udělil výsadu vyrábět mešní víno a společnost je tak dnes jedním z nejstarších vinařství v České republice i v celé Evropě. Sortiment dostupný v nově otevřené prodejně nabídne kompletní portfolio vín vyrobených z hroznů, vypěstovaných zejména na Velehradě a v Hluku, odrůdy například rulandské šedé, Riesling rýnský, Sauvignon, Pálava, Tramín červený nebo třeba Hibernal.

0: Mezinárodní festival Mladifest, který začne v příští týden v Medžugorje, podle pořadatelů opět svede dohromady mladé lidi, hudbu, kreativitu a společné zážitky. Od 29. července do 7. srpna čekají poutníky bohoslužby a adorace, společné zpívání i výlety k moři či do hor. Cestovní kancelář Hvězda mořská se tam se skupinou účastníků od nás vydá v úterý 28. července.
1: Chci vás jménem naší cestovní kanceláře Hvězda mořská co nejsrdečně pozvat na Mladifest, který bude v tomto roce zaměřen na téma k pramení. Během tohoto mládežnického festivalu, na kterém bývají účastníci nejen mladí, ale i lidé všech věkových kategorií, můžeme se radovat, očekávat krásná svědectví, program, který je velmi bohatý, výstup na Podbrdo, výstup na Kryžova. Tento festival je zaměřený hlavně na písně a tance k těm písním, takže se budeme skutečně radovat Pánu, chválit ho zpěvem, tancem. Můžeme zažít úžasná společenství, seznámit se s novými lidmi. Je to velmi krásné. Pokud půjdete s naší cestovní kanceláří, tak my máme po cestě zastávku u moře. Můžeme také zažít rafting, přijet k jezerům, navštívit Titův bunkr, kdo by měl zájem, navštívit město Mostar. Máme zcela jedinečné teď to, že budeme mít setkání s vizionářkou Miranou Soldo. To je zcela mimořádné pro tento termín. Bude mít pro nás svědectví, můžeme mít na nějaké dotazy.
0: Shrnula pro posluchače Proglasu Josefa Soukupová z cestovní kanceláře Hvězda mořská.

kde svítit máš mlhou i tmou. Bezesné noci, útesy, strach, rozháníš světlem a odvahou svou. Každej ať má po každý směr do jeho.

i v těch mých snech. Ta zář nikdy nekončí, tají se dech, jsi bodem tím všech světových stran, co zahání stín a zbaví mě ran. Jen maják smí mou společnost mít, sám ji mít, to je můj cíl, tam upírat zrak,

kdy radši mám stát. Ať měsíční svět se nesnaží sám, na, na, na. A ať vždycky vím, kam v

Brněnské biskupství hledá nového kolegu na pozici technik stavebních investic. Nutné dovednosti jsou čtení projektových dokumentací a výkresů, posuzování technického stavu budov i kvality stavební práce. Vítána je také orientace v oblasti obnovy kulturních památek, přehled v energetických úsporách nebo znalost řízení stavebního úřadu. Biskupství hledá člověka samostatného, rozhodného, organizovaného, proaktivního a komunikativního. Nabízí práci na plný úvazek, 5 týdnů dovolené a navíc další týden pro duchovní a osobní rozvoj. Technik stavebních investic bude mít vliv na podobu kostelů, far a dalších církevních budov, píše se v inzerátu. Jeho kompletní znění najdete na webu stavební.biskupství.cz.

0: Dnes začíná festival židovské kultury Hamakom v Holešově na Kroměřížsku. Jeho letošní podoba zapojuje místní a nabízí jim program, který přirozeně představuje tuto kulturu. Více mluvčí Hamakom Dana Podhajská.
1: Například se nám po 2 letech podařilo domluvit s brněnským divadlem Čučka, které přijede v představení Můj golem. Je to koncipované pro děti od 8 let, ale je to samozřejmě i pro dospělé. Ale co jsou takové naše opravdové topky, tak to je ta rovina koncertní. Tam se moc těšíme na koncert Jiří Hošky, Dominiky Weiss-Hoškové a Weiss Family v Šachově synagoze. Je to vždycky věnováno klezmerové hudbě, je to taky o 2 violončelech, na které hraje pan Hošek se svou dcerou Dominikou. Další topky budou třeba sobotní koncertní programy. Máme tam dopoledne koncert Tria Nijma a závěrečný koncert akustické kapely Der Schanstergob. Snažíme se vždycky o tu pestrost, takže si myslím, že je zvládnutá i letos.
0: Zve na festival židovské kultury Hamakom do Holešova Dana Podhajská z organizačního týmu.

0: wizard's wand, worst in the spell your con cat smiling in the sun. A nyní s laskavým souhlasem přibíráme zpravodajství Českého rozhlasu Plus.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Martin Matějka a zprávy.
2: Odboráři na pražském letišti vyhlásili stávkovou pohotovost, vadí jim výběr nového předsedy představenstva. Česká republika bude rozvíjet další místa pro výstavbu malých modulárních reaktorů. Tenistky Valentová a Bartuňková postoupily do druhého kola pražského turnaje. Kolona popojíždí na D1 u Zruče nad Sázavou směrem do Prahy. A zítra čekáme polojasno až jasno s přibýváním oblačnosti a na severu s přeháníkami teploty do 24, na jižní Moravě naměří až 26 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Odboráři vyhlásili, protože v srpnu má do čela představenstva letiště přijít podnikatel Radomír Lašák. Zaměstnancům vadí třeba, že Lašák v minulosti vedl české aerolinie v době jejich úpadku. A důvodů pro stávkovou pohotovost je víc, jak řekla za odboráře pražského letiště Vlasta Palová.
4: Také proto, že pronikly různé informace i od premiéra, že by bylo na stole prodej části letiště. Takže toho se zaměstnanci dost obávali, takže proto jsme vlastně k tomuhle přikročili.
2: To ale ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, která se zaměstnanci dnes jednala, odmítá. Radomír Lašák se k vyhlášení stávkové pohotovosti zatím nevyjádřil, letiště v provozu bez omezení. Česko pokračuje v přípravě výstavby malých modulárních reaktorů. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO dnes v Londýně podepsal memorandum mezi Českou republikou, společností ČES a Rolls-Royce SMR. Dohoda otevírá cestu k přípravě nových lokalit.
5: Poprvé míříme s jádrem do regionu. Jasně tím říkám, že Česko už je dneska skutečně v čele evropského jaderného peletonu společně s Francií, s Velkou Británií, možná Švédskem.
6: Řekl Českému rozhlasu ministr průmyslu a obchodu. Dva malé modulární reaktory by měly stát v Dětmarovicích a Tušimicích. Podle generálního ředitele společnosti Rolls-Royce SMR Krise Kolertna přináší spolupráce s ČESem nejen investice, ale i zkušenosti s provozováním jaderných elektráren. Zároveň představuje příležitost pro český průmysl, který se bude na výstavbě reaktorů nejen v České republice podílet. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
2: Češku na dovolené v Chorvatsku v pondělí zasáhl blesk. Žena je v nemocnici v Rijece. Informovalo o tom České ministerstvo zahraničí. Bližší informace kvůli ochraně soukromí a osobních údajů úřady neposkytly. Turisticky oblíbenou oblast kolem chorvatského ostrova Krk včera zastihla silná bouře. Žena při zásahu bleskem údajně nesla slunečník. Informovalo o tom server Jutarní. A podle něj je turistka na jednotce intenzivní péče. Pietou za umučené obyvatele bývalého židovského geta právě teď začíná v Holešově na Kroměřížsku festival židovské kultury Hamakom. Jde už o 26. ročník. Akce připomíná, že ve městě byla jedna z největších židovských komunit na Moravě. A podrobnosti má reportérka Blanka Kovandová.
7: Pietní akt se odehrává právě teď na místě, kde stávala nová synagoga. Tu Němci už za druhé světové války vypálili a srovnali se zemí. Právě tu teď zní jména 50 židovských rodin, které holokaust nepřežili a nikdo z nich už se do Holešova nevrátil. Festival Hamakom pak nabídne do neděle koncerty, besedy, výstavy, divadelní představení anebo výuku židovských tanců. Z Holešova Blanka Kovandová, Radiožurnál.
8: Sport. Tenistka Tereza Valentová prošla do druhého kola pražského turnaje WTA. Australanku Honovou porazila 2-0 na sety. Úvod akce zvládla i Nikola Bartuňková, která vyřadila Číňanku Yuan Yue po setech 3-6, 6-4 a 6-1. Laura Samson vypadla, Australance Jointové podlehla 1-2. Plzeňští fotbalisté vstoupí sobotním duelem s Libercem do nového ročníku šance ligy. Viktoria obhajuje třetí místo, předseda představenstva klubu a generální ředitel Adolf Šádek ale dává týmu jednoznačný cíl – vybojovat mistrovský titul.
9: Tím, že se nám vlastně povedlo podržet a neprodat ani jedno z klíčových hráčů, tak si myslím, že ty ambice nemůžou být jiný než v soutěžním ročníku 26-27 se pokusit do Plzně a se přivést mistrovský titul, takže ty ambice jsou ty největší a jsem si vědom toho tlaku, který vytvářím na sebe, vytvářím na trenéra, vytvářím na kluky, ale myslím si, že nemůže zaznít nic jiného, takže ty ambice klub má ty nejvyšší.
3: Zelená vlna známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 u Zruče a v Praze nehoda v tunelu Blanka. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona před sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na kilometru 56 je kvůli opravě zavřený pravý jízdní pruh. Zdržíte se 15 až 20 minut. Provoz vázne na D1 taky v Brně. Delší je fronta směrem z Prahy od kilometru 184 až k omezení na 196. A jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Ucpává se i dálnice D2, příjezd do Brna z Bratislavy. Popojíždějí opět hlavně kamiony od 8. kilometru. Silnice 34 z Pelhřimova do Humpolce mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem. Hned dvě omezení, dva semafory za sebou a v koloně se zdržíte podle našeho zpravodaje přes půl hodiny.
11: Od Pelhřimova na Humpolce minimálně 35 minut, jo, takže kdo může, ať to veme z Pelhřimova, od Staré na Jihlavu, určitě se to vyplatí.
10: V Praze stále regulují vjezdy do tunelu Blanka směrem na Smíchov. Před sjezdem na Letnou čistí vozovku po nehodě a blokují levý jízdní pruh. Hlavně v Povltavské ulici, taky v Trojské směrem do Blanky čekejte kolony. A ještě aktualita z dálnice D1. Ve směru z Prahy do Brna kilometr 75 začalo teď hořet osobní auto v odstavném pruhu. Na místo míří hasiči, omezí průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnosti a nejvyšší středeční teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: 10 hodin po 15. hodině, 30. číslo katolického týdeníku podle jeho šéfredaktorky Kateřiny Koubové dokazuje, že neexistuje mediální okurková sezona. Pro Glasus shrnula obsah periodika.
1: S ruskými zajatci na Ukrajině se minulý týden setkal italský kardinál Matteo Zuppi. Do válkou zkoušené země se vydal také vatikánský ministr zahraničí Richard Gallagher a české humanitární mise se zúčastnil štáb televize NOE. Tak o tom už na titulní stránce. Zároveň se vracíme ke kauzám spojeným s pražskou arcidiecézí. Arcibiskup Stanislav Přibyl vydal prohlášení o tom, jak se snaží nastavit nové parametry řízení a obnovit důvěru. O tom přinášíme jak zpravodajství, tak citace z jeho prohlášení a také i komentář na straně 8. Vzhůru do Vsetína na United zveme na multižánrový festival, který se koná v srpnu ve Vsetíně, ale také pozvání na akademické týdny a také na celostátní setkání mládeže do Ostravy, kam už se přihlásilo na 3200 mladých lidí z celé České republiky a mohou přijet i na jeden den ti, kdo se dosud nepřihlásili. Z Francie, když přejdu na zahraniční zpravodajství, přinášíme bohužel smutnou zprávu o tom, že tam prošel zákon o eutanázii nebo o pomoci k sebevraždě, jak to také nazývají, přibližujeme jeho dopady. Všem se asi bude hodit tematická dvoustrana, kterou jsme nazvali útěcha z Bible. Jak se při četbě biblických příběhů nenechat drtit obavami, úzkostmi a pochybnostmi z dění kolem nás. Bible vypráví životní příběhy lidí, kteří často čelili mnohem větším zkouškám a nebezpečím, než jakým v současné době čelíme my. Toto se píše v úvodním textu a já zvu ke čtení dvoustrany 4 a 5. Zároveň se ještě ohlížíme za brněnskou charismatickou konferencí Charis. Pravidelní účastníci vědí, že pomeranči takzvaně jim během programu pohlídají děti, zatímco citroni vyřídí registraci nebo poradí u vstupu. Bez těchto 300 dobrovolníků by Charis nefungovala, jak ji známe. A dávají akci šťávu. A co za to dostávají naspět? Zeptali jsme se jednoho z pomerančů, který přiblížil, co to pro ní znamená dobrovolnič na této akci, a to už 7. rokem. No a na dalších stránkách určitě zvu ke čtení kultury, kde přinášíme film Jiřiny Šimkové o krajanech z rumunského Banátu. Zveme také na barokní festival do Litomyšle a přinášíme recenzi knihy Tradiční křesťanství profesora Sousedíka, která se jmenuje Obrana tradičního křesťanství. Podívali jsme se také na to, co dělá papež během dovolené, a podívali jsme se i na některá místa, která přibližujeme v naší vlasti.
0: Šéfredaktorka Kateřina Koubová na závěr popřála všem posluchačům Proglasu krásnou dovolenou, anebo alespoň letní pozastavení se s katolickým týdeníkem.

Kdo těm ženám úsměv vzal? Kdo vzal ženám šťastný smích? Kdo těm ženám úsměv vzal? Čí je to hřích?

0: Skautské jambory se letos bude konat v Maďarsku. Od 1. do 8. srpna se nedaleko Budapešti sjede zhruba 750 mladých skautů ve věku od 14 do 18 let.
1: Pro ty mladé skauty a skautky, kteří na tu akci jezdí, tak to je první takováhle velká mezinárodní akce často. Ta akce je určená pro účastníky ve věku 14 až 17 let a je to pro ně vždycky nezapomenutelný zážitek, hlavně díky tomu, že ta akce je přístupná. Oproti třeba celosvětovému skautskému jambory, které se koná jednou za 4 roky, které je výrazně dražší než ta naše regionálnější středoevropská akce. A tyhle ty zážitky nejen s těmi svých vrstevníky z České republiky, ale hlavně s těmi mezinárodními, tak je to jako pro ně super a pak těhletí lidi, kteří navštíví to středoevropské jamboree, se pak stávají aktivními skauty a pak vyráží na další zahraniční akce.
0: Říká vedoucí české výpravy Martin Sedmera a dodává, co vše tato role obnáší.
1: Pro nás je to hlavně koordinace té české výpravy, ta má asi 370 členů, z nich 300 jsou v účastnické roli a 70 z nich jsou dobrovolníci, kteří budou jako realizátoři té akce, budou nabrýfování organizátory na to, co mají dělat, budou to rozličné role, ať od realizace programu po úklid areálu a my musíme tyhle těm lidem předávat informace od organizátorů. To znamená, náš největší úkol byla registrace, to znamená vybrat těch 30 skupin, tedy 300 účastníků, kteří s námi pojedou, a potom jim postupně předávat informace, připravit je na tu akci samotnou, aby věděli, co a jak se bude dít a zároveň předávat organizátorům informace a dotazy od těch našich účastníků.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

kurzu mokrých stěn. Dětský pláč a samír váš, sklepní bitvě přísahám vám, nebyl nikdy den,

V průběhu fotbalového mistrovství světa se někteří hráči i trenéři otevřeně hlásili ke své víře. Některé konkrétní projevy křesťanství postřehla vatikánská média. Například trenér vítězné španělské reprezentace Luis de la Fuente se podle nich denně modlil a vzdával Bohu díky. Střelec jediného finálového gólu, útočník Ferran Torres, po skončení vypověděl, že s boží pomocí zvládl unést palbu kritiky, které čelil v celém turnaji. Vicemistři světa Argentinci, krajané zesnulého papeže Františka, se svěřili Madoně ze svého národního poutního místa v Luchanu. Nechali si požehnat kopačky a v šatně měli malý oltář, u něhož se modlili před nástupem na hřiště.

se dotýkám léka a voní dřevem. Vstávám časně za mrazem.

0: U Hauswaldské kaple Ústrní na Klatovsku vzniká nová dřevěná střížka nad ruinami staré stavby, do níž byl kdysi sveden tamní údajně léčivý pramen. Interiér doplní 160 cm vysoká skleněna sochy Panny Marie Lurdské, patronky tohoto poutního místa. Známe ho jako Šumavské Lurdy. Žehnání bude při tradiční pouti 15. srpna, informoval Ondřej Uher ze spolku Karel Klostermann, spisovatel Šumavy, který úpravy podnítil.
1: Do ní byl svedený ten pramen. A my jsme si jako říkali, že vlastně by bylo fajn tam něco udělat po těch 20 letech, ale nechtěli jsme do té zříceniny nebo do té ruiny zasahovat násilně. To nám přišlo, že vlastně to má svoje kouzlo, a tak jsme si říkali, že postavíme něco, co to jako překryje, co to bude chránit, ale zároveň nenarušíme tu historii a toho ducha toho místa. Takhle vznikl ten nápad udělat takovouhle jako dřevěnou střížku. Je to svěží prvek, ale to místo myslím, že jako vlastně hezky doplní.
0: Nový prvek připomene 20 let od obnovy areálu Hauswaldské kaple, kterou v 50. letech 20. století odstřelila v pohraničním pásmu armáda komunistického Československa. Modřínová konstrukce s šindelovou střechou a otevřenými bočními stěnami překryje zbytky zdí menší stavby z roku 1902. Dovnitř umístí spolek skleněnou sochu Panny Marie Lurdské od Vladiny Tesařové, která už vytvořila na Šumavě řadu skleněných soch a plastik s duchovní tematikou. Z její dílny je u Hauswaldské kaple i modrý skleněný blok s otiskem spojených dlaní, kam dopadá voda vedená dřevěnými koryty.

you're supposed to do.

15 hodin a 59 minut, za minutu bude 16 hodin a zatímco já se vydám na cestu ze studia a vás bude doprovázet Alena Rubášová, tak vy se můžete vydat s hudebním pořadem hudební výlet do Berlína. A krásný den vám přeje Martin Novotný.

0: Na Proglasu začíná hudební týdeník Slyšte lidé, který pro vás připravuje Milan Tesař. Přeju vám příjemný poslech. Dnes vás pozvu na další z našich hudebních výletů. Tentokrát nebudeme cestovat po nějaké zemi, ale po městě. Půjde o Berlín, který patří k nejvýznamnějším hudebním metropolím Evropy. Umělce z celého světa přitahuje svou otevřeností, tvůrčí svobodou a kulturní rozmanitostí. Vedle světoznámé elektronické scény zde vzniká také současný jazz, alternativní rock, experimentální hudba, hip-hop, world music i moderní klasická hudba. Město podporuje začínající i etablované hudebníky prostřednictvím klubů, festivalů, nezávislých vydavatelství i projektů, jako je každoroční kompilace Listen to Berlin, která představuje to nejzajímavější z aktuální berlínské produkce. A právě tato kompilace pro roky 2025 a 2026 nám dnes poslouží jako základní pomůcka. Bude z ní pocházet 11 z 13 skladeb v tomto pořadu, ty dvě zbývající pak vyberu z kompilace pouze o rok starší. Jako první budeme poslouchat zpěvačku, která si říká Lire. Výrazným tématem její tvorby jsou posthumanismus, feminismus a vztah člověka, technologií a společnosti. Tyto myšlenky přenáší do temně zabarveného artpopu s elektronickými, industriálními i klasickými prvky. Kritici oceňují zejména originální zvukový svět a schopnost spojovat akademické inspirace s přístupnou písňovou formou. V posledních letech na sebe upozornila vystoupeními na festivalech a showcaseových akcích v Německu. Společně s herečkou Kaťou Godár tvoří transdisciplinární kolektiv Critical, zaměřený na propojení hudby, divadla, performance a nových médií. Nám Lire nabídne skladbu Rotting Gods.
1: You throw your phone into the sea.

To byla první ukázka z kompilace Listen to Berlin pro roky 2025 a 2026. Z výběru o rok staršího si poslechneme zpěvačku Lucy Dess. Její tvorba stojí na pomezí moderního popu a písničkářství. Vedle studiových verzí pravidelně zveřejňuje také akustické live sessions, které nechávají vyniknout její hlas, kytaru a samotné písně. Texty jsou osobní a reflektují vztahy, životní změny i hledání vlastní cesty. Lucy Dess funguje jako nezávislá autorka a svou tvorbu propaguje prostřednictvím vlastních webových stránek i sociálních sítí. Sama říká, že po hledání vlastního výrazu dospěla k tomu, že nejdůležitější je autenticita a nesnažit se znít jako někdo jiný. Nám umělkyně z Bernau u Berlína nabídne píseň Laut.

Před námi je další berlínská umělkyně, producentka a zpěvačka, která se říká Detektiv, se žánrově pohybuje na pomezí alternativní elektroniky a alternativního popu. Charakteristickým prvkem jejího zvuku je klarinet, který kombinuje se syntezátory, elektronickými beaty a výrazným zpěvem. Inspiraci nachází mimo jiné u interpretů, jako jsou IMX nebo Radiohead, zároveň však usiluje o vlastní, snadno rozpoznatelný styl, propojující klasický nástroj s moderní produkcí. Svůj sólový projekt založila v roce 2019 a od začátku si všechny nahrávky vytváří sama. Skládá hudbu, píše texty, nahrává, produkuje i míchá výsledný zvuk. Její tvorba je hluboce osobní a odráží vlastní životní zkušenosti i pohled na současnou společnost. Vedle intimních témat se ve svých písních věnuje také otázkám sexismu, hyperkapitalismu a dalším problémům současného světa. Pustíme si skladbu Going Down.

0: pořadu Slyšte lidé se dnes věnujeme interpretům z Berlína. Konkrétně si pouštíme ukázky z nejnovější kompilace Listen to Berlin, kterou každoročně připravuje organizace Berlin Music Commission jako výběr nejtalentovanějších a nejoriginálnějších interpretů působících v Berlíně. Jako další se nám představí Lasu, 27-letý zpěvák, který za své inspirační zdroje považuje Falka nebo Queen. Jako malý zpíval ve sboru, složených má údajně přes 100 písní, má rád němčinu i angličtinu v textech a na svůj první větší úspěch teprve čeká. Nám nabídne píseň Bisschen versagt.
1: Wir treiben so langsam in Wahnsinn. Die Welt steht schon lange in Flammen. Wie lang hält dein Lächeln noch an? Denn wir werden immer schneller fahren, den Scheiß noch an die Wand. In meinen Armen zu sterben, von dir gehalten zu werden. Einfach fallen lassen, nicht drauf achten, was nach uns kommt. Jeder Schlag hinterlässt Kerben. Spür, die Welt wird immer schwerer. Schutt und Asche scherben den Nerven.

Jetunday je berlínská reperka, zpěvačka, skladatelka, producentka, režisérka hudebních videí a tanečnice s nigerijskými kořeny. Vyrůstala v multikulturním prostředí a ve své tvorbě přirozeně přechází mezi němčinou, angličtinou, francouzštinou a občas využívá také jazyk Yoruba. Sama se označuje za žánrového chameleona, který se nenechává omezovat jedním hudebním stylem. Její hudba spojuje hip-hop, R&B, pop, trap, afropop i elektroniku. Vedle energických a humorných skladeb píše také velmi osobní písně o duševním zdraví, mezilidských vztazích nebo hledání vlastní identity. Charakteristická je pro ní kombinace nadsázky, sebeironie a otevřené emocionality. Vedle velkých pódií je známá také svými pouličními koncerty v Berlíně. My si v jejím podání poslechneme skladbu Ein, zwei, Jährchen.

To byla berlínská umělkyně s nigerijskými kořeny Yetunde. I další zpěvák bude mít africký původ. Jmenuje se Batila, pochází z Demokratické republiky Kongo a také žije v Berlíně. Svou hudbu označuje jako Bantu Soul, osobitou fúzi žánrů inspirovaných hudebními tradicemi africké diaspory. V jeho písních se přirozeně prolínají konžské rytmy, soul, reggae, jazz, folk i akustický pop. Důležitou roli hrají melodické písně, výrazný hlas a pozitivní humanistické poselství. Batila zpívá v několika jazycích a čerpá z afrického hudebního dědictví, které představuje evropskému publiku moderním a otevřeným způsobem. Pravidelně vystupuje na festivalech i klubových pódiích v Německu a dalších evropských zemích. Jeho koncerty jsou založeny na bezprostředním kontaktu s publikem a střídají energické africké rytmy s citlivými akustickými skladbami. Poslechneme si skladbu Zibula.

Tolik tedy Batila, zpěvák z Demokratické republiky Kongo, usazený v Berlíně. Další berlínský umělec, kterého si představíme, si říká Jay a s hudbou začal poměrně nedávno v roce 2025. Jeho písně v sobě spojují prvky alternativního popu, postpunku a nové německé vlny. Texty jsou osobní, často v sobě mají zašifrované sdělení a proplouvají mezi vážným a humorným tónem. Jay nám nabídne skladbu Alles und mehr.

0: Pouštíme si ukázky z kompilace Listen to Berlin pro roky 2025 a 2026. Kompilace vychází digitálně na CD i v limitované vinylové edici a funguje jako zvuková vizitka města. Já si už několikátý rok po sobě beru toto album na světovém hudebním veletrhu Vomex a vždy na něm najdu řadu zajímavých skladeb. Zaujal mě například mladý berlínský písničkář Trauben Raucher s písní Gelbe Augen. Trauben Raucher staví své písně především na klavíru, výrazném hlasu a textech reflektujících emoce, vztahy i existenciální témata. Hudbu začal psát už v roce 2015, veřejně ji však vydává až od roku 2022. Významným základem jeho hudebního vývoje bylo působení ve známém berlínském chlapeckém sboru Staats und Dom, kde získal klasické pěvecké vzdělání. Loni získal ocenění Listen to Berlin Youth Award, které upozorňuje na nejzajímavější mladé hudební talenty berlínské scény.
1: Du formst Mosaike aus meinen Fragmenten.

Poslouchali jsme mladého berlínského zpěváka, který si říká Traubenraucher. Stimulus je přezdívka, pod kterou vystupuje rapper, který pochází z Brooklynu a svůj nový domov našel v Berlíně. Pohybuje se mezi hiphopem, jazzem, soulem a poezií. Vystupoval například v legendárním newyorském klubu Blue Note po boku pianisty Roberta Glaspra. Vedle koncertování se věnuje také přednáškám o hiphopu a světové kultuře. Rap chápe nejen jako hudební žánr, ale také jako prostředek kulturního dialogu. Stimulův společný projekt s producentem Blackfriarem ocenil magazín Heisenbiety jako zdařilé propojení brooklynského rapu a berlínské produkce. Ve svých textech se Stimulus věnuje osobním zkušenostem, identitě i společenským otázkám a klade důraz na obsah sdělení stejně jako na hudební stránku. Z jeho tvorby si poslechneme skladbu Who Can I Save?

Při dnešním hudebním výletě do Berlína potkáváme hudbu různých žánrů. Například berlínská kapela Agatha Is Dead navazuje na odkaz skupiny jako Joy Division nebo The Cure, ale zároveň čerpá inspiraci i z novějších kapel. Její písně spojují i hypnotické kytarové plochy, výraznou rytmiku a emotivní atmosféru s energií alternativního rocku a grunge. Kapela je dnes považována za jednu z nejvýraznějších nových tváří berlínské postpunkové a alternativní rockové scény. Nám zahraje skladbu Figure It Out.

Lio je 19letá berlínská zpěvačka a autorka. Od dětství získávala zkušenosti na divadelních i koncertních pódiích. Od svých 12 let píše vlastní písně. V současné době se orientuje na německy zpívaný alternativní pop s texty na různá témata, od sociální kritiky až po rozpad vlastního vztahu. Píseň, kterou si poslechneme, se jmenuje Narcis und Marxist.

Pouštíme si ukázky z kompilace Listen to Berlin. O zařazení skladeb rozhoduje odborná porota, složená z hudebních publicistů, producentů, promotérů a dalších osobností berlínského hudebního života. Konkurence bývá každoročně vysoká, takže kompilace představuje výběr toho nejzajímavějšího z aktuální berlínské produkce. So Sorry je mladá berlínská kapela, která například v roce 2025 zvítězila v soutěžích Sparda Jazz Award a Junger Münchner Jazz Prize. Své první EP s názvem We Are So Sorry vydala v lednu 2026. Kapela ve své hudbě propojuje současný jazz, alternativní pop a R&B. Charakteristické jsou propracované melodie, bohaté vokální harmonie, citlivé aranže a výrazná rytmická práce. Posuďte sami ve skladbě Take Me.

Schopnost propojit inteligentní texty, výraznou pódiovou prezentaci a hudební nápaditost. To je to, co odborníci oceňují na Paulu Zizovi, herci a písničkáři, který bude poslední, koho si dnes z kompilace Listen to Berlin poslechneme. Zatím vydal 3 alba, první Die echte Welt v roce 2019 a prozatím poslední v roce 2025 s názvem Mein schöner Hals. Paul Zies pochází z Darmstadtu a vystudoval herectví na Hochschule für Musik und Theater Felixe Mendelssohna Bartholdyho v Lipsku. Od roku 2019 je členem souboru Hans Otto Theater v Postupimi, kde stvárnil řadu výrazných divadelních rolí. My si v jeho podání poslechneme píseň Archgesicht mein Undercut. Budu rád, když mi dáte vědět, jak se vám tento hudební výlet do Berlína líbil. Vybíral jsem z kompilací Listen to Berlin, které každý rok mapují to nejzajímavější z hudební scény německého hlavního města. Na vaše reakce se těší a od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Roman Kabelka.

0: Na Proglasu nyní přebíráme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
2: Prezident Pavel varoval před označováním soudů za podjaté a aktivistické. Ukrajinský ministr zahraničí Sibiha poděkoval Česku za podporu Ukrajiny. České kajakářky se snaží na mistrovství světa ve vodním slalomu o postup z kvalifikace do semifinále. Silnice 4 z Vimperka do Strážného je po nehodě neprůjezdná a počasí zítra bude zpočátku až jasno, postupně začne přibývat oblačnost, lokálně se přidají přehánky a teploty až 26 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Prezident Petr Pavel varoval před podkopáváním důvěry v justici. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované nebo aktivistické podle něj není dobrým signálem. Řekl to na konferenci o stavu justice v Evropské unii. Prezident tím reagoval na výroky některých představitelů vlády, která navrhuje ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta kvůli účasti na summitu NATO. Kabinet taky požaduje, aby soud z dalšího rozhodování ve věci vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šámala. Policie zasahuje na pražském magistrátu. Informaci serveru Novinky.cz potvrdil Radiožurnálu policejní mluvčí Jan Rybanský. Před Škodovým palácem v Praze 1 je teď reportér Petr Kastner.
4: Stojím u vchodu z Charvátovy ulice. Budovu Škodova paláce jsem několikrát obešel, nikde jsem neviděl žádná označená policejní auta ani policisty. Mluvil jsem se dvěma pracovníky magistrátu, ani jeden nevěděl podrobnosti o policejním zásahu. Dozvěděli se o něm prý jen z internetu. Podle mluvčího pražské policie Jana Rybanského zadrželi dva lidi. Mluvčí magistrátu Vít Hofman nám řekl, že s policií spolupracují. Podle serveru Seznam zprávy policie prověřuje uplácení, které by mohlo souviset s projektovými dokumentacemi na odboru pozemních komunikací. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
2: Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sibiha si dnes telefonoval se šéfem české diplomacie Petrem Macinkou z motoristů. Poděkoval mu za českou podporu Ukrajiny.
5: Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sibiha na sociálních sítích napsal, že poděkoval Česku zejména za příspěvek téměř 7 milionů dolarů, což je v přepočtu asi 148 milionů korun, do fondu Pure, ze kterého Ukrajina nakupuje zbraně. Poděkoval také za trvalou podporu ukrajinského vstupu do Evropské unie. Sibiha dále napsal, že svého českého kolegu informoval o zvyšujícím se počtu ruských balistických útoků na civilní obyvatelstvo a civilní kritickou infrastrukturu. Důvodem je podle Sibihy neschopnost Ruska dosáhnout jakýchkoliv strategických cílů na poli boje. Ministři také probrali pomoc ukrajinské energetice, vzájemně výhodné obranné partnerství a české investice do rekonstrukce Ukrajiny. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: V Moravskoslezském a Libereckém kraji jsou ohniska kočičího moru, konkrétně okolo Studénky, Bílovce na Novojičínsku a v Novém Boru na Českolipsku. Radiožurnálu to řekla Eva Šuláková z veterinární komory. Pan Leukopon je takzvaný kočičí mor, není přenositelný na člověka ani jiné zvíře. Pro kočky je ale extrémně nebezpečný, hlavně pro ty toulavé. Starosta Nového Boru Jaromír Dvořák ze starostů pro Liberecký kraj proto vyzývá, aby je lidi dočasně nekrmili.
6: A znovu prosím, aby ti, co ty kočky tady krmí, prováděli dezinfekci těch misek, dokonce ta krmná místa na chvíli byla ukončena.
7: Dvě české kajakářky mají za sebou na mistrovství světa ve vodním slalomu kvalifikační jízdy. Výkony Kateřiny Bekové a Báry Galuškové sledoval v Oklahomě Jan Suchan.
8: Bekové se kvalifikace podařila a aktuálně vede, už má jistý postup do semifinálové třicítky. Naopak Galušková se dotkla tří branek za sebou a je momentálně 21. a to zbývá ještě 24 nejlepších podle světového žebříčku, včetně Amálie Hilgertové. Z Oklahoma City Jan Suchan, Radiožurnál.
7: Tenistka Sara Bejlek hraje na pražském turnaji WTA o postup do druhého kola s ruskou Blinkovovou. Na štvanici je u toho Jaroslav Plašil.
9: S Sára Bejlek vyhrála v tiebreaku první sadu, v té druhé je na tom ale lépe soupeřka, která teď podává na výhru a je tedy blízko od srovnání stavu setu 5-3-30-15, teď je ve prospěch ruské tenisky. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
7: Do druhého kola dvou hry už prošly Bartuňková a Valentová, Kovačková a Samson naopak vypadly.
10: Překážka na obchvatu Olomouce a zavřená silnice 4 na Strážný. Na dálnici D35 na obchvatu Olomouce ve směru z Ostravy na Brno. Teď pozor, pokud sjíždíte směr Prostějov. Ve sjezdu na dálnici D46 hlásíte kus plastu na vozovce.
11: V té zatáčce uprostřed leží plastový horní díl zadního blatníku nějakýho nákladňáku.
10: Na D1 se chvilku zdržíte asi 15 minut na průjezdu Brnem směrem do Ostravy. Na 196. kilometru omezení a v koloně u sjezdu na Vídeň navíc nepojízdné auto v levém pruhu. Silnice 4 z Vimperka na Šumavu na Strážný je teď neprůjezdná u Korkusovy Huti. V zatáčce tam vyprošťují nákladní auto po nehodě a podle policie bude silnice zavřená asi 15 minut. V Praze velmi silný provoz. Vyhněte se centru města, nábřeží, okolí Národního divadla, Národní třídy, doprava tam kolabuje. Je to i kvůli výměně kolejí na Národní ulici. Kolony se tam nehýbou. A ucpaná je i dost magistrála v centru města v obou směrech. Taky regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. A třeba na jižní spojce se tvoří kolony od magistrály až do tunelu Mrázovka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude zpočátku až jasno, postupně začne přibývat oblačnost, lokálně se přidají přeháňky a nejvyšší teploty až 26 stupňů. Tolik zprávy.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Ahoj holky.
1: Ahoj kluci. Je tu další Barvínek s Alčou.
0: A Naty. No a dneska se budeme povídat o filmech. V tomto díle ale nečekejte tipy na nějaké filmové novinky, k tomu se teda, myslím taky, někdy v Barvínku příště dostaneme, ale dneska bude řeč o tom, jak ten film vůbec vznikl a jaké byly první filmy v naší zemi. No a když vydržíte až do konce, tak se dostaneme také k pohádkám a samozřejmě našemu tradičnímu opakovacímu kvízu.
1: Je to tak zůstaňte s námi a řeč bude o kinematografii.
0: Kinematografii? A co to ale vůbec znamená, to slovo?
1: Je to souhrnné označení pro veškeré činnosti spojené s filmem a filmováním. Název pochází z řečtiny, kinéma znamená pohyb a grafein zapisovat, zaznamenávat. A zakladateli kinematografie byli francouzští bratři Auguste a Louis Lumièreové, kteří v roce 1895 v Paříži předvedli dva filmy, které u obecenstva vyvolaly obrovské nadšení.
0: Ale samozřejmě také to slovo film musíme brát trošku s rezervou. Nebylo to úplně jako dneska, kdy jdete do kina, koupíte si popcorn a strávíte tam minimálně 2 hodiny. Film v tomto období byly jen takové kratičké šoty, černobílé, pohybující se obrázky. Ale jelikož nikdy předtím lidé nic takového neviděli, tak jim to přišlo zkrátka úžasné, uchvacující.
1: Nutno podotknout, že bratři Lumièreové měli pocit, že film se už víc zdokonalit nedá. Dneska by asi koukali, jak filmy vypadají. A ve francouzském Lyonu můžeme dnes navštívit jejich rodný dům, ze kterého vzniklo Muzeum kinematografie.
0: No ale pojďme se také přesunout do našich českých vod. Prvním českým režisérem byl a zároveň také kameramanem Jan Kříženecký. No a ten, když v prosinci 1896 spatřil v hostinci u Saského dvora v Hybernské ulici v Praze filmovou produkci z dílny bratří Lumièreových, nadchl se pro nové umění. O 2 roky později získal z Francie od bratří Lumièreů přístroj kinematograf a 6 kotoučů filmu. Ty první filmy musel vyvolávat ve vaně a sušit ve větru na Pavlači. Díky němu se Čechy staly 6. zemí na světě, kde se začalo s filmováním. A v roce 1946 obdržel tedy už in memoriam, což znamená po smrti, titul průkopník české kinematografie.
1: Mimochodem, dočetla jsem se, že když jel v kině na plátně vlak v těch prvních letech, tak lidé zpočátku v panice utíkali, protože měli strach, že ten vlak zajede.
0: No, to je zajímavé, to nemůžeme se jim ale divit, když na něco takového nebyli zvyklí, možná bychom reagovali stejně. Ale když ale mluvíš o tom vlaku, tak já jsem někde slyšela, že právě Jan Kříženecký zemřel tak, že se snažil natočit proti sobě jedoucí vlak a ten ho bohužel smetl.
1: Teda. Tak, to by byla příšerná smrt. Nevím, jestli to třeba není jenom legenda. No tak prvního českého režiséra jsme si v krátkosti představili, ale věděli byste, kdo byl vlastně úplně prvním českým hercem?
0: No schválně, já to vím. Jmenoval se Josef Šváb Malostranský. Zahrál si v krátkých skečích, například Dostaveníčko ve Mlýnici nebo Výstavní párkař a Lepič plagátů, a to právě režíroval Jan Kříženecký.
1: Nutno podotknout, že stále mluvíme o němém filmu, ale i tak byl o kino obrovský zájem, proto vznikala i takzvaná putovní kina, kdy se jezdilo po celé zemi, hrálo se ve stanu. Až v roce 1907 český iluzionista, tedy kouzelník a průkopník kinematografie Dismas Šlambor nechal postavit první kamenné kino v Čechách a nazval je po sobě Ponrepo.
0: Ponrepo? Říkala si, že se přece jmenoval Šlambor, tak proč Ponrepo?
1: No, Viktor Ponrepo byl totiž jeho pseudonym.
0: Mm-hmm.
1: Pražský magistrát mu povolil založit stálé kino v Karlově ulici a to bylo otevřeno 15. září 1907. Mělo tehdy 650 sedadel a hrálo se v něm denně kromě pátku. Zajímavostí je, že Viktor Ponrepo se s každým divákem před promítáním zpočátku osobně uvítal. A když diváků přibývalo, tak si nechal natočit úvodní znělku, v níž se divákům ukláněl na plátně. A při promítání pomáhal Ponrepovi jeho bratr, Karel Šlambor, který diváky do představení uváděl, komentoval děj a vytvářel zvukové efekty. A jindy pan Viktor Ponrepo komentoval filmy sám a prý to dělal s vtipem. Zatím jsme tedy mluvili o němém filmu a jak to bylo se zvukovým na ty?
0: No, první zvukový film u nás se promítal v roce 1930. Jmenoval se Tunka Šibenice. Nedávno jsme si připomínali jeho výročí. Natočil ho podle povídky Egona Ervína Kiše režisér Karel Anton. Původně jako tedy němý film byl ozvučen až dodatečně v ateliérech Gaumont u Paříže. A to současně v češtině, němčině a francouzštině. A o rok později, tedy v roce 1931, což bylo 8 let před druhou světovou válkou, začaly vznikat filmové ateliéry v Praze na Barrandově. U zrodu těchto ateliérů stál Miloš Havel, strýc našeho prezidenta Václava Havla. A právě zde se začaly natáčet filmy, které dnes nazýváme takzvané filmy pro pamětníky. Určitě ten pojem znáte. A určitě znáte aspoň jeden z těchto filmů. Představte se, že za pouhý jeden rok jich dokázali natočit až 80.
1: Tak to je pěkná řádka. Jaký máš vlastně vztah k filmům pro pamětníky na ty?
0: Tak já se přiznám, že filmy pro pamětníky mám moc ráda. Je pravda, že poslední dobou už je třeba tolik nesleduji. Možná, že po tomhle barvínku se je ráda zase nějaký připomenu. Ale když mi bylo tak zhruba mezi 13 a 15 lety, tak jsem to doslova milovala. Měla jsem dokonce vylepené v pokoji plakáty nebo spíš fotografie různých herců nebo různých jako záběrů z těch filmů. Hodně jsem se o to zajímala. Dělala jsem si i takové speciální sešity, že jsem si různě jako vystřihovala, sepisovala, jsem si tam různé zajímavosti, co jsem se kde dočetla. A měla jsem strašně ráda právě knížky a hlavně od Aleše Cibulky. To byl takový můj trošku vzor. Vím, že jsem každý rok dostala i kalendář právě s těmito filmy a jednou, to bylo nějak v roce 2011, mám pocit, to mi bylo 13, tak měl Aleš Cibulka autogramiádu tady v Brně. Vypravila jsem se tam se svou maminkou a vím, že tehdy to bylo takové vtipné, protože takový jako věkový průměr těch účastnic byl tak 50+, a já jsem tam byla v těch 13 letech, měla jsem tam knížku, kalendář a památníček. A vím, že právě jsem tam šla s tím, že si nechám jako Aleše Cibulku jako podepsat, a hrozně jsem do toho byla taková jako nadšená, že právě mě inspiroval tím, jak se zajímal tady o ty starší filmy, jak měl přehled. Pak jsem se tam s ním i vyfotila, vím, že to bylo jako strašně milé. A právě tam byla nějaká redaktorka z nějakého, myslím, snad brněnského deníku, nebo už nevím úplně přesně. A že se mě tam vyhledla a udělala se mnou takový kratičký rozhovor.
1: To by bylo dobré dohledat.
0: Protože jí prostě přišlo jako vtipné, že někdo, nebo vtipné, možná takové zvláštní, že ve 13 letech se o to někdo takhle zajímá. Ale bylo to jako strašně milé a do dneška na to mám fakt jako pěkné vzpomínky. Takže já jako filmy pro pamětníky opravdu jako můžu. Samozřejmě ne úplně třeba všechny, taky neznám úplně každý film a ne každý třeba mě úplně zaujal, ale určitě. Mám celkově tady to, nechci říct to období ráda, ale tu kulturu, řekněme.
1: A ještě si před natáčením mluvila o svém dědečkovi, který prý byl taky velice nadšený a taky sbíral kde kterou zajímavost. Tak mohla bys třeba k tomu něco říct?
0: No, já právě vím o něm, že on i pracoval v kině, že tam promítal právě a ve volném čase se o to hodně zajímal, že měl doma spoustu právě knih, různých materiálů, taky si různě vystřihoval, vylepoval a právě mamka to má úplně stejně, takže my jsme to možná tak jako zdědili tady v té linii, že máme tady k tomu takový vztah.
1: A třeba ses dostala k některým z těch jeho zápisků nebo deníčků?
0: Dostala, mám to doma, no.
1: Je, tak to musí být takový rodinný poklad vlastně.
0: Je to určitě velká cennost. Ale a jak to vlastně máš ty?
1: No, já se přiznám, že úplně tady toto jakoby období těch filmů pro pamětníky nemám až tak nějak ve velké oblibě. Mám ráda komedie z té doby, třeba Eva tropí hlouposti a nebo potom takové ty ze školního prostředí. Škola, základ života, cesta do hlubin Študákovy duše. Ale jinak toto období až tolik nevyhledává, musím se přiznat.
0: Mně se tam právě strašně líbí ta noblesa a i ta móda, že vlastně muži chodili v těch oblecích, ženy měly taky krásné šaty, takové decentní, krásné účesy, bylo to fakt takové, že muži byli hodně galantní, věděli, jak se mají k té ženě chovat. Tohle mi na tom přijde takové fakt jako přitažlivé, pěkné. Samozřejmě ty filmy, asi ty, co jmenovala, ale ty mám taky nejradši, ta Eva tropí hlouposti a potom z toho školního prostředí opravdu, ty jsou, si myslím, že nejvydařenější. Ale samozřejmě, že tady ta doba prostě byla zlá, bylo to před válkou, během druhé světové války, takže to opravdu jako říct, že tady to období bylo jako krásné, to je prostě...
1: A který herec tě nejvíc oslovil na ty tady z tohoto období?
0: Tak kdybych měla teda zmínit muže, tak bych řekla, že to byl noblesní Oldřich Nový. A mně se právě nejvíc líbil v těch filmech s Natašou Golovou, že to je moje asi úplně nejoblíbenější herečka té doby. A spolu hráli třeba ve filmu právě zmíněném Eva tropí hlouposti nebo třeba Hotel Modrá hvězda, Kristián. A právě u té herečky teda ta Nataša Golová, že byla velmi krásná, ale také vtipná, taková střeštěná, zároveň velmi vzdělaná, inteligentní a hodně mě na ní právě zaujalo, že ovládala několik cizích jazyků a mezi nimi právě i francouzštinu.
1: Tvůj zamilovaný jazyk, samozřejmě.
0: No a co ty, Ali, tvoji oblíbení herci?
1: Já bych možná taky jmenovala právě tu Natašu Golovou, no a potom právě třeba Ladislava Peška a Františka Filipovského, co se týče těch komedií ze školního prostředí, můžu je jenom doporučit.
0: Myslím, že taky nesmíme zapomenout třeba na Huga Haase, Miloše Nedbala, Jana Pivce, no a z žen právě Adinu Mandlovou, Lídu Bárovou, třeba Zdenku Sulanovou, Jiřinu Štěpničkovou, Věru Ferbasovou, no jejich zkrátka celá řádka.
1: No a myslím, že bychom si taky měli blíž představit Vlastu Buriana. Přece jenom byl to král komiků, každý Čech by ho měl znát. Byl velmi talentovaný, nejen jako herec a komik, ale i jako muzikant, imitátor, sportovec a mecenář. Podporoval sportovce a chudé děti.
0: No a taky si založil vlastní divadlo, kde byl jeho nahrávačem Jaroslav Marvan. Velmi miloval svou ženu Ninu, která se zúčastňovala každého jeho představení. No a když se třeba někdy trošku opozdila, tak Vlasta pozdržel představení do té doby, než přišla.
1: Tak to je úplně úžasné gesto. No, ale dočetla jsem se, že osud se s ním bohužel nemazlil. Po válce byl neprávem nařčen z kolaborace s gestapem. Sebrali mu divadlo, vilu a byl odsouzen k těžkému žaláři. Takže tehdejší režim a samozřejmě závist spoluobčanů vykonali své. Po letech byl sice rehabilitován, to znamená, že se oficiálně uznalo, že vlastně nic neprovedl, ale to už byl Vlasta Burian po smrti.
0: To je hrozné. Na stříbrném plátně zazářil, ale v osobním životě to teda vůbec neměl jednoduché. A vybavíš si ale třeba nějaké jeho filmy?
1: Tak určitě třeba Ducháček to zařídí, To nezdáte hadí mršku nebo U pokladny stál, to je klasika.
0: No ale když mluvíme o těch filmech, tak bychom taky neměli zapomenout na režiséry, ty jsou velmi důležití. Aspoň třeba nejznámější z tohoto období jména jako Martin Frič, Karel Lamáč a Otakar Vávra si myslím, že už jste někdy slyšeli. No a třeba ten Martin Frič režíroval právě komedie Eva tropí hlouposti, o které už jsme tady mluvili, Škola základ života, Cesta do hlubin Študákovy duše, právě To neznáte hadí mršku Kristiána, pak třeba ještě Roztomilého člověka, možná znáte pozdější film Císařův pekař, Pekařův císař, ten reprizují každé Vánoce a pak taky pohádka Princezna se zlatou hvězdou.
1: Tak to už jsou potom filmy 50. let. No, mnoho takzvaných filmů pro pamětníky ale vznikalo v náročném období. Začala druhá světová válka, no a byli to postupně němečtí okupanti, kdo určoval, co se může natáčet, kdo ve filmech bude a nebude hrát. A některé filmy musely být natočeny nejen v české, ale i v německé verzi. A pokud si vzpomínám, tak téměř všechny filmy z této doby mají dvojjazyčné titulky česko-německé, to prostě muselo být.
0: No a představ si, Ali, že jsem slyšela, že dokonce gestapo odvedlo jednu herečku z placu přímo pod gilotinu.
1: No, ano, já to jenom upřesním. Bylo to v roce 1942 a právě se natáčela filmová komedie Otakara Vávry Přijdu hned. Ironií je, že to byla zrovna komedie. Hlavní roli stvárnil Saša Rašilov, tedy dědeček Saši Rašilova, kterého si určitě vybavíte, českého herce. No a tou herečkou byla Anna Letenská. Její manžel byl zatčen za pomoc při ukrývání manželky lékaře Břetislava Ličky, který ošetřoval Jana Kubiše, vykonavatele atentátu na Reinharda Heydricha. Údajně na přímluvu producenta Miloše Havla směla Anna Letenská svou roli do 2. září 1942 ještě dotočit, ale hned den na to, 3. září, byla zatčena, 5. září převezena do malé pevnosti v Terezíně a následně do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde byla popravena ještě v říjnu téhož roku. Její manžel byl popraven o 3 měsíce později v lednu 1943.
0: No to je úplně strašné, ale tak si pojďme trošku zlepšit náladu nějakou pěknou písničkou, která se bude vázat tady k tomuto období z českého filmu, třeba z filmu Hotel Modrá hvězda, tak jako Slunečnice každý den.
2: Tak jako slunečnice každým dnem otáčí se za sluncem, tak já stále.

0: Posloucháte pořad Barvínek věnovaný počátkům filmu. Zatím jsme se věnovali černobílým filmům, no ale kdy byl vlastně natočen úplně první český barevný film?
1: To bylo v roce 1947 a ten film se jmenoval Jan Roháč z Dubé. Víš, ono to bylo tehdy těžké, barevný materiál byl velmi drahý, tak soudruzi jen velmi pečlivě vybírali režiséra a film, který si zaslouží být natočený v barvě.
0: Stejně si myslím, že naše země má, co se těch filmů týče, jedno prvenství, a to ve výrobě filmových pohádek. Myslím, že máme jednu pohádku opravdu hezčí než druhou a třeba v takové Francii takový typ pohádek vlastně vůbec neznají. Tam, když se řekne pohádka, tak si každý představí opravdu jen kreslený nebo animovaný krátký film pro děti.
1: Takže skutečně nemají klasické hrané pohádky.
0: Nemají. Opravdu je to... Bavila jsem se o tom s hodně rodilými mluvčími a opravdu oni, pro ně to je prostě film, takový jako speciální film, jakože přímo je hrozně těžké jako přeložit to slovo pohádka, a když se to opravdu přeloží, tak oni si představí nějakou animovanou kratičkou pohádku pro ty nejmenší děti, a právě třeba naší rodilé mluvčí na škole přišlo hrozně zvláštní, když jsme jako v konverzaci vyprávěli zážitky třeba z Vánoc a všichni zmiňovali, jakože se dívali na pohádky, že jo, klasika, a ona prostě aha, jakože jí přišlo divné, že někdo, kdo má třeba 18, se kouká prostě na pohádky takhle intenzivně a že tak v takovém množství. A potom, když už tady žila díl, tak pochopila, že to je taková jakoby součást naší kultury, že to je úplně vlastně tady běžné, že to je trošku jako specifické, že to je vlastně film, který je takový pravdu jakoby, ano, je to nějak pohádkové, odehrává se to jakoby v jiné době, je tam smyšlený ten příběh a nějaké nadpřirozeno, ale zároveň je to takové jakoby pravdu pro celou rodinu, že i pro dospělého člověka je to zábavné, není to jako nějaké infantilní, je to opravdu ano, jako, ano. No, je to prostě taková naše, myslím, česká specialita, že máme opravdu moc pěkné ty pohádky a ne všude to mají a zrovna v té Francii právě to neznají opravdu.
1: Tak můžeme možná hnedka navázat tou nejznámější českou pohádkou, nebo jednou z nejznámějších. Ta první hraná byla teda natočena v roce 1952 podle předlohy pohádky Boženy Němcové Potrestaná pýcha.
0: Ano, a vy určitě ji znáte pod názvem Pyšná princezna. Tam ta ústřední píseň Rozvíjej se poupátko se tehdy stala velkým hitem. No a protože tady pohádka měla celkově velký úspěch, byla to tedy ta první pohádka, takový první pokus, tak se potom rozhodlo, že pohádky se budou natáčet už jen v barvě.
1: Tahle ta teda byla ještě černobílá, ano. A od té chvíle se začaly natáčet barevně.
0: Samozřejmě nemůžeme to brát úplně doslova. Existuje spoustu třeba televizních pohádek, potom že ze 60. 70. let některé jsou černobílé, ale řekněme, že takové ty velké filmové se už natáčely opravdu v barvě.
1: No a je to moc dobře, třeba princeznu se zlatou hvězdou si ani nedovedu představit černobílou. Jak by vynikly, že? Ty krásné vlasy, ta hvězda a šaty, které se tam předvádí.
0: To je pravda. A zrovna tahle pohádka byla natočena v roce 1959 režisérem Martinem Fričem, kterého už jsme tady zmiňovali. No a zvláštní na ní je, že je celá zveršovaná. A píseň prince Radovana Prstýnek, ta se stala velkým hitem.
1: Ještě před touto pohádkou se režisér Jaromír Pleskot ujal režie pohádky Obušku z pytle ven, to je moje oblíbená. A ta byla na docela dlouhou dobu takzvaně trezorovou pohádkou.
0: Ale co to vlastně znamená přesně ten pojem trezorová pohádka?
1: No, to, když se takzvaně v režimu jakoby nezamlouvala pohádka anebo nějaký film, vyskytovala se tam třeba postava nějak neslučitelná s komunistickou ideologií, nebo ve filmu nebo pohádce hrál herečka, který potom emigroval na západ, takže takové dílo bylo takzvaně uloženo do trezoru a nesmělo se od určité chvíle promítat. No a zrovna v pohádce Obušku z pytle ven pomáhá toho zlého hostinského potrestat samotný bůh, stvárnil ho František Smolík. No a tady ta postava toho boha se samozřejmě režimu nelíbila.
0: A o rok později Jaroslav Mach zpracoval podle předlohy Jana Drdy pohádku Hrátky s čertem. Tam jsou takové krásné kulisy a také kostýmy, které pocházejí z dílny Josefa Lady. Hlavní roli se určitě vybavíte Josefa Beka, potom tam ty plesnivé čerty stvárnili Stanislav Neumann a také František Filipovský, kterého už jsme opět zmiňovali.
1: Tak to je taky jedna z mých velmi oblíbených pohádek. No a pomalu se posouváme do 60. let. Třeba v letech 1968 až 69 natočil režisér Bořivoj Zeman další pohádku, tentokrát Šíleně smutnou princeznu. V titulních rolích se představili zpěvačka Helena Vondráčková a zpěvák Václav Neckář.
0: Tak to si určitě dobře vybavujete. No a ve stejné době režisérka Vlasta Janečková sáhla do tvorby opět Boženy Němcové a vznikla Černobílá popelka. V titulní roli se objevila teprve tehdy 14-letá Eva Hrušková a podstatně starší zpěvák princ Jiří Štědroň. Nicméně vzhledem k tomu, že se v pohádce objevil herec Jan Tříska, toho možná znáte z filmu Obecná škola, to je ten Igor Hnízdo, tak ta pohádka se rovněž na nějaký čas uschovala do trezoru, takže se nevysílala.
1: No a máme rok 1973, zlomový rok v oblasti českých filmových pohádek, protože v kinech běží pohádka Václava Vodlíčka Tři oříšky pro popelku. Libuše Šafránková v ní okouzlila a neustále okouzluje další a další generace dětí, nejen u nás, ale dokonce i v zahraničí.
0: No a ve stejném roce, tedy v roce 1973, Vlasta Janečková opět dá vzniknout kouzelné televizní pohádce Zlatovláska v titulní roli s Petrem Štěpánkem a Jorgou Kotrbovou.
1: No a co teprve pohádka s čerty nejsou žerty? Podle předlohy zase Boženy Němcové, Čertův švagr.
0: No tak to úplně miluji. Tu natočil v roce 1984 režisér Hynek Bočan a v titulní roli Petra Máchala se představil Vladimír Dlouhý. A samozřejmě Dorota Máchalová, Jaroslava Kryčmerová, na tu nesmíme zapomenout. A my třeba u nás doma tuhle pohádku opravdu milujeme a pouštíme si ji každý rok v období Mikuláše, že je taková, prostě máme ju s tím spojenou hodně. A samozřejmě myslím, že si každý vybaví aspoň nějakou hlášku z této pohádky, které doslova zlidověly.
1: Jako spadlo ti to mách, ale asi vítr.
0: Třeba.
1: Tak jo, tak se pomalu překulíme do doby po sametové revoluci. To už se pohádka stala nedílnou součástí Štědrého večera. No a po zhlédnutí si celý národ většinou sděluje, zdá se pohádka ta nová líbila nebo propadla, což si myslím, že je docela fajn, když dospělí vlastně řeší ve svém volném čase pohádky.
0: No to teda jo, já se teda musím přiznat, že mám strašně ráda na Štědrý večer, že vždycky se právě podíváme na pohádku, na tu novou na jedničce a potom jdu na internet, na Facebook, kde si vlastně vyjedu to přímo stránky České televize. Oni se tam většinou ptají tak, jak se vám líbila nová pohádka a teď ty komentáře. A vždycky mě hrozně baví to právě jako číst reakce lidí a vlastně zkoumat ten takový ten celkový jako všeobecný názor toho národa. A samozřejmě vždycky se najde někdo, komu se to líbí, komu se to nelíbí. Někdy prostě převažují spíš ty pozitivní ohlasy, někdy negativní, to tak prostě je. Každý si může udělat svůj názor samozřejmě, ale vždycky mě prostě na tom nejvíc baví taková ta jakoby pospolitost, že to ty lidi tak jako spojí, že jeden večer v roce opravdu všichni prostě prožívají tu pohádku.
1: Většina lidí, ano.
0: No, dobře, tak většina, ale opravdu jako je to takové fakt téma a potom to potřebují si nějak mezi sebou sdělovat a právě si o tom třeba píšou i právě s cizíma lidma takhle v těch komentářích a všichni prostě řeší tu pohádku a je to takové jako přijde mi to hrozně jako hezké, že se prostě řeší pohádka.
1: Chvíli se neřeší politika nebo katastrofy.
0: Ano.
1: A prostě ano, trošičku se člověk odreaguje, aspoň na ty Vánoce.
0: Jako mě to strašně baví právě, či někdy se tam i člověk docela pobaví.
1: Tak co třeba z těch nových pohádek po tom roce 89, co tě takhle nejvíc třeba zaujalo na ty?
0: Tak Já mám teda určitě ráda pohádku Lutrandu a Zubejda, ta vznikala nějak asi rok před mým narozením nebo tak, takže ho mám opravdu spojenou jako s nejranějším dětstvím, ale myslím, že je do dneška velmi oblíbená a populární. A potom už z takových těch, co byly jakoby později, co už si pamatuju jakoby trošku starší, tak určitě Tajemství staré Bambitky, Anděl Páně, tak vánoční klasika. A pak mám strašně ráda ještě Korunního prince a Princezna a půl království. To mi přišlo takové velmi jako vydařené v poslední době.
1: Já si ještě vzpomínám na pohádku Princezna ztracená v čase. Mám pocit, že to mě taky přišlo takové velmi inovativní, ty návraty vlastně toho času v té pohádce. Takže můžeme doporučit. No samozřejmě jsme určitě na plno pohádek zapomněli, ale je jich tolik, že by se do našeho barvínku ani všechny nevešly.
0: No a vy určitě máte nějaké svoje oblíbené, tak nám třeba můžete na mail barvinek@proglas.cz napsat, jakou pohádku máte nejradši a třeba proč.
1: No a pojďme si tedy pustit nějakou písničku z filmových pohádek a tentokrát to bude Nám se stalo něco překrásného z pohádky Lotrando a Zubejda.

0: Po písničce se vracíme s naším tradičním kvízem, takže si připravte tušku a papír a můžete si rovnou nadepsat čísla od jedničky do patnáctky.
1: Tak se do toho můžeme rovnou pustit. V první otázce se vás zeptáme, koho považujeme za průkopníky kinematografie. Za A to jsou bratři Lumiérové, za B bratři Grimmové, anebo za C bratři Ebenové.
0: Druhá otázka. První český režisér a zároveň kameraman se jmenoval buď to Josef Šváb Malostranský nebo Jan Kříženecký, po případě Martin Frič.
1: Otázka číslo 3. Ponrepo byl za A druh filmové kamery, za B název prvního českého filmu, anebo za C první kamenné kino u nás.
0: Čtvrtá otázka. První zvukový film u nás nese název Tonka Šibenice, Šibeniční vrch, anebo Poprava.
1: Za páté, jaké jméno je spojeno se vznikem barandovských filmových ateliérů? Za A Miloš Havel, za B je to Václav Havel, nebo za C Ivan Havel.
0: Tak pro získání šestého bodu si vzpomeňte alespoň na dva herce a dvě herečky z filmů pro pamětníky. Zkuste jakékoliv.
1: V sedmé otázce musíte vybrat, který režisér nepatří mezi významné režiséry filmů pro pamětníky. Za A je to Otakar Vávra, za B Martin Frič, anebo za C Jiří Menzel.
0: Otázka osmá. Koho považujeme za českého krále komiků? Oldřicha Nového, Vlastu Buriana, anebo Huga Haase?
1: V deváté otázce se pokuste vzpomenout na jméno české herečky, kterou nacisté popravili za odbojovou činnost spolu s jejím manželem.
0: Otázka číslo 10. Jak se jmenuje první český barevný film? Je to Jan Hus, Jan Žižka, anebo Jan Roháč z Dubé?
1: V jedenácté otázce už se postupně přesouváme k pohádkám a otázka tedy zní, která z následujících pohádek je zajímavá tím, že je celá zveršovaná. Za A je to Pyšná princezna, za B Šíleně smutná princezna, anebo za C Princezna se zlatou hvězdou.
0: Tak v otázce 12. se ptáme, co znamená pojem trezorová pohádka anebo třeba trezorový film. Takže je to buď to za A pohádka s vysokým rozpočtem, nebo za B pohádka, která byla zakázána z ideologických důvodů, anebo za C příliš vzácná pohádka na to, aby se často promítala.
1: Za 13. v jaké pohádce se proslavila Libuška Šafránková? Za A to byl Ve zlatovlásce, za B pohádka S čerty nejsou žerty, anebo za C Tři oříšky pro Popelku.
0: Tak předposlední otázka číslo 14. Ptáme se, kdo režíroval pohádku S čerty nejsou žerty. Můžete si vybrat mezi Hinkem Bočanem, Václavem Vorlíčkem a Vlastou Janečkovou.
1: No a poslední 15. otázka, ta může mít různé odpovědi, protože chceme, abyste se zamysleli nad tím, která je vaše oblíbená pohádka a co se vám na ní konkrétně líbí.

0: Tak a po písničce je to už vyhodnocení dnešního kvízu.
1: Tak první z 15 otázek. Ptali jsme se, koho považujeme za průkopníky kinematografie a bylo to za A, bratři Lumiérové. Snad si zapamatujeme z dnešního Barvinku toto jméno.
0: Ve druhé otázce první český režisér a zároveň kameraman se jmenoval Jan Kříženecký za B.
1: Otázka číslo 3. Ponrepo bylo první kamenné kino u nás a také je to příjmení vlastně nebo pseudonym Dismase
0: Šlambora.
1: Šlambora, děkuju na ty, který si zvolil právě pseudonym Viktor Ponrepo.
0: Ve čtvrté otázce jsme se ptali na první zvukový film u nás a ten nese název Tunka Šibenice za A.
1: Otázka číslo 5. Jméno spojené se vznikem barandovských filmových ateliérů je Miloš Havel a byl to tedy strýc Václava Havla.
0: V šesté otázce můžete mít odpovědi různé. Ptali jsme se na aspoň dva herce nebo dvě herečky svému pro pamětníky, takže můžete tam mít třeba Natašu Golovou, Adinu Mandlovou, Lídu Bárovou nebo třeba Oldřicha Nového, Ladislava Peška, Františka Filipovského, Vlastu Buriana.
1: Tak otázka číslo 7. Mezi významné režiséry filmů pro pamětníky nepatří a měli byste mít 7C. Jiří Mencl, ten točil až od 60. let.
0: V 8. otázce jsme se ptali na českého krále komiků a byl to tedy rozhodně Vlasta Burian, takže odpověď B.
1: Tak v 9. otázce jste si měli vzpomenout na jméno české herečky popravené za odbojovou činnost za druhé světové války a tou herečkou byla Anna Letenská.
0: Za 10. první český barevný film byl za C. Jan Roháč z Dubé.
1: No a pohádka zajímavá tím, že je celá zveršovaná, z nabídky byla opět pod C-čkem Princezna se zlatou hvězdou.
0: Ve 12. otázce pojem trezorová pohádka, správná odpověď je Bčko, pohádka se zákazem promítání z ideologických důvodů.
1: Otázka 13 o Libušce Šafránkové, opět je správně C, určitě hrála v pohádce Tři oříšky pro Popelku.
0: Za 14. pohádku Z čerty nejsou žerty režíroval Hynek Počan, odpověď A.
1: No a 15. bod jste mohli získat, pokud jste napsali vaši oblíbenou pohádku a co se vám na ní líbí a to už necháváme pro vyhodnocení jenom vám samotným.
0: A pokud chcete, tak se s námi o to můžete právě podělit na e-mailu barvinek@proglas.cz. Určitě si to moc rádi přečteme.
1: Pokud jste v našem kvízu získali aspoň 12 bodů z 15, tak buď máte skvělé znalosti, anebo jste velmi pozorně poslouchali, což nás znaty moc těší. Pokud máte aspoň 10 bodů, tak jsou vaše znalosti určitě dobré, nemáte se za co stydět. No a pokud je váš výsledek horší, tak co na plat? Můžete si pustit náš Barvínek znovu, třeba z audioarchivu a můžete se zlepšit.
0: Dnešní Barvínek tedy končí, my vám moc děkujeme za pozornost a přejeme krásné dny a těšíme se brzy naslyšenou. Od mikrofonu vás zdraví Naty
1: a Alča.
0: Ahoj!

Myšlenkou na den je dnes promluva papeže Lva 14. před nedělní modlitbou Anděl Páně o 16. neděli v liturgickém mezidobí 19. července 2026.

Drazí bratři a sestry, pěkný den. Po podobenství o rozsévači Ježíš nadále promlouvá k zástupům prostřednictvím obrazů. V záznamu 13. kapitoly Matoušova evangelia mluví o dobré pšenici a koukolu, horščičném zrnku a o kvasu v mouce. Jsou to tři krátká podobenství, která mají připomínat příchod Božího království do dějin, jeho působení v životech lidí, způsob, jakým roste, šíří se a proměňuje svět zevnitř. Ježíš nás v těchto příbězích varuje před pokušením představovat si Boha jako moci pána, který se prosazuje silou, zabírá prostor, aby vládl, triumfoval. Naopak, Bůh dává přednost nepatrnosti. Znameními své nenápadné lásky nám ponechává svobodu jej přijmout nebo odmítnout. Ta nenápadnost si hledá cestu i uprostřed plevele, působí skrytě a neviditelně jako nejmenší ze všech zrnek, která v tichosti prokvasí těsto. Bratři a sestry, Ježíš nám sděluje něco důležitého o tom, jak Bůh působí v našem životě i v dějinách. Někdy očekáváme cosi senzačního, toužíme po Bohu, který by zasáhl zhora a okamžitě vytrhlal plevel zla. Představujeme si silného a mocného Boha a bohužel tomuto obrazu přizpůsobujeme i náš způsob, jak být křesťany a jak být církví. Boží království se však šíří i uprostřed koukolu a vyžaduje od nás pohled schopný vnímat dobro, které klíčí i tam, kde se rozmohla temnota zla. Vnímat, aniž bychom všechno hned soudili. Přichází jako nejmenší ze zrníček a proto si od nás žádá trpělivost, abychom dokázali tyto cesty rozpoznávat v nepatrnosti každodennosti a v obyčejnosti běžného života. Roste totiž neviditelně jako kvas v mouce a tak nás osvobozuje od skleslosti a vybízí nás k důvěře i tehdy, když se nám zdá, že je Bůh nepřítomný. On nás provází neustále a jeho láska k nám je neustále při nás, při našem díle. Tento boží styl se musí stát způsobem, jakým, ať už jako jednotlivci nebo jako církev, obýváme realitu světa, který nás obklopuje. Jsme povoláni k tomu, abychom přijali evangelijní styl, abychom se ukvapeně nevymezovali arrogantními soudy, abychom se neprosazovali mocí a silou, abychom nestráceli důvěru v boží dílo. Jde o to, jak říkal tehdejší kardinál Ratzinger, podřídit se logice zrnka. Ta není logikou úspěchu a velikosti, ale vyžaduje, abychom se stali malými a sloužili životu člověka. Tak se sami stáváme malým zrnkem evangelia, které klíčí, a kvasem lásky, který proměňuje těsto světa. Modleme se k nejsvětější Marii, která dokázala přijmout zrnko slova v nepatrnosti, aby nás podporovala na naší cestě a přimlouvala se za nás.

A nyní už je na Proglasu připraven přenos mše z kostela svatého Augustina v Brně. Mše bude sloužená za posluchače, přátele Proglasu. Celebruje pater Zdeněk Drštka, koncelebruje pater Martin Holík, na varhany zahraje Dominik Laudát. Zpívat budeme píseň číslo 522. Plníme, Kriste, tvoje přání. 522.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pán s vámi. Vážení a milí, zde u svatého Augustína i doma u vysílání Proglasu, zvláště vy posluchači, přátelé Proglasu, za které je tato vše svatá také sloužena, buďte vítáni ke společnému slavení. Scházíme se jako rodina Boží dětí, jako Ježíšovi příbuzní, bratři a sestry, jak o tom uslyšíme z Evangelia, jako ti, kteří slyší Boží slovo, naslouchají mu pozorně a přijímají do svého života. Přijměme nyní Boží výzvu, Boží slovo, které nás volá k obrácení, k proměně srdce. Přijměme Boží slovo, které nám slibuje Boží milosrdenství a vyprošujme si je. Smiluj se nad námi, Pane.
1: Vyřešili jsme proti tobě.
0: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Bože, buď stále s námi. A když nás voláš, abychom ti celým svým životem sloužili, rozmnož v nás víru, naději a lásku, abychom věrně plnili tvá přikázání. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Čtení z knihy proroka Michajáše. Pas, Hospodine, pastýřskou holí svůj lid, stádce, které vlastníš, ty, kteří přebývají v lesní samotě uprostřed úrodných krajin. Ať se pasou v Bašanu, v Gileádu, jako za pradávných časů. Ukaž nám divy své moci, jako za dnů, když si vycházel z Egypta. Který Bůh je ti podoben? Zbytku svého dědictví odpouštíš nepravost, promíjíš hřích. Netrváš na svém hněvu na věky, spíše máš zálibu v milosrdenství. Znovu se smiluješ, nebudeš dbát na naše viny, všechny naše hříchy svrhneš do mořských propastí. Jakubovi ukážeš věrnost, Abrahamovi svoji přízeň, jak si přísahal našim otcům od pradávných časů. Slyšeli jsme slovo Boží.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Když mluvil Ježíš k zástupům, jeho matka a příbuzní stáli venku a chtěli s ním mluvit. Někdo mu řekl, hle, tvoje matka a tvoji příbuzní stojí venku a chtějí s tebou mluvit. On však odpověděl tomu, kdo to řekl, kdo je moje matka a kdo jsou moji příbuzní. A ukázal rukou na své učedníky a řekl, to je moje matka a to jsou moji příbuzní. Každý totiž, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i matka. Slyšeli jsme slovo Boží. Velmi zajímavé je, oč prosí prorok Micheáš, jak jsme to slyšeli. Ukaž nám divy své moci, jako za dnu, když si vycházel z Egypta. Znělo by to trošku jako výzva, kterou Herodes, mladší Herodes, adresoval Ježíšovi při pašiových událostech. Ukaž znamení své moci, udělej zázrak. Někdy by se dokonce zdálo, že něco takového chtít po Bohu je troufalé. No, máme také ve starém zákoně příklad izraelského krále, který, když dostal nabídku, vyžádej si znamení od Hospodina, odpověděl, nebudu žádat, nebudu pokoušet Hospodina. A prorok mu na to odpověděl, nestačí ti, že lezeš na nervy lidem, chceš lézt na nervy i Hospodinu zástupů, dá ti znamení sám Pán. Ono je znamení a znamení. On je zázrak a zázrak. On je div a div. My lidé moderní doby, západní civilizaci, většinou chápeme zázrak jako, jak to kdosi moudrý popsal, jako žádost zákonodárci přírodních zákonů o porušení těchto zákonů ve prospěch žádajícího subjektu, který zároveň prohlašuje ve vší pokoře, že si to nezaslouží. Ale zázrak neznamená přece jen porušení přírodních zákonů. Lid staré smlouvy, Izraelité, chápali zázraky jinak. Přímo ty veliké věci, které se děly při odchodu z Egypta. Oni nespekulovali nad fyzicko-geologickou podstatou jevů, jichž byli svědky. Ať to byly egyptské rány, ať to byla zkušenost exodu, ať to byly třeba křepelky na poušti. Pro ně bylo důležité, stalo se to právě tehdy, když jsem to já potřeboval. A Hospodin mi slíbil, že mě nenechá na pospas hladu, či nepřátelům, či žízni, či jiným neštěstím. Zázrak je to, že se Hospodin o mě stará. A jestli k tomu využije přirozenou nebo nadpřirozenou cestu, to je naprosto druhotné a nedůležité. Vzpomínám si na úžasná slova jedné nádherné knížky, které jsem kdysi před nějakými 30 lety naslouchal. Leže doma se zápalem plic, jako velmi zapalený posluchač Proglasu. Úžasná knížka se jmenuje Plná slávy od britského autora Brise Marshalla, který tam vyslovil, když váš kabát zůstane do rána na věšáku, kam jste ho pověsili, je to stejný div, jako kdyby se v noci zvedl a odlétl na Sibiř nebo na kterýkoliv jiný konec světa. Zázraky se dějí nám přímo před očima. To jen my jsme si odvykli být citliví. Možná bychom se měli znovu naučit modlit a prosit o zázrak, ne jako podívanou pro pobavení, jak to vyslovil onen kníže Herodes v pašiových dobách, ale jako projev Boží moci a Boží lásky pro nás, když to právě nejvíce potřebujeme. Možná bychom se měli znovu naučit prosit
slovy jedné písně: Otevři, Pane, oči mého srdce. A možná bychom se měli naučit hledat zázraky i tam, kde bychom je nečekali, nebo v tom, co bychom za zázrak už snad ani považovat nechtěli. Prorok Micheáš pokračuje: Netrváš, Hospodine, ve svém hněvu na věky, spíše máš zálibu v milosrdenství. Já bych řekl, že Boží milosrdenství, které se projeví v lidském životě, v životě člověka, Boží milosrdenství, které promění lidské srdce, je zázrak všech zázraků. Kéž se nad ním znovu naučíme žasnout.

0: Jsme poutníky na této zemi. Kristus je naše cesta, která bezpečně vede k cíli. Předložme mu v této chvíli své prosby.
1: Veď papeže a zbor biskupů svou cestou a naplňuj je svým požehnáním.
2: Prosím tě, vyslyš nás.
1: Posilňuj lid, putující do nebeského domova svým tělem.
2: Prosím tě, vyslyš nás.
1: Uč lidi dodržovat zákony, které mají za cíl všeobecné blaho.
2: Prosím tě, vyslyš nás.
1: Abychom svým životem a modlitbami vnášeli světlo víry do srdcí těch, kteří hledají spásu.
2: Prosím tě, vyslyš nás.
1: Ať se dobře připravíme na odchod z tohoto světa k tobě.
2: Prosím tě, vyslyš nás.
0: Prosme také za dary svatého ducha, pro Marii Bezděchovou a její rodinu.
3: Prosím tě, vyslyš nás. A ještě tuto intenci přijmi obětě tomše svaté také za posluchače, přátele Proglasu.
2: Prosím tě, vyslyš nás.
0: Vyslyš nás, Pane, a dej, abychom byli stále více tvými a náš život se podobal životu tvému, jenž žiješ a kraluješ na věky věků.
3: Amen.

0: Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve.
1: Ať ji přijme ve své slávy a k spáse světa.
0: Bože, podle tvého ustanovení máme účast na jediné dokonalé oběti Kristově, v níž všechny dřívější oběti nalezly smysl a dovršení. Přijmi tedy tyto dary, jako přijal oběť Abel. A co každý z nás přináší ve spojení s Kristem, ať prospěje ke spáse všech skrze Krista, našeho Pána.
2: Amen.
0: Pán s vámi,
3: i s tebou,
0: z hůru srdce,
2: máme u Pána.
0: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
2: Je to důstojné a spravedlivé.
0: Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť v něm si dal všemu smysl a jednotu a na jeho plnosti máme všichni účast. Byl rovný tobě a vzdal se všeho, vydal se za nás a jeho krev na kříži prolitá smířila všechno. A ty jsi ho nade všechno povýšil a on je věčnou spásou všech, kdo ho následují. A proto tě celý vesmír oslavuje a všechno tvorstvo ti zpívá novou píseň. Také my tě chválíme a se všemi nebeskými zástupy voláme.

Pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvěti je, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

0: tajemství víry.
1: Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme a tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.
0: Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého Syna, obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a sjednotí Duch Svatý.
2: Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, veď ji k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Levem, naším biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby ve tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli ve tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly, se svatým Vavřincem z Brindisi a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého Syna Ježíše Krista.
0: Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože, Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Jako Ježíšovi příbuzní, jako bratři a sestry Kristovi, máme i my v Bohu nebeského Otce. Proto Otci s důvěrou volejme.
3: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu. Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele, Ježíše Krista.
3: Neboť tvé je království, i moc, i sláva na věky.
0: Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věku.
4: Amen.
0: Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením pokojem.

0: Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránku.
1: Pane, zasloužil jsi,
0: abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat. Ale co mohu, pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě a protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučila.

Modleme se. Svými svátostmi nás, Bože, uvádíš do nového života. Pomáhej svému lidu, ať se nevrací k tomu, co je staré a špatné, ale vytrvá na cestě k tobě. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Díky vám všem za společné slavení, vám zde u svatého Augustina i vám u vysílání Proglasu. Přeji vám požehnaný zbytek dne a otevřené oči pro Boží divy a zázraky. Oči srdce, ty především. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně. Amen.

Mši svatou jsme přenášeli z kostela svatého Augustina v Brně a byla sloužena za posluchače Přátelé Proglasu. Ve čtvrtek 23. července se přenos mše svaté uskuteční z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. A nyní už na Proglasu začíná hudební zastavení s kantátou Johanna Sebastiana Bacha Hospodin je můj věrný pastýř. Sbor Gehinka Kantorei Stuttgart doprovází Bach Collegium Stuttgart a diriguje Helmut Rieling. Sola zpívají Inga Nielsen, soprán, Gabriele Schreckenbach, alt, Aldo Baldin, tenor a Walter Heldwein, bass.

Dozněla kantáta Hospodin je můj věrný pastýř Johanna Sebastiana Bacha. Účinkoval sbor Gehing Kantorei Stuttgart, doprovázelo Bach Collegium Stuttgart a dirigoval Helmut Rieling. Sóla zpívali Inga Nielsen, Gabriele Schreckenbach, Aldo Baldin a Walter Heldwein. A nyní budeme poslouchat Preludium a fugu A-moll Johanna Sebastiana Bacha v podání Otara Chedlivila.

Doznělo preludium a fuga a-mol Johanna Sebastiana Bacha. Na varhany hrál Otar Chedlivil. A nahrávka vznikla 25. června 2012 u svatého Augustina v Brně přímo pro Radio Proglas.

0: Ahoj holky a kluci. Poslechněte si, macešky mohou mít spoustu květů, mnoha barev, a to díky kouzelníkovi, který byl tuze zapomnětlivý a hledal učedníka.
1: Macežka Viola tricolor je jednoletá až víceletá bylina s velikými nevonnými květy. Korunní plátky jsou buď všechny žluté, nebo některé z části či zcela fialové. Kvete od dubna do října. Je to naše hojná rostlina, kterou nalézáme na kamenitých a skalnatých půdách, na lukách i na mezích nebo na písčinách, a to jak v nížinách, tak často i vysoko v horách. Křížením s jinými druhy bylo vypěstováno mnoho zahradních okrasných odrůd, s nimiž se setkáváme všude v zahradách. Macešky se pěstují již od 16. století, a to nejen pro ozdobu, ale i jako léčivky. Používá se jich při léčení dětských nemocí, například kožních vyrážek a křivice. V odvaru se někdy koupají i nemluvňata.

0: Byl jednou jeden zvídavý kouzelník. Přečetl už všechny knížky, co jich bylo na světě, ale životu stále ještě nerozuměl. A tak si řekl, že se vypraví zkoumat život sám. Ale život je nesmírný a dovědět se něco o něm, to je veliká práce. Byl starý a paměť už mu nesloužila.
1: Co jsem to jenom... Budu potřebovat pomocníka. A všechno, co vyzkoumám, si zaznamenám na lístečky. Až jich budu mít hodně, napíšu moudrou knihu.
0: Opatřil si tedy lístečky a aby se mu nepletly, obarvil je na žluto, na modro, na fialovo, na červeno. Pak si ještě udělal lístky žlutomodré, modrobílé, žlutobílé, žlutomodrofialové, no prostě všelijaké. A všechny je orazítkoval kouzelnickým znamením, trojúhelníkem. To, aby měl jistotu, že moudrost, kterou tam napíše, je jen jeho a nikoho jiného. Všechny své lístky strčil do brašny a brašnu si hodil přes rameno. Teď ještě jak najít toho pomocníka. Sedl si v parku na lavičku a přemýšlel. Tu zrovna jde po cestičce Eda Bartůněk s prakem v kapse.
1: Hej, kam pak s tím prakem? Zabíjet ptáčky, co?
2: Vůbec ne.
1: Nepovídej, nepovídej.
0: Kouzelník chytil Bartůňka za límec.
1: Půjdeš se mnou na strážnici.
2: Já nic neudělal.
1: A když už jsme se tak seznámili, měl bych pro tebe lepší návrh. Potřebuju pomocníka. Pojď se mnou. Já tě naučím čarovat, nevěříš? Jo? Vidíš tam toho černocha?
0: Na lavičce seděl student z Afriky a díval se na město.
1: Já jsem totiž kouzelník. Když řekneš mé zaklínadlo a já se tě dotknu kouzelnou hůlkou, stane se z tebe právě takový černoch. No, a když už nebudeš chtít být v jeho kůži, zaklepeš si třikrát na čelo a stane se z tebe zase... jak se jmenuješ?
2: Eda Bartůněk.
1: Jo, Eda Bartůněk.
2: A jaké je to vaše zaklínadlo?
1: Rdes norákos reveň rmen, ať hned v jeho kůži jsem.
0: Bartůněk opakoval zaklínadlo, kouzelník se ho dotkl kouzelnou hůlkou a z Edy byl rázem právě takový africký student na lavičce. Díval se na město, ale myslel na palmy, na rudé západy slunce nad mořem a lastury na pobřeží. Ten jeden student si najednou zaklepal třikrát na čelo a byl z něho zase Bartůněk.
1: No, tak co?
2: Bylo mi smutno. Stejskalo se mi hrozně.
0: Kouzelník pokýval hlavou, vytáhl z brašny žlutofialový lísteček a udělal na ten lísteček několik svislých a několik vodorovných čárek. Něco si tam zapsal kouzelnickým písmem. Pak hodil lístek zpátky do brašny a povídá Bartůňkovi.
1: Pro mne je těžká, musím se opírat o hůl.
0: Bartůněk si hodil brašnu přes rameno. Byl by chtěl jít k tomu africkému studentovi, zeptat se na jeho zemi, ale kouzelník šel dál. Potkali holčičku. Z ničeho nic se rozběhla a něco drmolila.
1: Vidíš tu holku? Proč se najednou tak rozběhla?
2: Rtesno ráko zreveň rmen, ať hned v její kůži jsem.
0: A z Edy byla právě taková holčička v žlutých puntíkových šatech.
3: Rarášek ryba republika, rytíř roura.
0: Skákala a byla šťastná. Ta druhá holčička si zaklepala třikrát na čelo.
1: No, co?
2: Je šťastná, že se naučila říkat R. Ona to předtím neuměla.
1: A už to umí, to je dobře.
0: Usmál se kouzelník, Vytáhl z brašny veselý žlutý lísteček a zapsal si zas něco tím svým kouzelnickým písmem. Šli dál. U pouliční hodin stála vytáhlá dívka. Čekala.
1: Dělej, Bartůňku.
2: Rtes norákos reveň rmen, ať hned v její kůži sem.
0: A už tam stála druhá vytáhlá dívka. Hrbila se, aby byla o kousek menší. Bylo jí hanba. Myslela si,
3: proč jsi se mnou dával schůzku?
1: Tak co?
2: Někdo si z ní udělal legraci a nepřišel na schůzku.
0: Kouzelník vyndal modrofialový lístek a řekl Bartůňkovi.
1: Není nic horšího než zklamaná naděje.
0: A zase si něco zapsal těmi svými vodorovnými a svislými čarami. Vyšli z města. Zavonělo pole, zavoněly louky. Kouzelník s Bartůňkem prošli několik vesnic. Smrákalo se, když potkali mechanika, veselého, zamazaného od oleje. Spravil právě sekačku.
1: Dělej, Bartůňku!
0: A hned byl na silnici další takový mechanik v montérkách. Když se z něho po chvíli stál zase Bartůňek, povídá kouzelníkovi.
2: Má hrozný hlad. Těší se domů na škubánky s mákem.
1: Aby se netěšil, není nic lepšího, než spěchat domů.
0: A zatímco hledal v brašně lísteček, Bartůňek si sedl na patník u cesty, rukou si podepřel bradu a pomyslel si.
2: Ten se má, ten mechanik. Za chvilku bude doma.
0: Hostinec ve vesnici byl zavřený a oni si potřebovali odpočinout. Za vsí stál stoh slámy. Tam se na noc uvelebili. Bartůňek byl tak unavený, že usnul jen ulehl. Ale brzy ráno se hlady probudil. Dívá se a vidí na nebi mrkavou hvězdu. Vzpomněl si na maminku.
2: Chudák maminka. Celou noc nespala, čekala.
0: Bartůňek zavřel oči, ale když je otevřel, viděl zas tu mrkavou hvězdu. Tu mu blesklo hlavou.
2: Já tu přece nemůžu zůstat.
0: Opatrně vylezl ze stohu, oklepal ze sebe slámu a utíkal k silnici. Jelo tudy právě mlékařské auto. Zamával na nákladák. Šofér zastavil a povídá.
1: Vlez si dozadu.
0: Bartůňek si vlezl mezi bandasky a jak se tam chtěl pohodlně usadit, ucítil, že má přes rameno tu kouzelníkovu brašnu.
2: Ještě si pomyslí, že jsem mu ji chtěl ukrást.
0: Polekal se Eda. Vzal brašnu a zrovna když jeli v nějaké vesnici přes náves kolem pomníčku padlým, vyhodil ji z nákladáku. Brašna se ale v letu otevřela a lístečky se sesypaly k pomníčku. A protože to nebyly lecjaké lístečky, ale kouzelníkovi, jen co dopadly na zem, proměnily se. Vykvetl z nich tenkrát u pomníčku celý záhon pestrých macešek. Bartůňek na nákladáku zatím uháněl k městu. Brašnu už neměl, ale starosti mu zůstaly. Myslel na kouzelníka, že ty své pestré lístečky s kouzelnickým znamením a písmem asi nenajde a že třeba tu svou moudrou knihu ani nenapíše. Celá ta kouzelníkova moudrost zůstala přece v těch maceškách u pomníčku, v tom tajném písmu na nich, kterému teď nikdo rozumět nebude.

Snad se vám pohádka o macešce líbila, děti. Zítřejší čtení bude o Sasance. Pohádkový herbář pro vás napsala Frida Pistoriusová a vydala ho v roce 2009 Olšanská a Pistorius. No a teď už tu mám jako vždycky pro vás hezkou písničku. Ten chlumecký zámek. A jestli ji znáte, tak si ji zaspívejte s námi.

Tak co, zpívali jste? Ale teď už se spolu pojďme pomodlit. A začneme znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobrý Pane, děkuji ti za to, že mě máš rád. Děkuji ti, že tvoje láska ke mně je tak velká, že ji mohu poznávat i schování lidí okolo sebe. Děkuji ti, že nejsme na světě každý sám za sebe, ale že máme kolem sebe lidi, o které se máme starat a být jim i příkladem. A pomoz mi, abych to dokázala. Amen.

Dnešní zíváček už je u konce, tak holky a kluci, dávejte na sebe o prázdninách pozor. Dobrou noc a sladké sny.

0: Na Proglasu posloucháte pořad Jak se vám líbí s Milanem Tesařem. Vítejte. Dnes vám představím skotského písničkáře Stevena Johnstona a jeho projekt Damask Rose, na kterém spolupracuje s hudebníky z brněnského vydavatelství Rustical Records. Budeme hovořit především o novém albu All That Has Not Yet Been Lost, ale ohlédneme se i za předchozí tvorbou. Otázky jsem Stevenu Johnstonovi poslal na dálku a on mi následně nahrál své odpovědi. Za zprostředkování tohoto rozhovoru děkuji Pavlu Šmídovi. Nové album vyšlo 3 roky po předchozím, nazvaném pouze Damask Rose. To se mi zdálo hodně zaměřené do autorova nitra, zatímco novinka je možná jiná. V čem se tedy pro Stevena obě alba liší?
1: Vždycky budu do určité míry zaměřený dovnitř sebe, ale myslím, že druhé album staví na základech toho prvního. Jako bych trochu vystrčil hlavu nad parapet, rozhlédl se po světě a snažil se v něm najít nějaké rozumné místo. Zároveň se zbavoval některých povahových rysů, které mě vždycky brzdily. A zatímco první album se inspirovalo vším, co mu předcházelo, šlo o 25 let psaní písní. Většina skladeb na druhé desce vznikla až potom. Myslím, že snad kromě 2 nebo 2,5 výjimek byly napsány už se zkušeností, že jsem jedno album natočil, že fungovalo, že je lidé poslouchali a že bylo ve skutečném světě docela dobře přijato. Měl jsem za sebou tuhle zkušenost i tým lidí kolem sebe, a to rozhodně znamenalo velký rozdíl.
0: Steven Johnston svou hudbu jednou popsal jako hledání vnitřního i vnějšího klidu. Zůstává to hlavním tématem i na novém albu?
1: Myslím, že ano, ale doufám, že jsem se během práce na druhé desce posunul, nebo se posouvám, protože všechno se pořád mění k většímu vnitřnímu klidu. A pravděpodobně právě díky tomu albu. Od první skladby Unstuck, která hledá cestu ven ze situace, kdy jsem se cítil zaseknutý a beznadějný, až po závěrečnou píseň The Greatest Feats of Engineering, kde se ohlížím za tím, jak se věci změnily a jakou cestu jsem prošel. Paradoxně je to přitom nejstarší skladba na albu.
0: Album začíná skladbou Unstuck a i my si ji poslechneme na úvod.
2: Hey, Gnats!

0: all that has not yet been lost, tedy všechno, co ještě nebylo ztraceno, je název alba, z kterého si hrajeme. Zní to zároveň nadějně i křehce.
1: I think Hopeful and Fragile is a good description. I think it's...
2: Myslím, že v úvozovkách nadějné a křehké je dobrý popis. Je to přiznání toho, že pořád myslíme na všechny věci a životy, které už byly ztraceny, a že jednou bude ztraceno všechno. Od nejmenší květiny nebo hmyzu přes naše vlastní životy až po samotnou planetu. A není to myšleno depresivně ani morbidně. Prostě to tak jednou bude. Jenže právě teď, v tomto přesném okamžiku, toho pořád máme tolik. Máme všechno, co ještě nebylo ztraceno. A to je úžasná věc. Je úžasné už jen to, že vůbec existujeme a že můžeme prožívat všechny ty vzestupy a pády. V galaxii s kdo ví kolika stovkami milionů hvězd, myslím, že jen v naší galaxii jich je asi 400 milionů, může být právě ta naše jediná, kolem které obíhá planeta, na níž vůbec existuje nějaký smysl. A toho je potřeba se držet. Ale ano, je to křehká rovnováha.
0: Písně Stevena Johnstona často vznikají z jednoduchých nápadů na akustickou kytaru. Jak se vyvíjejí do svých finálních podob?
2: Téměř všechny písně, které jsem kdy napsal, vznikly nejprve na akustickou kytaru a až potom přišla slova nebo první zvuky, melodie. Vždycky jsem měl pocit, že psát texty písní je možná o něco jednodušší, než psát třeba román se zápletkou a postavami, které musíte dovést k nějakému smysluplnému závěru. Hudba vám totiž poskytuje oporu, můžete se opřít o obrazy a někdy prostě jít za prvními slovy, která vyvolá způsob, jak spolu znějí akordy. Někdy to funguje samo od sebe, nebo si můžete vytvořit příběh, ve kterém to funguje. Často ale mám pocit, že je to až příliš snadné a že bych měl texty víc propracovat do skutečných příběhů. Ale jako u všeho platí, že s texty jsem nejspokojenější tehdy, když jsem nad nimi strávil nejvíc času a nemám pocit, že jen mechanicky používám rýmovací slovník. Když jsem na tomhle albu znal pořadí skladeb, snažil jsem se mezi některými z nich vytvářet propojení, aby si texty navzájem odpovídaly nebo něco předjímaly. Například jsem se vrátil k Unstuck a přidal jsem další vokální linku s některými slovy a obrazy z písně A Door That Locks. A u závěrečné skladby byl původní nápad ten, že obráceně puštěný text z úvodu první skladby se vrátí úplně na konci alba, aby vznikla jakási nekonečná zpětnovazební smyčka. Jenže Vojta vytvořil syntezátorovou krajinu a Pavel se svými elektrickými kytarami přidal tak nádherné finále, že jsem prostě nedokázal narušit tu krásu tím, že by se tam znovu objevil ten rušivý, obrácený vokál. A když mluvím o vývoji písní, tak na mnoha místech alba pomohly příspěvky dalších lidí posunout skladby směrem, který bych sám nečekal, nebo mě ani nenapadl. Ale k tomu se možná ještě dostanu později v rozhovoru.
0: Zmíněnou píseň Unstuck jsme už poslouchali, dále zazněl název A Door That Locks a tu si pustíme teď.

0: Na naše otázky odpovídá Stephen Johnston, skotský písničkář duše projektu Damask Rose. Na obou albech, která zatím pod tímto názvem vyšla, spolupracoval s týmem brněnského vydavatelství Rustical Records. Jak se role českých hudebníků při utváření výsledného zvuku změnila mezi prvním a druhým albem?
1: Yeah, that's just what I was talking about. I really feel, yeah, we've all...
2: Ano, to je přesně to, o čem jsem mluvil. Mám pocit, že jsme se od prvního alba Damask Rose všichni posunuli dál. Cítím zkušenosti a schopnosti, které Vojta a Pavel získali díky svým úžasným hudebním projektům s umělci z celého světa. Je to vlastně stejná role jako na prvním albu, jen možná ještě intenzivnější. Třeba jsme využili Pavlovu thrash metalovou minulost pro intro skladby Go With What You Got. A Vojta podle mě výrazně pozvedl atmosféru tím, že přidal skvělý klavírní motiv ve stylu hospodského baru. A právě u téhle písně přišli s nápadem na jakési opilecké společné zpívání v hospodě, takže jsem na konci nahrál sbor hlasů, který opravdu zachycuje podstatu a ducha skladby. A konec té písně, když se přidá Vojtův klavír a smyčcový Indigo kvartet z Brna, odnáší skladbu úplně do jiného světa. To už nejsem já. To je čistě jejich zásluha. Oni úplně utvářejí výsledný zvuk. That's them shaping the sound completely.

0: To byla skladba Go With What You Got, asi nejrokovější na albu All That Has Not Yet Been Lost. Zajímalo by mě, jestli tyto výsledné verze Stephen Johnston stále považuje za své skladby, nebo spíše za kolektivní dílo celé kapely.
1: Definitely a collective creation on some.
2: V některých skladbách je to rozhodně kolektivní dílo. Třeba syntezátorové krajiny ve skladbě In Your Arms nebo rockové kytary v Go With What You Got. Případně to, jak smyčce a klavír posunuli Mindless Advice úplně jinam. Pořád to ale cítím jako své písně. Myslím ale, že tým Rustical Records byl naladěný na stejnou vlnu, takže často dokázali přesně vystihnout pocit, který jsem měl v hlavě. Například u závěrečné skladby na prvním albu Unfinished Sentences jsem zkoušel nějaké jednoduché návrhy syntezátorových a smyčcových aranží, ale byly příliš překombinované. Za to Vojta spolu s Jakubem a Bořkem Tvrzníkovými dokonale vystihli správné naladění té skladby. Jakoby zmrazili jediný okamžik atmosféry a rozšířili ho. A podobně i na konci poslední skladby druhého alba vzali Pavel a Vojta píseň dokonalým směrem k jakémusi zlatému horizontu. Takže ano, pořád jsou to moje písně, dokonce možná ještě mnohem víc než dřív.
1: Even more so.
0: Další ze skladeb, které před chvílí Steven zmínil, je Mindless Advice.

0: já.
1: Vrátím se ještě k otázce tvorby jednotlivce a tvorby celé kapely. Steven Johnston říká, že se postupně naučil nechávat větší prostor ostatním hudebníkům. Podařilo se tedy na novém albu dosáhnout rovnováhy?
2: Nevím jistě. Pořád píšu písně stejným způsobem. Sám, s akustickou kytarou a hlasem. Možná právě Rustical Records pomohly věci uspořádat a vytvořit prostor, dokonce někdy moji kytaru úplně odstranili. Možná teď začínám víc přemýšlet o komponování s ohledem na další nástroje, ale jak jsem říkal, pořád skládám sám a pořád cítím potřebu ten prostor vyplňovat kytarou. Možná už vzniká pár nových písní, kde je prostoru víc. Rád bych zkusil psát ve spolupráci s dalšími lidmi nebo s kapelou. To jsem nikdy nedělal. A dokážu si představit, že by to vedlo úplně jinou cestou k výslednému dílu. Bylo by to úplně jiné začínat třeba od bicích a baskytary a teprve na to přidávat texty. Možná si to budu moct dovolit, pokud bude tohle album úspěšné.
1: Některé písně z alba vznikaly v Brně a ovlivnily je skutečné události, včetně války na Ukrajině.
2: Ano, jedna píseň vznikla velmi rychle, jako reakce na tu konkrétní znepokojivou situaci. Do Brna jsem se vrátil asi týden po invazi. Ale byla to jediná skladba napsaná přímo na určité téma. A mám pocit, že i ta je vlastně docela abstraktní, protože se na celou věc dívá spíš z pohledu hledání nějaké nadějné budoucí odpovědi. Česko a Brno ale na albu určitě zanechali silnou stopu. Temporary Inconvenience byla napsaná právě tam a vycházela hlavně z pocitu jistoty a skutečnosti, který přišel s tím, že jsem tam opravdu natočil první album. Že to skutečně funguje. Že opravdu píšu písně, které fungují a oslovují lidi napříč různými prostředími. Takže ano. Česko se zdá být velkým zdrojem inspirace a na nové desce zanechalo velmi výraznou stopu.

0: To byla skladba A Temporary Inconvenience. Naším hostem je Stephen Johnston. Už jsme hovořili o spolupráci s hudebníky z okruhu vydavatelství Rustical Records v čele s Pavlem Šmídem a Vojtěchem Svatošem. Ale na albu jsou i další hosté.
1: Well, one that stands...
2: Jedním zcela výjimečným příspěvkem je účast Báry Zmekové ve skladbě With Ferocious Grace. Vzala tu píseň za svou, rozvinula ji přes svůj klavír a zpěv a dala jí další rozměr, přesně jak jsem doufal. Tu skladbu opravdu miluju. Dále na albu hostují Pavel Zlámal na klarinet a saxofon nebo Michael Mihok na akordeon ve skladbě This Spirit. Jejich drobné motivy, melodie a riffy zase posunuly písně na další úroveň. O to se vždycky snažím, skladby neustále budovat a rozvíjet. A ještě Indigo Quartet v Mindless Advice a v titulní skladbě. Bez nich by ty písně i celé album působily úplně jinak.
0: Poslechneme si píseň With Ferocious Grace s Bárou Zmekovou.

Hudba Stevena Johnsona má často velmi emotivní, skoro až filmovou atmosféru. Bylo jeho záměrem tuto stránku tvorby na novém albu ještě více rozvinout?

0: píseň a divadlo. A možná je to dobře. Jinak nevím, kolik práce by se na světě vůbec udělalo, kdyby se každý snažil dělat z úplně všeho písně a filmy.
1: Steven Johnston také řekl, že doufá, že jeho hudba může posluchačům pomoci překonávat těžké chvíle. Jakou cestou by tedy měli při poslechu alba projít?
2: It's hard to say, really. I wouldn't want to direct anyone to...
0: To se těžko říká. Nechtěl bych nikoho směrovat k nějaké konkrétní reakci nebo emocionální cestě, kterou by měl při poslechu projít. Možná to na spoustu lidí nebude mít vůbec žádný dopad. Ale je těžké uniknout pocitu, že to album znovu zachycuje podobnou cestu, jen snad hlubší a jistější. Od pocitu uvíznutí k uvědomění, že to může být jen dočasný stav. Že není nutné pořád se schovávat za zamčenými dveřmi. Že má smysl držet se okamžiků naděje a inspirace, kdy máte pocit, že můžete pokračovat dál. A zároveň vědět a oceňovat, že tyto nadějné chvíle mohou být pomíjivé. Stejně jako pomíjejí i chvíle zoufalství a ztráty. Všechno jednou pomine, jak kdysi řekl někdo jiný. A přesto pořád cítíte, že to stojí za to. Že stále máte všechno, co ještě nebylo ztraceno. Jde jen o to snažit se být v míru s tím, jaký život je, a udržovat rovnováhu.
2: Keeping the balance.
1: Představujeme si album All That Has Not Yet Been Lost, všechno, co ještě nebylo ztraceno. A já se na závěr jeho autora Stevena Johnsona ptám, co on sám díky němu objevil, případně ještě nestratil.
2: Maybe it's too soon to say for sure now, but I think I've discovered a confidence in myself.
0: Možná je ještě příliš brzy na jistou odpověď. Ale myslím, že jsem v sobě objevil větší sebevědomí. Nebo spíš menší míru hlubokých pochybností o sobě samém, které jsem dřív vždycky měl. Možná právě tohle odešlo víc než cokoliv, co jsem získal. Možná jsou to jen dvě strany jedné mince. Vystupování před lidmi se rozhodně stalo snazším. Nemyslím, že je v tom nějaké velké odhalení. Čím víc něco děláte, tím snazší to je. Prostě si budujete určitou svalovou paměť. Reakce lidí byly většinou velmi pozitivní a lidé říkají věci, které už nejde přeslechnout. Nesete si je dál a pamatujete si je. Možná jsem objevil pocit větší skutečnosti. Je zvláštní paradox, že když je člověk příliš obrácený do sebe, skoro vůbec si nepřipadá skutečný. V některých ohledech se teď věci zdají možnější a možná už nejsou tolik otázkou života a smrti jako dřív. A je v tom zvláštní, hořko-sladký paradox života, že úspěchy už možná neznamenají tolik jako kdysi a proto je snazší jich dosáhnout. Jen je člověk už neprožívá tak intenzivně, ale dosáhnout jich může. Když pro vás totiž znamenali celý svět, bylo to příliš mnoho.
1: To říká Steven Johnston, skotský písničkář, který vystupuje jako Damask Rose. Jeho album All That Has Not Yet Been Lost jsme si dnes představili. Na závěr si poslechneme ještě skladbu In Your Arms. Rozhovor připravil a od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Překlady odpovědí načetl Milan Šoba. Zvuk a střih měl na starosti Vojtěch Pchálek. Za zprostředkování rozhovoru děkuji Pavlu Šmídovi.

0: Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
2: Ústavní soud má stanovisko vlády k prezidentově žalobě o podjatosti. Soudce Šámala rozhodne v září. Ministerstvo zdravotnictví plánuje zlepšit dostupnost paliativní péče. Jakub Krejčí vyhrál na mistrovství světa vodních slalomářů kvalifikaci na kajaku. A počasí zítra bude zpočátku až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a lokálně se přidají přeháňky. Teploty až 26 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Ústavní soud dostal vyjádření vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Vláda požaduje, aby soud vyloučil z dalšího jednání o kompetenční žalobě soudce Pavla Šámala. O jeho případné podjatosti rozhodne plénum v září. Kabinet zároveň plénu doporučuje, aby Pavlovu žalobu zamítl. Prezident podal kompetenční žalobu v červnu potom, co ho vláda nezařadila do delegace na summit NATO. Pavel tvrdí, že mu tím kabinet upírá ústavní pravomoci. To vláda odmítá. Vláda chce zlepšit dostupnost paliativní péče pro dospělé, děti i jejich blízké. Součástí strategie do roku 2035 je také lepší propojení zdravotních a sociálních služeb i nové formy péče. Řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. V Česku ročně zemře zhruba 110 tisíc lidí, z toho víc než 65 tisíc potřebuje ke konci života paliativní péči. Podle Vojtěcha ten počet dál poroste.
4: Máme zde nějaký demografický vývoj, který nám ukazuje, že se nám bude zvyšovat počet lidí nad 80 let, 85 let, zhruba dvojnásobně do roku 2040. A samozřejmě právě vzhledem k té demografii ta potřeba paliativní péče bude dramaticky narůstat.
2: Výrobce letadel Boeing chce po americké vládě, aby zkontrolovala evropské dotace pro konkurenční Airbus. Evropská unie mu schválila půjčky v celkovém objemu 3 miliardy eur v přepočtu přes 70 miliard korun. Podle Boeingu nejsou dostatečně transparentní ani v souladu se vzájemnou celní dohodou.
5: Tlak Boeingu podle agentury Reuters přichází v době, kdy Airbus vyvíjí nové letadlo, které by mohlo obnovit konkurenční boj. Spojené státy a Evropská unie se už více než 20 let obvinují z nelegální podpory svých výrobců letadel. Pravidla podle Světové obchodní organizace porušovaly jak Washington, tak Brusel. Obě strany se v roce 2021 dohodly na pětiletém obchodním příměří. To mělo vypršet tento měsíc. Po dlouhém jednání ho ale obě strany prodloužily na neurčito. Neschody ohledně financování výrobců letadel by mohly vést k obnovení celní války mezi 27 a Spojenými státy. Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Centrum Kašpar v Liberci musí omezit pomoc obtížně zaměstnatelným lidem. Organizace pomáhá najít práci uchazečům nad 55 let, sociálně vyloučeným nebo ženám po rodičovské dovolené. Spolek se nově musí spolehnout jen na dobrovolné dary nebo benefiční kampaně, protože neuspěl s žádostí o dotaci z Evropského sociálního fondu, vysvětlila to zakladatelka Centra Kašpar Ivana Sulovská.
6: Z těch darů dlouhodobě dofinancováváme ty služby a teď vlastně je to jediný zdroj pracovního poradenství, které v omezené míře a prostě adekvátní těm zdrojům budeme dál nabízet nebo dál nabízíme.
7: Kajakář Jakub Krejčí ovládl kvalifikaci mistrovství světa vodních slalomářů a postoupil do semifinále. Další kolo si zajistili i Vít Přindiš a Jiří Prskavec. Mezi ženami prošly dál v Oklahomě Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Bára Galušková se do semifinále neprobojovala. Česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková přijde o srpnový evropský šampionát v Birminghamu. Bronzová medailistka z březnového halového mistrovství světa je totiž těhotná. V tiskové zprávě o tom informoval atletický svaz s tím, že se chce Švábíková po porodu k profesionálnímu sportu vrátit. Na časovku na cyklistické Tour de France vyhrál Remco Evenepoel. Na druhé příčce dojel v 16. etapě lídr průběžného pořadí Tadej Pogačar ze Slovinska. Ten vede před Belgičanem o 4,5 minuty.
5: Překážka na D5 u Rokycana, taky na D3 u Veselí nad Lužnicí. Velmi opatrně jeďte po D5 z Plzně směrem na Prahu za sjezdem na Ejpovice. V okolí 65. kilometru hlásil před několika okamžiky zpravodaj chodce na dálnici.
8: Teď pěšky člověk v černé tepláplné soupravě. Jde na tý dálnici. Jde odstavným pruhem člověk pěšky v černém oblečení.
5: A pozor taky na D3 z Prahy do Českých Budějovic za sjezdem na Třeboň. Na kilometru 110 překáží v jízdních pruzích plastová vana, může se tam vybočovat. A na silnici 56 mezi Hlučínem a Opavou čekejte zdržení v Zábřehu. U fotbalového hřiště se srazili dva motorkáři a na místě zasahovali záchranáři. Průjezd je tam kyvadlový a brzdí se z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Smilování na nebi svítí měsíc a slunce.

0: Pěkný den přejeme. Je tu proglasový Rudl a u něho dnes v plném obsazení Martin Holík,
1: Jaroslav Vojtěch
2: a Milan Tesař.
0: Rudl je z dílny, z kuchyně, ze spižírny proglasu, abyste věděli, co bylo, co je, co se chystá. Tak děkujeme za vaši pozornost.
2: Tak my tady máme jako tradičně poděkování, taky přivítání. Tak já možná začnu přivítáním dvou nových členů našeho klubu přátel. To jsou Eva Pavlu z Lipovce a Jana Fictumová z Hradiště. Obě vítáme a děkujeme, že se i tímto způsobem k nám hlásí a budou s námi v kontaktu.
1: Tak já bych, Milane, převzal štafetu a popřál bych dvěma kaprům, kteří mají buď půlkulaté nebo kulaté narozeniny teď v 7. měsíci. Je to Vladimír Křepela z Drnovic u Lisic a Anna Adamová z Míchova Hradiště.
2: Tak a pokračujeme dalšími, kteří mají kulaté nebo půlkulaté narozeniny. Teď se dostáváme na přelom července a srpna. Ludmila Zajícová z Drslavic u Uherského Brodu, Helena Švůbová z Šumperka a Alena Cimelová z Českých Velenic.
1: Dobře. Dárci, kteří mají v týdnu od 20. do 26. července narozeniny, mají 70 a více let a darovali nám v loňském roce nějaký vyšší obnos. Za to děkujeme samozřejmě a gratulujeme a zdravíme. Je to Pavlína Josefusová z Brna, Ludmila Řezničková z Příboru.
2: U paní Pavlíny jenom zmiňuji, že tam už je to opravdu požehnaný věk, tak přejeme všechno dobré do dalších let. Tak dále Marie Mrázková z Kožušan Tážal, Antonín Kolman ze Smržice,
1: Božena Hudcová z Olomouce, Ludmila Tesařová z Prostějova,
2: Anastázie Mecová z Prahy, Miloslava Čábelková z Krakován,
1: Marta Bicanová z Českých Budějovic. A můžeme hned navázat na další dárce, protože Rudl děláme teď o prázdninách na více týdnů. Je to Petr Dvořák z Brna, Josef Janovský ze Strání,
2: Vlasta Strachvicová z Kroměříže, Anna Mrázková z Blanska,
1: Anna Vizinová z Brna, Stanislava Jechová z Prahy,
2: Helena Špíglová z Blanska, Josefa Fialová z Příboru,
1: Danuše Škodová z Drahelčic a hned přeskočíme ještě na další. A tím je Jaroslav Kostka z Petrůvky,
2: Herbert Gross z Mělníka, Marie Skalická z Mníšku pod Brdy,
1: Věra Klíčová z Blanska, Eliška Vašíčková taktéž z Blanska,
2: Marie Kovářová z Liberce, Marie Štarhová z Koroužného,
1: Antonín Nevařil z Popovic, Petr Števka z Blažovic,
2: Marie Neubauerová z Rousínova a Ludmila Vastlová ze Včelné. Tak vám všem děkujeme za podporu našeho vysílání a přejeme opravdu všechno dobré. Ten výčet byl tedy další právě tedy proto, že Rudl, jak už Jarda říkal, vysíláme o prázdninách méně často, nechceme na nikoho z vás zapomenout.
0: Já tady vidím 3x, 4x Blansko.
2: Taky jsem si toho všiml.
0: A to máme velkou radost, protože ten vysílač, který byl docela těžce koordinovatelný, tak je už teď asi 3 týdny nebo měsíc skutečností. On pokrývá vlastně velmi dobře Blansko, také velmi dobře Boskovice, okolní obce a částečně k našemu překvapení milému také valnou část Adamova. Takže je tady v tomhletom geologicky obtížné terénu, jsme rádi, že máme vysílač. A k tomu tedy ještě hned přidám, že máme o týden či 14 dnů déle Mladou Boleslav. Ta pokrývá nejenom Mladou Boleslav, ale i docela daleko, takže i Nymburk a další místa. Zrovna paní z Nymburka, vlastně jeden pán, co nám půjčil teďka peníze, tak si říkám, dal jsem si to na mapě a koukám, že to je tam takové úplně mizerné a když jsem si přepl na to RTI, protože máme 2 operátory, tak naraz se tam ukázalo, jak je to krásně pokryté. Takže my v tom takhle budeme pokračovat. Oni ti operátoři mají plné ruce práce s tím, aby uhradili teď ten veliký rozvoj, který byl asi před těmi 6 až 12 měsíci a teď je takový trošku útlum, ale nicméně my tlačíme, ale je to záležitost dalších 12 provozovatelů programů, abychom se domluvili, který vysílač má přednost a jestli jsme schopni a ochotni zahrnout do té faktury vlastně nový vysílač. Pro vaši představu, jeden vysílač představuje dneska v tom DABu plus asi 100 000 korun, spíš bez daně než z daní, takže ještě k tomu dalších 21 tisíc. A to je vlastně podmínka, abychom měli smysluplné vysílání, abychom toto pokryli. To znamená, že z toho území se nám přihlásí tolik platících, aby to dalo ročně těch 100 tisíc. Což znamená asi 100 přispívajících tou tisícovkou ročně. Milane, ty si pamatuješ, jak jsme měli velikánskou kampaň a říkali jsme alespoň korunu denně pro Proglas. Tak dneska by to bylo 3,50. Jo, protože tenkrát byly třeba mzdy 7,5 tisíc. Dneska je to tady, i když máme ty platy nižší, tak je to zhruba 4x. Takže tak to je. Takže moc krát děkujeme za to a zvlášť vám, kteří se potom přihlásíte a tam není žádná další povinnost, než to, že my máme s vaším souhlasem vaše kontakty, takže vás můžeme upozornit a to bychom teďka využili, to nechci zapomenout, tak se omlouvám, že jsem si takhle vzal slovo. Když jste před lety dali trvalý příkaz k úhradě, tak to bylo naší velkou radostí, protože jsme měli jistotu, že každý měsíc od vás tu 50 korunu či stovku dostaneme. Jo? A jenže po 20 a 30 letech už by to chtělo, že jo, víc. A tak nás napadl takový systém, že byste nechali ten trvalý příkaz, protože ono to není úplně snadné, někomu se nechce, někdo řekne, už mi to nestojí za to. Ale teďka jsou vynikající ty DMS, to znamená SMSky dárcovské, z které ti operátoři strhují jednu jedinou korunu a teď nově je dokonce 490 korun možnost přispět, takže je to vlastně nejúspornější způsob, jak poskytnout dar někomu potřebnému, což je právě Proglas, který na tom je založený. Takže pokud byste nechali ten trvalý příkaz tak, jak je, a k tomu si zadali tu DMSku TRF Proglas, teď mezera 490, tak ano, anebo tu menší část, to je 190, tak budeme velmi rádi a vám se to vždycky objeví teda v měsíční vyúčtování toho mobilu, což sice bolí, ale bolí méně než jakýkoliv jiný způsob. Takže děkujeme.
1: My jsme opravdu přesvědčeni, že toto by byl způsob nejlepší, jak vlastně tady z toho ven, protože pokud se tedy statisticky dopočítáváme skutečně toho, co Martin teď zmínil, tak vlastně vidíme tu velkou jakoby propast toho, že se vlastně dříve přispívalo takhle, teď ty trvalé příkazy změnit je skutečně složité, takže tak, jak Martin říkal, toto je úplně ideální případ a nám by se velmi asi ulevilo.
0: Já jenom řeknu příklad kolem důchodu a kolem mezd. Dřív přicházívalo třeba 300 jednotlivých plateb, které dali dohromady třeba 120, 150, 180 tisíc. Tak dneska přichází 220 plateb, čili o něco méně, ale v celku je to třeba už jenom 60. Jo, to znamená, že právě to, ty trvalé příkazy, které byly dříve naší jistotou, tak se dneska stávají jakousi přítěží v tom, že se to ne úplně snadno mění.
2: Na druhou stranu si můžete uvědomit to, co před těmi 20-30 lety vůbec nebylo. To znamená dnes si, kde kdo přispívá měsíčně na Netflix, na OnePlay, na všechny tady ty platformy a je to vlastně taky, jsou to média, jenom tam byste se na to nemohli dívat, pokud byste nepřispěli. Proglas samozřejmě je šířený naprosto volně, ale máme náklady úplně stejně.
0: Řekli bychom, že je to jedna káva v automatu týdně a je to vlastně ta úroveň podpory Proglasu, takže dneska máme asi 16 tisíc přispívajících, mývali jsme 22 tisíc, ale teď zase chodí menší, malý počet vyšších darů, což dřív nebývalo. Takže pořád je to jako dobré a třeba v minulém měsíci jsme byli 50-50, před minulém už také, že vlastně to, co dostaneme, to také vydáme, ale máme tam tu kouli na noze v podobě toho stěhovacího nákladu, který pořád není vyrovná, takže moc děkujeme také a píšeme to v těch zpravodajích třeba za půjčku na slušné procento, abychom mohli právě plnit ty svoje závazky a tak to postupně přesunovat, až to umoříme všechno. Děkujeme.
1: Já jenom navážu na ty finance, skutečně z toho stěhování to byl náklad pomalu 6milionový nebo 5,5 milionu. Je to náklad, s kterými jsme nemohli nijak dopředu počítat, to, že se stěhujete, je prostě věc, která najednou před vámi leží, vy na to nějak zareagujete, nicméně pro nezisk, jako jsme my, pro neziskovou organizaci je velmi těžké se s tím vyrovnat, proto jsme moc rádi, že se nám teď třeba ozval jeden posluchač a skutečně zrealizovali jsme velmi rychle půjčku, tak jako to Martin dlouhodobě mluví, takže budeme rádi, pokud budete někdo z vás schopný nám i nějaké peníze zapůjčit, my jsme velmi rádi.
0: Já když jsem říkal jednomu, že to minulé stěhování bylo 11 milionů, protože jsme kupovali nové technologie, protože už tam ty byly zastaralé, že těch 25 let, a toto stálo jen 5,5, tak i tak se mu protučili oči. Ale to si vezměte, že postavíte 5 kratších sádrokartonových stěn, zasadíte do nich okna, uděláte to akusticky odolné, někam dáte klimatizaci, protože musíte u těch místností, která nemají okna, ven, a hnedka jste na 3 milionech. Jo, a když ještě bouráte to předchozí, tak to vás stojí 2,5 milionu. To bylo na té Olomoucké, kde jsme měli závazek uvést to do původního stavu. No a jste na těch 5 hned. Jo, ono je to skutečně ne úplně jednoduchý systém, ta elektronika je složitá, je drahá, člověk by si představoval, že tam bude ten stan ve kbelích, jeden mikrofon, jedno pianino, že jeden vysílač a už to jde ven. No tak dneska je to neskonale složitější, ale umí to také neskonale víc věcí, jenom když si vezmete třeba ty elektronické programové průvodce, které vám píšou na displeji rádia, co hraje, a na webu, a na satelitu, a na vplay.cz a všechno možné, archivy k tomu, že podcasty, tak to jsou složité věci.
1: Ne, já se, Martine, ještě vrátím zpátky k tomu stěhování krátce a k těm financím, protože jsem přesvědčený o tom, že to byl skutečně majstrštyk, protože my jsme 12. září podepsali nájemní smlouvu, 8. prosince už jsme odsud vysílali a skutečně si, milí posluchači, uvědomte, že jsme vlastně rekonstruovali, dělali jsme střední rekonstrukci zhruba 10 normálních bytů, nebo vlastně 15,
0: protože je to kolem 700 metrů
1: čtverečních. Plus jsme tady měli, nebo máme parcelu, která má 4000 metrů. Teď jsme zrovna tady odstraňovali, nebo biskupství, kterému děkujeme, brněnské, zrovna jsme tady odstraňovali pajasany z té parcely.
0: A křídlatku,
1: takže i o to se prostě staráme nějakými společnými silami. Není to jednoduché, jsme šťastní, že tady jsme v tom prostoru, a znovu opakuji to naše poděkování, které budu opakovat vždy. Jenom jsem se chtěl vrátit zpátky k té cifře těch, řekněme, 5,5 milionu, myslím, že je velmi nízká, tak?
0: No, tam byly hodně vlastně ty člověkohodiny, protože vemte si, tady je třeba 10 kilometrů různých typů vodičů. Jo, dodnes třeba nemáme optické připojení na internet, protože říkali, bude to trvat tak asi rok, a ono to tak asi opravdu bude. Takže zápasíme. Teď nám odešel jeden klíčový technik a vlastně další se zaučují a mají na to, ale tady to předávání těch zkušeností je poměrně náročná věc, protože i když máte ty kuchař takzvané, podívat se, když se něco pokazí, jak se to spravuje, tak to se tak dynamicky vyvíjí, že to téměř nestačíte ani zapisovat. A přichází nové a další technologie a vy se jich nějak musíte uchopit. Tak, Milane, dívám se na tebe, pojďme k programu.
2: Tak, já tady si listuju virtuálně i skutečně kalendářem, takže klidně i zašustím, že tady mám papírový kalendář před sebou, abych viděl data a termíny. Tak je to tak, že program jako takový samozřejmě běží s nějakými prázdninovými změnami a odchylkami. Ty největší nebo velké události začátku prázdnin máme úspěšně za sebou, což byla konference Charis, že, kde jsme přenášeli mše svaté denně. Předtím jsme vám přinášeli informace z Velehradu, z tradičního programu. Takže to všechno máme za sebou. Teď nás mimo jiné čekají v nejbližších týdnech hudební festivaly, na kterých budeme nějak reprezentovat, konkrétně v příštím týdnu. To budou folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou. Tam vlastně ta reprezentace nebude jenom redakční, takže já dám i tobě, Jardo, za chviličku slovo. Jenom řeknu, že já se v Náměšti, folkové prázdniny se konají tradičně vždycky celý týden. Letos to bude od 25. července do 1. srpna. Já tam budu přítomný v úterý a ve středu na tradičním odborném kolokviu. To je takové setkání muzikantů, novinářů, muzikologů, folkloristů. Vždy na jedno téma. Dva dny se debatuje, je to veřejně přístupné. Zdarma. Letošní téma je hudba a politika. Takže budeme z různých úhlů pohledu se zamýšlet nad tímto spojením. Takže to zvu úterý, středa, 28. 29. července v Náměšti. Ale kromě toho v pondělí a v úterý by v Náměšti měl být taky přítomen náš velký stan.
1: Ano, bude. Takže pokud chcete být tady přítomni s Milanem, tak přijďte tu středu nebo
2: čtvrtek. Úterý, jo, anebo v to úterý. Ale, já mám úterý, středu.
1: Úterý, středa, výborně, takže se prolínáme. Takže já v tom stanu budu v pondělí a v úterý, velmi rád vám uvařím kávu a doufám, že těch káviček tam uvařím hodně.
0: No tak to je slovo. Ano. To je slovo, to je politika. Ano.
2: Tak a stan by měl být přímo na náměstí, že na hlavním, tak jako loni, myslím.
1: Nějak teď diskutujeme s Luďkem Strašákem, uvidíme, jak to přesně bude, ale rozhodně ho neminete.
0: Tak jo, jak zatlouct kulíky stanové, že, do té dlažby.
2: Ano, ano, loni jsme byli u kostela, takže tam je menší travnatá plocha, tak...
1: Máš pravdu, Martine, že ty kolíky se často jako nezatloukají. Nicméně, když jsme nedávno byli na Nesvačilce, tak tam byl tak obrovský vítr, že jsme teda museli zatlout všechno, co šlo. A i tak jsme tak trošku viseli na tom stanu, aby to s náma neodlítlo.
0: Tak, jak to s tím pokrývačem na střecha.
2: No a samozřejmě, pokud jde o ty folkové prázdniny, tak vedle naší přítomnosti, vedle kolokvia, tak doporučuji bohatý hudební program. Najdete to všechno na webu www.folkoveprázdniny.cz, případně i na našem webu hudebnirozhovory.cz. Vysílali jsme dva pořady k tomuto festivalu. No a mě potom čeká v dalším týdnu od čtvrtka 6. do neděle 9. srpna Maraton hudby Brno, což bude obrovská akce, kde na více než 20 pódiích po celém Brně se bude hrát hudba opravdu všech žánrů, od staré a duchovní hudby až po rock, přes třeba interprety z Portugalska, z Balkánu, romská hudba, písničkáři, všechno, co si prostě představíte. Takže i k Maratonu hudby chystáme několik pořadů, mimo jiné tuto sobotu 25. července Slyšte lidé, kde bude můj výběr hudby, a potom 30. července v pořadu Na stole je téma rozhovor s ředitelem festivalu Davidem Dittrichem, kde se dozvíte třeba i o bohatém programu ve vile Tugendhat a sousedních vilách, protože letos si Brno připomíná 25 let od zápisu vily Tugendhat na seznam světového dědictví UNESCO.
0: Vidím, Milane, že tvůj analogový kalendář ti poslouží jako balíček karet v legendární písni.
2: Já mám ve své skříni tady sbírku těchto analogových kalendářů od roku asi 97, možná i 6, a nedám na ně dopustit.
0: Ano, milí přátelé, ty nové na příští rok už jsou k mání.
2: Těším se na ně.
0: Máme je tady na recepci, umíme je asi i poslat a rozhodně jsou normálně v knihkupectvích a je to takový opravdu dobře vybavený kalendář, kde je všecko, co má být. Já si ještě, no?
2: No mě totiž, já jsem rád, že jsou tam hlavně ty svátky všechny, včetně církevních, takže já když připravu playlisty do vysílání, zrovna tento týden jsem chystal třeba na 24. července svatou Kristýnu, tak samozřejmě člověk hledá písničky o Kristýnách, že dva dny předtím Magdaléna, svátek svaté Marie Magdalény, takže zase zařazují písničky o Marie Magdaléně, anebo o jakýchkoliv Magdalénách a podobně, takže i k tomu mi to slouží jako dobrý pomocník.
0: Paráda. Já si trošku přihřeju ještě polívtičku, abyste věděli, jaký tady máme záběr, tak například to koncert koncertní studio, které už teď máme velmi dobře vybavené. Nemáme tam ještě klimatizaci, takže to děláme mobilní jednotkou a není to úplně snadné, ale my si vlastně zatím netroufáme tady něco vystavovat, protože jednak na to nemáme a jednak vlastně nevíme, jestli na ty 2,5 roku, co tady máme teda slíbeno a v pronájmení smlouvě to tak je, jestli budeme nějakým způsobem pokračovat. Ale přišli nám nebo zavolali přátelé, kteří dělali studentský film a potřebovali synchronizovat klavír, takže na filmu je herečka a potom přišla tady moc šikovná klavíristka, která musela napodobit tu herečku, která kazila to hraní. Takže ona musela dělat schválně chyby podle toho, aby to chytlo do toho synchronu. A to jsou věci, které my potom rádi poskytneme vlastně zdarma, protože to jsou nekomerční neziskové věci a oni zase třeba nám něco sami od sebe pošlou, anebo se to jméno Pelikova 2C pro glas potom objevuje třeba v titulkách toho filmu a v tom. A to znamená jako dobrá adresa a o to nám hodně jde, takže my nejsme jenom to rádio, které vysílá a nic, ale právě je tady ta struktura právě mnoha dobrých věcí a akcí. A za to teda děkujeme moc pronajímateli, jimž je Brněnské biskupství a těšíme se, že to tady bude ještě nějakou dobu.
2: No a pokud byste se chtěli podívat úplně aktuálně na naše koncertní studio, tak dnes, to je pondělí 20. července večer, další koncert ze studia, kapela Rooster Riders, bluegrassová skupina. Jsou to Češi s americkým zpěvákem, takže to bude možná i takto zajímavé. 19.15 začátek a buď samozřejmě na Proglasu naživo, nebo na našem YouTube kanálu taky naživo, anebo se klidně přijďte podívat, pokud to máte k nám do Brna na Pelikovu 20 blízko, takže ještě jednou pondělí 20. července 19.15 začátek, takže když tady budete chvíli před 7. večer, tak to bude ideální.
0: Je to zdarma, je to krásně přístupné tady ze Schengerova náměstí a samozřejmě, že hudebníci mají radost, když někdo reaguje na jejich muziku. Já se zeptám amatérsky, Milane, bluegrass to je taková ta kytara, co se posadí takhle na vodorovno?
2: Nemusí být. Bluegrass je vlastně taková ta tradiční akustická country. Vlastně je to hudba, která jde svým charakterem až někam do 50. let. To znamená to vlastně, čím byla country hudba, než se zkomercionalizovala, tak bych to možná řekl. Takže třeba na prvních portách, někdy v 60. na začátku 70. let se country kapely dělily na takzvanou tradiční a moderní, takže to je ta tradiční.
0: Tak, takže to je klidnější a je to libozvučné,
2: tak,
0: to je to
2: melodické. Tak, to nástrojové obsazení vlastně bývá tam vždycky akustická kytara, často tam bývají housle, banjo, může tam být právě to dobro, o kterém jsi mluvil, a kontrabas většinou.
0: Ano.
1: Já myslím, že party kolem Roberta Křesťana jsou takové jako typické.
2: Ty od toho vzešly, ale už samozřejmě to posunuli zase o kus dál.
0: Že druhá tráva a modrá tráva, jo? Tak já myslím, že dneska je to z Rudlu všechno. Vy se můžete, přátelé, těšit za 3 týdny opět. Budeme mít Rudl a Jarda k tomu ještě dodá.
1: Já jsem chtěl říct jen své tradiční, ne přání, ale prosbu, pokud by vám zbyly finanční prostředky nad rámec běžných příspěvků pro Proglas, budeme moc rádi, nezažíváme dobré období, je to těžké, je to složité a všechno se to vleče právě tady od toho stěhování. Děkujeme.
0: A když, tak ta možnost půjčit na nějakou dobu, na nějaký slušný úrok je také velmi, velmi pomáhá. Tak moc za to děkujeme.
2: Milan Tesař,
1: Jaroslav Vojtěch
0: a Martin Holík.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Je 21 hodin a je tedy čas pomodlit se večerní chvály a po nich přijde na Proglasu na řadu živý růženec Bolestný.

0: Prožíváme úterý 21. červenec. Máme 16. týden v mezidobí a všechny texty tedy dnes vezmeme ze 4. týdne žaltáře. Bude to od strany 1176 ve starším vydání breviáře 1176 anebo v novějším vydání od strany 1307. 1307. Závěrečnou modlitbu pak vezmeme z památky na svatého Vavřince. Je to strana 1433 ve starším vydání, 1433, anebo 1610 v novějším vydání breviáře, 1610. Dnes se s vámi budou modlit Alena
1: a Pavel.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Jak veliká dobrodiní Pán Bůh náš každou chvíli z lásky k nám činil a činí, uvažme, lidé milí.
1: Neboť všichni jsme stvořeni ku podobenství Jeho a přehojně obdaření ctí a slávou od Něho.
0: On nás rozumem a radou milostivě obdařil, aby omylem nebezradou sám se člověk nezmařil.
1: Co je dobré a co je zlé, dal nám jasně poznatí, a že naše síly jsou mdlé, slíbil nám pomáhatí.
0: Všechno lidské moci poddal, cokoliv na světě jest, by mu člověk chválu vzdával, prokazoval mu vždy čest.
1: Proto každé věrné duši, a to času každého, znáti a chváliti sluší dárce tak laskavého. Kdo nás sužovali, žádali od nás radost.
0: U babylonských řek tam jsme sedali a plakali, když jsme vzpomínali na Sion.
1: Na vrby toho kraje jsme zavěsili své citery.
0: Neboť tam od nás žádali písně ti, kdo nás odvlekli, kdo nás sužovali, od nás žádali, abychom se radovali. Zpívejte nám ze sionských písní.
1: Jak bychom mohli zpívat Hospodinovu píseň v cizí zemi?
0: Kdybych měl na tebe zapomenout, Jeruzaléme, ať mi schromne pravice.
1: Ať se mi jazyk přilepí k patru, když na tebe nevzpomenu. Když nedám přednost Jeruzalému před každou svou radostí.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Kdo nás sužovali, žádali od nás radost.
1: Budu ti hrát, Hospodine, před anděli.
0: Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, že jsi vyslyšel slova mých úst.
1: Budu ti hrát před anděli, vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu.
0: A slavit budu tvé jméno pro tvou dobrotu a tvou věrnost.
1: Neboť nade vše jsi zvelebil své jméno a své zaslíbení.
0: Když jsem volal, vyslyšel jsi mě. V mé duši si rozhojnil sílu.
1: Budou tě oslavovat, Hospodine, všichni králové země, až uslyší slova tvých úst.
0: Budou opěvovat Hospodinovi cesty. Věru veliká je Hospodinova sláva.
1: Jistě vznešený je Hospodin a přece zhlíží na pokorného. Pyšného však zdaleka pozná.
0: Když procházím soužením, zachováváš mi život, proti hněvu mých nepřátel napřahuješ ruku, zachraňuje mě tvá pravice.
1: Hospodin pro mě dokončí, co začal. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, dílo svých rukou neopouštěj.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Budu ti hrát, Hospodine, před anděli.
1: Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal slávu a čest.
0: Pane, náš Bože, jsi hoden, abys přijal slávu, čest i moc.
1: Protože jsi stvořil všechno, z tvé vůle to povstalo a bylo stvořeno.
0: Pane, jsi hoden vzít svitek a rozlomit jeho pečeti.
1: Protože jsi byl zabit a svou krví si vykoupil Bohu lidí, z každého kmene, jazyka, lidu i národa.
0: A vytvořil si z nich našemu Bohu království a kněze, vládnoucí nad zemí.
1: Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství a moudrost, sílu, čest, slávu i chválu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal slávu a čest. Krátké čtení je z listu Kolosanům. Kristova nauka, ať je u vás ve své plné síle. Moudře se navzájem poučujte a napomínejte. S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalospěvy a duchovní písně.

0: Ukážeš mi cestu k životu, Hospodine, u tebe je hojná radost.
1: Ukážeš mi cestu k životu, Hospodine, u tebe je hojná radost.
0: Po tvé pravici je věčná slast.
1: U tebe je hojná radost.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Ukážeš mi cestu k životu, Hospodine, u tebe je hojná radost. Učiň s námi veliké věci, Hospodine, neboť jsi mocný a tvé jméno je svaté.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení, k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Učiň s námi veliké věci, Hospodine, neboť jsi mocný a tvé jméno je svaté. Oslavujme Krista, neboť on dává svému lidu moc a sílu. A upřímně ho prosme. Vyslyš nás, Pane, a budeme tě neustále chválit.
1: Kriste, naše sílo, smiluj se nad svými věrnými.
0: Uděl víru a vytrvalost těm, které jsi povolal k pravdě.
1: Pane, podle své vůle ukazuj cestu těm, kdo nám vládnou.
0: Dej jim správná vnuknutí, aby nás vedli k pravému pokoji.
1: Ty jsi nasytil chlebem zástupy.
0: Uč nás, abychom z toho, co máme, pomáhali hladovým.
1: Učiň, ať se vlády státu nestarají jen o své národy.
0: Ale ať mají úctu ke všem a starost o všechny.
1: Až přijdeš, abys byl oslaven ve všech, kdo uvěřili.
0: Uděl zemřelým bratřím a sestrám vzkříšení a život.
1: Vyslyš nás, Pane, a budeme tě neustále chválit.
0: Nyní se pomodleme, jak nás Pán Ježíš naučil.
2: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, ty jsi obdařil svatého kněze Vavřince duchem rady a síly, aby hlásal tvou slávu a pečoval o spásu duší. Osvěcuj i nás světlem svého ducha, abychom poznávali, co od nás žádáš, a s tvou pomocí podle toho také žili. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Je 21 hodin a 14 minut, nastal čas pomodlit se živý růženec a budeme se dnes modlit růženec bolestný. Číslo do studia je stejné 739 850 345.

Pomodlíme se také za úmysly, které jste svěřili do Radia Proglas. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby ještě chvíle ztišení, v níž můžete Bohu předložit své úmysly.

Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: První desátek bolestného růžence se dnes s námi pomodlí paní Ludmila. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marii. Já bych prosila vás všechny, abyste se se mnou pomodlili na můj úmysl za všechny zemřelé z rodiny i za všechny živé z rodiny. Ale prosím hlavně, zítra se mám podrobit operaci plánované a mám obavy určitý. Abych zvládla cestu, musím jet 80 kilometrů daleko a pak ještě tu operaci a mám prostě obavy, tak se prosím vás se mnou všichni pomodlete, aby to všechno dobře dopadlo. Prosím Pána Boha, Panu Marii, prosím za přímluvu a Pána Ježíše Krista, aby se nade mnou všichni smilovali. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci, Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Všem vám moc děkuji, že jste se se mnou pomodlili. A všem vám v Proglase děkuji za vaši záslužnou službu, kterou vykonáváte právě modlitbami toho živého růžence.
0: Děkujeme.
1: Dobrou noc s Pánem Bohem.
0: Dobrou noc s Pánem Bohem a budeme na vás myslet.
1: Děkuji.

0: Druhý desátek bolestného růžence se s námi pomodlí paní Věra. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Krista, paně Marii. Moc bych vás chtěla všechny poprosit, abyste se se mnou pomodlili za šťastný návrat dětí a rodin z prázdnin, za klid a pokoj a mír v rodinách a za duše v očistci. Oče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Mockrát vám děkuji, že jste se mnou pomodlili a přeju vám dobrou noc a vám taky, paní hlasatelko, požehnanou dobrou noc a požehnanou službu.
0: Děkuji, také vám přeji dobrou noc a s Pánem Bohem.
1: S Pánem Bohem.

0: Nyní se budeme modlit třetí desátek bolestného růžence s paní Marií. Dobrý večer.
1: Chvála Kristu a paní Marii, tady je Marie. Já bych vás chtěla všechny poprosit, kdybyste se se mnou v tomto desátku pomodlili za mého zemřelého manžela, za zemřelého bratra, dvoje rodiče a duše fušistci, pak za svatého otce, biskupy, kněze, za našeho pana faráře, řeholníky, řeholnice, všechny Bohu zasvěcené osoby. Pak bych chtěla za všechny ty trpící lidi ve válkách na Ukrajině, ve svaté zemi, za mír na světě a za naše děti, za děti, vnuky, nás všech, kteří se modlíme tento svatý růženec. Pano Maria, prosíme, ochraňuj naše děti, pane Ježíši, pomož jejich víře. A ještě prosbu mám na můj úmysl. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Amen. Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
0: Děkujeme vám, že jste se s námi pomodlili.
1: Já vám moc krát děkuji, kdo jste se mnou modlili, a s Pánem Bohem dobrou noc.
0: S Pánem Bohem dobrou noc také.

0: čtvrtý desátek bolestného růžence se s námi dnes pomodlí Kristýnka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já se chci pomodlit za duše v očistci a za všechny, kteří jsou nemocní a nemůžou tady s námi poslouchat růženec.
0: Ano, tak pojďme na to.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěcuj jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá jsi, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nesl pro nás těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá jsi, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nesl pro nás těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá jsi, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nesl pro nás těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá jsi, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nesl pro nás těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá jsi, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nesl pro nás těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá jsi, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nesl pro nás těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Svatá, zdravá jsi, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nesl pro nás těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá jsi, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nesl pro nás těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá jsi, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nesl pro nás těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá jsi, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nesl pro nás těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Moc děkuji, že jste se se mnou modlili a nashledanou.
0: Naslyšenou. Dobrou noc s Pánem Bohem.

0: A závěrečný desátek bolestného růžence se s námi pomodlí paní Zdeňka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobrý večer. Já bych si chtěla pomodlit za Adámka, za pana Tomáše, za Kristiána, za paní Irenu a za všechny, kteří se nachází v těžkostech, za kněze, lékaře a hasiče. Můžu začít?
0: Ano, pojďme na to.
1: Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdravás královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva, tobě voláme, vyhnaní synové Evy, tobě vzdycháme, kajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přivětivá, o přesvatká Panno Maria. Oroduj za nás, královno posvátného ružence.
0: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
1: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrti a zmrtvých stání získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když posvátném růženci, blahoslavené Panny Marie, o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibuji. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Tak já moc děkuji, přeji vám požehnanou noc, požehnanou službu, teda ne, noc. A děkuji moc, mějte se hezky a s Pánem Bohem.
0: Také děkujeme, s Pánem Bohem. A my ještě společně přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše. U syna nám smilování vypros, synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část devátá. Svátek pana lesního. To byste, maminko, koukala, co je za krásu v zámku, začal Kája po ránu při snídani. A což, když si tam začal dělat kotrmelce v té kráse? To bylo něco, řekla maminka. Já je, maminko, nedělal v té kráse, já na trávníku. A povídala vzácná paní Jasnost, že si nás máte moc považovat, že jsme čiperné a zdravé děti. Moc čiperné, to je pravda. A k jídlu nejvíc. Vzdychla trochu maminka. Včera se Zdeňa strefovala do krajáče. Povídala, že se tomu učíte v lesovně a místo krajáče trefila dva talíře. A což chudinka Týna? Povídala včera, že jste jí navázali na špagátek všecky kolíčky na prádlo a co se s tím nazlobila, než to rozvázala. A to my si chtěli asi na něco hrát a potom jsme na to zapomněli. Maminko, ale Týna není chudinka. Povídala vzácná paní, chudinka, že je staré báby čepec. Abys nezapomněl, Kájo, pro svou hloupou řeč, za 3 dny má vzácný pán svátek. Víš, co to znamená? Řekla maminka důrazně. A je, maminko, to já vím moc dobře. Vzácná paní bude dělat dorty a máslové koláčky s rybízem a čikuládu. A ty budeš říkat gratulaci, dodala důrazně maminka. Tatínek ji přines od pana řídícího. Heleď. Vytáhla opatrně z knihy složený list. Je tuze krásná. Poslouchej. Maminka si sedla k oknu a začala. Vzácný pane, rok minul zas a já jsem přišel přát. Dej Bůh vám všecko, co jen račteš dát. Kája sebou trhl. To račte se mu nic nelíbilo. Ani to vzácnému pánovi nikdy neříkal. A což to ždát? To taky nic není. No to se ta gratulace panu řídícímu moc nepovedla. Počkej, chlapče, je to moc drobně psáno. Už tak dobře nevidím. Povídá maminka a dává papír blíž k očím. Kéž Bůh vám stále zdraví dá, to je ta vroucí prosba má. Poslouchej, Kájo, teď je to tuze dojemné, pokračovala maminka ve čtení, ale Kája už tu nebyl. Vyklouzl zcela tiše z otevřených dveří, jen tak kývl rukou na Péťu a už se rozběhl k lesovně. Po pozdravu mezi tím, co se psi už proháněli dvorem, Kája hned zjistil. A, Týna tluče cukr, a to nějak brzo, až za 2 dny je svátek vzácného pána. Už umíš gratulaci? Ptala se Týna. No, ani moc ne, jen mi maminka četla něco, račteš dát, ani nevím, co to je. A to já se ještě naučím jako nic. Tlučete ráda cukr, Týno? Moc ne, broukla Týna. To je taková nic práce, škoda času. Ale vzácná paní nechce o prášku z krámu ani slyšet. Říká, kdo ví, co v tom je. Poběžíte asi hned po ránu do Lážova pro poštu. Vzácný pán čeká něco nutného. A tamhle je koláč, chceš? Zdeňa už přijde. Kája sedí na schodě u kuchyně v lesovně, ukusuje koláče a maminka Hajná dočítá gratulaci. Trochu se jich věje hlas, když končí. Ať dlouho je nám zachován náš milovaný vzácný pán. Skládá list. Tuze hezky to pan řídící sebral, jen co je pravda. A ty, Kájo, rozhlédne se po kuchyni. Pro pána krále on utekl. Za to se musí naučit dnes večer polovičku. To už Kája běží se Zdeňou pro poštu. Víš to, Kájo, že v každé obálce včera byla 500 koruna? Ptá se Zdeňa, která třeba mladší Káji, má rozhodně lepší pojem o financích než Kája. Ten zrovna brkl o pařes, ale hned na bolest zapomněl. Co si povídala? 500 koruna? Ale 500 koruna, 500, řekla maminka. Kája se zarazil. Safra, to je peněz.
To já bysem si hned koupil pytel rozinek. Zdeňa zvolnila krok. Já ne, já bych takhle ten kočár, co jsme v něm včera jeli. Pan lesní dočítá noviny, paní lesní si libuje, co teď Zdeňa sní. A to jen ten Kája, dodává pan lesní a jde do lesa. V kuchyni paní lesní počítá nahlas. 60 deka tlučinného cukru a potom 25 a potom 75 a potom 12. Týna domývá nádobí a říká poklesle. Vzácná paní, to tu budu tlouct do rána. A 28 deka tlučeného cukru a 5 deka a 22 deka. Tak, tady to máš napsané. Rozděl mi to na talíře, všude přidej papírek, kolik roztlučeného cukru tam je a já si jdu prohlédnout zavařeniny.

0: děti jdou pěšinou. To je to smutno, zpívá málo ptáků, ještě je brzo z jara. A nebo je tak smutno, že se musíme učit gratulaci. A je, naše maminka mi ji zrovna četla, když jsem utek. Třeba ani nemusíme jít hned teď k nám.
1: Já už umím kousek, chlubila se Zdeňa.
0: Tak začni.
1: Drahý tatínku, já malé poupě, já sedím v koutě. A je, tuhle s tím poupětem bude už umět i náš Péťa. Já bych ji neříkal za nic.
0: Zdeňa se trochu urazila. Jen aby ti nebyla dobrá. Najednou se lekneš a je to.
1: A tady je Kája, zavolala maminka Hajná. Kdo pak ti dovolil utíkat, když jsem ti četla gratulaci, co? Teď hezky domů a budeš se učit. Zdenička půjde s tebou. Taky může chvíli sedět.
0: Maminka předříkává. Vzácný pane, rok minul zas a já jsem přišel přát. Kája opakuje, až to umí. Pak maminka předříkává dál. Dej Bůh vám všecko, co jen račteš dát. Kája škobrtne.
1: Maminko, téhle řádce se nenaučím. Co je to ždát? Já se musím smát, když to slovo slyším.
0: Tak jen se moc nesměj.
1: A ždát, to je jako žádat. Ždát, ne ždát.
2: Je, teta, řekla Zdeňa. Vy jste zdrovínka teď taky řekla ždát.
1: Protože mne pořád mýlíte.
2: Kájo, opakuj.
1: Protože mne pořád mýlíte,
0: opakuje Kája. Maminka vstane a mlčky položí proutek na stůl.
3: Teta, prosím vás, vchází Týna. Nemohla byste jít hned k nám?
0: Kája radostně si oddechl, Zdeňa vyskočila.
4: Hned, Týno. A na dlouho?
3: Ale ne, jen na chviličku. Dvě slepice mají tipec a já jej ještě neumím stáhnout.
4: A tak to bude za chviličku. Kájo, Zdeňo, vy tu počkáte. Jsem tu hned. Kde pak se mi zas povede dostat vás pod střechu?
2: Už běžím, Týno.
4: Kájo, ty si zatím opakuj ty čtyři řádky. A ty, Zdeničko, ty se třeba uč taky.
0: A už obě odběhly. Chvíli je ticho.
1: Jú, naší mamince se to řekne. Opakuj, když už ani nevím, jak to začíná.
4: A co by se s tom učila ty, když budeš říkat tu poupětovou?
0: Dostává nápad.
1: A nebo, hleď, Zdeňo, udělám ti bouchačku z rákosu, mohla by se naučit té mé gratulaci a já bych říkal já malé poupě. To já umím jako nic.
2: A smál si se, že už ji bude umět i váš Péťa.
4: Ani mi nenapadne, jen se uč, račteš dělat. To bude náš tatínek koukat.
0: Ale Kájovi se do učení gratulace nechtělo ani trochu. Ještě bude vyjednávat.
1: A to já jsem řekl jen tak. Kde pak náš Péťa? Ten by se tomu ani nenaučil.
2: I jen si říkej tu svou.
3: Kája vzdychal. A to je doba, že maminka nejde. To, aby měli tipec všechny slepice. A nebo snad se udělal po cestě Týně?
4: To by se měl spíš udělat tobě, zahlaholil u okna pan lesní.
2: Došlo mi kouření. Musíte doběhnout k panu Kalbíkovi.
1: To je moc dobře, vzácný pane. Kdybych byl holka nebo naše maminka, tak byste to neřekl.
2: Víte, vzácný pane, šeptal Kája. My tu máme čekat na naši maminku, až se vrátí z těch tipců. A když já ani nevím, co je to račtež dělat.
1: Je, tatínku, my to nesmíme před vámi povídat, že se učíme gratulaci a on by to hnedla řekl,
0: zlobila se Zdeňa. A ty jsi to dořekla, smál se pan lesní.
3: No, vám tak svěřit tajemství, to by si člověk dal.
1: To není, vzácný pane, svěřil tajemství, to je gratulace.
3: A už běžte do Lážova.
0: Zas hlaholil pan lesní. Tuhle máte lístek a peníze. Mamince Hajné to řeknu. A tak už byl zas druhý den a Kája pořád jen uměl tři řádky. Jak začal, co jen, z místa nevěděl. Tatínek dostal nápad.
3: Tak tu řádku vynecháš.
0: A do večera uměl Kája ostatní. Maminka sice řekla, že to moc dobře neumí, ale večer přece svázala velkou kytku fialek, tatínek přinesl z lesa kapradí, inu maminka Hajná taky se vyznala a kytka byla jedna radost.

Třetího dne po ránu Kája v nedělních šatkách s kytkou v ruce čeká na tatínka. Ten si taky obléká nedělní liveraj. Maminka běžela s gratulací nejdřív. Pan lesní si potrpěl na oslavení svátku a přišel gratulovat, kde kdo byl na samotách. Maminka udílí poslední rady a pokyny. Tatínku, kdyby se Kája Zajík u té poslední řádky na povězmu, začíná to dál. Kéž Bůh vám stále zdraví dá. A ty, Kájo, hezky, pomalu a hlasitě. A pozdravujte Rochockého a ostatní. Kájo! Ale Kája už uhání napřed. Nejradši by si tu gratulaci odbil, než přijde tatínek. Ale kde pak? Teprve mluví strejček Šafářovic, potom teta, no, Kája se staví před pana lesního zrovna, když vchází tatínek a spustí. Vzácný pane, rok minul zas a já jsem přišel přát. Dej Bůh vám všecko, všecko. Kája je v rozpacích. V tu chvíli zdvíhá černé oči. Vzácný pane, teď je ta řádka, co řekl tatínek, aby se mi vynechal. A teď mi má napovědít. Obrací se k tatínkovi, ale ten opravdu zapomněl. Marně vzpomíná. Pan lesní už chce Káju pohladit po hlavě a říci, že ví, že mu přeje to nejlepší, když Kája spustí. Dej Bůh vám všecko, já malé poupě. No, to odříkal znamenitě. A kdo tu byl, musel se smát, jak si Kája pomohl. Jak doříkal, obrátil se na tatínka. Vy jste to také zapomněl, tatínku, a to je dobře. Aspoň se nebude maminka zlobit. A jak se to hodí, že padl ten svátek na neděli? Otevřely se dveře a šla Zdeňa. Taky nesla fialky a hned spustila. Drahý tatínku, já malé poupě, já stojím v koutě. Počkej, Zdeňo, vyhrkl Kája. Tu poupětovou už vzácný pán dnes slyšel. Jestli neumíš jinou, tak můžeš přestat. To byl tatínek hajný rád, když hlučně vešel pan Štulc a za ním ještě několik pánů z Lážova. V nastalém ruchu vyběhl Kája a za ním Zdeňa do kuchyně. Maminko, on tuhle Kája, začala plačky Zdeňa. Je tatínkův svátek a k tomu neděle. Žádný pláč a žaloby. Tamhle si sedněte k malému stolku, dostanete snídani. Dnes půjde tatínek na velkou. Zatím připravím pánům svačinu. Dobroty na malém stolku rázem děti usmířili. Ty jsi menší, řekl Kája. Tak máš taky jistě menší ledviny. Musíš si brát jen menší kousky, rozděloval Kája pamlsky. Týna ještě přinesla talíř. Ať máte ode všeho. Tuhle jsou preclíky k pivu. A ty já nechám naší mamince, hlásil Kája. Jak je to k pivu, tak to bude jako u trejch. Těch si ani nevšímej, Zdeňo. A čokoláda je moc dobrá, vidíte, týno. Ta už jim honem nesla novou várku. No, snědli toho děti, až Kája prohodil. Svátek a takové ty trachtace, jak říká naše maminka, jsou tuze dobrá věc, jenže vždycky po nich bolí bříško, jako mě zrovínka teď. Už toho, Zdeňo, nech, budeme jíst zase až zítra ráno. Zlaté oči, smála se paní lesní od plotny, které vás uvidí jíst až zítra ráno. Jen až přijdete v poledne z kostela. Svátek se panu lesnímu povedl, jak náleží. Po velké i pan farář s panem řídícím přišli mu stisknout ruku a popřát dlouhých let a zdraví a tak dál. I kníže pán poslal mu gratulaci a paní lesní se oběd znamenitě vydařil. Pivo bylo, řekl pan lesní, jako křen a Kájovi to bylo hrozně k smíchu. Hned povídal týně. Ju, jako křen, ten pálí a čpí, leda jako utrejch. Jak jen to někdo může pít? Ale týna zrovna upíjela ze sklenky. Kde pak utrejch? Jako malvas, Kájo. Ju, marvas, naše maminka nikdy nelže a říká utrejch.
A což, když po obědě přišla lážovská kapela a spustila rovnou na dvoře? Paní lesní s Týnou se mohly uběhat, jak honem scháněli pohoštění pro ně. Vzácný pán se spokojeně usmíval. Tož, páni muzikanti, ještě tu mou zamilovanou. A oni hned začali. Muziky, muziky, vy pěkně hrajete. Teta Šafářovic táhla za sebou Mariánku. Poběž, děvenko, poběž, budeme dělat tany, tany, taniny. Ale Mariánka se dala do pláče a Kája ji vzal za ruku a povídal. Pojď, Mariánko, budeme dělat hejsa hopsa do brandejsa. Zdeňa ji chytla za druhou ručičku a Mariánka se usmívala jen což a poskakovala jako kozlátko. Byl obdivuhodně teplý den. Páni muzikanti posedali na lavičkách na dvoře a když se posilnili, znova začali hrát. Pan lesní šel pro paní do kuchyně. Maminko, není to nic platno, musíme si skočit. A už se točili. Hned potom postavil se pan lesní před maminku Hajných, poklonil se a řekl. Smím prosit, teta? Maminka se červenala a upejpala, ale přece šla. Kája měl i hubičku pootevřenou, když viděl tatínka, jak se uklání před vzácnou paní a říká. Smím prosit, vzácná paní? Týna chytla šafáře, šafářka toho muzikanta, který místo hraní trunčil. Kájovi oči jen svítily. Poklonil se před Zdeňou a řekl. Smím prosit? A Zdeně řekla. Ju. A taky se děti motaly mezi ostatními. Inu veselo bylo, tuze veselo, ale zdravě veselo. To se ví, že dětem se zamotala hlava a švihly sebou. Ale to všecko bylo k smíchu. Nakonec odměnil pan lesní hudebníky peněžitým darem. Paní lesní nalila každému stopečku jalovcové. Oni zahráli loučení a už šli. Samoty stichly, děti spaly. Pan lesní dostal dnes výjimečně 3 stupečky jalovcové, pak řekla paní lesní. A už dost, tatínku, už půjdeme spát. A pan lesní si zaliboval. To se mi vydařil sváteček, maminko, co? A ta jalovcová tobě. Maminka Hajná vykládá tiše tatínkovi. Vidíš, tatínku, taky jsem neskřepčila jako svobodnice. Ani se to snad nesluší pro mne, ale když vzácný pán mne tak vyznamenal. Však ti to, maminko, slušelo, jen co je pravda, a tanečnice si bývala náramná. Jenomže si myslím, tatínku, aby ten náš chlapec zítra neřekl, je, maminko, vy jste včera rejdila. Ale náš chlapec usínal dokonale spokojen. Moc se mu maminka líbila. Je ze všech na světě nejhezčí, řekl si.

0: Poslouchali jsme devátou část z knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma autorky Marie Wagnerové, která psala pod pseudonymem Felix Háj. Četla Marcela Kopecká.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

duševní zdraví. Obrovské téma, které by zasloužilo mnohem větší prostor než následujících 30 minut u dnešního radioreportu. Tomuto tématu se věnoval také druhý kulatý stůl v Poslanecké sněmovně v rámci projektu zabývajícím se podporou rodin, který pořádá nadace Sirius spolu s Rodinným svazem České republiky, Unii center pro rodinu a komunitu a sítí pro rodinu. Odborníci z různých oblastí souvisejících s duševním zdravím diskutovali o tom, jak podpořit zdravý duševní vývoj dětí a jak pomoci rodičům zvládat těžkosti spojené s jejich rodičovskou rolí. Na základě podnětů a rozhovorů u kulatého stolu vznikl tento pořad, o jehož poslechu vás vítá Jana Rambousková.

0: Abychom se trochu přiblížili k tématu, začneme rozhovorem s ředitelkou nadace Sirius Danou Lipovou a projektovou manažerkou Anou Blaškovou. Ty nám představí projekt s názvem Systémová podpora rodin jako investice do budoucnosti a přiblíží, proč se v Poslanecké sněmovně uskutečnilo setkání na téma duševní zdraví. Já bych se chtěla nejdřív zeptat, proč jste se rozhodli věnovat kulatý stůl zrovna tomuto tématu osamělosti a duševnímu zdraví dětí?
1: Je to tak, že není to samostatné rozhodnutí, ale my společně s panem poslancem Pláteníkem organizujeme sérii kulatých stolů, které se týkají témat související s prevencí. To první téma se týkalo demografie, úbytku dětí a co s tím můžeme dělat. Tady v tom druhém tématu jsme se zaměřili na osamělost a na vztahy a další dva kulaté stoly se plánují na podzim.
2: Ještě tam bude vlastně nové formy rodičovství, bude další téma a potom slučování rodinného a pracovního života. Takže to jsme vypíchli čtyři důležitá témata, která nějak jako rezonují teďka ve společnosti a také se objevily vlastně ve zprávě pro rodině. Tak jsme je jako vybrali a vlastně jsme se snažili zaměřit na téma právě prevence a také vlastně práce s rodinou a s rodiči, protože to je nějak takové klíčové a my si myslíme, že to je důležité takhle na to jakoby pohlížet. Jo, a vlastně se to zaměřilo, tato série, jako vlastně práce s rodinou jako investice do budoucnosti. Takže to by mělo být takovým klíčovým jako apelem. Je potřeba vlastně vymyslet i nějaká opatření, jak s tím jakoby pracovat. Že ty kulaté stoly jsou koncipované nejenom jako pojmenování té problematiky, ale vlastně jak prakticky s tím pracovat a právě sdělit i nějaká důležitá doporučení a apely právě třeba do té politické sféry, aby věděli, s čím pracovat a aby to byly nějaké impulzy z toho odborného pole.
0: Hodně se mluví o tom, že máme nedostatek psychologů a psychiatrů, ale vy jste se vlastně rozhodli zpracovat tu tematiku prevence. V čem vnímáte, že je ta prevence důležitá?
1: Je to hodně, protože když se bavíme s odborníky, kteří pracují s náctiletými nebo i s dětmi, kteří mají duševní problémy, tak oni velmi často zvedají to, že často tam je zdravotní problém, ale často vlastně tam hraje velmi velkou roli ten kontext v té rodině. To znamená vztahy, úplnost rodiny, to, jestli rodiče mají na dítě čas, nemají, vřelost, blízkost, to, co tady vypadalo v rámci toho prvního bloku. A myslíme si, že tu diskuzi by bylo moc prima otočit i tím směrem, že nepotřebujeme jenom odborníky pro to, aby jsme mohli něco dělat. Ono vlastně, když budeme mít pro děti pochopení, budeme vytvářet jim prostředí pro emoční stabilitu, tak možná ani toho psychiatra nebudou potom potřebovat.
0: A co byste rádi, aby si účastníci z dnešní přednášky odnesli?
1: My bychom byli rádi, aby si odnesli víc věcí. Odborníci připravili několik doporučení a to okomentuje, když tak ještě Anička. Já osobně bych byla moc ráda, aby si odnesli z toho, že vztahy jsou pořád důležitý.
2: Takové důležité, jak už tady padalo hodně, je, že vlastně podporovat nějaké důvěryhodné vztahy pro ty děti, kam se můžou obrátit. A my bychom rádi, aby to bylo taky hlavně v rodině a vlastně podporovat jakoby služby, které jsou jakoby pro rodiny a vlastně pomůžou předcházet tomu, aby ty děti měly nějaké závažnější projevy v té oblasti duševního zdraví. Takže vlastně tohleto a že vlastně ta rodina může ty problémy ještě zachytit dříve, než se třeba rozvinou do nějakých závažnějších poruch nebo problémů.
1: A ještě si můžu dodat, to, co tady zaznívá, je, že oni někdy rodiče i chtějí a mají obrovskou motivaci dělat věci správně nebo dělat je tak, aby to dítě tě podpořilo, ale ne vždycky mají pro to podmínky, nemají kompetenci, nemají kapacitu a jakoby nejsou to schopni dělat. Takže ten jeden z těch apelů, který bychom tady chtěli dát, je, že i takové věci, jako jsou třeba skupinky v rodinných centrech, můžou hrát obrovskou roli pro rodiče, jejich duševní zdraví a potažmo duševní zdraví jejich dětí.
2: A nějak vlastně pomoci i rodinám a rodičům, aby věřili, že tu podporu mohou dostat, aby se nebáli si o ní říct, aby byla tak nějak jako dostupná pro ně a srozumitelná, aby taky rozuměli tomu systému té pomoci, jak tady také zaznělo. Trošku povzbudit v tom, aby tu pomoc nějak mohli využít a využili v případě, kdy to vlastně potřebují. Jo.

0: To byla ředitelka nadace Sirius Dana Lipová a projektová manažerka Anna Blašková. Nyní si poslechneme rozhovor se sociální psycholožkou Eliškou Kodyšovou. Jejíž příspěvek u kulatého stolu se jmenoval Co potřebují rodiče, aby mohli být více a lépe přítomní pro své děti. Eliška Kodyšová působí na klinice adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a dlouhodobě se věnuje podpoře rodičů a primární prevenci. Téma dnešního kulatého stolu byla osamělost a duševní zdraví dětí. V čem je podle vás osamělost největší problém?
1: Osamělost je problém z toho důvodu, že mít dobré sociální vazby, mít kolem sebe blízké lidi, se kterými se cítíme uvolněně a bezpečně, je hlavním předpokladem dobrého duševního zdraví.
0: Co je to podle vás pomoc obecně? Jak si to můžeme představit? Dobrá pomoc.
1: Jo, já to zkusím vzít nějak hodně obecně. Pro mě je dobrá pomoc taková, kdy ten pomáhající se nejdřív podívá na to, jaké jsou potřeby toho, kdo přichází s nějakou žádostí o pomoc. A také samozřejmě ta pomoc by měla být vyžádaná, anebo alespoň s nějakým souhlasem. A že ten pomáhající vlastně nabídne takovou pomoc, která je přiměřená těm potřebám a na kterou vlastně ten příjemce té pomoci má kapacitu, protože ne vždycky máme kapacitu zpracovat nebo přijmout všechno to, co se nám dostává. Musíme to prostě nějak integrovat postupně, ať už to jsou nějaké dovednosti. Samozřejmě ve chvíli, kdy to je nějaká finanční pomoc, tak musíme zvážit, jak ty peníze investovat. A ta pomoc by taky měla být přiměřená kompetencím toho člověka. Někdy jsme v situaci, kdy jsme dejme tomu třeba v bezvědomí nebo nejsme schopni se nějak rozhodovat. I to by vlastně ta pomoc měla zvážit.
0: Děti potřebují bezpečí, blízkost a přítomné rodiče. Co ale podle vašich zkušeností nejvíce brání rodičům být svým dětem skutečně na blízku?
1: Někdy rodiče nevidí, že vlastně děti je potřebují. Jo? Někdy rodiče jsou zkrátka příliš odpojení od těch dětí anebo nejsou dostatečně informovaní. To, že jsou rodiče odpojení, to může nastat z toho důvodu, že jsou přetížení, že řeší příliš mnoho výzev a neuvědomí si, že vlastně v tuhle chvíli by měly ty děti dostat prioritu anebo prostě opravdu nemají fyzicky a psychicky na to kapacitu je podpořit, protože zkrátka ty výzvy existenční, které souvisí třeba se zajištěním bydlení nebo jídla, zejména u solo rodičů, anebo i s tím být dost dobrý rodič, alespoň podle těch měřítek dnešní společnosti, je můžou natolik zahltit, že oni potom můžou se i odříznout od nějakých zdrojů podpory. Dejme tomu třeba v partnerském vztahu. Ve chvíli, kdy rodiče oba příliš investují do toho dítěte, nebo jeden rodič investuje příliš do toho dítěte a ten druhý má zájem o to propojení, tak dochází k tomu, že ten partnerský vztah chátrá. To je ten důvod, proč se rozpadá tolik partnerství právě v tom období s těmi malými dětmi. Nebo třeba rodiče vlastně nemají čas na to setkávat se s přáteli, protože jsou pro ně ty děti priorita. Nebo nemají čas cvičit, nemají čas starat se vlastně o sebe, dobře se vyspat. A ve chvíli, kdy se tohle děje, tak potom se v tom rodičovství můžeme dostat do situace, kdy v té dobré snaze udělat pro to dítě to nejlepší. Nakonec my ubíráme z těch svých kapacit a nemáme energii na to, abychom pro ty děti dělali aspoň to dost dobré. Jo, a myslím si, že je to věc i společnosti. Dávat rodičům dostatečnou podporu, neklást takové překážky, mít, dejme tomu, zákony, možnost žádat o dávky způsobem, který je jednoduchý, neklada nějaké bariéry, mít dostupné bydlení, situace s bydlením pro rodiny s malými dětmi je úplně zoufalá. Jo. A zároveň ve chvíli, kdy ti rodiče chtí pracovat, tak alespoň umožnit to, aby to dítě mohlo být nějak ve školce nebo v dětské skupině a tak, aby vlastně rodič mohl být prostě v klidu.
0: Moc vám děkuju. Jedna z metod, která se věnuje duševnímu zdraví v rodinách, je také EFST, Emotion Focused Skills Training, což do češtiny můžeme přeložit jako rozvoj dovedností pro práci s emocemi. Právě o této metodě a o významu práce s emocemi si budeme povídat s klinickou psycholožkou a psychoterapeutkou Julií Lipskou, předsedkyní iniciativy 2023 odborného uskupení klinických psychologů a psycholožek.
2: Já vás poprosím o ten úvod, proč bychom se měli zabývat emocemi a jak to můžeme udělat.
3: Ano, tak zabývat se emocemi je vlastně taková otázka trochu nesmyslná, hned vysvětlím proč, protože emocemi se nejde nezabývat. Emoce máme všichni a je to úplně normální, přirozené. jsou to fyziologické jevy. Jsou to věci, které se nám dějí nejenom jako na duši, ale i na těle. Často právě i z toho těla přichází ten první signál o tom, že nějaká emoce tady je. A emocemi bychom se rozhodně zabývat měli i z toho důvodu, že to, proč je máme a cítíme, tak je velmi často nějaká zpráva o okolním světě, jestli jsme třeba v nějaký situaci, která je příznivá nebo právě naopak nepříznivá. Takže je to taková forma komunikace nebo kontaktu s tím okolním světem, která může být velmi cenná, někdy může být trochu nespolehlivá, ale určitě bychom jí měli věnovat pozornost.
2: Vy jste v příspěvku u kulatém stole zmínila metodu EFST, která pracuje s prožíváním. Můžete ji trošičku přiblížit a říct, jaké jsou její výhody?
3: Ano, ano. EFST je psychoterapeutický přístup, který právě pracuje s prožíváním, s emocemi a učí rodiče, stručně řečeno, jak vlastně být pro svoje děti, o které pečují, takovým jako průvodcem, koučem právě v tom světě emocí.
2: A vy jste taky v příspěvku u kulatého stolu zmínila, jak přistupovat k omluvě. Můžeme to teď přiblížit i posluchačům Proglasu, jak třeba reagovat z pozice rodiče, když jsme udělali něco, co nás mrzí, a chtěli bychom se svému dítěti nějak omluvit?
3: Ano, ano. EFST vychází z několika postulátů. Prvním je, že vlastně každý rodič, opravdu každý rodič, chce být dobrým rodičem. Akorát bohužel se mu to ne vždycky úplně daří, jo? A to k tomu rodičovství prostě patří. Ale my k každému tomu rodiči přistupujeme z této premisy a je to autentické. Jo? Často je to ten terapeut, kdo tomu rodiči dává tuhle tu důvěru a optimismus, akceptaci a empatii, že věří, že chce být dobrým rodičem. Další výchozí bod je, že pracujeme s termínem radikální odpovědnost a to se vztahuje jednak k té práci jako terapeuta, takže v tom terapeutickém vztahu nese tu radikální odpovědnost ten terapeut, čímž vlastně toho rodiče právě podporuje v tom, aby si důvěřoval a tím učí toho rodiče, že i rodič nese radikální odpovědnost za vztah se svým dítětem. A v momentě, kdy si to ten rodič uvědomí a prožije, ten přístup, to EFST je založený na bezprostředním prožitku těch emocí, tak v ten moment může přijít nějaká změna. A ta změna se začne dít takzvaně zevnitř, ne kvůli tomu, že my nebo někdo jiný bychom mu řekli, hele, to není OK, že prostě biješ svoje dítě, nebo že na něj křičíš. Ten rodič to ví, že to není OK, akorát si v tu chvíli nemůže pomoct. A ta omluva je právě něco, co s tím souvisí, ale ta omluva má to specifikum, a právě proto jsem mluvila o té radikální odpovědnosti, že je cílená velmi na to dítě. A cílem té omluvy není, aby to dítě tomu rodiči nutně odpustilo. Cílem té omluvy je transformace toho vztahu a znovu navázání nějaké důvěry. To dítě by mělo mít možnost na tu omluvu reagovat jakkoliv. Jo? Některé děti můžou tu omluvu odmítnout. A je taky důležité si uvědomit, že tu omluvu ten rodič dělá kvůli dítěti a kvůli tomu jejich vztahu, ne kvůli sobě. A to může být pro ty rodiče velmi těžký a proto právě ten terapeut toho rodiče tím procesem provádí, tak aby se v tom cítil bezpečně a aby byl dostatečně opečován, protože v momentě, kdy terapeut opečuje rodiče, tak rodič může opečovat dítě.
2: Děkuju. To teda musím říct, že to asi není vždycky asi jednoduchý proces, že? To asi musí být občas velmi složité, si umím představit.
3: Přesně tak. Je to složitý proces a opravdu se tam dotýkáme i hlubokých zranění na straně toho rodiče, protože my už dneska víme, máme to i vědecky podložené, že duševní zdraví toho dospělého velmi už se souvisí s tím, co se mu dělo v dětství. Takže bohužel prostě to, co se lidem děje, tak je, že mají tendenci v dospělosti ve vztahu ke svým dětem opakovat vzorce chování, reagování na ty děti, vztahování se k ním, které zažili sami v dětství. Takže úplně typicky třeba, když jsem jako dítě zažil ponižování, tak to dítě nemá možnost na to reagovat jinak, než že se přizpůsobí, protože vlastně skoro každý savec radši jako ztratí sám sebe, než ten vztah, než ten attachment k tomu rodiči. Jo? Protože ztráta toho attachmentu by mě ohrozila na životě. Takže my pak pracujeme v terapii právě s těmito hluboce, hluboce zarytými vzorci vnímání sebe sama, vnímání světa, vnímání toho, jak by se lidé k sobě měli chovat a jak by se měli vzájemně vztahovat. A to je jako velmi transformativní práce, ale právě EFST má v tomhle směru ohromné výsledky a dokonce podle těch studií to vypadá tak, že ty výsledky v čase přetrvávají, což je naprosto jako fenomenální úspěch.

0: Posloucháte Radio Report na Radiu Proglas a dnes se věnujeme péči o duševní zdraví, tedy tématu, kterému bylo také vyhrazeno setkání v Poslanecké sněmovně u kulatého stolu v rámci projektu Systémová podpora rodin jako investice do budoucnosti. V našem bádání budeme pokračovat rozhovorem s psycholožkou, terapeutkou a supervizorkou ve školství Jitkou Musilovou, která působí jako vedoucí Centra prevence a metodické podpory při pedagogicko-psychologické poradně Královéhradeckého kraje. Jak můžeme rozpoznat, když dítě má nějaký problém?
1: Ano, to je těžká otázka, nebo otázka jednoduchá, odpověď může být delší. A když se pokusím to krátce, tak jak jsem říkala už i v rámci toho svého příspěvku, tak většinou to můžeme poznat tím, že se něco promění, že se promění chování toho dítěte oproti tomu, jak jsme byli zvyklí, že se chová předtím. Jo? To znamená, že začne mít nějaké výjimečnosti v tom chování, že třeba začne být více skleslé, smutné, nebo naopak více jako takové aktivnější, ale v tom slova smyslu, že na sebe poutá pozornost, vyrušuje nebo nějak se nevhodně chová, upozorňuje na sebe, anebo naopak, že je hodně poslušné, takové jako zakřiknuté. A pokud to nebylo zvykem předtím, tak většinou tyhle ty změny poukazují na to, že se může něco dít, ne že tam něco je a ne že se něco děje, ale že může a je potřeba to více prozkoumávat, abychom porozuměli tomu, proč vlastně k těm změnám v tom chování dochází.
0: A můžete prosím ještě shrnout ty 4 pilíře, o kterých jste mluvila na přednášce?
1: Myslíte ty potřeby, které jako lidi potřebujeme k tomu, abychom mohli přispívat společnosti. Určitě tak je to být součástí nějaké skupiny, být schopný ve smyslu cítit, že mám nějakou kompetenci, že jsem odpovědný za věci. Pak je to být důležitý. To znamená, že vnímám, že mě lidi berou takovýho, jaký jsem, a mít odvahu být nedokonalý, což znamená, že chybu vnímám jako příležitost pro rozvoj a ne jako něco fatálního, co mě degraduje, ale jako něco, co mě může posunout dopředu.
0: Co mohou rodiče udělat, aby pomohli zvládnout náročné období, například nějaký konflikt nebo rozvod v rodině?
1: Myslím si, že to nejvíc, co můžou rodiče pro své děti udělat, je, že jsou tam s nima a že přijímají, respektují to, že to dítě v tom může být taky zmatené nebo naštvané třeba a že jsou v tom prostě spolu, že to není jako, že mu říkají, musíš se cítit takhle, musíš dělat tohle nebo nesmíš, ale že právě říkají, jsem tady pro tebe, když bys potřebovala, tak je v pořádku se cítit smutně, když se nám dějou špatné věci a vlastně jako to dítě tím nějak provést, ne že jako říkat, bude to v pořádku, protože to nevíme, jak to ty lidi můžou prožívat náročně, těžce, ale teď je to těžký a budeme dělat všechno pro to, aby nám mohlo být líp.
0: Moc vám děkuju. Když děti cítí nějaké těžkosti nebo trápení, se kterými si neví rady a nedokážou nebo nemohou se svěřit nikomu dospělému v okolí, mohou se obrátit na linku důvěry. Následující rozhovor bude se sociální pracovnicí, krizovou intervencí.

0: Řeší i dospělí, tak se nevyhýbají ani dětem.
1: A překvapuje vás specificky na dětech, na dnešní generaci něco, co by měli rodiče a prarodiče vědět? Čeho by si měli být vědomi?
0: Myslím si, co se moc neví, že bohužel ani dětem se nevyhýbá téma nějakých sebevražedných myšlenek a je to celkem na vzestupu. Objevuje se to opravdu velmi často, byť ty děti právě o tom třeba nemluví, protože rodiče to může vyděsit, ne vždycky ty reakce na to jsou pro ně nějakým způsobem příjemné, takže o tom třeba nemluví a právě proto se pak třeba svěřují nám. A co jsou teď témata na vzestupu, bych řekla určitě téma nějaké sexuální identity, sexuální orientace, o tom vlastně mluvíme také docela často.
1: A taky jsme i na přednášce slyšeli několik věd o nedostatečné důvěře v to trápení dětí. Proč si myslíte, že určitá část společnosti duševní onemocnění bagatelizuje?
0: Možná je to proto, že ty děti, myslím, dnešní o tom víc mluví, než se mluvilo dřív. Možná i proto, že se o tom celkově víc mluví ve veřejném prostoru. Tak to možná může působit, jako že těch potíží je víc, než bývalo dříve, ale nevím úplně jistě, jestli to tak je, anebo se jenom o tom dříve nemluvilo. A možná tím, že najednou o tom hodně slyšíme, tak to může těm některým dospělým připadat, jako že my jsme to dřív neřešili a najednou každý druhý má duševní problémy.
2: O společném čase v rodinách v rámci svého příspěvku u kulatého stolu hovořila zakladatelka a ředitelka rodinného centra Praha Marie Macounová se svou kolegyní Lucí Smolíkovou. V rozhovoru jsme se tentokrát dotkli nejčastějších fenoménů v rodinném prostředí více prakticky a mluvili o věcech, jako jsou domácí povinnosti nebo práce s chybou.
1: Ve vaší přednášce zaznělo mnoho zajímavých informací. Mě by zajímalo, v čem jsou důležité domácí povinnosti pro děti v rodinách a jak je můžeme použít jako rodiče konstruktivně a jak naopak destruktivně.
3: Tak já si myslím, že ty domácí povinnosti jsou vlastně prostor, kde dítě získává jako vědomí svých kompetencí. Protože to, že nějakým způsobem přispívá do fungování té domácnosti, tak vlastně mu dává pocit nějaké důležitosti toho, že na něm také v té rodině záleží. Samozřejmě destruktivní to bude v situaci, kde na dítě budeme házet něco, do čeho se nám třeba samotným nechce. Ale v okamžiku, kdy vlastně tomu dítě dáme zažít, že skutečně nějakým způsobem jako na něm záleží, že bez něho by to u nás nefungovalo tak dobře, jako to funguje, tak v ten moment to dítě jako roste a nějakého sebevědomí jako vzrůstá.
4: Mě k tomu ještě napadá, že vlastně často k tomu taky takový hodně edukovaný a poctivý rodiče přistupují, takže vlastně my musíme to dítě zapojit vlastně, protože to je jako výchovný a to je důležitý, ale tam je vlastně potřeba změnit tu optiku na to a dívat se na to skrz to, co říkala kolegyně, vlastně my zapojíme to dítě právě proto, aby ono vlastně rostlo, aby se cítilo vlastně součástí toho rodinného týmu.
1: Jak můžeme pracovat s chybou, aby zase to bylo pro nás spíš konstruktivní v tom rodinném prostředí a ne destruktivní?
3: Tak první věc je asi to, že my opravdu se potřebujeme soustředit na to, co se daří a ne na to, co se nedaří. Ale když už k té chybě dojde a nějak si ji všimneme, tak je důležité si uvědomit, co nás ta chyba může naučit. Že to je vlastně nějaká příležitost třeba udělat změnu, příležitost si prohlížet věci, které se nám nedaří, jak by se to dalo dělat jinak.
4: No, mě k tomu napadá určitě, že je hodně důležitý v první řadě zaměřit se sám na sebe jako rodič a přemýšlet, jak já přistupuji k chybě, protože tak potom budu přistupovat k dítěti. Pokud já jako rodič mám chybu jako velký teda problém selhání a něco, co vlastně jakoby je konec a já už to nepřekonám, tak to je vlastně něco, co nás vyzývá jako rodiče k tomu, aby jsme pracovali sami na sobě, pak teprve můžeme pracovat s našimi dětmi, protože jinak to asi nepůjde.
1: Setkáváte se s tím, že různé komunitní akce, drakiády, dny dětí a podobně mají větší význam, než si na první pohled uvědomujeme?
3: My se domníváme, že spousta takových zdánlivě volnočasových aktivit je právě prostorem pro nějakou blízkost, proto jako trávit spolu čas a že to není něco, co je málo. Často naše programy jsou zaměřeny

0: nějak edukačně a třeba i dotační programy jsou tak zaměřené, ale vlastně i ta volnočasová část je strašně důležitá, protože tam je často nestrukturovaný čas, který ty děti hodně potřebují.
1: A taky je důležitý pro propojení, protože zaprvé se na tu drakiádu nebo jinou akci chystáme s těma dětma, něco připravujeme, třeba v případě drakiády toho draka dáváme dohromady, tak to už je akce, kterou děláme dohromady jako rodina. A pak někam přicházíme do prostoru, kde jsou ostatní rodiny a my se zase s nima propojujeme, takže v rámci nějaký budování vztahu a komunity je to hodně důležitá věc.
2: Dnešní radioreport na Radiu Proglas uzavřeme rozhovorem s poslancem Václavem Pláteníkem, pod jehož záštitou kulaté stoly v poslanecké sněmovně probíhají.
3: Já bych se chtěla zeptat, co si jako politik odnášíte z dnešní diskuze, co pro vás bylo nejvýraznější?
4: Nejvýrazněji rezonovalo potřeba dobrých vztahů v rodině, nejen v rodině, i v komunitě, protože ten dobrý vztah může sloužit jako preventivní faktor například duševních nepohody nebo onemocnění.
3: Co by podle vás měla společnost udělat proto, aby děti měly víc bezpečných vztahů, méně osamělosti a víc důvodů k radosti?
4: Podle té odborné diskuze tady se všichni shodují, že je potřeba podporovat takzvané rodičovské kompetence, můžeme říct i manželské kompetence. Prostě udržovat dobrou rodinu tak je takový a ne každý to umí nebo neumí to automaticky. A když rodiče nebo lidé budou vstupovat do těch vztahů už třeba připraveni nebo budou mít nějakou podporu například skrze služby rodinných center, tak můžou všechny situace lépe zvládat a potom samozřejmě vytváří prostředí, kde není tak časté třeba duševní onemocnění nebo jenom nějaká nepohoda nebo jiné sociální jevy.
3: A jak vnímáte setkání jako dnešní kulatý stůl? Myslíte, že jsou nezbytná?
4: Takovéhle setkání dává prostor pro odbornou diskusi v klidu a kultivovaně a myslím si, že tady zazněla celá řada podnětů přímo pro legislativu nebo normotvorbu ministerstev, takže je to rozhodně důležité a tři poslanci tady byli přímo přítomní, což je vzácné, takže je to důležité a já jsem vděčný za to, že jsem ti odborníci dorazili.
2: Děkuji vám, že jste se mnou ušli tuto 30-minutovou cestu získávání nových poznatků v oblasti péče o duševní zdraví a předcházení pocitů osamocenosti. Přeji nám všem, aby se nás problémy související s duševním zdravím a osamoceností netýkaly. A pokud ano, abychom dokázali nalézat účinná a efektivní řešení, jak s nimi zacházet, anebo jak jim předcházet. Od mikrofonu všechny srdečně zdraví Jana Rambousková.

soustřed se na svůj dech, zhluboka z plic matky země. Zahřivi si, rozbor zeď, připrav se, postav se pevně. Vezmi zpět

0: a srdci města ucpávaj se žíly. Teď jsme tu oba, teď mi nic neschází, ale to teď trvá pouze chvíli.
1: Slunce vychází a ty se chystáš ke spánku, malé dítě, co se krčí v ženském kroji. Ještě mě pohladíš a uvážeš mi vázanku,

a než usnu, políbím ti spodní hrad. Pod noční lampičkou si v knížce přečtu dvojstránku a pak zahájím svůj let.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: Cítím se lehký, protože ty taky.

0: Žít znamená bojovat, píše Seneca. Scipio dal Římanům radu, aby nebořili Kartágo. V něm mají totiž neustálou pobídku, aby nepozbyli své válečnické zdatnosti. Jak definují statečnost křesťanští spisovatelé? Gaudier ji vymezuje těmito slovy. Je to ctnost, při níž člověk nespoléhá na své vlastní síly, ale s nadějí se opírá o boží pomoc. Tak přemůže všechny obavy a strach z námah a prací, které se vyskytnou po dobu duchovního života. Přemůže dokonce i hrůzu před smrtí. Mužně obětuje Bohu své tělo i svou duši, aby je strávil v boží službě oheň nejsvětější lásky k Bohu. Statečnosti dal Origenes první místo mezi čtyřmi základními ctnostmi. Žil totiž v době, kdy se mučednictví považovalo za vrcholnou a téměř jedinou známku svatosti. Zajímavé však je to, že církev vyvyšovala mučednickou smrt zvláště u dětí a u žen, protože se u, v úzovkách, slabého pokolení lépe projevila nadpřirozená síla ducha. Touto známkou se tedy liší ctnost křesťanská od přirozené odvážnosti a udatnosti. Bojovné kmeny a militaristické státy podporují výchovu mládeže k tvrdosti, rvavosti, nebojácnosti. Jistě nejsme proti zdravé utužilosti, ale přesto není křesťanským ideálem vychovat řadové vojáky pro spartianské legie. Jemné duše dovedou být jiným způsobem statečné než ve rvačkách nebo při hrách na vojáky. Křesťan je odvážný z lásky k pravdě. Většina dětských lží je ze strachu. Bázlivý člověk se neodhodlá k tomu, aby řekl klidně a otevřeně, že se mu něco nelíbí. Snadno předstírá, uhýbá přímé otázce, slibuje i to, co nemůže a nemíní udělat. Brzy se u něho objeví známky nepravé pokory. Kdo si skutečně zamiloval pravdu, pozná brzy, že bez statečnosti ji neuhájí. Základem křesťanské statečnosti je na prvním místě pevná důvěra v Boha. Tímto prostředkem se mají, podle svatého Jana Klimaka, vyhladit nerozumné bázlivosti, jaké jsme si všichni více nebo méně odnesli z dětství, jako je strach ze tmy, samoty, pustých míst a podobně. Tento světec píše: máš-li strach z některého místa, neváhej a jdi tam v noci. Dáš-li se strachem přemoci, pak tato dětská a směšná vášeň v tobě zastará. Až tam půjdeš, ozbroj se modlitbou. Když tam dojdeš, rozpřáhni ruce a poraz svého nepřítele pomocí jména Ježíš. Není totiž mocnější zbraně ani na nebi, ani na zemi. Když se pak svého strachu zbavíš, poděkuj svému osvoboditeli. Budeš-li mu vděčný, on tě ochrání vždycky. Jako se však žaludek nenasytí jediným hltem, tak se také nepřemůže strach v jednom okamžiku. Čím živější bude v tobě duch pokání, tím rychleji zvítězíš. Čím však budeme pohodlnější, tím déle zůstaneme ve své ustrašenosti. Až se od všeho strachu osvobodíme, nebudou na nás působit ani čerti, ani tma, ani samota, ale jenom neplodnost vlastní duše. Strach je ostatně někdy trestem od boží prozřetelnosti. Kdo je služebníkem božím, nebojí se, leda svého pána. Kdo se svého pána nebojí, často se poleká i vlastního stínu. To byla slova Jana Klimaka.
1: Četli jsme z knihy Tomáše Špidlíka nazvané Prameny světla. Knihu vydalo nakladatelství Refugium v roce 2009. Uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce

0: Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
1: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
1: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

0: Při poslechu pořadu Na stole je téma vás vítá Antonín Žonerčík. Biskupský environmentální rezort v Hukvaldech na Frýdecko-Místecku pořádá každoročně celou řadu zajímavých a hlavně naučných přednášek o přírodě, a to nejen o její ochraně. Pravidelnou lektorkou kurzu bývá i ekoložka inženýrka Markéta Cichá, kterou dnes vítám v ostravském studiu. Dobrý den.
1: Dobrý den i dobrý den vám, vážení posluchači.
0: Paní Cichá, v minulých pořadech jsme hovořili o sovách, o biodiverzitě, o tom, kdy začíná jaro. Dnešní téma, které máme na stole, bych nazval léto a vše, co s ním souvisí. Na začátek otázka. Kdy začíná léto?
1: Léto začíná, dá se říci, ve dvou termínech. A když si vezmeme to meteorologické, tak to je vlastně léto, které začíná 1. červnem, končí 31. srpna a slouží hlavně meteorologům, aby mohli zaznamenávat teploty a ty teploty porovnávat s předchozími roky a různě vytvářet různé statistiky, aby jsme věděli. Dále máme astronomické léto, to je vlastně to, které většinou my všichni jako uznáváme a mluvíme o něm. Většinou začíná v červnu, buď to 20. den, nebo 21. den. V České republice v roce 2026 nám začíná letos tedy, nám začíná 21. června, tudíž teda už je jako za náma, ale to je v plném proudu. No a my jsme ho potom také poznali, protože vlastně jsou to dny, které nás tahají ven, kdy máme delší den než noc. Sluníčko hřeje, na zahradě nám všechno kvete, zvířata jsou v plném proudu, mláďata odrůstají, rodiče hánějí potravu a to všechno teď momentálně tak nějak můžeme pozorovat a budeme si spolu o tom i povídat.
0: Stále se hovoří o klimatických změnách, slyšíme o oteplování. Letošní květen a dokonce i začátek června teda mně osobně připadal dost studený a chladný. Tak jak je to s tím oteplováním?
1: No, je to tak, jak vy říkáte. Kolikrát my třeba máme pocit, že je to globální oteplování, klimatická změna, že prostě žádná není, protože jednou je chladno, jednou je horko, média, televize nám najednou říkají, že prostě všude je horko, tak, nebo že třeba i všude chladno, tak nemůže být to oteplování. Ale vlastně jsou základní pojmy, které si musíme jak kdyby ujasnit a uvědomit si je všichni, protože je rozdíl mezi počasím a je rozdíl mezi klimatickou změnou nebo klimatem. A v podstatě počasí, to je něco, co probíhá teď aktuálně. Když se podíváme ven, tak vidíme, že je třeba horko nebo je chladno, ale to je počasí. Jedeme na dovolenou, tak prostě jsme rádi, protože máme prostě počasí, které bude jako dobré. Ale pokud se budeme bavit o nějaké klimatické změně, tak to se nebavíme o úseku, který je dneska, za týden, za dva týdny, ale bavíme se o úseku, který je třeba 30 let nebo třeba 100 let. Prostě je to úsek, který je opravdu velmi dlouhý. Může to být třeba v krátce neměřítku jeden život, jo, dospělého člověka, že třeba když dneska moje babička bude vzpomínat na to, jak byly ty léta v jejím mládí, tak to bude opravdu úplně jiné, ale je to klimatické, neboli klima, je dlouhodobý úsek, nebo časový, ale počas je teď, co je. A to, že třeba máme na začátku června chladno, to nemusí souviset vůbec s klimatickou změnou. Naše planeta je tak nádherná, tak obrovská a probíhá na ní spoustu různých fyzikálních prostě procesů, spoustu různých vazeb, opravdu jsou to takové různé jako složitosti. A teď třeba probíhal v Atlantském oceáně La Niño cyklus a to je cyklus, který byl teď poslední rok, dva, kdy vlastně má vliv na tu naši planetu nebo na naši Evropu, že máme chladnější zimu, že máme chladnější červen. Jenomže on se překlápí do La Niña, což teď momentálně se překlopilo právě na konci toho června a vlastně teď v červenci jsme mohli zažívat ty šílené tropy, ty tropické dny, kdy opravdu ty teploty sahaly skoro k třicítkám, protože vlastně pro naši Evropu nebo i pro naše jako pásmo u nás, je jako denní teploty v létě, jsou typické ideálně 22-28. Průměrně nám to říkají hodnoty, které meteorologové jako měří. Pokud máme teplé letní dny, tak to jsou dny, které mají 28 až 32 stupňů. A pokud přijdou ty vlny veder, tak to už je prostě na 33 stupňů a výše, což jsme mohli poslední dny jako zažívat. Každý den, který přes den je nad 30 stupňů, tak se považuje za tropický den. Pokud máme v noci teplotu, která neklesá pod 20 stupňů, tak je to tropická noc. Takže to opravdu jsme teďka zažívali a sami jsme si to vyzkoušeli, jaké to je. Jestli se otepluje, neotepluje, tak v podstatě meteorologové opravdu za posledních několika set i let měření zjistili, že opravdu ta teplota v České republice na naší planetě se otepluje a jde nahoru. Můžeme se podívat třeba na úžasné grafy, úžasné jako přeložené krásné texty na klima změna, kde je vlastně napsáno, když to budeme jako blíže vyčteme, že za nějakých přibližně 61 let v České republice se nám teplota zvýšila o 2,3 stupně Celsia. To ještě není úplně všechno, protože my, když jako budeme jako v tom bádat hlouběji a podíváme se hlouběji, co nám říkají ty data, tak my zjistíme, že leden, červenec, srpen a prosinec jsou měsíce, kdy se oteplilo nejvýrazněji a které jsou jak kdyby nejteplejší měsíce. A když bychom vyprůměrovali tyto měsíce, tak bychom zjistili, že ta teplota se zvýšila o 2,7 stupňů Celsia. My můžeme slyšet průměrnou globální teplotu, že se zvýšila o 1,2, 1,3. Ale opravdu Česká republika, ta se otepluje neskutečně rychle, dá se říct dvojnásobně oproti globálnímu jako průměru.
0: Nevím, jestli se mě to zdá, teda jenom mě, protože bydlím ve městě, ale mám takový dojem, že i ty louky kvetou nějak dřív, že všechno spěchá, už obilí zraje pomalu na konci května a jsou to dopady tedy těch klimatických změn, dá se to tak říci?
1: Já bych to tak nazvala, že ano, že to jsou v podstatě dopady toho, že aktuální počasí se nám v podstatě otepluje a tím, že máme dříve tepleji, tak tím vlastně ta příroda na to reaguje. Opravdu reaguje na to tak, že rostliny mnohem dříve kvetou. Bohužel třeba já, co jsem letos sledovala, protože jsem se dala na včelaření, tak jsem sledovala to, že najednou prostě ty stromy rychle kvetou za sebou, že ono existuje kalendář pro včelaře, kde máte napsáno, kdy jaké stromy kvetou. A když listuju v tom kalendáři, tak si říkám, tyjo, ono to opravdu prostě je mnohem jako posunuté a myslím si, že každý včelař, samozřejmě těch je hodně, tak to mohl spozorovat. Takže najednou opravdu nám rychle vykvetou ty rostliny, což na začátku teda mají dostatek potravy ten hmyz a ve chvíli, kdy vlastně jako začne být teplo, začne být třeba ten extrém, tak najednou prostě ta příroda, tam máte vody méně a může to znamenat třeba i pro ten hmyz, že ta rostlina bude mít méně nektaru, méně prostě té látky, kterou ona potřebuje. No a vlastně ty rostliny, když ví, že bude třeba sucho, nebo vnímají prostě nedostatek vody, protože vlastně srážky, to jsme ještě ani neříkali, ale ty jsou zhruba konstantní, kdyby jsme je vyprůměrovali. Jenomže samozřejmě, když je více teplo, tak je větší výpar, tudíž prostě se nám více vypařuje vody z té přírody a ta voda v té přírodě chybí. Ty rostliny to vnímají a oni prostě se snaží urychlit si ten proces. Jo, rychle prostě vytvořit semena, prostě semena roznést a v podstatě, aby urychlili. Takže na konci léta, dá se říct na konci srpna, můžeme pozorovat některé právě ty květnaté louky, které už jsou odkvetené a vypadají jak kdyby na podzim. Nebo na tom rozhraní opravdu i ty některé stromy můžou se bránit tak, že uzavřou průduchy, začne některým stromům i padat dříve listí, než je jako běžné. Takže opravdu tady tohle je spíš jako něco, na co reaguje příroda. Že příroda reaguje právě na to, že je teplej. Jak moc má na to člověk samozřejmě vliv na tu klimatickou změnu, je dohadování spousta lidí. Já třeba často se setkávám ze spousty názory, ale vlastně každý z nás si může prostě najít odpovídající údaje a v podstatě opravdové, kdy vlastně člověk pozná, že dnešní klimatická klimatická změna je antropogenního původu. Že tam ten člověk je a vlastně, když budeme pozorní tak, a budeme číst tu přírodu, tak jak vy jste si toho třeba všimnul, tak přesně uvidíme, že prostě najednou začne mnohem dříve všechno kvést, najednou dokonce uvidíme a budeme sledovat, že třeba i ptáci některé druhy třeba dříve hnízdí, nebo se nám některé druhy vracejí ze zimoviště malinko dříve. Třeba čáp bílý nelétá ani do subsaharské Afriky, ale třeba zůstává ve Španělsku, protože ta zima je pro něho jakože není tak jako velká, takže potom přilétají. Takže určitě velmi dobrý postřeh a já jsem zvědavá, jak se to bude dál vyvíjet třeba s tou jako přírodou.
0: V souvislosti s oteplováním tedy znamená to, že z jižní Evropy nebo třeba i ze severní Afriky se tady začnou objevovat rostliny, takoví ti vetřelci, že se jim tady začne dařit a mohou vytlačit ty naše středoevropské rostliny, na které jsme zvyklí?
1: Tak krásně řečeno. A ono spíš jde o to, že když tady je tepleji, tak se těm rostlinám, které jsou u nás nepůvodní, lépe daří. A protože si vemte například netykavka žlaznatá, tak ta se postupně jako rozšiřuje, má ráda, když je dostatek tepla, a dokáže vyprodukovat až kolem 1000 semen za tu sezónu a v podstatě šíří se tím, že krásně puká, to určitě známe, jak někdy procházíme kolem těch různých prostě lokalit, takže se dotkneme těch semen a oni vystřelí. Dokonce ty semena od té netykavky se dají konzumovat, jsou dobré. Jsme to jedli takhle na exkurzích a podobně, takže jako to bylo jako dobré. Ale těm rostlinám se jako daří. Ono třeba u těch nepůvodních rostlin, například invazivní druhy se jim říká, tak to jsou rostliny, které dokážou zabrat najednou obrovské množství. Třeba ta netykavka zabere veliké množství v tom břehu, ale zároveň, když potom přijde ten podzim, vystřídá jako to léto, tak ona uschne a vlastně odkryje se holá zem. No a v tu chvíli hrozí třeba eroze. Proto je třeba nežádoucí. Tak je nežádoucí, že vlastně utlačuje naše jako původní jako rostliny, takže i ta biodiverzita tam je takzvaně jako nižší. Můžeme třeba se setkat s rostlinou, jako je třeba křídlatka japonská. Já jsem se setkala, že někdo tomu říká bambus, protože ona je vlastně uvnitř jako dutá, ale mně to přijde prostě jako typická jako rostlina. A ta se k nám dostala tak, že se vlastně vzala z východní Asie a nasadila se do různých parků okrasných, zahrad, jo, zámeckých zahrad a tak dále. A to je rostlina, která když se jenom trošku ulomí a postupně větrem nebo čímkoliv se přenese jinde, tak ona dokáže zakořenit a dokáže se dále rozmnožovat. Když je třeba menší úsek, tak ten úsek v podstatě začne porůstat tak, že začne vytlačovat zase ty naše původní rostliny, ale co ona je, nebo co je u ní zajímavé, tak ona má takzvané alelopatické účinky. Ona dokáže, ta křídlatka japonská, vypouštět svými kořeny takovou chemickou látku, která vlastně má důsledek ten, že ostatní rostliny rostou pomaleji. A ona tím dostává tu výhodu a roste mnohem prostě rychleji a roste do té výšky. Pak ona je zastíní ty naše rostliny nebo ty v tom okolí a vlastně oni nemají moc šanci. A takhle ona dokáže porůst velké oblasti a tím, že se dokáže jenom odlomit, jo, že se vlastně takzvaně vegetativně ona jako rozmnožuje, tak ona se dostává opravdu všude, hlavně kolem třeba vody, takže bývá tam jako veliký problém. A zase je to jako rostlina, která dokáže vyprodukovat teda obrovské jako prostory té rostliny. V podstatě jako, jo, moc medonosný přínos to nemá. Ale co je zajímavé třeba, tak zase ona je léčiva. Že v léčitelství někdo může tuto rostlinu jako sbírat a může z toho být jako nadšený. No. Další třeba rostlinou, která je obrovská, která má 3 až 5 metrů, je bolševník velkokvětý. To je ale zase rostlina, která je problematická v tom, že když budeme procházet takovýmto porostem, svítí sluníčko, tak může prostě mít až jako kůži poraněnou, takovou až skoro popáleniny, takže zase velmi nepříjemné. Ten bolševník porůstá opět obrovské jako prostory a zase zaujímá, zabírá to místo těm našim původním druhům. Ono jako celkově je problém, že vlastně oni nemají nepřítele tady tyto rostliny a proto se dokážou dobře jako, nebo hodně jako šířit a ve chvíli, kdy vlastně je teplo, tak jim to prostě nahrává.
0: Posloucháte Proglas, Hostem pořadu Na stole je téma je ekoložka Markéta Cichá. Hovoříme o létu a o všem, co k němu neodmyslitelně patří. Tak to bylo několik ukázek z flory, ale domnívám se, že i ve fauně se tady objevují nepůvodní druhy. Sice zvířátka krásná, ale kolikrát problematická.
1: Třeba mýval severní, to je tak nádherné zvíře, můj osobní jako pohled, jo, na tohle to zvířátko, takový jako dost roztomilý, a on je opravdu velmi, velmi inteligentní, a tím, že vlastně se byl dovezený jako zvíře, které se chovalo u nás jako kožešinové, a pak bylo buď to utekl z té farmy, nebo nějak se jako dostal z této farmy do přírody, tak opravdu té přírodě postupně ty stavy se zvyšují, protože tím, jak on je velmi inteligentní, velmi se dokáže si zvyknout na to prostředí, takzvaně adaptovat se, tak on si dokáže najít v podstatě jakoukoliv potravu a on dokáže dobře lézt po stromech, takže to je jedna z jeho obrovských jako výhod. Teplo mu také nevadí, na to se dá taky velmi dobře jako přizpůsobit, takže určitě jako mýval severní za mě je takový jeden z těch nejpěknějších, ale je to prostě jako je malej jako nezbeda. A pak dalším velmi podobným, který je vlastně jako příbuzný, dá se říci jeho, takový bratranec, je psík mývalovitý. A vlastně ten psík mývalovitý ztratil tu vlastnost toho lezení. On už nedokáže tak lézt po stromech, on se pohybuje jenom po zemi, ale on zase dokáže mít třeba i 10 mláďat, dokáže mít opravdu jako hodně. A zase jo, je všežravý, takže upírá ten prostor třeba i potravu těm jezevcům, dokáže se dobře přizpůsobovat, ty teploty mu nevadí, takže v té krajině se velmi dobře jako šíří a množí se dále. A pak třeba častokrát můžeme vidět například i nutrie říční. S těmi nutriemi jsem viděla hodně videí, třeba i, že v Praze je krmí, ale častokrát se setkávám s tím, že v tom popisku je, tyjo, tady máme v Praze hodně bobrů. A vlastně ta nutrie, ona jako pojídá hodně rostliny, takže ta strava, že je rostlinožrava, tak je jako podobná, ale když se zaměříme na to zvíře, tak už jenom jednoduchý pohled na jeho ocas nám prozradí, že jde o nutrii a že nejde o bobra. Samozřejmě, když si ho prozkoumáme více, tak vidíme tvar hlavy, tvar těla, že je jako úplně jiný. No a u těch nutrií tam je taky problém. Tam je problém v podstatě ten, že ona velmi ráda si dělá nory v hrázích, takže narušuje ty hráze, což pak může být problém třeba zase, když budou ty povodně. Takže i tady jako v tomhle tom jako směru. Ale zase, když je budeme krmit ty nutrie, budeme jim vlastně vytvářet ještě ty podmínky, což chápu, že je to asi jako pro někoho roztomilé, to může se někomu jako zdát, protože si třeba člověk neuvědomuje ty následky, tak jim se bude dařit čím dál více a budeme mít problémy právě s těma hrázema, s erozí na hrázích, rostlinky budou všude kolem těch vodních toků, kde oni se pohybují, budou znehodnocené, takže v tomhle tom je jako ten, vidím ten problém, no. Ještě mě napadá rak, to je signální v podstatě, mramorový, vlastně nepůvodní druhy raků, kteří třeba přenášejí mor račí, jsou na něho sami jako odolní, a náš rak říční, který v podstatě v těch lokalitách žil, tak buď to sám prostě uhyne na ten mor, anebo prostě ty populace těchto jako nepůvodních raků ho absolutně jako převálcují, protože někteří ty raci se dokážou velmi dobře jako množit, takže tam potom vidíme jako další jako takový problém, že čím dál více těch raků říční jako ubývá. Co mě třeba ještě dalšího tak napadlo, tak třeba veverky. My jsme se minulé bavili trošku, myslím, že i o veverkách. A vlastně, když jsem se letos tak nějak trošku jako více tím zahloubala, tak jsem zjistila, že vlastně burunduk páskovaný, to je veverka z Asie, která vlastně se dříve u nás jako hodně prodávala jako domácí mazlíček, tak dneska už je zakázaná se prodávat a chovat. A když už by někdo měl, tak to musí být nahlášené, protože je vlastně tady riziko toho, že ona prostě se dostane do té přírody a zase to bude další nepůvodní druh, který nám jako přibyde. Co mě třeba zaujalo, tak hnedka ti chovatelé, místo aby třeba si řekli fajn, tak třeba tyhle veverky jako chovat nebudem, tak přeskočili na chipmanka východního, který je teda jako z Ameriky a chová se dneska jako ty chipmankové a ty se třeba více jako prodávají. Takže pokud třeba se rozhodneme nebo někde pojedeme na dovolenou, tam se nám to zvíře bude hrozně líbit a my se rozhodneme si to exotické zvíře potom doma koupit a chovat ho, tak rozhodně musíme myslet na to, že vlastně ty zvířata bychom následně, když už prostě třeba nemáme ty možnosti nebo změnili se nějaké věci v domácnosti, že nemůžeme vypustit jenom tak do volné přírody, protože bychom právě podpořili to rozšiřování těch nepůvodních druhů. Ono teď vlastně bude i období nebo je období jako cestování, někteří už máme dovolené za sebou, tak ono se to nezdá, ale třeba když budeme někde procházet nějakým terénem v zahraničí, tak si můžeme donést na botách semena. Můžeme třeba i na oblečení donést semena. Nebo třeba se nám nějaká rostlina líbí, tak ji nenápadně utrhneme revek. Jo, to znám u nás v domácnosti. Moje drahá polovička miluje rostliny, takže ten by nejradši pěstoval všechno. Ale opravdu, když už třeba něco takového uděláme, tak zkusit se snažit to nasadit tam, kde není ta potom možnost, aby to dál jako rostlo a rostlo. Protože třeba bambus, to mě taky překvapilo, ten prostě roste, ten jak se jednou zasadí, tak to roste všude. To máte oddenky, jo, máte kachličky, teď vám to ty kachličky prostě vyvrátí a dokáže se dostat prostě jako do té krajiny. Takže na tohle to bych si dala teďka jako při tom cestování určitě jako pozor. No.
0: Paní Cichá, vzpomněla jste dovolenou. Krásná doba dovolených. Dovolená je vždycky tak nějak spojená s koupáním. Je u nás vůbec ještě bezpečné koupání někde v přírodě, když slyšíme, tam jsou synice a tam to kvete a tam, nebo raději se spolehnout na chemicky vyčištěný bazén?
1: No, ono podle mého názoru není tak jednoduché na to odpovědět, protože každý z nás preferujeme určité jiné hodnoty. Oboje tyto varianty mají něco svého do sebe. Když půjdeme do bazénu, tak víme, že ta voda je vychlorovaná, může tam být třeba ještě brom, další chemické látky, které vlastně tu vodu úplně vyčistí, to znamená, že tam nebudou žádné cerkálie, nebudou tam žádné synice, žádné jako řasy. Ta voda opravdu bude průzračná, jo, že vlastně vidíme jako krásně skrz a působí na nás jako čistě. Někdo může mít ale jako citlivější pokožku, takže může potom třeba vzniknout nějaký ekzém, nebo se může jako škrábat, nebo třeba vás můžou svědět oči a můžete z toho začít prostě sazet. To znám taky pár takových jako případů. Tady vždycky záleží, jestli se jako rozhodnout ano nebo ne pro ten bazén. Pokud třeba někdo má menší děti, tak zase třeba chápu, že to menší dítě se lépe hledá, když se tam ztratí pod vodou z vlastní zkušenosti, že můj syn začal furt pod vodou plavat, takže tam ho jenom chytnu, vytáhnu a je to, v rybnice se mi jako hůř hledá. Jsem víc nervóznější. No a u těch rybníků a v těch přírodních v podstatě jako nádržích a podobně, tak tam bych nejprve doporučila si určitě jako se podívat na webové stránky, které se zabývají přímo kvalitou vody. Dneska opravdu chodí spoustu odborníků, odbírají vzorky a zveřejňuje se to, jestli je vhodné to koupání v přírodě nebo není. Většinou ze začátku ještě těch synic řas není tolik jako rozmnožených. V podstatě dá se říci, my tomu můžeme říkat i vodní květ, kdy vlastně se nám tady toto jako rozšiřuje. Když přijdeme prostě k tomu rybníku, vidíme, že tam je prostě zelený povlak třeba synic. Možná bychom si mohli trošku uvědomit, že vlastně tyto synice jsou to vlastně malé bakterie, které produkují i toxiny. A ty toxiny, když my se v nich jako vykoupeme, tak my hned třeba nepoznáme, že nám se něco děje, ale můžou působit velmi negativně na to naše tělo. Může nám prostě být pak špatně, můžeme se osypat, může to mít následky jako určité zdravotní zase podle toho, kdo jaký jako je. Pamatuju na vysoké škole, to byla paní, která se opravdu učitelka věnovala hodně synicím a ta teda jako na nás hodně pila, ať na to, ať tam nikdy nelezeme a ta nás teda hodně strašila, ale to já jako nechci, to je zbytečné. Takže určitě jako nekoupat. Já bych se tam teda jako taky nekoupala, ale pokud ta voda sice není úplně průhledná, nevadí vám to, že se vám nohy zaboří do bláta, to je docela se zajímavé, jo, jak se krásně zaboříte, sem tam nějaká jako škeblička a podobně, sem tam se otře nějaký kapřík nebo nějaký karásek o nožku. Samozřejmě v té přírodě je to zase o něčem jiném, protože tam krásně zase v okolí stromy šustí, jo, líte nad váma prostě vlaštovky, jiřičky, jak pojídají ten hmyz, takže to je prostě jako paráda tady u tohohle z toho. A zase ten člověk, který má rád tu přírodu, kterému prostě tohle z toho všechno okolo nevadí mu, že prostě přes kamínky dojdete jako do vody, tak určitě zase třeba i doporučuju tady toto. A myslím si, že dneska těch informací a podobně, jestli ta voda je dobrá, není dobrá, tak je jich jako dostatek a já věřím, že když se takhle jako v té vodě okoupou, tak určitě jako z toho budete mít radost. Hlavně se osvěžíte, že jo, v tom parním dnu, kdy není na to prostě si vlézt do té studené vody a věřím, že tam potom není jako žádný problém. Rozhodně bych tu vodu jako nepila, takže třeba vždycky dětem prostě říct, ať to nepijí a tam, kde prostě opravdu vidíme, že prostě nám to krásně kvete nějakou řasou hodně, nebo třeba tam jsou ty sinice, tak prostě najdeme někde nějaké jako jiný jako zdroj té vody. Můžeme to kombinovat, jo, opravdu i tady tato varianta je, anebo třeba když se zdá, že máme na sobě hodně větývek z toho rybníka nebo nějakých jako různých listí, které tam jsou, tak prostě přijdeme domů a normálně se okoupeme. Dneska třeba častokrát i bývá u těch vod, už bývají sprchy, takže se můžete na místě osprchovat, takže i toto je jako jedna z dobrých variant. Já si myslím, že jako ta kvalita ze začátku roku bývá jako dobrá, samozřejmě čím je tepleji, sinice milují teplo, prostě různé řasy milují teplo, takže se nám začnou krásně rozrůstat a tak dále. Takže určitě jako doporučuji se někde svlažit vody a každý si musí sám rozhodnout, jestli prostě chce radši bazén, kde je ten chlor, brom a tadyhle věci, anebo jestli chce to přírodní.

0: pořadu Na stole je téma, posloucháte rozhovor s ekoložkou Markétou Cichou. Při tom koupání někde u rybníka, u jezera, někde v nádrži, tak sluníčko pálí, doporučuje se namazat se nějakým tím krémem, s nějakým filtrem, sama chemie, názor ekoložky na filtry chemické na tělo.
1: Tak můj osobní názor je, že namazat se je dobré, protože každý jsme se spálili, že jo, co si budeme jako povídat, a vlastně spálenina u sluníčka není jako moc dobrá. A my vlastně, když jsme přijeli vždycky k vodě, k tomu rybníku, tak rychle jsme se svlíkli, rychle jsme se namazali a už jsme pelášili prostě do té vody a šup do ní. A to je vlastně jako chyba, protože většina tady těchto jako krémů musí zaschnout a zasychají zhruba 15 až 30 minut. Takže správný postup je, že přijdeme k vodě, v klidu se vyvlečem, namažeme se, no a vlastně necháme to zaschnout zhruba 15 až jako těch 30 minut a vlastně docílíme toho, že vlastně se to dostane do té pokožky a tak rychle se nedostávají ty krémy právě do té vody. Protože když uděláme přesně to, jak kdysi, jak jsme byli děti, jak jsme rychle nás máma namazala, my už pelášili prostě do té vody, tak to je přesně to, že potom jako sedíme u toho břehu nebo i na bazéně, sedíme u toho bazénu a vidíme na té vodní hladině lesklý takovou barvu, takový lem, takovou leskou hladinku. Říkáme, tyjo, a to je právě jako ten opalovací krém. Pak, když zkoumáme hlouběji a neřešíme úplně až tak, jak kdyby tu cenu, tak vlastně jako zjistíme, že těch opalovacích krémů na trhu nejenom, že je velké množství, ale že používají určité jak kdyby jiné látky. Takové jako ty ekologičtější, které se snažím také třeba vybírat, tak ty používají takzvaně jako minerální filtry, a ten minerální filtr se skládá prostě z nějakého oxidu zinečnatého a titaničitého, ale výhoda je, že oni vám sice vsáknou do té pokožky, ale nedostanou se do krevního řečiště. A v podstatě i pro tu přírodu, když už se teda z nás jako vyplaví do té vody, tak je to jako mnohem šetrnější, než když prostě použijeme například opalovací krémy na bázi oxygen, benzenu, tak nějak mám pocit, tak to je v podstatě i tyhle látky. A vlastně potom dochází k tomu, že se to uvolňuje hlavně do našeho krevního řečiště, až z 2/3 se to tam jako dostává. Jako oni moc neuvádějí, jaké to má vlivy, tam jenom trošku jako se píše ohledně endokrinních jako žláza hormonů a podobně. Ale vlastně problém je v tom, že když vlastně používáme tady ty chemické, tak zjistili jako věci, že v podstatě ten plankton, který je vystavený tady těmhle jako filtrům, tak ztrácí prostě tu schopnost orientace v té vodě. Když ten v podstatě ten opalovací krém tam nechali na 2 týdny, tak část z něho i uhynula. To byly jako studie, které byly prováděny jako tady, jakože v České republice. A pak samozřejmě jsou studie různé provázané u moře. A častokrát dneska se letí na dovolenou jako k moři a opravdu toho krému tím, že jsme Evropani, tak ho musíme použít jako hodně, tak si neuvědomujeme, že vlastně tady tyhle chemické, jako na té chemické bázi, nebo třeba na té bázi, které mají v sobě nanočástice, tak se uvolní do toho moře a bohužel to teda má vliv i na bělení korálových útesů, na různé živočichy, na různé třeba ty ježky, které máme rádi v moři a podobně. Dokonce i jako to má vliv na delfíny. To je jedna taková ze studií, co jako zjistili. A tak. Takže určitě, když bychom někde jeli, tak rozhodně si pořídit nějaký ekologický krém, který se nám dostane třeba jenom na tu vrchní pokožku, nechat ho zaschnout a následně jít do té vody. Co mě třeba překvapilo, tak dneska už jsou ve světě i pláže, kde třeba zakazují některé druhy krémů opalovacích, že už je to i takhle jako daleko, aby vlastně jako nepřicházely jako také o ty korály. Protože už i tak jsou korály v podstatě jako dost jako ohrožená jak kdyby skupina. Neváhat, zeptat se třeba v lékárně, zeptat se v drogerii, podívat se na tložení, které většinou je latinský, ještě jich tam schválně dají 40, ať se nám to blbě jako přečte. Doporučuji různé prostě opravdu ty ekologičtější a hlavně ty, které jsou na té minerální jako bázi.
0: Zvykli jsme si v létě cestovat většinou do zahraničí, nejlépe k moři. Kdo nebyl u moře, tak nebyl na dovolené. My, co zůstáváme spíše na dovolenou v republice, tak buď to přespíme někde v kempu nebo v penzionu, v hotelu, ale jak je to s přespáváním počírákem? Je to možné u nás? Je to dovoleno, že se přespí někde pod smrčkem na horách?
1: To je krásně řečeno. Ono většinou je důležité si uvědomit, kde třeba v té přírodě jsme. Jestli jsme na třeba v chráněném území. A čím to chráněné území je hodnotnější, je prostě větší třeba národní parky, tak ty jsou samozřejmě přísnější, že vlastně tam se jako to nedovoluje spát pod tím širákem. A když máme třeba chráněné území, tak sama jsem se jako setkala s tím, že většinou, když se těch správců člověk zeptá nebo poptá se v okolí, tak když se tam prostě člověk někde ulehne s tím spacákem, není to kempování, je to opravdu prostě, že jenom si někde ulehnete s tím spacákem a přespíte jako pod tím krásným nebem, které nad váma jako večer září, tak oni to většinou tolerují. Samozřejmě jsou místa, které jsou i zakázané. Vždycky je dobré se třeba o tom informovat, zeptat se, ale pak je spoustu míst, které nejsou ani daleko od našeho bydliště a vlastně my jsme nestihli ani prozkoumat a tam prostě třeba přespat můžete úplně bez problému. Takže rozhodně za mě ještě ty místa jsou a určitě jako doporučuji, co je třeba, teď jsem se setkala moderní, tak je třeba moderní vyjet autem a spát v autě. My jsme letos teda taky vyrazili na takový ekofestival, Čolek se to jmenuje, je to vlastně u Hulína a tam byl teda takový krásný prostě sad, který jsme si dopředu teda jako vyhlídli, věděli jsme, že teda tam přespat můžeme, měli jsme to i s organizátorama jako domluvené a tam jsme teda přespali, jo, část spala venku, část spala teda v autě, většinou my maminky s dětmi jsme přespali v tom autě a tohle jsem si všimla, že teda je taky začíná být hodně moderní, že vlastně jako tím, že ty ceny rostou, co si budeme jako ty ceny penzionů, ceny jídla, prostě tak člověk už hledá, kde ušetřit. A je to zase taková i trošku varianta pro ty děti, která je dobrodružná, protože pro ty děti prostě spát v autě, spát venku, tak je to něco takového jako fajn. A protože ještě bylo docela chladno, tak to auto bylo jako dobrý. Ale určitě jako doporučuji prostě vzít i ty děti a ať si to vyzkouší spát venku, protože ono přece jenom je to trošku takový malý nekomfort, není třeba úplně teplo, že musí ležet v tom spacáku a tak dále, takže za mě jsou ty místa, ale je potřeba zase se podívat a přečíst si, jak jako na tom to dané místo je.
0: Takže venku přespat můžeme, nejlépe na mechu někde. Napadá mě teď trávníky ve městech nebo na těch našich zahradách, tak máme sousedy, kteří jsou schopni sekačkou posekat trávník na zahradě i třikrát za týden na Angličana. Je to dobře? Není to dobře?
1: Za mě to určitě dobře není, protože ono, když posekáme takhle tu nízkou trávu, tak zaprvé zlikvidujeme veškerý hmyz, tudíž veškerou potravu a za další takový trávník hrozně rychle ze sebe prostě vypaří vodu, jakékoliv zásoby, které v té zemi jsou a začne za chvilku nám jak kdyby hnědnout, začne prostě buď to se spálí, anebo jde jak kdyby do takové fáze jako dormace, spánku, takže určitě jako ne. Pokud je to možno, tak prostě udělat si třeba ostrůvek. Sekat prostě celou zahradu prostě úplně na Angličáka, když se takhle nazýváte, tak určitě prostě nechat tam větší ostrůvky, menší, ale nechat i tu trávu jako růst, nebo třeba mozaikovitě sekat. Mně třeba, co se mi teď hrozně líbilo a vlastně teď zazněla i taková trošku pochvala, tak v Novém Jičíně jsem 3 roky zpátky navrhovala ve městě, aby opravdu sekali mozaikovitě. V podstatě opravdu veřejnost si se o tom přečte, dozví se to, takže vlastně pejskaři ví, kde si mají toho pejska vzít na to vodítko a vlastně teďka i přišla taková právě chvála, že konečně jak se to jako tímto způsobem seká, tak že vlastně to nikomu nevadí, že ta voda se tam mnohem déle zadrží a že vlastně opravdu jako je tam spoustu jako toho hmyzu, jo, té potravy, takže je tam taková rovnováha, jak kdyby nastala k lepšímu, takže určitě jako doporučuji i v těch městech jak prostě být tolerantní a pokud někde jsou tady tyto plochy, když máme pejska, tak se jim jako vyhnou. Ono je to hrozně zajímavé. Když se někde vůbec neseče a roste to, tak lidi volají, že se má sekat. A zase, když jsou jako místa, které jako jo, opačně, tak zase volají, že prostě proč jste to posekali, jo? Že vlastně jako vždycky volá ta druhá skupina jako lidí, ale to my třeba jako běžní občani nevidíme. Takže to třeba jsem tady taky jako z toho města jako slyšela a podobně. A mně to vždycky přijde, že my chceme jako něco, co jako nemáme, ale opravdu jako vědecky a když se na to podíváme z ekologického hlediska, mnohem přínosnější je, když ta tráva je vyšší, když se neseká třikrát prostě do týdne. Je problém i teď tím, že vlastně se mění to počasí, máme intenzivnější délky sucha v tom létě, najednou přijde obrovská srážka, rychle nám prostě zaprší, pak zase vysvětne sluníčko. Tak když tohle to se stane na anglickém trávníku, tak všechna voda vlastně, která spadla, tak buď odtekla, to je první věc, anebo vlastně hned vypaří se. Ale když prostě ten silný přívalový dešť přijde na tu vyšší tu trávu, ta tráva dokáže přece jenom odrazit nějaké ty sluneční paprsky, dokáže pojmout tu vodu a dokáže pořád udržet tu půdu zdravější. Kolikrát třeba my chodíme po té zahradě nebo ve městě, ale neuvědomujeme si, že vlastně pod nohama máme poklad. Máme poklad v tom smyslu, že tam máme v zemi půdní organismy, o kterých se moc jako nemluví. Dále ta půda zadržuje docela dost i vody. Tam jsou pory, v kterých je právě ta voda. A ve chvíli, kdy máme dlouhé období sucha, tak ty pory se vysušují a vlastně ta půda se zhutňuje. A v tu chvíli, kdy hodně zaprší, tak ta voda rychle odteče, ale do té půdy se nedostane ta voda. A ty mikroorganismy se jak kdyby snižují, je jich tam čím dál méně. A čím víc budeme mít mikroorganismů v té půdě, to bude jako ta zdravá půda, tím lépe ta půda pojme vodu. Jo, ono tom se o tom moc jako nemluví, ale takové ty zvířátka v té zemi, když si to vezmeme, tak v jedné čajové lžičce může být klidně i 500 000 malých jako zvířátek ve zdravé. To je jako opravdu, to ještě svět, který není zas tak jako prozkoumaný tady jako po této stránce. A když ta půda dobře funguje jako v zemi, tak vlastně jako i těm rostlinám se daří a dokážou i dobře zadržovat tu vodu. Ono je to všecko zase jako propojené, takže rozhodně za mě nechávat prostě růst trávu, kde je možno, jsou takové ty sekačky, které sekají sami, nastavit prostě s menší jako intenzitou, ale tam to asi zase moc nejde, protože tam jde asi sekat jenom nízký ten trávník, ale třeba jenom půlku zahrady, ať seká a udělat takový nějaký kompromis, jako pokud to jde.
0: Paní Cichá, když už jsme hovořili teď o té vodě, jak máme pomoci ptákům třeba nebo zvířátkám, protože je sucho, 14 dnů neprší, měsíc neprší, kam oni chodí pít, jak se dostanou k vodě, to musí letět až někam k řece nebo k rybníku, když to je daleko?
1: Ano, musí letět k jakémukoliv vodnímu zdroji. Někdo má na zahradě tůňku, někdo na zahradě třeba svádí vodu do nádrží a protože si uvědomuje někdy to nebezpečí, tak tam můžete dát různé větve, různé zábrany, tak, aby ten ptáček, když se jde napít, omylem tam spadnul, aby mohl vylézt bezpečně. Někdo třeba dává pítka, můžeme dneska koupit pítka, nebo můžeme třeba vzít obyčejnou misku, do té misky dát prostě vodu. Takže těch možností je určitě jako velké množství. Neměli bychom na to zapomínat, protože i ptákům je v létě jako teplo a většinou, když třeba takhle vidíme na té větvi nějakého ptáčka a opravdu je horko, tak ten pták se ochlazuje tak, že on otevře zobáček do kořán, začne rychle dýchat, tím vlastně ventiluje, roztáhne ještě křídla, protože tím vlastně zvětší ten prostor a ukáže ty místa, kde nemá tolik peří, takže vlastně i ten vzduch ho takhle jako krásně omývá a pak může sletět a může se napít. Většina ptáků, když třeba přiletí k vodnímu zdroji, tak to můžete třeba pozorovat. Oni dají zobáček do vody a v podstatě hlavičkou zakloní dozadu, že vlastně jako takhle jako polknou. Co třeba je zajímavé ve městech, tak když budete sledovat holuby, tak oni přiletí k vodě, třeba k tomu vodnímu pítku, ponoří zobák a oni sajou tu vodu. Takže holuby nám sajou vodu a většina ptáků nám tu vodu prostě jako poliká. Takže když třeba někdo z vás se rozhodne někde na zahradě nebo před panelou, domem, klidně před panovým domem udělat takové pítko nebo tam dát misku s vodou, tak můžete to potom pozorovat. Běžně třeba v porubě pozoruju na spoustu jako místech, kde jsou misky. Jeden pan byl na mojí přednášce a ten mi vykládal, že má na starosti, myslím, že 12 takových misek a v létě pravidelně chodí každý den a zalívá to a dodává tu vodu a vlastně ty ptáci se přesně naučili i na ten jeho časový harmonogram, jak on to má, on je senior, takže říkal, že on to dělá hrozně rád pro ty ptáčky, takže určitě teď v tomhle jako létě rozhodně doporučuji. Můžete udělat pítka pro hmyz. To je zase jednoduché. Vezmete prostě misku, dáte na ní kamínky, aby tam ta včelička nebo jakýkoliv hmyz, když přiletí, aby mohl dosednout a aby se tam neutopil. A z těch kamínků, aby nabral si tu vodu. Můžeme ještě přesklopit přes to sklenici a tím docílíme, že se nám ta voda bude doplňovat. Stačí se třeba podívat na různé jako náměty, třeba i na internet. Tam je jako spoustu takových jako návodů, třeba jako jak mít to pítko pro ten hmyz a hlavně je to za pár kaček. Takže určitě těm zvířátkům takhle můžeme pomoct. Ono i v té přírodě ty zvířata se ochlazují. Ono, když si vezmeme kromě třeba těch ptáků, jak jsem to popisovala, tak hrozně zajímavé je třeba u těch včel, kdy oni přiletí k tomu česlu, k tomu vchodu a oni vlastně křídýlkama vhánějí vzduch do toho úlu a zase ventilují jako vevnitř, jako ven. Nebo třeba čmelák zemní. Jo? On může mít hnízdo klidně metr hluboko v zemi a ty dělnice nabírají tu vodu, letí s tou vodou, oni naberou teda do jako váčku takového v těle, naberou tu vodu, letí s tou vodou až do té země, tam si tam slezou dolů, kde je to hnízdo a polívají ty okraje toho hnízda, polívají těma kapičkama vody. No a zase pak ještě můžou zahmávat křídlama a tím zase dochází k tomu, že se ta voda odpařuje a ochlazuje se jim to hnízdo jak kdyby dole. Nebo třeba mravenci, jo, kolikrát my to třeba jako nevidíme, ale protože máme mravenčí hnízdo, jako to, co my vidíme, to dá se říct jedna část a pak další tři části jsou jako dole nebo dvě části, ono záleží, jak je to velké, o jaký druh mravenců jde, protože ty mravenci to je obrovské jako množství různých druhů a tak dále, ale oni mají takové přizpůsobení, že mají větrací šachty, takže když je prostě jako teplo, hodně svítí sluníčko, tak oni jsou schopni prostě otevřít ty ventilačky, když to tak jako řeknu, vhánět si tam prostě ten vzduch, dokonce si pomáhají i těličky, těmi malýma těličkama, ale tím, jak jich je hodně, tak samozřejmě pro ně to má vliv, dokážou i přeskládávat si to podzemí, tak, aby tam zase se větralo, takže i takhle oni se jako krásně na to jako připravujou. Je to kolikrát bych řekla jako hrozně neskutečné, co ty zvířata jako umí, jak vlastně jako se na to připraví. Někteří se připravovat nemusí, kudlanka nábožná, ta to miluje, ta si vyleze, užívá si to sluníčko, že hrozně často vidíme na jižní Moravě, ale dneska máme to štěstí vidět v okolí Ostravy, ve Studence, jo, já co jsem opravdu takhle jako koukala, říkám, páni, kudlanka, no a to každý poznáte, protože má, že jo, hlavičku velkou, zelená je celá, nožičky má krásně složené, aby mohla perfektně jako chytat hmyz, protože je dravá, no a co je třeba úžasné, tak ona dokáže otočit hlavu o 180 stupňů, což málo který hmyz jako umí. Všichni známe, že může ulovit i samečka, na konci léta sameček se s ní chce pářit, pokud jí donese málo potravy, tak se stane sám potravou a ona potom vezme a klade v podstatě vajíčka do takového pěnovitého hnízda, říká se tomu ootéka. Představte si kokon na trávě. Tak něco v tomhle jako způsobu to tak jako vypadá. No a vlastně tady ty vajíčka na konci léta, jak ona je naklade, tak oni tam jsou až do dalšího zase, dá se říct, jara a z těch vajíček se vylíhnou pak ty malé kudlanky a oni vypadají úplně stejně jako dospělá kudlanka, ale jsou malí. A je to vlastně vývoj nedokonalý, ale postupně ty kudlanky rostou, že jo, až jsou stejně velcí jako ta jejich jako máma, když to tak řeknu. Takže to je taky jako úžasné, jako jak si někteří takhle zvyknou, nebo třeba některým to taky nevadí, třeba vlha pestrá, to mě teď tak jako napadá, protože vlha pestrá loví hmyz, tak já už vidím v mé hlavě, jak ta vlha pestrá letí a ulovila tu kudlanku. A teď vidím tu vlhu a taková vlha tam miluje prostě staré pískovny, kde ona vlastně si vyhrabe díru do toho břehu, klidně si tu díru může vyhrabat metr až 2 metry hluboko, tam ona klade 5 až 7 vajíček a v podstatě zahřívá a oba rodiče potom loví a donášejí jako tu potravu. Je to pták, který k nám přilétá opravdu na konci jara, na začátku léta, během toho léta vyvede ty mláďata a zase na konci srpna už letí do té Afriky. Vlha pestrá je nádherně zbarvená, je i okolo Ostravy, můžeme opravdu ty místa jako pozorovat. pozorovat, takže ta taky, nebo s něma tam můžeme vidět malé nenápadné břehule, které tam v podstatě jako vlétávají do toho břehu a taky tam mají ty hnízda, anebo třeba teď, jak jsem za vama šla, tady do rádia, tak jsem poslouchala, jak nade mnou si vyští rory z obecný a vlastně já na něho koukám kolikrát, úplně zírám a říkám, páni, ty seš celý černej a pořád lítáš, že vlastně ti není horko, protože on, když přiletí z té Afriky, zase na začátku léta, dá se říci, tak on v podstatě hledá hnízdo, ty hnízda si dělají většinou pod střechami, kde vlastně jsou různé díry, škvíry, zateplení, jo, a podobně. A je samozřejmě tady ten roris obecný je konzervativní, to znamená, že když někde vyvede mláďata, tak se tam opakovaně každý rok vrací. Když mu někde jinde dáme ptačí budku, tak se mu tam nechce. Můžeme mu sice pustit zvuky rorisu, že je to obsazené, ale on stejně prostě si vybere tu svoji. A vlastně tady ten roris, to je jako pták, který nalétá 200 000 kilometrů ročně. To znamená, že když my si to představíme, tak večer, když koukáte na měsíc, tak on za jeden rok uletí do půlky vzdálenosti k měsíci. Takže dva roky by letěl k měsíci, a nebo když by letěl kolem rovníku, kolem naší planety, tak za jeden rok ji obletí 6x. Takže to je takové jenom jako přirovnání, jak si to můžeme představit, protože 200 tisíc, já jsem ženská, nevím, co to je, že, kilometru. Takže takhle jako jo, dva roky po letním měsíci, jo, kdybych byla rodis, to si dokážu jako představit. Vodorovně dokáže letět rychlostí až 100 kilometrů v hodině, což je obrovská rychlost. On dokáže za letu spát. Není to spánek, jako mi vypne půl mozku a zase zapne půl mozku a zase to přehodí. On nabírá vodu za letu, ale hlavně teď v parních dnech, co je, tak ten hmyz. On postupně, vlastně my všichni víme, že když se zahřeje země, zahřeje se teplý vzduch, tak on nám stoupá nahoru, ale on vynáší ten hmyz do těch výšek. Proto když jsem šla do

0: Tak hovořili jsme o hmyzu, jak se přizpůsobí teplu. A co takhle savci, volně žijící v přírodě, jak ti se přizpůsobují?
1: Tak většina savců, většinou, když je takhle hrozně velké horko, tak si někde schovají. Buď to do nory, nebo třeba někde pod keřem, odpočívají. Co třeba já mám ráda, tak mám ráda prase divoké. Prostě divočáka. To je jako takový favorit. On ten divočák má jako pár potních žláz, které jako jsou na těle, ale jako nemá jich jako moc. Takže on vlastně v parním dnu se přizpůsobuje tomu tak, že když je v těch mokřadech nebo někde, kde je ta voda, tak on se prostě v tom blátě vyválí, vyrochňá se. Teď to bláto se na něho nalépí úplně ze všech stran. Komáři mají smůlu, ty můžou zabrečet v tu chvíli, protože se nedostanou na tu pokožku. Klíšťata, které na sobě mají, nebo kloše, tak vlastně tím, jak to bláto usychá, tak ono ho to mírně, příjemně ochlazuje. No a zároveň vlastně jako se přilepí tady tenhle kloš, nebo ten klíště na to bláto, a jak odpadává prostě to bláto postupně z toho prasete, tak vlastně si i odparazitovává, když tak jako řeknu. Takže ty na to úplně vyzráli. A někdy, když se dívám teda jako na mého syna, tak si říkám, páni, ten má stejnou strategii jako ty divoké prasata. A taky je spokojený, taky vždycky odbláta a je jako fajn. Takže určitě tímhle způsobem, nebo třeba teďka srny snaží se být ve stínu, momentálně zrovna na začátku léta většinou položili, narodili se jim mláďata, srnčata, na které všichni samozřejmě víme, že nesmíme sahat. I když je to tak roztomilé, teď mi přišlo zase video, paní se tak úplně nad tím jako pozastavila, jak je to krásný. Říkám, nesahat. Máma prostě utíkala, chudák, nevěděla, co si myslet, jako srnčí máma. A v podstatě opravdu nesaháme, necháme to mládě jako tam. A co je třeba zajímavé a co se pojí i s létem, kromě toho, že teda ty mláďata za chvilku budou za těma mámama běhat, teď ještě jsou ve fázi, že teda leží, že bohužel se sečou ty louky, občas teda některé jsou posekané, to je teda velmi zlé, ale pokud třeba někdo z vás máte jako prostor, můžete se přidat do projektu přímo z hledání mláďat s dronem. Dneska se hledají mláďata nové s dronem, že vám vyletí dron, má termovizi a přesně na té louce určí, kde to srnče leží. To je tak velmi efektivní, bohužel je to finančně náročné, takže někdo může třeba i finančně jako přispět, ale nebo můžete se klidně i jako k tomu jako přidat. Je to opravdu vymakané, že prostě máte plastové, jako silikonové rukavice, berete trávu, jo, nikdy neberete to mládě do ruk a tak dále. Takže opravdu jako dá se tomu jak kdyby dneska jako pomáhat. No a co se teda pojí třeba i u toho srnce, kromě toho, že teda mají teď mláďata, tak zrovna teď prostě bude doba říje, takže vlastně srnec se bude pářit s tou srnou a ten zárodek, to embryo, které bude v té srně, tak vlastně se zastaví, bude v takové fázi jako strnulosti a bude se vyvíjet až příští rok. Protože vlastně jako teď se oplodní, zhruba 10 až 11 měsíců trvá, než porodí. Ale ten plod se vyvíjí 4 až 5 měsíců. To znamená, že se začne vyvíjet až v podstatě tak, ať se ty mláďata narodí do období hojnosti, do období prostě, kdy nám to léto prostě krásně jako takhle frčí. To je jako neuvěřitelné. Takže opravdu ty zvířata mají různé takové jako přizpůsobení a není na to si teď v létě na dovolenou vzít knížku, encyklopedii, sednout si a číst si.
0: Na závěr pořadu pozvěte zájemce o přírodu, o ekologii na nějaké přednášky vaše, které pořádáte, a to nejenom v Hukvaldech, ale možná v celém Moravskoslezském kraji. Máte příležitost?
1: Takže ráda bych vás určitě pozvala, ale většinou přednášek teda bude až od září, protože teď se budu věnovat přírodovědným táborům a budu se věnovat dětem. A od září budou přednášky v Opavě, budou přednášky v Ostravě, v Porubě, v environmentálním rezortu Hukvaldy. Budou to různé témata. Budou to témata netopíři, budou to témata ježci, budou to témata veverky. A možná někde v nějaké knihovně zase se třeba domluvíme, jak se adaptovat na sucho, naše zahrady, jak je přizpůsobit a podobně. Můžete mě sledovat na Facebooku, buď to pod mým jménem Markéta Cichá, anebo pod ekologickými programy. Dále připravuju pro vás ještě spoustu akcí, protože jsem založila spolek Společně v přírodě s úžasnými kolegyněmi, takže klidně určitě sledujte Společně v přírodě, buď to na stránkách nebo na Facebooku. A dále bych chtěla všem popřát krásné dovolené, krásné radosti z té naší přírody, krásné zážitky a prostě zastavit se a vychutnat si to, že opravdu ta příroda je nádherná. Takže já vám přeji i hodně zdraví.

0: Zdraví a užívejte krásné léto. Naschledanou.
1: Hostem pořadu Na stole je téma byla ekoložka Markéta Cichá. Z ostravského studia se od mikrofonu loučí a pohodový zbytek léta přeje redaktor Antonín Žonerčík.

Je okolo 1 hodiny ráno, středa 22. červenec 2026. Na programu na Radiu Proglas je nyní komorní hudba. Nejprve budeme poslouchat sonátu B-dur pro klavír Wolfganga Amadea Mozarta. Přednese ji Norbert Heller.

Dozněla sonáta B-dur pro klavír Wolfganga Amadea Mozarta, přednesl ji Norbert Heller. Dále budeme poslouchat sonátu D-dur Ludwiga van Beethovena, kterou přednesou Jan Slávik na čelo a Daniela Varínska na klavír.

Vyslechli jsme sonátu D-dur Ludwiga van Beethovena, kterou přednesli Jan Slávik, čelo, a Daniela Varínská, klavír. A na závěr bloku komorní hudby na Proglasu ještě budeme poslouchat smyčcový kvartet G-dur Jana Křtitele Vaňhala. Zazní v provedení Stamicova kvarteta.

0: Smyčcový kvartet G-dur Jana Křtitele Vaňhala uzavřel dnešní komorní hudbu na Proglasu. Poslouchali jsme Stamicovo kvarteto. Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí opět Petr Raus, mimo jiné bývalý člen řídícího výboru Ekumenické rady církví v České republice a později i jejím místopředsedou. Petře, vítám tě zpátky v pořadu 3D Talk.
3: Ahoj.
2: Dnes budeme mluvit o tom, jak být vedoucím v ekumenickém prostředí. Na začátek se zeptám, když se řekne ekumenické prostředí, co si pod tím jako vedoucí představuješ?
3: Bavíme se o církvi, tedy mluvíme o ekumenickém prostředí křesťanské církve. K tomu bych asi předeslal, že věřím, že církev je jenom jedna, Kristova církev. A má různé podoby, Jednota bratrská říkávala různé větve toho stromu církve, takhle to vnímám. Jsou to různé formy, různé podoby té jedné jediné Kristovy církve. Samozřejmě církev má svoje hranice, které jsou vymezené vírou v Ježíše Krista jako Boha. Tedy z druhé strany řečeno, církev je vlastně vymezena vírou v Boží trojici, protože pokud nevěříme v Boží trojici, to, že Bůh je trojjediný, tedy Otec, Syn a Duch Svatý, tak pro nás Ježíš zůstává někým méně než Bohem a tam už potom církev končí. To už jsou jiné podoby víry, tam už bych spíš mluvil o nějaké židovské sektě nebo o nějakých takových formách zbožnosti. Církev je daná vírou v Ježíše Krista jako jednu osobu Boha.
2: Jsou tedy různé denominace, větve jedné církve. Jde jenom o nějakou tu takovou tu organizační spolupráci nebo jde o něco možná hlubšího?
3: To už je různé. Určitě je možné, že v ekumenickém dění jde jenom o organizační spolupráci, o nějakou formu spolupráce. Takových aktivit existuje celá řada, ale mně připadá, že je skoro škoda zůstávat na této rovině. Pro mě bylo až překvapivě milé, když jsem přišel do toho prostředí řídícího výboru Ekumenické rady církví, jak podobné je to setkávání, řekněme, zborového staršovstva. Ten rozdíl byl pro mě tehdy překvapivě malý. Čekal jsem, že to budou větší rozdíly, že ta denominační rozmanitost se víc promítne do těch vztahů mezi bratřími a sestrami, tak jak jsme tam byli. A ono ne. Ono se ukázalo, že to je opravdu normální společenství církve, normální společenství bratří a sester, kde pravda máme trochu rozdílné názory, někdy i dost rozdílné názory na některé věci, ale rozdíly zdaleka nemusí být překážkou dobrých vztahů. A tak jsem to v tom prostředí řídícího výboru Ekumenické rady církví mohl prožívat. Takže není to až takový problém. Na druhou stranu, byl by to problém, pokud bychom začali na těch rozdílech bazírovat, pokud bychom je přeceňovali, pokud bychom z nich dělali problém. Oni problémy být nemusí, pokud se navzájem respektujeme.
2: Proč je podle tebe důležité, aby křesťané uměli spolu takhle